0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je oblačná, je zatažená, teploty klesají mezi 16 až 12 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru ojediněl až k 9 stupňům Celsia. Přes den čekáme zase oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu budou i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Společnost vám dělá noční radiožurnál necelých 6 minut po 2. hodině a to je čas, který každý den patří soutěži a dnes tomu nebude jinak. Celý tento týden tu pro vás máme jako výhru sadu 3 kvalitních vín, které do naší soutěže věnovali finalisté ceny Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín a radiožurnál je tradičním partnerem akce. Letos se konal už 23. ročník, tudíž máte záruku, že se vám do rukou dostanou jen ty nejvína. Tak pokud jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce a máte chuť soutěžit nebo chuť na víno, tak s námi soutěžte a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Walker zazněl v nočním radiožurnálu, kde teď budeme soutěžit.
1: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A za pár desítek vteřin se dozvíme, kdo z vás bude tím šťastlivcem. Teď pojďme zjistit, kdo se dovolal jako první. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý večer, slyšíme se, tady je Radek.
0: Dobrý večer, Radku, slyším, že jste za volantem, slyším správně?
2: Tak trošku za volantem, no.
0: V pořádku, tak předpokládám, že teď asi víno nepopíjete, nicméně, když se k vínu dostanete, tak preferujete bílé nebo červené?
2: Já mám radši růžový, když...
0: Růžové? No tak uvidíme, jestli v sadě budete mít i růžové víno. Každopádně já teď půjdu k pravidlům. Mám pro vás soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Je.
0: Tak jdeme na to. Dnešní otázka se bude týkat vína a konkrétně burčáku. Na něm si totiž můžeme pochutnat jen v určitém období roku. A my se dnes ptáme, ve kterém? Za A. Od srpna do konce listopadu, za B od dubna do konce července, anebo za C od prosince do konce března. Tak kdy si... Zrovna to období máme, možná jste se už k nějakému dostal, protože už ta sezóna začala. Je to tak, samozřejmě. Pardon, co jste říkal?
2: Že už samozřejmě začala, no.
0: Je to tak, je to tak. Už jste ochutnal letošní burčák?
2: Zatím ještě bohužel ne.
0: Tak doufejme, že příležitost k tomu bude. Jak už jsem říkal, mělo by to být až do konce listopadu, takže podzim ještě bude dlouhý. Já vás tedy jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra po druhé hodině. No a samozřejmě i zítra tu na vás čeká sada tří lahví kvalitních vín.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Nízká hladina vody v Dobřanech na jižním Plzeňsku přispěla k nečekanému objevu. Z vody vykoukl kamenný předmět a když ho hasiči vytáhli, ukázalo se, že na dně řeky ležel kus historického mostu. Reportáž uslyšíte za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Gracie Abrams s vámi byla v nočním vysílání Radiožurnálu 19 minut po 2. hodině. A kus historického mostu ze 16. století vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině vody si předmětů ve vodě všimli tamní obyvatelé a upozornili na něj vedení města.
1: Potvrzuju místo a typ události, pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, nebo je to jenom součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci schodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Na naší nejfrekventovanější facebookové skupině někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vážně debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukal jenom na kačenky a na ryby, tak si všiml zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
4: Ano, tak našli jsme originální žulový chrlič. To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Na mostě tady z té strany jsou 4, z toho 2 jsou ty původní a 2 jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Lenka Pištěková má stručné zprávy.
3: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Na své sociální sítě to v pondělí oznámil americký prezident Donald Trump. Pokračuje tak v eskalaci napětí s Ottawou. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů. Kanada následně oznámila, že od 8. září zavede odvetná opatření ve stejném objemu. Česká republika se podle premiéra zasazuje o rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl na výroční poradě českých velvyslanců. Státy tohoto regionu by se ale podle něj měly dřív než do Evropské unie začlenit do schengenského prostoru. Odůvodnil to potřebou účinnějšího boje proti nelegální migraci. Středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku s Labem v Mělníku. U původního koryta řeky chtějí do 5 let začít stavět novou úpravnu vody. Suroviny je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že vodu Středočechům dodává i napojením na Prahu. A vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbouraná do konce týdne. Řekl to Marcel Schmidt, který mediálně zastupuje vlastníka. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisté, jasná zatím není ani výše způsobené škody.
0: Sport.
3: Veslařky Pavlína Flamínková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z 2. místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskiv Dalibor Nedělá Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupily do dnešního čtvrtfinále.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Humpolce a komplikace u Hodonína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete u Humpolce. Na 90. kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. Blokuje tam odstavný pruh. Některá vozidla mohou vybočovat z pruhu tak opatrně. Na pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzyně až po sjezd na Karlovarskou dálnici popojíždějí silničáři s technikou. Čistí vozovku v odstavném pruhu. A za Hodonínem hlásíte komplikace na silnici 51 do Holíče. Na slovenské straně za řekou Moravou spadl na vozovku strom.
4: Ten, kdo jede na slovenskou stranu od Hodonína směr Holíč, tak je to tam asi pravděpodobně už uzavřené, protože ten strom byl hodně veliký a byl přes 3/4 cesty spadený.
2: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, ale na jihu Moravy to může být až 27, naopak v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A slovo má v nočním radiožurnálu Adam Cerda.
5: Máme 3,5 minuty po 14:30 a noční radiožurnál pokračuje v rytmu Lady Gaga.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Tři čtvrtiny Čechů práce stresuje a vyčerpává. To plyne z nedávných průzkumů, které zjišťovaly nálady zaměstnanců. Jak velký je to problém a může s tím pomoct třeba online terapie jako pracovní benefit? Téma probereme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Češi žijí svou prací, ale zároveň je zaměstnání hodně stresuje a také vyčerpává. A dovolená problém dlouhodobého přetížení příliš neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může vést i třeba k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Jmenuje se Tomáš Mádl a je členem Svazu českých filatelistů. V roce 1856 stála 1 cent. Dnes je známka Britská Guajana vůbec nejdražší na světě. Co může být na malém kousku papíru tak cenného a jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Světem nejvzácnějších známek nás provede Tomáš Mádl.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lenka Pištěková.
1: Vláda chce od ledna změnit platové tabulky ve státní správě. Francie zakáže od příštího týdne mobily na středních školách. České volejbalistky odpočívaly před dalším programem mistrovství Evropy. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Americké ministerstvo financí představilo plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují dál fungovat. Podle ministra financí Scotta Bessenta se tak nevyhne ani Číně.
3: Ministr financí Bessent při představení plánu řekl, že nikdo není mimo dosah amerických sankcí. Jejich terčem se podle něj stanou i firmy, které se podílejí na přeměně íránské ropy na peníze. Mezi zeměmi, které s Íránem stále obchodují, jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Katar i Turecko. Sankce na Írán tak přicházejí ve stejný den, kdy prezident oznámil i nová cla na kanadská auta a ocel, a ukazují, že Bílý dům své obchodní nástroje teď míří navíc front najednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ve Francii budou od příštího týdne zakázané mobily na středních školách. Po jednání vlády to oznámila její mluvčí. Součástí zákona byl původně i návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo u ústavní rady a kabinet ho musí přepracovat.
4: Mluvčí vlády Maud Brežonová řekla, že se prezident Emmanuel Macron rozhodl zákaz mobilů prosadit s platností od příštího týdne, kdy se žáci a studenti vrátí do škol. Školské odbory tvrdí, že ředitelé nemají dost času se na zákaz mobilů připravit. Už od roku 2018 jsou mobily zakázané na základních školách, kde je žáci musí po příchodu uložit do speciálního uzamykatelného pouzdra. Výjimku mají například studenti se zdravotním postižením. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Akce Den s pražskou záchrankou dnes veřejnosti představí na Staroměstském náměstí v Praze práci záchranářů. Od 10 hodin budou k vidění třeba sanitky, speciální technika i ukázky první pomoci. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení.
1: Sport. Po 3 hracích dnech v řadě měly české volejbalistky na evropském šampionátu volno. Nahrávačka Kateřina Válková přibližuje, proč byl pro reprezentantky Den klidu tak přínosný.
6: Ty 3 vlastně zápasy byly teďka hodně náročné, jak fyzicky, tak si myslím, že i psychicky, protože sice je super hrát před domácím publikem, ale zároveň jsou to vlastně asi i trošku víc stres a nervy pro nás.
1: Dnes večer se volejbalová reprezentace Česka utká s Ukrajinou. Hrát se začne v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu najdete reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D5C za Prahu a nehoda u Litoměřic. Na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy ve směru do Plzně. Na 3. kilometru je kvůli noční práci na vozovce uzavřený levý pruh. Průjezdné je to ale plynule. Na Pražském okruhu počítejte s nočním omezením mezi Jesenicí a Vestcem. A v úseku se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Pracují tam silničáři a projíždějte i tam kolem nich opatrně. A u Litoměřic čekejte komplikace na silnici 261. Na příjezdu do Žalhostic zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Průjezd místem je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 16 až 12 stupňů, tam, kde je oblačno až na 9 stupňů Celsia, přes den čekáme oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky hlavně od jihu západu i četnější. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, ale na jihu Moravy to může být až 27. Naopak v místech se srážkami spadnou teploty i k 18 stupňům Celsia. To byly zprávy. A slovo má znovu v nočním radiožurnálu Adam Carda.
0: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po třetí a příští týden to opět vypukne, skončí prázdniny a začne nový školní rok. Pro samoživitelky a samoživitele to bývá finančně hodně náročné období a právě jim se tento týden věnujeme v novém seriálu radiožurnálu. Za okamžik uslyšíte o sociální pracovnici Michaele, která si třeba kroužky pro děti může dovolit jen díky neziskovým organizacím.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Jeden rodič na všechno. To je název seriálu Radiožurnálu pro tento týden. Je o samoživitelkách a samoživitelích a také o tom, jak jim ulehčit začátek školního roku. Až do pátku uslyšíte o sbírkách školních aktovek, penálů, oblečení, počítačů nebo psacích stolů a židlí. Neúplných rodin, tedy těch, kde žije jeden rodič a dítě nebo více dětí, je podle posledního sčítání lidu domů a bytů z roku 2021 přes 500 000. Na dvě dcery školního věku je sama třeba sociální pracovnice Michaela.
1: Michaelo, vám je 46 let, máte dvě dcery školního věku. Jak dlouho jste samoživitelka?
2: Jsem sama vlastně od roku 2017, takže to už bude 9 let. A rok na to jsme se s bývalým manželem rozvedli, no a od té doby jsme s holkama sami.
1: A ono to bylo docela rychle, muž se rozhodl, že odejde, bylo to ze dne na den?
2: Bylo to ze dne na den, ty problémy trvaly samozřejmě už nějakou dobu předtím, ale jednoho dne jsem se dozvěděla, že teda chce odejít a v ten samý den se sebral, odešel. Musela jsem se s tím hodně rychle vyrovnat, protože jsem samozřejmě se musela postarat hlavně o ty dvě malé děti. Dceři tenkrát bylo 5 roku, mladší, starší měla necelý 3 roky.
1: To, že jste samoživitelka, jak vás to v běžném dni ovlivňuje? Přemýšlíte, co si koupit, co už ne, jak šetřit?
2: No, tak samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
1: Co pro vás znamená začátek školního roku? Je to taková vidina těch nejrůznějších výdajů, které souvisejí se školou?
2: Potřeby do školy, nějaký poplatky, které se platí třeba do fondů, kroužky. Snažím se zajistit pro děti kroužky, tam teda dost využívám neziskových organizací, ale ty ostatní věci, jako jsou potřeby do školy, takže určitě si myslím, že náročný to bude.
1: Já vím, že využíváte možnosti neziskových organizací, nadací, že právě holkám platí kroužky, mají počítač, chodíte asi taky pro oblečení zadarmo. Díky sbírce na webu Znesnáze mohly dcery teď chodit v srpnu na příměstský tábor, aby vy jste mohla chodit do práce, protože pokrýt ty prázdniny, to je jejich volno, je taky téma.
2: Určitě no. Ty neziskový organizace, já teda můžu říct za sebe, že nebejt jich, tak holky nechodí na žádný kroužek, nemají žádný tábory, protože to jsou prostě výdaje navíc, který jako já bych absolutně nezvládla. Bohužel tatínek se na tom nemůže úplně podílet. Kdo mi v tom pomáhá, je moje maminka, nicméně ta bydlí sama, je v důchodu, takže taky úplně nemůže zase nějak moc.
1: Výživné máte?
2: Výživné dostávám, je to teda takový, že to není úplně, že by mi ho ex-manžel posílal pravidelně a sám od sebe, většinou si o tom musím říct a připomenout mu to, ale dostáváme ho.
1: Dnes je to tak, že teda jedné dceři je 9, jedné 12. Chápou holky, že ne všechno si můžou dovolit?
2: Někdy samozřejmě je to těžší jim to vysvětlit, protože by tu věc třeba zrovna chtěli, anebo ji třeba má kamarádka, ale myslím si, že jsou natolik rozumní na to, aby to jako chápali.
1: Vy chodíte do práce, jste sociální pracovnice, takže k tomu tématu i k ženám, které třeba jsou sami, máte asi blízko.
2: Určitě. Já vlastně i tu práci, kterou teď dělám, dělám sociální pracovnici v azylovém domě pro matky s dětmi na Praze 10. Mám k tomu hodně blízko a vlastně i důvod, proč jsem tuhletu práci chtěla dělat, je ten, že jsem si prošla sama tou zkušeností, kdy jsem zůstala s dětmi sama. Chci těm maminkám předat to, co jsem měla možnost jako zažít, ty zkušenosti, které jsem získala během té doby, co jsem s dětma sama. Věřím, že jim to bude k užitku a dává mi to opravdu jako smysl.
1: V dalších dílech seriálu přiblížíme oděvní nebo nábytkovou banku. Přes ně můžou zájemci pro děti nejen samoživitelů a samoživitelek darovat penály, aktovky nebo psací stoly a židle. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Frankie Goes to Hollywood zazněly v nočním radiožurnálu v úterý 25. srpna. Obce po celém Česku vyhlašují kvůli dlouhodobému suchu zákaz používání pitné vody na zahradách nebo i k mytí aut. Podobná situace je i v Horní Stropnici na Českobudějovicku. Lidé tam navíc řeší i výpadky dodávek nebo to, že jim z kohoutků neteče úplně čistá voda. Vodárenská společnost totiž musí z radu odebírat vodu, kterou pak vozí do okolních místních částí.
1: Pustíte kohoutek, neteče voda. Ta situace je vždycky potom nabírání zhruba ta hodinka a půl.
2: S dodávkami pitné vody se potýká i Josef Novák z Horní Stropnice.
1: Bylo to i v jiných částech obce, v době, kdy nabírali hasiči do cisterny z řádu. Když začne tect, tak teče zakalená, není pitná.
2: Obec má vlastní zdroje pitné vody, kterou do domácností dodává společnost Prvok. Jak připomíná nezávislý starosta Stropnice František Vaněček, problém je hlavně v místních částech hojná voda a dobrá voda, kde přes léto přibývá spousta turistů a rekreantů.
3: Je tam pětinásobný odběr oproti normálnímu stavu. Tudíž víceméně transportujeme vodu z Horní Stropnice do vodojemu na hojné vodě a samozřejmě při tom transportu vody tady z veřejného řadu v Horní Stropnici do cisterny dochází poklesu tlaku.
2: Starosta zároveň připouští, že na výpadcích dodávek mají svůj podíl i místní hasiči.
3: Je i zákonem daný, že je období sucha a je nutno pít požáru, takže oni jsou ti, kteří si prostě tu vodu z toho veřejného vodovodu můžou vzít.
2: Obyvatelé se navíc nemusí obávat, že by voda nebyla po obnově dodávek pitná, dodává starosta.
3: On se tam dostane drobátko i vzduch do toho vodovodního řadu, tak ono to kální není. Ono to vypadá, že je to kální, ale to jsou jakoby bublinky vzduchu.
2: Nedostatek vody dopadá i na sousední Kamenou, která zajišťuje pitnou vodu pro Stropnickou místní část Rychnov u Nových Hradů. Podle nezávislého starosty Kamenné Josefa Bašty musí vodárenská společnost Čevak pravidelně zavážet i tuto oblast.
4: Třeba na víkend jsme byli soběstační, ale pro jistotu jsme nějaký kubík navezli, aby Čevak nemusel navážet.
2: I v Kamenné je stejně jako ve Stropnici zákaz používání pitné vody na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Podobné nařízení teď platí v několika jihočeských obcích. Z Horní Stropnice Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně 3:30. Posloucháte Lenku Pištěkovou, jsou tu zprávy.
3: V Česku dál chybí voda na povrchu i pod ním. Víkendové deště pomohly podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly v boji proti suchu jenom krátce a vzhledem k předpovědi se bude situace nejspíš dál zhoršovat. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání ústřední komise pro sucho ale ubezpečuje, že pitné vody je dostatek. Jih Francie zasáhlo tornádo, poškodilo na 300 domů a zraněných je víc než 40 lidí. 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to hlavně na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy ale řešila taky letiště v Paříži. Technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Podštátská radnice požaduje také kontrolu 3 zbývajících větrných elektráren. A dneškem začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. Festival se na různých místech Česka koná až do října. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Pettnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová a Vacherot i americkou dvojici Sterncová-Harrison, a to ve dvou setech. Do druhého ze 3 kvalifikačních kol ve dvou hře prošly v New Yorku Julie Štruplová, Linda Fruvertová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u Jaroměře a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 pozor u Jaroměře na kilometru 112,5. Před sjezdem na Jaroměř sever havarovalo vozidlo. Místem s opatrností projedete. Na Pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzyně po sjezd na Karlovarskou dálnici pracují silničáři a pohybují se v odstavném pruhu. A záchranáři zasahují v Žalhosticích u Litoměřic. Na silnici 261 na jezdu směrem na Litoměřice se zranil cyklista. A počítejte i tam s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť a později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu můžou být i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v místech se srážkami kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Běloruská novinářka Natalia Sudlianková aktivně pracovala ve prospěch nepřátelských zájmů Ruské federace v České republice.
7: Rozhodl o tom Městský soud v Praze.
8: Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky.
9: Taky aktivně šířila ruskou propagandu.
10: Co říká na samotný rozsudek, není jasné.
9: Běloruská novinářka, která u nás v minulosti získala azyl, byla loni vládou premiéra Fialy zařazena na sankční seznam a musela zemi opustit.
11: Spolupracovala s ruskou rozvědkou, proto ji vyhostili z Česka. Soud teď zamítl žalobu Natálie Sudliankové, která měla kšefty z GRU. Jaké a jak se vůbec dostala do Prahy? Ptám se na to kolegy komentátora Ondřeje Soukupa, který se specializuje na postsovětský prostor. Dnes je úterý 25. srpna. Dobrý den, Ondřej, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Pražský městský soud je to pár dní zpátky zamítl žalobu někdejší klíčové spolupracovnici ruské vojenské rozvědky GRU v Česku Natalii Sudlankové.
12: Z listin obsahujících utajované informace vyplývá, že žalobkyně byla úkolována a odměňována ze strany příslušníka GRU pana A.Š.
5: Bránila se proti umístění na sankční seznam, čeho konkrétně chtěla tou žalobou dosáhnout.
13: Tak ona se chtěla prostě hájit, že se nedopustila těch činů, které jí česká rozvědka kladla za vinu, tedy že pracovala pro ruskou vojenskou rozvědku GRU.
5: A ty sankce, ty byly nejenom z české strany, ale potom i celoevropské, že jo? Loni se dosáhlo toho, že ty sankce byly od celé Evropské unie, takže...
13: Takže vlastně celý ten její život, který se tady prostě více než 20 let budovala v Česku, tak ten prostě skončil.
5: A když mluvím o tom loňském roce, tak ty rázné kroky proti ní iniciovala loni vláda Petra Fialy.
14: Na vnitrostátní sankční seznam jedná se o běloruskou občanku Natalii Sudlankovou,
5: která vyhostila ji ze země, dala jí těch 30 dnů na to, aby prostě odsud šla jinam.
14: Působila vědomně a systematicky ve prospěch Ruské federace a byla za to i finančně odměňována.
5: Jak silné důkazy proti ní měla? To znamená důkazy, že skutečně měla spolupracovat s GRU, že byla agentka GRU?
13: Tak my to samozřejmě nevíme, protože z logiky věci tyhle věci jsou tajné. My jsme slyšeli, že tedy BIS předložila vládě několik jako dokumentů.
5: 14. Tedy, bylo, myslím, dokonce.
13: Ano. No. A ze kterých jako vyplývalo, že prostě pracovala pro i tu rozvědku, ale rozhodně nebyla nějaká jako vysloveně agentka asi, nebo nedej bože důstojnice, jo? Že to prostě spíš jakože ad hoc nějakým způsobem něco pro ně dělala, dostávala za to zaplaceno potom už po teda začátku Velké války přes kryptoměny a tak dále. Takže to je to, co jsme my slyšeli, nemáme to pořádně jako věřit.
5: Takže agentka byste jí neříkal, jak byste jí říkal?
13: Spolupracovnice
5: donášela GRU nebo vykonávala nějakou službu pro GRU?
13: To my jako přesně nevíme. Takhle, on ten její příběh jako byl velmi barvitý. Prostě ona se živila nejrůznějšími způsoby a dovedu si živě představit, že pokud by jí někdo třeba právě napojený na nějakou z těch ruských tajných služeb, požádal třeba zjistěte mi prosím vás informace o tady tom či jiném kšeftu, tak ona by to udělala a nemyslím si, že by to ani vnímala, jako že by to bylo něco jako tajného. Ona neměla žádné vlastně jako přístup k nějakým utajovaným skutečnostem. Jo?
5: Takže krtek GRU v Praze.
13: No, to je jako hodně silně řečeno. Prostě ona si většinu těch věcí si myslím, které mohly zajímat GRU a podobně, tak prostě ona považovala za legální. Prostě podívejte se, já jsem tady konzultantka, já za to prostě beru peníze a jestli si mě zaplatí, já nevím, Rosatom nebo začínající podnikatel nebo ruská tajná služba, tak je mi v zásadě dost jedno.
5: No ona ale to spojení s GRU popírala, ne?
13: Ona to popírá, ona říká, že
5: dělala vlastně takový rozhovor pro Seznam zprávy, kde řekla, že vlastně i ten člověk, který měl úkolovat, že to jméno nikdy neslyšela.
15: Nikdy jsem nebyla a nejsem vědomou spolupracovnicí GRU. Ani jsem nikdy nepodepsala žádný vázací akt. Viděla jsem v jednom z článků také nějakou údajnou fotografii pana Šavrova, ale nevybavuji si, že bych se s takovým člověkem potkala.
13: Ale ona jako vlastně celou dobu říká, ne, já jsem tady měla normální, legální biznis, já jsem měla komunikační agenturu, já jsem tady zastupovala jako PR manažerka celou řadu lidí, já jsem pomáhala prostě s rozvojem obchodu a nejenom, takže to je to, z čeho mě vlastně obvinují, ale přitom to bylo naprosto legální.
5: No
16: No, jak se vůbec dostala do Česka?
13: No, to je právě celý ten příběh.
16: Ten barvitý jako příběh, kdy začal?
13: Neuvěřitelný. No, na konci 90. let, kdy najednou se Natalia Sudlianková objeví v Praze, co by politická uprchlice z Běloruska.
16: Disidentka?
13: Ona se motala kolem té Běloruské lidové fronty, ještě vlastně na konci Sovětského svazu. Hnutí, které vlastně skončilo jako v opozici a Alexandr Lukašenko po svém zvolení v roce 1994 to začal vlastně potírat. Ona se dostala do vězení, oficiálně za nějaké daňové delikty nebo hospodářské. Ona sama tvrdila, že to bylo především kvůli tomu, že prostě finančně podporovala opozici, což úplně klidně může být. Nicméně jí se podařilo se z toho vězení nejenže dostat, ale ještě obloudit svého vyšetřovatele z KGB.
16: No.
13: A s ním uprchnout ze země, a je to dneška i manžel, otec jejich dvou dětí. Takže tady tím způsobem ona se ocitla v Praze. Nejdříve prostě začala pracovat v běloruské redakci Rádia Svobodná Evropa. Mm-hmm. Tam ovšem jako dlouho nevydržela, protože zjevně ta její neklidná povaha a verkoholismus jako nebyl úplně ideální v tomhle tom a zjistila, že taky, že tam nejsou žádné jako zvláštní peníze, takže ona odchází, zakládá si právě tu komunikační agenturu, zakládá si noviny Pražský telegraf a vlastně stává se tou podnikatelkou vlastně na volné noze.
16: Ona sama sebe označovala za novinářku? Když mluvíte o tom, že pracovala v rádiu Svobodná Evropa, zakládala si noviny?
13: Tam ona to myslím, že nebrala úplně jako novinařinu, přinejmenším, nebo v okamžiku, kdy vydávala ten Pražský telegraf, tak ona tam taky jako, nemůžeme si to představovat, že to byl prostě nějaký jako mediální dům, prostě tam jako pracovali tři lidi, možná včetně uklizečky a ona sama psala polovinu těch článků, takže v tomhletom ohledu ano, samozřejmě novinářka byla.
16: Takže se pohybovala na tiskových konferencích, pohybovala se v kruzích novinářských?
13: To vlastně málo, jako co by novinářka jako taková, nicméně, ale v okamžiku, kdy ona teda začala naplno pracovat na tom svém PR projektu, tak ona samozřejmě se s novináři velice dobře znala, protože ona zastupovala velké firmy jako asi největším klientem. Ona mi jednou říkala, že jako vlastně 2/3 příjmů vlastně má z Rosatomu. Mm-hmm. To bylo samozřejmě v těch dobách, kdy se hovořilo o dostavbě Dukovan. Rosatom byl jedním vlastně z největších kandidátů, ale ona zastupovala i další firmy, které patřily nějakým ruským majitelům. Třeba jedna firma, která vyrábí pracovní oblečení, tak ty taky zastupovala. Ale třeba i nějakou malou firmičku, která dovážela kosmetiku ze Sibiře, nějakou bio. Jo, a dělala třeba jednou ročně, dělala takovou jako večírek před Vánoci právě a pro novináře, kteří psali o ekonomice a tam bylo nějaké prostě ruský kaviár a já nevím, co tam.
16: Vy jste tam byl někdy?
13: Já jsem tam byl, ano.
16: Vy jste se znali?
13: My jsme se znali dokonce ještě z dob, kdy ona vlastně akorát odcházela z té Svobodné Evropy, protože já se prostě dlouhodobě o Bělorusko zajímám, takže takhle jsme se nějakým způsobem potkali a pak už jsme prostě o sobě věděli a ona v tomhle tom byla taky mimochodem skvělá, jo? Že ona, když už se s někým potkala, tak si to zapamatovala, ona si ten kontakt někde uložila, prostě z hlediska PR ona byla vlastně skvělá manažerka. Hmm. No a taky ovšem můžete stejně říct, že z hlediska tedy tajných služeb byla skvělá prostě spolupracovnice.
16: A jak to dala dohromady to psaní a s tím PR? To už se v tom psaní asi muselo projevovat, ne? Nebo jak tak vůbec přemýšlela o tom, co se děje v Rusku nebo v Bělorusku, když žila tady? Jako no, jak psala, o čem psala?
13: Ona v zásadě, tak ten Pražský telegraf, to bylo prostě noviny pro ruskojazyčné žijící Česku. Jo, takže
16: a propagandistické? Nazval byste to tak?
13: Ne. Protože 90% byly informace o České republice, které potřebují lidi, kteří prostě třeba nečtou české média nebo něco takového, takže prostě 2/3 toho bylo opravdu, že já nevím, cena dálniční známky se prostě příští rok zvýší o 10% nebo něco takového. Pak tam byly samozřejmě otevřeně reklamní texty o nějakých prostě ruských firmách a tak dále. Já myslím, že ono to takhle ostatně i ten PR projekt vlastně vyrostl z toho, že ona obíhala ty ruské firmy a bídali inzerci, že jo, protože to byly ještě tištěné noviny.
16: Hmm. Ona totiž, proč se na to ptám, v roce 2014 v tom pražském Telegrafu vydala mimo jiné komentář zatracující ukrajinský Euromajdan, kde jeho účastníky obvinila z krádeží, ze znásilňování a podobně.
17: O co jde Rusku?
18: Rusko?
17: Na východě Ukrajiny.
18: No, Rusko hlavně jde o klid na Ukrajině.
13: Ona měla jako vlastně blízko k velvyslanectví, nebo relativně.
18: Rusko potřebuje klidný, rozvíjící se stát, kde není válka, kde občané jsou spokojeni s tím, jak žijou.
13: Ona v době, kdy Rusko se snažilo vytvořit takovou síť těch rodáků, prostě ruskojazyčných po celém světě, to byl velký projekt, který nakonec skončil tak, že prostě se ukázalo, že to nejsou vůbec žádné peníze, protože byly rozkradeny ještě v Moskvě, ale existovala koordinační rada těch Rusů v Česku, kde se všichni snažili jako zaujmout pozice, aby následně zjistili, že tam teda jako žádné peníze jako nejsou, nebudou, ale Sudlianková třeba jezdila i na takové ty akce do Moskvy, že ruská diaspora prostě z celého světa, tak oni jim zaplatili ty letenky, takže ona jako vlastně měla k tomuhle tomu blízko.
16: A lobovala třeba za nějaké česko-ruské partnerství, přátelství?
13: Určitě se velmi snažila zvýšovat šance Rosatomu na získávání toho kontraktu, to opravdu ona byla absolutně všude, obíhala redakce a všem nabízela nějakou cestu prostě, že se můžeme jet podívat na tu leningradskou atomovou elektrárnu a že nám všechno zaplatí a bude to dobrý. Tak nevím, jestli někoho nakonec zlákala. A samozřejmě ona to brala vlastně jako, že ty ekonomické vazby, že prostě jako její, to je její popis práce, prostě zlepšovat tyhle ty vztahy a hledat prostě další obchodní příležitosti.
16: A celou tu dobu, kdy už pracovala pro ruský Rosatom, respektive byl to jeden z jejich klientů a měla tu svou komunikační agenturu a nějak to hybridně asi pospojovala s tím psaním, tak v té době už pracovala pro GRU?
13: To nikdo neví. Jako já upřímně řečeno...
16: Od kdy to datují české tajné služby? Protože to asi nebyla celá ta doba, kdy od 90. let, nebo byla, kdy tu žila?
13: Těžko říct. Jako můžete, jsou lidé třeba právě z té běloruské svobodky, který jako říkají, hele, prostě voda byla divná od samotného počátku.
16: No.
13: Na druhou stranu, já si skutečně myslím, že ona prostě dělala nejrůznější kšefty pro nejrůznější lidi. Rozhodně nebyla naivní a hloupá, aby teda nevěděla, že přinejmenším v některých případech to asi nebude úplně jako čistě biznesový zájem. A prostě neviděl bych to tak, že ona byla nějak opravdu jako ta vyslaná agentka, která prostě 20 let se tady schovávala a budovala si legendu a ve skutečnosti prostě jako pracovala od začátku a každý prostě, já nevím, v 11 večer vysílala tajnou depeši do Moskvy. O tom poněkud pochybuji.
16: Ale tak stýkala se s českými politiky dokonce, možná právě v souvislosti s tím Rosatomem, nebo tak o tom často i mluvili, že řešili s ní Rosatom.
19: Kolik dnes má celkem rozpracovaných a kontrahovaných projektů Rosatom po světě a kde všude jsou?
16: Třeba Josef Skála z KSČM.
20: Rusko mělo tu obrovskou kliku, že dokonce v tom nejhorším období pokračovalo ve výstavbě jaderných elektráren.
16: Vydali takový video rozhovor právě o Rosatomu s ní.
20: A podle mě je to vlastně to nejdůležitější, proč dneska Rusko má opravdu, teda Rosatom má nejvíc jaderných bloků ve výstavbě v zahraničí.
16: Nebo Jiří Kobza, do roku 25 člen SPD, pak kandidoval za Stačilo. Nebrali od ní peníze údajně, protože BIS ještě tvrdila, že vlastně rozdávala peníze v rámci nějakého propagandistického šíření lidem, tak tito politici tvrdí, že žádné peníze nebrali, tak asi měla nějaký vliv, nebo ne?
13: Tak ona měla určitě kontakty. Já myslím, že kvůli tomu Rosatomu bych řekl, že prostě ona byla u jednání prakticky se všemi ministry ekonomiky nebo prostě průmyslu, kteří během té prostě anabáze atomové o tom rozhodovali. Jako, to je prostě, ona samozřejmě se točila prostě kolem nejrůznějších skupin, právě často tedy z toho nějakého okraje politického spektra, ale jako myslím si, že by neměla sebe menší problém mluvit s jakýmkoliv politikem a brala by to vlastně jako náplň své práce.
16: A podle BISI teda za to ruská strana platila, a vy už jste to říkal na začátku, v kryptoměnách.
1: Její činnost byla financována přímo z Ruska.
16: Mluvil o tom loni už exministr Jan Lipavský, exministr zahraničních věcí.
1: Řadu let v Česku skrytě a vědomě pracovala ve prospěch několika ruských organizací.
16: Co znamená, že ona dostávala v bitcoinech 10 000 korun, 100 000 korun za to, co dělala, nebo taky přesné částky neznáme?
13: Neznáme to úplně. Ona vlastně sama jako jenom tak jako naznačila, že ve skutečnosti to byly platby, které byly už po začátku Velké války, tedy po únoru 2022, a kdy vlastně ten bankovní provoz mezi Moskvou a Prahou skončil, ten legální, no ale že prostě jako oni ještě platili za nějaké věci, které pro ně udělala předtím. Tak můžeme tomu věřit. Nemusíme, ale pravda je, že co jsme jako i slyšeli od českých úřadů, tak to vlastně asi bylo až po tom roce 2022, že do té doby ty peníze dostávala jinak.
16: Jak asi nesla to, když se stát rozhodl, že Rosatom nebude účasten toho tendru na dostavbu Dukovan? Právě kvůli tomu možnému bezpečnostnímu ohrožení, které vyšlo zejména najevo po tom, co jsme se dozvěděli podrobnosti o ruském angažmá.

0: co se to stalo, to je prostě v háji. Tedy ona používala o někud expletivnější retoriku, ale vlastně říkala, já jsem tady 8 let pracovala na tom, aby jsme ten kontrakt pro Rosatom jako udělali. Nedovedeš si představit, co já všechno jsem pro to udělala. A teďka tyhle ty, zase nějaké slovo, a tady prostě to celý jako moje úsilí úplně jako zrušili kvůli nějakému blbýmu skladu.
1: Ti myslela teda jednotku 29155 tíhletí? Přesně.
0: No ano, ona vůbec nepochybovala o tom, že to ano, byli agenti GRU. Jo?
1: Co jste jí na to řekl?
0: Tak se mi tak, tak co jí na to člověk může říct. Jo? Tak, ale prostě ona se potřebovala vypovídat, že prostě jako to je tak strašný, že jako se tak děsně snažila, aby to bylo lepší a ty pardon, z Moskvy prostě a tak dále, jo, takže...
1: Takže to byl náraz do zdi pro ní možná?
0: No byl, absolutně. Ztráta iluze. Tak ona tom jako opravdu měla velkou část příjmu, že z tohohle toho a myslím si, že se jako uměla říct o tom, aby zaplatili slušně, jo. Ale pravda je, že ona byla neuvěřitelně aktivní a furt něco vymýšlela, takže i třeba začátek velké války, kdy prostě jako rázem vlastně přišla o 95% příjmů, no tak tady začala podnikat v něčem úplně jiným. Tady na Vinohradské třídě měla nějaké bistro, kde říká, jsem ještě chlubá, říká, tady zaměstnávám Ukrajince a my vlastně vozíme i do těch jako, to bylo nějaký léto roku 2022, takže do těch ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky vozíme vlastně zadarmo jídlo a tak dále. Takže jako ona se vždycky jako dovedla nějak o sebe postarat.
2: Citujeme z informací BIS.
3: V roce 2024 se aktivity Natálie Sudliankové zaměřovaly na podkopávání důvěry veřejnosti v oprávněnost sankcí EU, uvalených například na ruského oligarchu Ališera Usmanova v souvislosti s jeho podporou války vedené Ruskem proti Ukrajině.
1: Kolik takových Sudliankových v Česku je nebo bylo?
0: Já myslím, že Natália byla vlastně viditelná hodně. Prostě ona jako i chodila do třeba České televize a v tom roce 2014 po anexi Krymu a začátku války na Donbase, tak oni si tam poměrně často zvali, protože ona byla jedna z mála příčetných lidí, kteří dokázali alespoň nějakým způsobem rozumně formulovat to, oč jde Vladimíru Putinu prostě nějak zastávat tu ruskou pozici. No. A to už vlastně nikdo jako další takovýhle prostě není a asi nebude. Samozřejmě lidí, kteří dělali biznis s Ruskem.
1: A byli třeba placení GRU?
0: No ale jako to my samozřejmě nevíme, protože opět to, mně to přijde, že to není nějaká jako dlouhodobě plánovaná centrálně řízená operace. Jo? Tady prostě může existovat spousta lidí, kteří mají nějaké vazby, jo? Na které se ta tajná služba může čas od času kvůli něčemu obrátit. Jo? Prosím tě, sežeň mi telefon na tady toho.
1: Já bych tím jenom neumenšoval, že to je samo o sobě samozřejmě problematické. Velmi
0: to bez zesporu, no.
1: Já se vrátím do loňského května. Tehdy v květnu Sudlianková, Natálie Sudlianková opustila Česko po teda desítkách let, co tu žila. Kam se vydala?
0: No, co já vím, tak je v Rusku, v Moskvě snad. Ona říkala, že zvažovala Bělorusko, no ale to si myslím, že už vzhledem k tomu, jakou měla vlastně minulost, i tady vlastně se o Alexandru Lukašenkovi nevyjadřovala nějak pěkně, takže si myslím, že jako usoudila, že bezpečnější budou jiné země. Myslím, že taky nějakou chvilku byla, nebo možná o tom jenom uvažovala o Kazachstánu, ale zdá se, že teďka je v Moskvě.
1: Co tam dělá?
0: To nevíme. Nebo respektive já to tedy nevím.
1: Není to známé. Ona se ozvala, tuším, loni po té cestě, že teda přes Turecko jede na východ a od té doby nic?
0: Od té doby nic, od nějakých jako známých jsem něco zaslechl, ale já to nemám jak uvěřit. Ale jsem si jako zcela jist, že ona rozhodně nebude prostě sedět někde jako doma a vzpomínat na staré časy, jako ona je taková jako velmi, velmi akční.
1: Barvitý příběh. Tak díky, že jste spolu se mnou ho představil.
0: Já děkuji.

0: děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Soukup, kolega, který komentuje dění v postsovětském prostoru a má taky s Josefem Pazderkou vlastní podcast jménem Na východ. Probírali jsme spolu v dnešní epizodě příběh Natálie Sudliankové. Rozhodnutí pražského městského soudu informoval jako první kolega Jan Horák na webu iRozhlas.cz, kontaktoval i advokáta Sudliankové Marka Kovandu, který mu ale s odvoláním na mlčenlivost nic konkrétního neřekl. Více dozvíte na iRozhlasu a my se ozveme zase ve středu. Naslyšenou zítra.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Lenka Pištěková.
7: Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Slovenský kabinet podle premiéra Fica připravuje zrušení transakční daně. Začalo mistrovství světa v moderním pětiboji, kde je i 6 českých reprezentantů. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
8: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
7: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by ho mohly koupit pouze osoby starší 21 let. Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiřikovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie úplně uzavřela. Podle obžaloby se programátor Jiřikovský včera vůbec poprvé k případu vyjádřil a nastínil možnosti spolupráce. Další podrobnosti ale státní zastupitelství neuvedlo. Slovenská vláda chce od začátku příštího roku zrušit kontroverzní daň z finančních transakcí. Oznámil to premiér Robert Fico. Daň platí firmy a podnikatelé z odchozích plateb a výběru hotovosti a od svého zavedení patří k nejkritizovanějším opatřením, kterými vláda ozdravuje veřejné finance.
9: Transakční daň začaly slovenské firmy platit loni v dubnu. Z běžného převodu jim stát strhává 0,4% při výběru hotovosti 2x. Firmám tak zdražuje prakticky každý pohyb peněz z účtu a podnikatelé od začátku žádají zrušení této daně. Slovensko se přitom inspirovalo v Maďarsku a nikde jinde v Evropské unii podobné opatření nefunguje. Premiér Robert Fico ještě loni jeho zrušení odmítal. Letos v červnu už připustil, že ho vláda zvažuje. Podmínkou ale bylo, že stát výpadek několika stovek milionů eur nahradí jinými příjmy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Brněnský dopravní podnik letos eviduje už 18 srážek tramvají s chodci. Běžně to přitom bývá mezi 10 až 15 za celý rok. Příčinou je podle podniku hlavně nepozornost chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo nesledují dění kolem sebe. Od jara proto na nebezpečí upozorňuje podle mluvčí dopravce Hany Tomaštíkové tematická kampaň.
10: Na sociálních sítích a v LCD monitorech ve vozech zveřejňujeme sestříhané záběry z kolizních kamer, jak tady k těmto nehodám dochází. Sice takovým jako tvrdším způsobem, ale ty měkčí způsoby bohužel nefungovaly. Chceme ukázat, že opravdu je to poměrně důležité téma, kterému je potřeba věnovat pozornost.
0: Sport.
7: V čínském městě Kuejiang začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Česko reprezentuje na šampionátu 6 závodníků. Největší medailovou nadějí je Matěj Lukeš, který na šampionát odcestoval jako obhájce bronzu a lídr světového žebříčku. Olympijský vítěz z Londýna a dnes trenér David Svoboda vysvětluje, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží.
2: je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádný štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D11 u Jaroměře a omezení u Běšin na Klatovsku. Na dálnici D11 pozor na konci dálnice u Jaroměře ve směru z Prahy. Na kilometru 112,5 máme hlášenou nehodu. Tam může překážet provozu, je to ale s opatrností průjezdné bez zdržení. S novým omezením počítejte na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy. U Běšin mají až do prosince opravovat železniční přejezd. A provoz řídí kyvadlově semafor, přes den i pracovníci stavby. A u Litoměřic čekejte komplikace na silnici 261. Na příjezdu do Žalhostic zasahovali záchranáři u nehody cyklisty a průjezd ještě může být omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy se objeví přehánky nebo déšť a později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu můžou být i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, naopak v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
6: Přeji příjemné probuzení s nočním radiožurnálem a to necelých 6 minut po 4. hodině. Dnes je úterý 25. srpna. Plánovaná reorganizace může výrazně proměnit některé obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od ledna se mají slučovat katedry a ústavy a také má ubýt pedagogů. Studenti a akademici ale stále nevědí, co přesně změny přinesou. Podrobněji se k tomu vrátíme za pár minut.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se chystají změny. Vedení na začátku prázdnin oznámilo slučování některých kateder a ústavů i škrty v počtu pedagogů. Škola podle vyjádření jejich zástupců potřebuje šetřit. Změny mají platit už od ledna pro řadu akademiků i studentů. To ale bylo překvapení. Ptají se třeba, kdo je bude učit nebo zkoušet u státnic.
1: Nemám žádné představy o tom, kdo mě bude učit.
2: Friedrich Emanuel Fischer nastupuje na magisterské studium na katedře estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už má naplánovanou diplomovou práci, teď ale neví, co s ní bude. V červenci totiž studenti dostali mail, že se má katedra sloučit s dalšími. Studentka Letizie Kochová z katedry divadelní vědy zase neví, jak změny ovlivní její magisterské státnice.
3: Přibližně je nás asi 90 studentů a jelikož se mluví o propuštění 65 zaměstnanců v rámci té naší katedry, znamenalo by to, že by nám tam zůstali dva pedagogové.
2: Studenti sice mají právo své obory dostudovat, ale pokud nebude mít předměty kdo učit, protože vedení fakulty navrhuje propustit 53 zaměstnanců, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
4: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze.
2: Například katedra divadelní vědy by se měla od ledna 2027 sloučit s katedrou filmových studií a ústavem hudební vědy. Celkově má z 38 pracovišť být 33. Ještě na jaře přitom podle Martina Hříbka, předsedy výboru odborové organizace fakulty, vedení řešilo pouze sloučení katedry synologie a asijských studií.
5: Buď to fakulta dlouhou dobu tajila a oznámila to až na začátku prázdnin, anebo se opravdu rozhodli někdy během července, že rozpočet je špatný a aby byl udržitelný příští rok, je třeba provést hromadné propouštění.
2: Studenti a pedagogové se změnám nebrání, ale kritizují způsob a rychlost, jakou je vedení připravuje. Studenti plánují protest. Akademici v prohlášení Pospolitost 26 vyzývají akademický senát fakulty, aby v září změny neschvaloval.
4: Aby jsme právě přistoupili k nějakému koncepčnímu procesu.
2: Podle vedení finální podoba stále vzniká a změny se neobjevily bez předchozí komunikace. Mluvčí fakulty Ina Palacká zdůraznila, že se týká zhruba 5% fakulty.
6: Jde tady o cílený zásah do relativně malé části instituce, jehož smyslem je především ochránit stabilitu a rozvoj Filozofické fakulty jako celku. Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomická situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
2: Chystané změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Skupina Poetika a píseň Blízko zazněla v nočním radiožurnálu. My to ovšem blízko na místo další reportáže mít nebudeme, vydáme se totiž na sever Evropy. Islanďané budou na konci týdne hlasovat v referendu. V něm rozhodnou, zda má vláda pokračovat v dávno zmrazených přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Tématu se věnuje nový díl našeho podcastu Bruselské chlebíčky. Islanďané jsou přes 30 let spokojenou součástí Schengenu i Evropského hospodářského prostoru. Být plnohodnotnými členy se jim ale podle průzkumů až tolik nechce. Země je podle nich rozdělená. Ti, kteří do Evropské unie nechtějí, argumentují mimo jiné suverenitou.
2: The idea of this independence is very, very cemented.
3: Tahle myšlenka nezávislosti je zabetonovaná v islandském vědomí. Takže suverenita, ať už patriotická, emocionální nebo její praktická a byrokratická verze, je asi tím nejsilnějším argumentem strany, která je proti.
4: Popisuje Hulda Thorisdóttir z Islandské univerzity. Často citovaný rybolov a zemědělství jdou přitom prý trochu stranou, protože celý Island podle ní chápe, že do EU může vstoupit jen, když této oblasti vyjedná vláda dobré podmínky. Ti, kteří do 27 chtějí, vidí především euro a silnější ekonomiku.
3: To je tedy ten hlavní argument pro nižší úrokové sazby, nižší ceny v obchodech, protože potřebujeme dovážet stále víc zboží a potřebujeme větší konkurenci a taky ekonomická stabilita. To jsou argumenty těch, kdo jsou pro.
4: Když referendum uspěje, bude pak Island čekat ještě jedno. V něm budou lidé rozhodovat už přímo o vstupu do EU na základě výsledku přístupových rozhovorů. A tam to podle expertky bude ještě víc napjaté.
3: A záleží na tom, jak ta vyjednávání pak dopadnou, ale spousta lidí bude proti bez ohledu na to, jak vyjednávání dopadne. Nechtějí vidět nějakou variantu dohody, prostě nechtějí do Evropské unie vstupovat. Ale svět se v posledních letech rychle mění a ta vyjednávání, to může trvat třeba 2 roky. A kdo ví, co se za ty 2 roky stane, to určitě bude hrát roli.
4: Dodává psycholožka Hulda Thorisdóttir. Celé bruselské chlebíčky můžete najít na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Je půl páté. Lenka Pištěková připravila krátké zprávy.
1: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují, varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o 1 stupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánu podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a silnějších bouří. Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy se zvýší asi 5,5 tisícům domácností, které zásobuje městská společnost CZT. Firma původně plánovala nižší cenu. Situaci ale zkomplikovala krize na Blízkém východě. A v Liběchově na Mělnicku se objevila nebezpečná sršeň asijská. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Zatím není jasné, jestli je v okolí celé hnízdo, nebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov převzal trenér Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o šance ligu s Baníkem Ostrava, ale u týmu skončil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 u Loděnice a nehoda na D11 u Jaroměře. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně velmi opatrně, pokud budete sjíždět na Loděnici. Poměrně kuriozní situace na 10. kilometru. Ve sjezdu z dálnice v zatáčce stojí na vozovce kráva, jede tam policie. Na D11 pozor na nehodu u Jaroměře. Na konci dálnice na kilometru 112,5 ve směru z Prahy havarovalo vozidlo, výrazněji se ale nezdržíte. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za Chlumcem nad Cidlinou. Na 58. kilometru hlásí náš zpravodaj odstavený kamion.
4: Bez trojúhelníku pouze na blikačích a v místě nákladní doprava vybočuje.
3: Podobná situace na D11 do Prahy ještě jednou za sjezdem na Městec na 49. kilometru další porouchané nákladní auto. A na silnici 23 Střebíče do Telče se vyhněte překážce za Předínem. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno, až zataženo, místy přehánky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky hlavně od jihozápadu i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27, naopak v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Herci, operní pěvci, baletní tanečníci, ale také technici i údržbáři. Ti všichni se včera sešli pod oponou Pražského národního divadla, aby spolu oslavili vstup do nové sezóny. Šéf divadla Jan Burian při setkání uvedl do síně slávy tenoristu Štefana Margitu a udělil ceny mladým umělcům. Koho ocenil a co divadlo v nové sezóně chystá, tak to všechno se dozvíte za moment.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Miles Smith a jeho novinka vám dělala společnost v nočním radiožurnálu. Píseň se jmenuje Heaven. A od hudby pojďme k divadlu. Jak se ubránit pokusům o nadměrné usurpování moci? Tak to je otázka, kterou si chce od září klást činohra Pražského národního divadla spolu s jejími diváky. Nová témata a inscenace přinese 144. sezóna, ale i do státní opery, baletu a nebo třeba Laterny magiky. Kromě zastavení nad chystaným repertoárem včera šéf Národního divadla Jan Burian uvedl do síně slávy operního pěvce Štefana Margitu.
1: Jaká to ná...
2: Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
3: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
2: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to, já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
3: V Pražském národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
2: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruiz Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému. Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v Její pastorkyně Láca, pak Hoffmanovy povídky, pak Billy Budd, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné, veliké role, na které se vždy těším.
3: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ram, Bas Laterny magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28-letý Zdeněk Piškula.
4: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
3: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
4: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
3: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Za 10 minut s vámi bude ranní radiožurnál a také Petr Král, teď tedy poslední noční reportáž. Nízká hladina řeky Berounky trápí v těchto dnech nejenom vodáky, ale i převozníka v Nadrybech na severním Plzeňsku. Tam mají úplně poslední přívoz v České republice na ruční, tedy bydlový pohon. Převozník se proto v době velkého sucha a malého průtoku vody opravdu zapotí.
1: Plechový prám na ruční pohon uveze naraz

0: tady projíždějí třeba po té vodě, tak pro ně je to prostě zase nějaký zpestření.
1: Najít převozníka s potřebným kapitánským průkazem je těžké. Přesto chce nezávislá starostka Nadryb Silvie Brantlíková tradici přívozu zachovat.
2: Jenom ta obsluha 50 tisíc. Výdělek z toho za ty 2 měsíce nebude ani polovina.
1: Převozník zvládne podle zájmu 6 až 30 plaveb denně. Provozní řád zakazuje plavbu při bouřce nebo povodni. O extrémním suchu v něm ale zmínka není.
3: Letní průměr je tady kolem 6 kubíků za vteřinu a v současné době tečou 3 a fouká vítr ze severu, což znamená proti proudu. Třeba v tuhle tom větru, kdyby jsme teďka vyrazili, tak se asi tak vprostřed řeky odstneme nad tím vodícím lanem, místo pod ním dole. Pak se tam budeme 4 hodiny točit a čekat, až přestane foukat vítr.
1: Průtok v Berounce teď zachraňuje pravidelné odpouštění vody z Hracholuské přehrady na řece Mži. Z Nadryb na severním Plzeňsku Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškou.
1: Sněmovna se bude po vetu prezidenta znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Ukrajina oslavila Den nezávislosti. S Ruskem si vyměnila válečné zajatce. České volejbalistky se na mistrovství Evropy pod ní volna utkají s Ukrajinou. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
3: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživota schopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
1: Opozice avizovala u návrhu dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Velká Británie souhlasila s přesunem technologií pro výrobu raket dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu. Oznámil to britský premiér Andy Burnham během setkání koalice ochotných v Kyjevě.
4: Představitelé států podporujících Ukrajinu se při setkání v Kyjevě dohodli na podpoře ukrajinského energetického sektoru, který znovu čelí četným ruským útokům. Mluvili ale také o zpřísnění sankcí proti ruskému obranému průmyslu a potřebě posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu informoval o návratu ze zajetí 10 členů ukrajinských obranných sil, kteří byli považováni za nezvěstné. Na Ukrajinu se vrátili přes Bělorusko. Litva spustila projekt, jehož cílem je vrátit na Ukrajinu děti, které byly z okupovaného území násilně deportovány do Ruska. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Americké ministerstvo financí představilo plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují dál fungovat. Podle ministra financí Scotta Bessenta se tak nevyhne ani Číně. Teherán už dřív varoval, že bude na rozšíření amerických sankcí tvrdě reagovat. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Borovo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech. Mají tam být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné oblasti loni zbourat. Pokračuje ředitel správy HKO Ladislav Pořízek.
5: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
1: Sport. České volejbalistky nastoupí na domácím mistrovství Evropy v Brně ke čtvrtému zápasu. V 19 hodin se utkají s Ukrajinou. Češky se tak po nedělní prohře se Srbskem pokusí navázat na předchozí výhry nad Rakouskem a Řeckem. V případě výhry si domácí tým pojistí postup do osmifinále.
6: Ukrajinské volejbalistky si v pondělním programu mistrovství Evropy v Brně připsali úvodní výhru. Rakušanky porazily 3-0. Stejným poměrem zvítězilo taky Srbsko nad Bulharskem. Stříbrný tým minulého šampionátu tak zatím nestratil v turnaji ani bod. Aspoň set dokázal proti Srbkám uhrát jen český výběr. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D6 na Kladensku a nehoda v Buchlovských horách. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru jde po vozovce Chodec. Na dálnici D11 vyšetřují nehodu u Jaroměře. Na konci dálnice na kilometru 112,5 ve směru z Prahy ji vyšetřují policisté. Průjezd je omezený, projíždějte opatrně. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zpomalte v Buchlovských horách. Osobní auto v zatáčce číslo 2 srazilo zvěř. Na místě už je policie, náhle se zpomaluje tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, od jihozápadu místy přehánky nebo déšť. A teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, při dešti jenom kolem 17 a na horách většinou 16, v Jeseníkách a Beskydech bude kolem 13 stupňů. A foukat má mírný vítr, večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 5 minut po páté, dnešní ranní radiožurnál začneme pro někoho třeba každodenním chlebem, pro jiné něčím netradičním, ale potřebným. A sice stáží u zdravotnické záchranné služby.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 508. Doktor Stoch, to je volací znak operačního střediska zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. A je to i název bezplatné stáže, kterou u záchranky můžou absolvovat budoucí lékaři. Zkusí si, jestli by se chtěli po studiu věnovat právě urgentní medicíně.
1: Zkouška spojení, doktore Stoch, jak mě slyšíte?
2: Doktor Stoch, slyší dobře.
3: Tak, tady máme vybavení. V tom RVčku najdeš de facto všechno, co je ve velkém autě.
4: Zkušený lékař Vojtěch Svízela ukazuje záchranářskou výbavu Janu Pochtiolovi, stážistovi, který po prázdninách nastoupí do 6. ročníku studia medicíny.
3: To si bereš sebou všechno na ty výjezdy? Na výjezdy, kam jezdí lékař, tak se berou batohy oba dva, rýský monitor, případně ještě další bavení typu odsávačka podle toho, co máme vlastně ve výzvě.
5: Měli by, že ty metronomy jsou součástí přímo toho zapnutí.
3: Může se to určitě použít.
4: A než se stačím Jana na cokoliv zeptat, přichází možnost přidat se k výjezdu.
3: Je to transport pacienta z Ára vlastně tady z Baťovky do Kroměříže.
5: Super, tak jo, díky, určitě se přidám.
6: Že ten překlad, ať vidí, překlad toho pacienta je tedy štěčí.
4: Lékař operačního střediska Vojtěch Svízela má ve Zlíně stážisty na starosti. Za prázdniny se jich tu protočilo 8.
3: V podstatě nám jde o to ukázat hlavně, o čem ta naše práce je. Setkáváme se s tím, že jak studenti, tak ale i mladí lékaři, absolventi mají v podstatě omezenou představu, co obnáší práce na záchranné službě a o čem je vlastně urgentní medicína jako taková.
4: Za stážistou Janem Pochtiolem se pak na zlínskou záchranku vracím až před 6. večer.
5: Během dneška se mi byla příležitost být vlastně asi poprvé na výjezdu v terénu u velice složité sociální situace.
4: Co vám ta stáž dala, co se nenaučíte v lékařských skriptech?
5: To vidět v terénu, jak na to reaguje rodina. Tady ten kontakt s tím lidstvím mě přijde vlastně jako velice zajímavý v tom terénu.
4: Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, ve 6:15. Co je nového? Ministerstvo zdravotnictví chystá například novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tím na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl teď v létě dostupný delší dobu. Detaily chystáme už po 6:30. Americký prezident Donald Trump stupňuje obchodní válku s Kanadou. Od ledna pohrozil dalšími cly, a to na auta a na ocel, a to ve výši 50%. Kanada bude reagovat. Odpoledne českého času oznámí cla odvetná.
3: Dnes nás čeká hodně mraku a také bude během dne přibývat deště. Nebe oblačné až zatažené, jen na jihu může být přechodně i zmenšená oblačnost. Ojedinělé později odpoledne a večer se budou hlavně od jihozápadu objevovat srážky. Teploty dnes docela příjemné, mezi 21 a 25, na jihu Moravy až 27 stupni, ale v místech, kde bude pršet, tam měříte jen kolem 17 stupňů. V tisíci metrech na horách ukážou teploměry 16, v Jeseníkách a Beskydech dokonce jen kolem 13 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude mírný východní vítr, který k večeru zeslábne. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 5.20 v ranním radiožurnálu teď o ptačí chřipce, ale spíše z preventivního pohledu. Cílem nové metody českých odborníků je právě odhalit ptačí chřipku ještě dříve, než bude nutné vybíjet celé drůbeží chovy. Na vybraných lokalitách budou od září monitorovat divoké kachny a také divoké husy, které jsou tedy hlavními přenašeči ptačí chřipky. Stejně jako člověk mají zvířata v sobě virus ještě předtím, než se objeví vůbec první příznaky. Experti proto budou teď pravidelně a velmi podrobně analyzovat peří a trus divokých kachen. Budou také analyzovat a detailně zkoumat obsah vody v rybnících, ve které se ptáci pohybují a žijí. A právě tímto způsobem by se mohlo podařit zabránit velkým škodám při vybíjení nakažených chovů.
1: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu.
2: Děrovaný váleček, co drží Vojtěch Kouba z Vysoké školy chemicko-technologické, má zároveň plovák, bude jako jediný vidět na hladině.
1: Na kterých se držuje volně žijící ptactvo, jelikož nakažení ptáci vylučují virus ptačí chřipky do vody ještě předtím, než uhynou.
3: Základom je pro nás sorbent aktivní uhlie, které si tu nasypeme.
2: Tady v laboratoři Ústavu technologie vody a prostředí odborníci vyvíjejí různé varianty. I proto Erika Buková teď k uhlí přilévá rybniční vodu.
3: Přidáme inaktivovaný vírus ptáčej chřipky. Prístroj zapneme, budeme premeriavať, či sa tam ten vírus zachytáva.
2: Upravené aktivní uhlí bude ve válečku od září plout na 4 lokalitách. Zhruba jednou týdně vědci náplň vymění a odeberou vzorky peří a trusu divokých ptáků.
1: Na sorbentu máme průměr toho, co se v té vodě vyskytovalo za dobu toho týdne.
2: Teď se podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu drůbeží vzorky testují až po prvních příznacích nemoci. Stále častěji se pak musí vybít celý.
4: Kdyby jsme našli pozitivitu v těle vzorcích, tak ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu.
2: Pokud se monitoring viru ptačí chřipky osvědčí, bude v příští sezóně i na dalších vodních plochách. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 15:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnálu.
1: Jmenuje se Tomáš Mádl a je členem Svazu českých filatelistů. V roce 1856 stála 1 cent. Dnes je známka britská Guyana vůbec nejdražší na světě. Co může být na malém kousku papíru tak cenného a jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Světem nejvzácnějších známek nás provede Tomáš Mádl.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál půl šesté. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Írán je podle tamního ministra hospodářství připravený na americké sankce. Řekl to s tím, že Spojené státy podle něj čeká další porážka. Írán má podle něj plán, jak se situací vypořádat. Reagoval tak na nově ohlášené sankce, kterými Washington cílí na Teherán i jeho podporovatele. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta je cílem opatření odříznout Írán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. V Plzni začali s údržbou sochy růžového králíka na Lochotíně. Kontroverzní betonový objekt je 5 metrů vysoký. Znázorňuje králíka, jak požírá bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Za 11 let už sochu několikrát poničili sprejeři. Nový lak a celková obnova budou stát 70 tisíc korun.
5: Sport.
4: Fotbalisté Chelsea vyhráli první soutěžní utkání s novým trenérem Xabim Alonsem. V úvodním kole anglické ligy zvítězili na hřišti Fulhamu 3-2. Skóre otevřel už po půl minutě útočník Joao Pedro, který se tak postaral o historicky nejrychlejší gól prvního kola Premier League.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Humpolce a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 86,5 stojí kamion na krajnici s defektem. Ta prasklá pneumatika nebo části pneumatiky leží v jízdních pruzích. Vybočuje se, vyhýbá se, opatrně dojíždějte. Hlídka už jede na místo. Na Pražském okruhu mezi dálnicí D1 a tunely dejte pozor u Jesenice. V obou směrech se v omezení teď projíždí jedním pruhem. Pohybují se tam silničáři, upravují dopravní značení, tak pozor na ně. Zatím se projíždí plynule, bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnešní ráno přináší oblačnou nebo zataženou oblohu, výjimečně slabě prší a teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 a 11 stupni Celsia. Ale například v Libereckém kraji nebo na severní Moravě a ve Slezsku je ještě chladněji, tam se pohybují teploty jen kolem 9 stupňů. Přes den pak bude stále oblačno až zataženo, jih našeho území nabídne i přechodně projasněné nebe. Déšť nebo přehánky se vyskytnou až později odpoledne a večer a nejvíc jich bude na jihozápadě naší republiky. Teploty odpoledne vyšplhají k 25, na jižní Moravě dokonce až k 27 stupňům. Naopak tam, kde se budou vyskytovat srážky, naměříte jen kolem 17 stupňů Celsia. Na hřebenech hor bude teplota podobná, kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech ale jen kolem 13 stupňů. A vítr dnes bude foukat mírně od východu a k večeru bude slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 3,5 minuty po půl šesté. Poměrně nedávno jste mohli spolu s námi sledovat výpadek léku Tamoxifen, ano, toho léku na rakovinu prsu. Ukázal totiž na problém, který je ale na českém trhu téměř u poloviny léků. Stejně jako Tamoxifen, totiž mají jediného dodavatele. Co to může znamenat pro pacienty a mnohem víc k tomu probereme už za pár minut v ranním Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Despacito.
1: Hele, to 2017, Luis Fonsi a spol a klip, který má minimálně 9 miliard shlédnutí. Teď se ale budeme věnovat něčemu jinému, a sice vážnému tématu výpadku mléků. Podle údajů České asociace farmaceutických firem hrozí hlavně u přípravků, které užívá malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví chystá opatření, aby pak léky při výpadcích třeba nemuselo dovážet ze zahraničí, podobně jako v létě u léku Tamoxifen. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě Tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele téměř polovina lenků, u kterých už ale vypršela patentová ochrana.
2: Problém sehnat Tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
3: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
2: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.
4: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
2: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
5: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
2: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firem většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný Tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
6: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. SÚKL vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
2: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
5: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
2: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 3:15. Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. A na problémy spojené právě se suchem se blíže podíváme krátce po zprávách v 6 hodin. Představenstvo německého koncernu Volkswagen začne právě dnes jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. Firma mimo Evropu ztrácí trhy a koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. I k tomu se dnes ráno ještě dostaneme po 8 hodině s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem.
1: Požár v Praze na Černém mostě. Máme podrobnosti. Komplikace čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu z D10 na okruh na Černý most hoří auto.
2: Ta dlouhá levotočová zatáčka přibližně uprostřed hořící vozidlo v pravém pruhu svodidel. Hasiči IZS na cestě ohlášeno, nicméně chvilku to tam bude asi velmi zúžený, protože budou vykonávat zákaz.
1: Hasiči právě dorazili, už jsou na místě, aktuálně zastavili provoz ve směru z D10 na okruh, takže se tvoří kolony, auta musí pokračovat směr k Belská po Novopatské. Teď se nedá sjet z D10 na okruh na Černý most. Ta další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes nás čeká i nadále oblačná až zatažená obloha, jen na jihu se může přechodně oblačnost protrhat. Srážky čekáme jen ojediněle, až později odpoledne a večer jich bude hlavně od jihozápadu o trochu víc. Většinou se bude jednat o přeháňky nebo občasný déšť. Teploty odpoledne vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme 27 stupňů. Naopak v místech, kde se objeví déšť, bude o 10 stupňů chladněji. Na horách pak teploměry ukážou kolem 16, Beskydy a Jeseníky dnes ale nabídnou teplotu jen kolem 13 stupňů. No a ještě vítr, ten bude mírný, východní a k večeru bude slábnout. Hezké ráno.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 5.50 a opět máme komu a proč fandit. V Číně začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Česko reprezentuje 6 závodníků. Největší medailovou naději je Matěj Lukeš, obhájce bronzu a lídr světového žebříčku. Mezi ženami se na start postaví i 20-letá Lucie Hlaváčková, která přednedávnem skončila spolupráci se svým osobním trenérem a olympijským vítězem Davidem Svobodou.
1: Byli jsme spolu vlastně 7 let, jsme spolu nějak spolupracovali, trénovali a už asi z obou stran jsme věděli, že je potřeba jít nějakým jiným směrem. Takže tady David se mnou není, což bude určitě taky jako složitý, protože nepamatuju si poslední závody, na kterých se mnou nebyl ještě takhle daleko.
2: Říká Lucie Hlaváčková. Ta odjela s celým týmem do Číny už 4 dny před začátkem šampionátu. Důvod vysvětluje právě její bývalý trenér David Svoboda.
3: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem a tak dále. Připravený jsou celkem standardně dobře, věřím, byli docela zdraví, tak snad se jim bude dařit.
2: Říká Svoboda. Čechům se v předchozích letech dařilo hlavně v týmových soutěžích. Letos se však trenéři rozhodli své svěřence do štafet nenasadit.
3: Máme prioritu soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet 3 nejlepších individuálních výsledků. Štafety jsou netradičně před tím individuálem, takže se rozhodli trenéři, že štafetu teďka vynecháme, aby byli připraveni co nejlíp na ten individuál. Nemáme tak široký tým jako některý jiný země, který si můžou dovolit postavit jiný lidi do štafety a jiný lidi, většinou ty silnější, do individuálu.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: S vámi Radiožurnál pro váš ranní přehled. Spojené státy chystají další sankce na Irán. Proč a co mají zasáhnout, probereme jak s naší zpravodajkou ve Spojených státech tak na Blízkém východě. A vydáme se i do Francie, tou se prohnalo totiž ničivé tornádo. Probereme po sedmé.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry v přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: Asi slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět astrometry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, v 6 hodin. Zprávy přináší Tereza Tomášková.
6: Sněmovna bude po vetu prezidenta znovu jednat o novele, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Opozice chystá ústavní stížnost. Islandské úřady před sobotním referendem varují občany před falešnými účty na sociálních sítích. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu za neodevzdání dopingového vzorku. Požár auta komplikuje dopravu na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení ji vrátili senátoři a teď ji poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
7: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
6: Ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO návrh hájí. Podle ní bez jeho schválení není možné sestavit rozpočet na příští rok. Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit ve sněmovně pevné hlasování. Islandské úřady sledují před sobotním referendem podezřelé účty na sociálních sítích. Varují, že by se mohli pokoušet ovlivnit hlasování o pokračování Islandu v přístupových jednáních s Evropskou unií. Podle státního kyberbezpečnostního týmu se takové účty objevily a v některých případech je už prověřuje i policie. Islanďané by podle úřadu měli k informacím na sociálních sítích přistupovat s kritickým odstupem.
8: Kyberbezpečnostní tým CERT-IS uvedl, že zaznamenal falešné účty pod příspěvky na sociální síti Facebook, která je na Islandu jedna z nejpoužívanějších. Účty, které působí věrohodně jako skuteční lidé, podle šéfa týmu Magniho Sigurdssona vytváří příspěvky, které mají uživatele buď přesvědčovat, aby hlasovali pro nebo proti, nebo jen vyvolávat chaos. Jejich počet ale zatím není vyšší než při předchozích volbách. Islanďané budou v sobotu v referendu rozhodovat o pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ty jsou zastavené na základě rozhodnutí islandské vlády už od roku 2013. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
6: 5 kamer, 2 pevné a 3 otočné budou dohlížet na bezpečnost dětí a jejich rodičů na novém centrálním hřišti Vysoká Mez ve Zlíně. V areálu můžou využít herní a sportovní prvky, nová lávka ho propojí se sousední stezkou pro pěší a cyklisty. Hřiště má vlastní kamerový systém jako první ve Zlíně, pokračuje ředitel městské policie Milan Kladníček.
9: V reálném čase může ten prostor sledovat městská policie i policie České republiky a úplná novinka je, že správce bude moct těma kamerama hýbat a může si kamery natáčet podle potřeby, tak jak vlastně uvidí ten větší pohyb dětí.
6: Vybudování celého areálu vyšlo na 40 milionů korun.
1: Sport.
10: Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti čtyřletému zákazu činnosti. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se odvolala k sportovnímu arbitrážnímu soudu.
11: Vondroušová dostala trest letos v červnu potom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil, podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
10: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S další deblovou světovou jedničkou Britem Pettnem vyřadili v kvalifikaci německo-moravský pár Mariová Vašero i americkou dvojici Sterncová Harrison ve dvousetech. A do druhého kola ze tří kvalifikačních ve dvouhře postoupili v New Yorku Julie Štruplová, Linda Fruhvirtová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Požár na D10 v Praze a omezení na Opavsku, Hradce nad Moravicí. Na dálnici D10 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu z D10 na okruh na Černý most v té táhlé zatáčce hořelo kolo u nákladního auta. Hasiči jsou na místě, chvilku byl ten sjezd zavřený, teď už se projíždí alespoň jedním ze dvou pruhů. Je tam krátká kolona ve sjezdu a brzdí se i na dálnici dost prudce, tak pozor na to. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se tvoří kolony, zatím krátké od sjezdu na Chrlice až k omezení ke stavbě u D1. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína po pojištění kolony za Hradcem nad Moravicí u Kajlovce omezení a zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. A ještě silnice 6 z Prahy do Karlových Varů na příjezdu do Lubence před obcí Lešky hlásí policisté kozy na vozovce. Je jich tam několik, pohybují se na silnici, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Dobrý den, milí posluchači, v úterý 25. srpna vás zdravíme společně s Pavlem Tilšarem.
14: Krásné úterý.
13: Tak úterý máme, myslíme, také zajímavé plány ve sportovním vysílání. Nevím, jestli úplně to směřovat asi jo k tomu přenosu z volejbalového mistrovství Evropy.
14: Rozhodně čtvrtý zápas českých volejbalistek na domácím evropském šampionátu od 19 hodin budou hrát Češky v Brně proti Ukrajině. My se tomu budeme věnovat samozřejmě celé ráno. Spojíme se taky s naším reportérem na místě Davidem Nekvindou po 8. hodině, ale bude to taky o jiných šampionátech, třeba o mistrovství světa ve Slování, protože budeme mít takzvaně na drátě dvojici Flamíková Šantrůčková. No a budeme se věnovat taky World Cupu, protože do tohoto domácího fotbalového poháru už vstupují taky ligoví zástupci.
13: Ano, když koukám na ten program, tak dneska začne v 17 hodin ve Varnsdorfu, kam zavítá Ústí, tak to je takové hodně severočeské derby, ale co se týče těch prvoligistů, tak Zlín se pokusí o první soutěžní výhru v sezóně, když dobře, jak je to i v zahraničí, když ty týmy nevstoupí dobře a pak třeba ještě vypadnou z domácího poháru, to nepřidá.
14: Složitá mise no. Pro Zlín v Uničově.
13: Ano, u ničeho v té myslím asi MSFL, ne? Teď se nejsem úplně jistý, to můžeme zjistit. Každopádně, kdo ještě z těch prvoligistů, jestli máš před sebou?
14: Ještě Bohemians po remíze ve vršovickém derby na Slávy 2-2 zavítají na hřiště třetiligových záp. My budeme mluvit s trenérem Martinem Poustkou, který taky zažil, jaké to je trénovat v nejvyšší soutěži Slávy. Připomeneme si to před těmi 14 lety.
13: Já jsem směl, protože si pamatuju, že on udělal z kšiltovky na trenérské hlavě moderní věc ještě předtím, než to udělal Jindřich Trpišovský.
14: To je pravda.
13: Uničov, ano, to je tým z MSFL, aktuálně čtvrtý, vyzve Zlín. Takže možná pro Zlín to nebude zas tak jednoduché. Každopádně témat dost s Pavlem Tilšarem tady do 10, tak se doufám budete bavit a doufám, že se vám bude dobře vstávat.
14: Pěkné ráno.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 6 hodin 12 minut a máme tady vlastně aktuality, které jste možná slyšeli ve zprávách v 6, ale týkají se tenisu a můžeme být trošku obšírnější.
1: Ano, Kateřina Siniaková je v hlavní fázi smíšené 4 na US Open. Tento mix začíná už před startem hlavní soutěže singlistů a singlistek. S Britem Pettenem tvoří Kateřina Siniaková dvojici. Brit Petten patří taky na špici žebříčku v mixu mezi muži, takže taky hvězdná dvojice a Siniaková s Pettenem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vašerot a pak i americkou dvojici Stencová Harrison. Obě dvě tyto dvojice Siniaková s Pettenem porazili ve dvou setech.
0: No, v osmi finále, které by mělo být na programu dneska někdy českého času v pozdějších odpoledních hodinách, tak narazí Siniaková s Pettenem na vlastně nasazený pár číslo 1. Sabalenková Djokovic. Jako, je to prostě absurdní, no, ale mix je něco jiného. Asi pro organizátory US Open než čtyřhra, ta běžná mužská a ženská, tak to nasadili takhle. Ale nasazený pár číslo 1 podle postavení v deblovém žebříčku je Siniaková Pettenová.
1: Ano, je to pravda. Myslím, že to bude velmi zajímavá konfrontace. Přiznám se, že ani Arinu Sabalenkovou, ani Novaka Djokoviče jsem ještě neviděl hrát deblový zápas, tak jsem zvědavý na tu konfrontaci, jak to dopadne. Asi by měla mít Kateřina Siniaková s Britem Pettenem výhodu.
0: Ano. A vlastně nás může zajímat pár, který nastoupí ještě v podobný čas, je také český, ale na rozdíl od Siniakové s Pettenem nemusel jít kvalifikací. A je to pár Muchová-Menšík, který byl nasazený tedy přímo mezi těch 16 párů přímo do osmi finále a ti se utkají s dvojicí Mladenovičová ale Arevalo, což je dvojice francouzsko-salvadorská, protože Arevalo to je Salvadorec. A ti vlastně jsou takzvaní ti šťastní poražení z kvalifikace, že prohráli sice, ale dostali se do toho hlavního pavouka. Takže dneska hlavní soutěž a Pavle, on je to vlastně docela rychlý turnaj.
1: Je to velmi rychlý turnaj, jen v finále se vlastně hraje do 6, jak to známe, jinak tady do 4 vítězných gemů v každém setu. Je to tady taková zkrácená hra. A ještě mě zajímá taky dvojice na tomto hvězdně obsazeném turnaji, Carlos Alcaraz, Serena Williamsová, to je myslím taky celkem hvězdný pár.
0: A vlastně trošku, jak to říct, věkově nevyvážený.
1: Tak.
0: Ano. No tak jsme zvědaví. Každopádně o tom, jak se dařilo i singlistům třeba v rámci kvalifikace na to opravdové velké US Open, které startuje až vlastně na sklonku tohoto týdne, tak o tom budeme mluvit s Pavlem Tilšanem trošku později.

0: Pavel Tilšar už na začátku vysílání mluvil o tom, že jsou některé světové šampionáty třeba vedle toho volejbalového evropského. My budeme v popůl deváté mluvit se zástupkyněmi české výpravy na veslařské mistrovství světa. Ovšem teď se přesuneme, protože to bude z Amsterdamu, tak teď se přesuneme k tématu, které se týká Polska.
1: Ano, v Poznani začne už zítra celkově 51. mistrovství světa v rychlostní kanoistice, a to za přítomnosti 22 českých lodí a taky našeho reportéra na Radiožurnálu Sport Františka Kuny. Přejeme ti krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Františku, tak pověz nám, už jsi někdy trávil své narozeniny v 6 hodin 18 minut na hlavním nádraží v Praze? Mimochodem všechno nejlepší.
0: Ty máš narozeniny, Františku, hodně zdraví.
2: Díky moc a netrávil, je to poměrně netradiční, ale velké oslavy se nepotrpím, takže oslavím to odpočinkem ve vlaku.
1: Chceme tedy samozřejmě probrat ten světový šampionát rychlostních kanoistů. Na startu budou i dva olympijští vítězové z Paříže. Kanoista Martin Fuxa a kajakář Josef Dostál, druhý jmenovaný, toho ale pojede méně než Fuxa. Proč?
2: Protože není v úplně ideálním zdravotním rozpoložení. Už před týdnem, kdy uspořádal Český kanoistický svaz mediální setkání, tak se ho Josef Dostal měl zúčastnit, ale místo něj byl přítomen pouze papír, kde bylo napsané jeho vyjádření, že není úplně zdravotně fit, takže se nedostaví. A on bude startovat jen na jedné trati a to bude jeho silná pětistovka. Otázkou je, jak moc silná bude v tomhle zdravotním rozpoložení. Ale důležitý závod to pro něj je, takže řekněme pojede za každou cenu. To Martin Fuxa, ten v dosavadním průběhu sezóny dokázal zvládnout vyhrát všechny závody, ať už se bavíme o světovém poháru nebo mistrovství Evropy, a je neporažený. No a ta jeho situace i vzhledem k tomu, že už je olympijským vítězem z Paříže 2024, stejně tedy jako Josef Dostál, tak Martin Fuxa už se v tom závodním poli pohybuje jaksi jako velký suverén a nahlížejí tak na něj i ostatní závodníci. Ostatně i o tom mluvil právě Martin Fuxa.
3: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já. Někdy cítím, že oni mě jako berou, že to nejde mě porazit, což je vlastně super pro mě, pro moji psychiku, ale zároveň jako každý člověk na světě se dá porazit, to je úplně jasný, ale doufám, že já to nebudu.
2: A pak ještě poměrně tiše doplnil Martin Fuxa kéžby, takže i on doufá, že zase bude neporažený v polské Poznani na mistrovství světa v důležitém závodě na světovém šampionátu.
1: Mluvili jsme tady s Františkem Kunou o Martinu Fuxovi, který se představí v Polsku na tom mistrovství světa a bude jedním z největších favoritů na medaily z té celé české výpravy. Otázkou na Františka je, kdy se Martin Fuxa poprvé představí.
2: Poprvé to bude ve středu, už zítra se představí v té královské disciplíně C1000, C tedy kanoistika, to jsou ti pro představu, kdo neví stoprocentně, kdo v lodi klečí a na pádle mají jen jediný list, takže na kilometru a ještě není přesně jasné, v které rozjížďce, ale ty začínají v 9 ráno, takže mezi 9:30, možná lehce po 9:30 budeme i my živě na Radiožurnálu Sport ve spojení s Poznaní s přímým přenosem rozjížďky Martina Fuxy, ze které může postoupit přímo do finále a může se tak vyhnout semifinálovým jízdám a ušetřit tak síly. Po něm nastoupí v rozjížďkách český čtyřkajak a třeba Josef Dostál, ten poprvé nastoupí ve čtvrtek, takže má ještě o den čas na odpočinek, regeneraci, uzdravení, trénink. Co z toho bude převažovat, zjistíme přímo od kanálu a ve čtvrtek ho čeká právě rozjížďka po 10. hodině na pětistovce. První medaile bychom mohli očekávat od české výpravy v pátek, sobota, neděle, to jsou tři závodní dny, kdy se bude bojovat už o medaile a tam pojede třeba český čtyřkajak, pokud tedy postoupí do finále, a Martin Fuxa, toho čeká kilometrový závod právě na kanále v Poznaní v kolem 3:30, ale je úterý brzo ráno, takže to vám ještě mnohokrát připomeneme.
0: Ano, a můžeme připomenout posluchačům taky, proč je to mistrovství světa důležité s výhledem i na olympijské hry, které se konají za 2 roky v Los Angeles.
2: Ano, je to 2 roky do olympijských her, nebo necelé 2 roky, bez pár desítek dní, ale důležité je to proto, protože se sbírají body do olympijské kvalifikace. Ta možnost kvalifikovat se je jiná, než byla, protože dřív se šlo kvalifikovat v podstatě z jednoho závodu, takže když jste se připravili a natrénovali na jedno mistrovství světa, tak jste se mohli kvalifikovat na olympijské hry. Tentokrát je tu jakýsi žebříček, kdy závodníci sbírají body, takže v tomhle Martin Fuxa je zatím 100% a nemůže mít víc bodů už, protože vyhrál všechno v dosavadním průběhu sezony a ten koeficient, kterým se násobí body, což vám jistě v našem vysílání vysvětlí později šéf-trenér českých rychlostních kanoistů Pavel Hotmar, tak ten koeficient se násobí počtem bodů jako krát 1,5, takže za evropský šampionát a za světové poháry je ten počet bodů řekněme nižší a světový šampionát je v tomhle opravdu velice důležitý a Martin Fuchsa může nasbírat celkem body ve třech kategoriích nebo na třech tratích, protože on pojede kilometr, pětistovku a pětistovku ještě se svým bratrem Petrem mezi double kanoisty. To Josef Dostál, toho čeká jen jeden závod na 500 metrů mezi kajakáři, ale samozřejmě Češi doufají v pódiová umístění nebo v umístění, jak už říkal Martin Doktor, co nejblíž medailím nebo přímo ně i o to ostatních lodí, aby si Češi vytvořili co nejvíc pozic na olympijské hry do Los Angeles v roce 2028 a samozřejmě ještě to samé se pak bude týkat závodníků za rok, kdy je znovu světový šampionát v roce 2028 a tam už možná bude jasněji o tom, kdo na olympijské hry pojede a tam to bude trochu větší matematika, kdo co pojede, kolik bude potřeba, ale jak říkám, tohle vysvětlí Pavel Hotmar v našem vysílání, šéf trenér českých rychlostních kanoistů.
1: Teď mluvíme s Františkem Kunou, naším reportérem, jak můžete slyšet v našem vysílání, je přímo na pražském hlavním nádraží, ta kulisa je parádní, takhle v 6 hodin a 24 minut. Ještě poslední otázka, Františku, v Poznaní se bude závodit na jezeře Malta, tak v čem je ten kanál jiný třeba oproti českým Račicím, které čeští závodníci pochopitelně dobře znají i z těch republikových šampionátů?
2: V Poznaní není vratný kanál, což je prostor, který je uměle vytvořený tak, aby lodě, které jedou z cíle na start, protože tam je zázemí a jedou se připravovat na svoji jízdu, tak jedou jinudy. Jedou jakousi úzkou řekou, řekněme, mimo to závodiště, protože byť jedou pomalu a nikam nepospíchají a nechtějí se unavit, tak přeci jen vytváří nějaké vlny, které se pak dostávají, pokud by tam nebyl ten vratný kanál, jak v Poznani není, do té závodní dráhy. Což v Račicích není, ale čeští závodníci jsou na to zvyklí, protože jsou různá sportoviště, kde kanál je a kde není. No ale konkrétně o tom, jaké jsou podmínky, jaký je kanál v Poznani, tak o tom mluví šéf sekce rychlostní kanoisty v rámci Českého svazu kanoistů a také bývalý elitní závodník a olympijský vítěz dvojnásobný z Atlanty 96, muž, který bude také samozřejmě na místě, Martin Doktor.
4: Obzvlášť, když se rozfouká po směru, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře.
2: Důkazem slov Martina Doktora je i to, že třeba Martin Fuchsa, když úplně začínal s vrcholovou kanoistikou v roce 2012, tak vypadl z lodi při předolympijské kvalifikaci na Londýn, kam se nakonec nedostal, byť ten závod se tehdy opakoval. Takže počasí bude velké téma, vítr, i to budeme řešit na radiožurnálu Sport, konec konců zítra touhle dobou ještě ne, ale zítra kolem 9. hodiny už se vám z Poznaně přímo ozveme.
0: Moc se těšíme na vstupy Františka Kony a děkujeme za tenhle velmi zajímavý a obsáhlý vstup, který připravil ještě předtím, než odcestuje do polské Poznaně, kde se utkají ti nejlepší světoví rychlostní kanoisté na mistrovství světa. Františku, děkujeme a přejeme ti k tvým narozeninám všechno nejlepší a ještě si počkej, prosím tě. Předehra, Františku.
5: Franta má narozeniny.
0: Tak, František Kuna, dnešní oslavenec, byl ve vysílání. Moc děkujeme, Františku, šťastnou cestu.
2: Děkuji, mířím na Baltic Express, naslyšenou odpoledne.

0: sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál půl sedmé. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Rusko v noci útočilo řízenými leteckými bombami na ukrajinské Záporoží. Podle náčelníka tamní oblastní správy Ivana Fedorova ve městě zemřeli dva lidé. Napsal to server Ukrajinská pravda. Noční údery hlásí i Rusko. Poblíž města Krasnodar na jihu země vypukl po dronovém útoku požár v ropné rafinerii. Podle úřadů v oblasti taky zemřeli dva lidé potom, co trosky bezpilotního letounu dopadly na železniční stanici. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný. Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. Začínají Evropské dny židovské kultury, letos s podtitulem Láska. Program nabízí koncerty, komentované prohlídky nebo výstavy. Třeba v Praze můžou lidé navštívit výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči budou volně přístupné synagogy. Festival bude pokračovat na různých místech Česka až do října. Sport. Pořadatelé kvůli špatnému počasí zastavili třetí etapu Vuelty a pak závod asi 15 kilometrů před cílem úplně zrušili. Cyklisty v Pyrenejích zastavil prudký déšť s kroupami. Dnešní čtvrtá etapa je poslední, která se pojede mimo území Španělska. V Andoře jsou na programu tři vrchařské prémie první kategorie a cyklisté taky vyjedou na nejvyšší bod letošní Vuelty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D35 se u Mohelnice a kolony na D10 na příjezdu do Prahy. Na dálnici D35 Olomouce směrem na Mohelnici dejte pozor za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 243 hlásíte větve na vozovce.
5: Leží v obou dvou kruzích větve, zřejmě tam spadlo něco ze stromu, brzdí se na poslední chvíli.
4: Opatrně dojíždějte. Na příjezdech do Prahy houstne provoz. Kolony čekejte třeba na dálnici D10 na příjezdu z Mladé Boleslavy. Ve sjezdu z D10 na Černý most na okruh je neprůjezdný pravý jízdní pruh, hořelo tam kolo u nákladního auta. Na D10 se tak dojíždí do krátké kolony před sjezdem na okruh. Na pražském okruhu komplikace taky u Jesenice. Projíždí se omezením v obou směrech. Silničáři tam teď předělávali dopravní značení, takže se tvoří i kolony ve směru od tunelu k D1. Už by měli mít za chvilku hotovo, kolona se bude rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
6: Jedu do vlakem Českých drah.
3: Počasí.
8: Počasí u nás ovlivňuje výběžek tlakové výše, která má svůj střed nad Skandinávií a Severním mořem. Dnes se k nám také přibližuje brázda nižšího tlaku vzduchu z Atlantiku. Po její přední straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Odpolední teploty pomalinku porostou. O víkendu na jižní Moravě až k tropickým 34 stupňům. Pravděpodobně v pátek ale do Česka dorazí studená fronta, která na naše území přinese více srážek a také bouřky. Počasí nás tedy čeká spíše střídavé. Slunečné dny se budou měnit v podmračené a zase naopak. Dnešní den nabídne hodně oblačnosti, jen na jihu bude přechodně mraků méně. Ojediněle později odpoledne a večer od západu místy se vyskytnou přehánky nebo déšť. Tam, kde bude pršet, se bude teplota pohybovat jen kolem 17 stupňů. Jinde od 21 do 25 a na jihu Moravy bude ještě o 2 stupně tepleji. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byly Deep Purple v našem vysílání. V 6 hodin 39 doznívají písnička Smoke on the Water. A my tady máme zahraniční fotbal, protože včera se hrálo několik zápasů, vlastně i těch velmi prestižních lig. Tak Pavel Tilšar má právo zvolit, kdy začneme.
1: Začneme určitě v italské sérii, a protože tam mohl nastoupit český reprezentant nebo člen širšího kádru národního týmu, jak chcete, prostě obránce Martin Vitík za Boloňu, ale nehrál, zůstal celé utkání proti Láciu Řím na lavičce a Lazio zvítězilo na stadionu Boloni 1-0. Pak hrál i druhý římský celek, ten zvítězil ještě jednoznačněji než Lazio, tedy AS Řím porazil Fiorentinu vysoko 4-0.
0: Nám z Anglie dobře známý Daniel Malendal hat-trick mezi 27. a 60., to znamená skoro za půl hodiny. A zajímavé je taky to, že Paulo Dybala mu přihrál na všechny góly, což je poprvé po více než 5 letech v sérii, a že by jeden hráč přihrál spoluhráči na hat-trick. Zajímavý počin. Tak míříme do La Ligy. Minulý týden vlastně se rozběhla už La Liga takovým zvláštním způsobem, že do ní zasáhlo několik týmů a několik ne.
1: Pravda.
0: Hrálo vlastně už druhé kolo.
1: Ano, ano, připomeňme to, že vlastně ty týmy, které tvořily osu nějakých reprezentací nebo prostě měli spoustu hráčů na mistrovství světa, tak měli to právo vstoupit do nové sezony o něco později, takže Barcelona, Real Madrid a podobně vlastně mají za sebou teprve jeden zápas, ale v tom druhém kole Osasuna Levante včera v pondělí večer 0-0 a Malaga La Coruña 1-1, dvě remízy ve španělské nejvyšší soutěži.
0: Malaga po 8 letech v nejvyšší soutěži, když ještě předloni byla ve třetí lize a po minulé porážce s Atletikem Madrid, které teda vstupovalo už minulý týden do té La Ligy, tak má teď první bod po návratu. A máme tady taky dohrávku naší oblíbené Premier League a navíc oblíbené Pavlovi Chelsea. Já mám oblíbený Fulham, takže jsem byl trošku smutnější, jak to dopadlo, Pavle. Hodně gólů.
1: Hodně gólů, 5 vyhrála Chelsea, první soutěžní vítězství pod novým trenérem Xabim Alonsem, který má třeba titul z německé Bundesligy s Leverkusenem, kde trénoval české trio Kovář, Šik, Hložek.
0: Vlastně nejrychlejší gól prvního kola historie Premier League padnul.
1: João Pedro už v nějaké kolikáté 32. sekundě, když si naběhl na přihrávku od dalšího hvězdného hráče Angličana Cola Palmera, zakončil takovým obloučkem přes vyběhnutého golmana Bernda Lena. Hodně rychlý gól, pak skórovala i nová posila Chelsea, Morgan Rogers, další hráč, který se představil třeba na mistrovství světa v dresu Anglie. Bylo to i 1-1, Joshua King dával ve 23. minutě a pak se trefil ještě Palmer ve druhém poločase a na 2-3 konečních snižoval Garcia z Fulhamu, což je celkem hvězdný hráč, viď?
0: No, hrál minulý rok za Real Madrid, tak jenom pro vás, kteří třeba stále pochybujete o tom, jaká je Premier League soutěž, tak hráči z Realu Madrid posilují ne Chelsea, ne Arsenal, ale Fulham i. Ale je to dané tím, že Alvaro Arbeloa tam minulý rok trénoval. Je to tak, oni opravdu, ti dva, kteří proti sobě včera stáli, trénovali v minulé sezóně Real Madrid, což je vlastně taky jenom další doklad, jak je to neuvěřitelná soutěž. Xabi Alonso a v lednu ho nahrazoval letošního roku Alvaro Arbeloa.
1: Londýnský paradox.
0: Dobře, tak Premier League máme za sebou první kolo, máme za sebou vlastně vstup do nové soutěže u všech těch elitních profesionálních fotbalových soutěží v Evropě a za chviličku si dáme právě o jedné budeme mluvit, protože zbývá nám Německo, to začne tento týden.
1: Bundesliga.
0: Tak o něm za chviličku.

0: 6 hodin 46 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Krásné ráno přejeme. Mluvíme často o sportech, které se konají třeba v hale, teď aktuálně o mistrovství Evropy volejbalistek. Tam nehrozí to, že když by náhodou počasí nepřálo, tak se nic neděje. Dneska Češky budou hrát další zápas na mistrovství Evropy a pokud tam míříte, tak věřte, že se to konat bude. Ale jsou disciplíny, kde to běžně přeruší počasí. Já mám osobně vždycky před očima třeba softballisty, kteří nějakým způsobem prostě nemůžou hrát, že mokro, což osobně moc nechápu, ale OK, mají to takhle nastavené, ale občas to naruší i třeba běžnější takový ten sport, kde se doma sportuje, i když třeba práskají hromy.
1: Je to pravda, krásně jsi to popsal. Třetí etapa cyklistické Vuelty nebyla dokončená, protože ve Francii tedy byly hromy, blesky. Každopádně trochu detailní k tomu něco poví Anna Skalová, která přinesla do studia Radiožurnálu Sport tedy přehled zahraničních webů. Tak tě tu vítáme, krásné ráno.
2: Hezké ráno. Zmínku o obřím krupobytí na jihu Francie má skoro každé větší sportovní médium v Evropě. Zvlášť pak v zemích, kde je cyklistika populární. Specializovaný web Cycling News na to proto šel jinak. Reportér Alastair Forentegrem si na místo reakcí cyklistů a profi pelotonu všímal, jak se chovali lidé, kteří se těšili podél trati. Teď budu přímo citovat. Fanoušci zaplavili novinářské centrum. Zatímco starosta obce, kde měl být cíl, odpovídal v jednom rohu místnosti na dotazy novinářů, v pravém rohu se u stolu s velkými fotoaparátami a kamerami tísnili 20 promoklých fanoušků. Nebo padesátníci se vyšli na procházku, aby viděli Vueltu, místo toho je zasypali kroupy. No, tak, takhle zněly některé věty na stránkách Cycling News. Jinak se ale reportér věnuje hlavně také samotným cyklistům, kteří se museli schovat 15 kilometrů před cílem v hotelu a jak už také koluje na sociálních sítích, za pohostinnosti pro jí Peloton ocenil místo na různých internetových mapách 5hvězdičkovými recenzemi.
1: My budeme mluvit ještě o cyklistické Vueltě v 7 hodin a 50 minut taky s Jiřím Ješkem, naším cyklistickým expertem, šestinásobným paralympijským vítězem, takže si určitě řekneme něco víc k tomu, jaké to je jet v takovém počasí. Myslím si, že i Jirka něco podobného musel ve své bohaté kariéře zažít.
0: O víkendu ukončil kariéru Julien Alaphilippe, což byl vlastně i svého času dvojnásobný mistr světa a pamatuju si, v roce 2019 on vedl Tour de France, byl ve žlutém a jednu z těch posledních etap ukončil sesuv půdy, když se mělo jet do nějakého horského střediska a tehdy vlastně přišel o žlutý dres, takže v rámci té etapy byl daleko za Eganem Bernalem, který tehdy vlastně vyhrál za dost zvláštních okolností, ale prostě počasí čas do toho promluví. No.
1: Musím říct, že Honzo, že máš neuvěřitelnou paměť.
0: Tohle byl teda dost vlastně pro asi cyklistické fanoušky takový ikonický moment, a když ještě přijete Alaphilippovi, tak vás to určitě tehdy nepotěšilo, což mě ne.
1: Tak jdeme dál, přilev zahraničních webů. Další citace, funguje tým jen s Jackem. To není dobový titulek ze sezony 2006-7, kdy bosenský fotbalista válel za Teplice, ani o pár let poté z jeho angažmá ve Wolfsburgu, Manchesteru City, AS Řím nebo Interu Milán. Píše se to i o 40-letém útočníkovi Schalke, a to na stránkách německého Kikru. Tak Aničko, proč?
2: No, Jacko totiž zachránil Schalke v německém poháru. V prvním kole na trávníku Halešeru, tedy týmu ze čtvrté ligy, se totiž bundesligový nováček trápil. Pak přišel jako střídající hráč právě nejlepší bosenský fotbalista historie a dal dva góly a dva další pomohl připravit. Jedna klasická asistence, jednou rozjel útok a vymyslel předpřihrávku. Kicker dodává, že je sice fajn, že ve 40 letech je stále Jacko platným útočníkem. Problémem ale je, že se na bundesligovou úroveň a soubojem s Bayernem Mnichov, Borussí Dortmund nebo Stuttgartem tohle nemusí stačit. Budeme Edina potřebovat? Tak to se ptala, řekla televize ARD trenér Schalke Miron Muslič na adresu hráče, který se na podzim stane pátým nejstarším fotbalistou historie Bundesligy a přeskočí tak pražského rodáka s německým pasem Mirko Votavu.
0: Ano, tak to vlastně děkujeme i za připomínku toho, co jsem málem spletl v tom předchozím vstupu, že opravdu z těch 5 elitních evropských soutěží ještě jedna nezahájila svůj ročník a myslím, že Bayern v pátek ukáže, až zahájí, že Bundesliga má svého vládce.
1: A s kým hraje Bayern?
0: Se Stuttgartem, no tak Stuttgart taky patří docela vysoko, ale Bayern je podle mě v jiné kategorii.
1: No asi zase bude favorit, to si musíme přiznat.
0: No tak uvidíme, vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport, protože samozřejmě máme tady spoustu kolegů i kolegyň, kteří myslím Bundesligu sledovat budou velmi rádi. Tak uvidíme, zda to bude i Anna Skalová, která přinesla přehled zahraničních webů do našeho studia. Moc děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: 6:53 v New Yorku už začal poslední Grand Slam tenisové sezony, nejdřív tedy kvalifikací jak singlu, tak mixu.
1: Hlavní program pak odstartuje v neděli 30. srpna, už tento týden vyrazí na US Open také Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych, který bude sledovat hráče pro kvalifikační duel se Spojenými státy.
0: Zatím má v sestavě Jiřího Lehečko, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče, Víta Kopřivu a Patrika Rykla.
1: A hned při nedávné nominační tiskové konferenci ale Berdych připomněl, že může do velmi očekávaného utkání udělat v sestavě hned 3 změny.
2: Já letím na US Open ve čtvrtek 27., takže bych tam nějak se s klukama viděl, než začnou, a vlastně myslím, že první zápasy už snad začínají zase v neděli, takže od neděle se tam tak nějak budu na ně koukat, sledovat, jakým to jde, v jakým jsou rozpoložení, a podle situace, kdyby se jim nedařilo, tak potom asi nějaký čas samozřejmě určitě máme v plánu ho pak vyplnit tady v Praze před zápasem a tak dále.
3: Plánoval Tomáš Berdych, který před pár dny při nominační tiskové konferenci také prozradil, na čem teď bude hlavně záležet. Napevno počítá s největšími oporami Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem, s tenisty z nejlepší 20 světového žebříčku, takže si hlavně přeje, aby jim vydrželo zdraví. A pak bude také hodně zvědavý na Tomáše Macháče, dalšího klíčového hráče týmu, který se ale teprve nedávno vrátil na okruh po vleklých zdravotních problémech.
2: To nejdůležitější je, jak na tom bude Tomáš Macháč.
3: Tomáš Berdych už před cestou na US Open naznačil, jak moc je pro něj Tomáš Macháč důležitý. I díky velkým zkušenostem by mohl zaskočit v singlovém utkání při nečekaném výpadku některého ze dvou nejlepších hráčů a byl by platný i do 4 hry. I z původní nominace, ve které je jen jeden deblový specialista Patrik Rykl, vyplývá, že je Tomáš Berdych spíš nakloněný variantě sestavit pár ze singlistů, ale nejbližší dny ukážou a rozhodnou, jak to nakonec bude.
2: A od toho se dá říct, že se bude odvíjet i ten zbytek těch možných kombinací.
3: Těší teď Tomáše Berdycha, že má rozhodně na výběr a že už to není jenom ženský, ale i mužský tenis, který má ve světové špičce v posledních letech hned několik hráčů.
2: Ten mužský tenis je na velkém zestupu, že ta generace je opravdu neuvěřitelně silná. Máme dva hráče, kteří jsou opravdu na dostřel první desítky. Jsou to mladí borci, kteří mají tu budoucnost jenom před sebou a můžou se jenom zlepšovat. Na rovinu, je to nejsilnější, co dneska ten mužský tenis český nabízí.
3: Navíc rostou další, třeba 19-letý Jan Kumstát. Teď vyhrál třetí Challenger v řadě, triumfoval v Liberci, Hamburku a v Praze. Drží teď sérii 17 vítězných zápasů. A i kdyby už se do nabitého Davis Cupového týmu nedostal, může i tak zažít hodně zajímavý závěr roku, třeba na turnaj mistrů pro mladé hráče. Vždyť v žebříčku tenistů pro turnaj Next Gen je pátý.
4: Mám z toho strašnou radost, že se dokážu posouvat až takhle rychle. A určitě mám radost z toho Next Genu, protože teďka, jak jsem tam poskočil, jak bych se tam určitě chtěl podívat na tom prosinci.
3: Řekl pro český tenis Jan Kumstát, další z velkých talentů a třeba i opora Davis Cupového týmu v příštích letech. Kvalifikační utkání Česko-Spojené státy se hraje v libeňské hale na tvrdém povrchu na 3 vítězná utkání. V pátek 18. září jsou na programu 2 singly, v sobotu 19. září pak debl a zbylé dvouhry. Kdo vyhraje, postoupí na listopadový finálový turnaj do Itálie. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: S Pavlem Tylšárem se můžeme ale teď ještě vrátit k tomu, jak jsme mluvili o kvalifikaci, tak víme, že Kateřina Siňáková se svým parťákem Petnem prošli do hlavního toho turnaje mixu a čeká je vlastně souboj se Sabalenkovou a Djokovičem dneska později odpoledne, ale v tom singlovém kvalifikačním klání.
1: Tam začalo první kolo a do toho druhého tedy postoupili čeští Knudson, Šalková, taky Linda Fruvirtová a naopak skončila v prvním kole Štruplová.
0: Důležité třeba pro Lindu Fruvirtovou bylo, že vyhrála konečně, protože od zvládnuté kvalifikace Roland Garros, což byl druhý Grand Slam sezony, pak bude ještě Wimbledon, tak vlastně ona měla 9 porážek z 10 zápasů a teď zdolala Uzbečku, tedy ne, rodačku z Ruska, ale uzbekistánskou reprezentantku Kudir Mětovovou. No a zajímavé je, že ve druhém kole narazí Dominika Šalková na Gabrielu Knudson, takže vlastně tyhle dvě Češky se vybijou. Dneska ještě na programu 3 české vystoupení.

0: Nejsi máš před sebou. Havlíčková vyzve Bulharku Janevovou, Samson vyzve Zidančekovou ze Slovinska a Waldmanová Argentinku Karlevu. Když se ještě podíváš do mužského pavouka, tak tam taky hrál Dalibor Svrčina včera a dneska nastoupí Kolář proti Chorvatu Gojovi a Svrčina dokázal postoupit.
1: No a spoustu českých tenistů tedy zahájilo kvalifikaci o postup do hlavní soutěže US Open vítězně, tak věřme, že to bude tak pokračovat, byť, jak už si zmínil, tak dojde třeba i na nějaké české souboje v té kvalifikaci, jako na souboj právě Gabriely Knudson a Dominiky Šalkové.
0: A je pravda, že pro nás české fanoušky je skvělé, že tam v tom turnaji už jistě je 14 českých tenistek a tenistů, což mi přijde, na to zase připomínám, jak jsme relativně malá země, tak je to nádherné číslo. Poslouchejte Ideál, po sedmé tady budeme s Pavlem Tilšarem.
2: České šampionky.
3: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
4: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko. Je to fakt na dosah ruky.
2: České šampionky.
3: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
2: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
3: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
5: My ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady, jo, stane se to prostě, no.
2: České šampionky.
3: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
2: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
6: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
7: Tady je Radiožurnál, 7 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
8: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, která má pomoct lépe zvládat výpadky léků. Největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. České basketbalistky čeká čtvrtý zápas na mistrovství Evropy v Brně. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť a teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný.
9: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
10: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
11: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
10: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
12: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
10: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Ministra Šťastného zveme do ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Představenstvo koncernu se ve Wolfsburgu sejde se zaměstnanci. Ti chtějí slyšet hlavně detaily o chystaných úsporách.
13: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Hasiči od rána zasahují u požáru bytu v panelovém domě v Brně Novém Lískovci. Přes 10 lidí skončilo v péči lékařů. Ulice Oblá je teď kvůli zásahu neprůjezdná. Co požár způsobilo, se podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného teprve vyšetřuje. Byty podle něj museli opustit i lidé ze sousedního vchodu.
14: Hasiči museli pomocí vyváděcích masek zachránit 11 osob. My jsme předali zdravotnické záchranné službě a samovolně se také evakuovalo přes 40 osob. Pro tyto osoby jsme zajistili také evakuační autobus.
15: Sport. České volejbalistky čeká podní volna další zápas na mistrovství Evropy. Od 19 hodin se utkají s Ukrajinkami. V případě výhry si Češky zajistí postup do osmifinále. Hráčky si na turnej zvykají i na netradiční design míčů, kterému dominuje bílá barva. Podle smečařky českého týmu Magdaleny Bukovské je důležité, že míče měl tým k dispozici už na soustředění v Táboře.
16: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínský míče, takže ono je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v Táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy, no.
15: A tenistka Markéta Vondroušová bojuje o návrat k tenisu. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se proti čtyřletému zákazu činnosti odvolala k Mezinárodnímu sportovnímu soudu. Trest dostala za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nebezpečí na D6 u Chebu a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu dejte pozor za sjezdem na Cheb Dolní Dvory. Na kilometru 155,5 leží v jízdních pruzích paleta. Hlídka policie už jede na místo. Na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy kolona zatím krátká. Brzdí se na 211. kilometru. Za nájezdem od Slavkova za omezením se pak fronta rozjíždí. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy taky kratší kolony. Kamiony popojíždějí v pravém pruhu od 4. kilometru a je to až k omezení u D1. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu. V Praze silný provoz. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. Popojíždějí před sjezdem na Ořech. Musí občas i regulovat vjezdy do tunelů ve směru z dálnice D1. Teď třeba kolona stojí bez pohybu před Cholupickým tunelem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost a od jeho západu se pak později začnou místy objevovat přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy.
0: Krásné ráno vám přejeme, milí posluchači. Radiožurnál Sport pro vás vysílá i 25. srpna, je úterý. Tak vítejte u našeho ranního proudu, který máme společně s Pavlem Tilšarem.
1: Krásné úterý.
0: Tak když jsem říkal proud, tak nevím, jestli se to dá charakterizovat, když mluvíte o tom, že padají kroupy. Asi ne, protože proudy deště, ale přece jenom krupobytí to je něco jiného. A prostě třetí etapa Vuelty, vem si to, že jedeš nějakých třeba jenom 100 km na kole, jenom v vozovkách, a pak ti to celé snažení zatí takováhle věc, protože oni už za sebou měli jediný nejlepší ve včerejší etapě 19 km dlouhé stoupání a pak začali pár krupy a řeklo se tak nic.
1: Je to pech, když to přijde takhle 15 km před cílem, kdy se opravdu vydáte, řekněme, ze všeho v té další velmi náročné etapě. Španělské Grand Tour, no bylo to konec konců ve Francii, to, co se stalo, ale tak no to už jsme zvyklí, že se to nejezdí ty Grand Tour jenom na těch místech, kde vlastně vznikly a Je to pech, velký pech. Probereme to s Jiřím Ješkem před 8 hodinou.
0: Je pravda, že vlastně já jsem koukal na profil té etapy, která tedy se už nějakým způsobem směřovala i k té dnešní, která bude v Andoře, ale pokud bychom to brali my lajci, tak pro mě ta etapa měla 174 km a z toho posledních 80 do kopce, protože i malé stoupání je stoupání, ale hodnotili jenom 19 na úvodním kopci a pak měli hodnotit nějakých 10, ale tam už se vůbec nedojelo. Jiří Ješka v 7.50 se zeptáme na to i, jak si myslí, že by se chovali organizátoři, kdyby v čele pelotonu nebyl takový muž, jako je tady Pogačar a neřekl, už nejedem dál, kdyby tam byl třeba méně zvučného jména, nějaký závodník a řekl by nejeden, tak jestli by se nejelo a jelo třeba, nevíme.
1: To si myslím, že nevím, jestli to tuší i Jiří Ježek, ale myslím si, že do toho vidí trochu víc než my.
0: Tak poslouchejte, myslím, že to bude pestré, přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Fotbalové léto je v plném proudu a přestupy mezi kluby i v elitních zahraničních soutěžích stále se můžou takzvaně péct a dopékat. V tomhle je rozdíl oproti tomu, když během sezony se mění trenéři, protože trenérská pozice ta není nikdy jistá a prostě nikdy nevíte, kdy si pro vás přijdou.
1: Ano, není žádný deadline na to vyměnit trenéra, můžete kdykoliv, můžete i na začátku třeba druholigové české sezony. Už na Radiožurnálu Sport jsme minulý týden informovali o tom, že od klubu Viktoria Žižkov byl odvolaný Jindřich Tichej a teď má tedy svého nástupce jejím Radek Kronďák, který, jak jistě víte, pokud znáte české fotbalové prostředí, tak v minulé sezóně dovedl Táborsko až do baráže, kde tedy svedl neúspěšnou bitvu s...
0: No...
1: S Baníkem Ostravem.
0: Jo,
1: s Baníkem Ostravem. S Baníkem Ostrava,
0: ale
1: tak.
0: Ale já si vlastně vybavuju pana Kronďáka, on velmi otevřeně mluvil o tom, že Táborsko na to, že ho bereme jako ambiciozní klub, tak vůbec do toho nedává finance a on tam skončil relativně i po takových bouřlivých vyjádřeních. Tak jsem zvědavý, jak to bude mít na Žižkově, protože už dlouhá léta mám pocit, že na Žižkově by třeba i vůle byla, ale prostě není stadion.
1: To je pravda, máme to tady kousek z Vinohradské 12 na Žižkov a nic moc se tam neděje. Vyrostla tam nějaká budova vedle, ale ta úplně nemá s tím fotbalovým stadionem nic moc společného.
0: Jenom ta největší změna posledních let je to, že zastávka tramvaj Husinecká se jmenuje Viktoria Žižkov.
1: To je pravda, stále se hraje v neděli v 10 hodin a 15 minut a pořád tam mají celkem zajímavé gastro na fotbalové zápasy. Nicméně teď tedy těžká práce před Radkem Kronďákem, protože Žižkovu se nevydařil vstup do nového ročníku druhé ligy. Je se ziskem 3 bodů po 5 kolech na předposlední sestupové příčce tabulky.
0: No a dokonce právě to říkal i předseda představenstva Milan Richter, když odvolávali Jindřicha Tichaje, že to není pouze kvůli tomu špatnému startu, ale i kvůli tomu konci minulé sezony, protože oni tam měli vlastně snad 7 proher z 8 posledních těch zápasů, což je dost a Radek Kronďák to může pozvednout třeba už dneska, protože Žižkov se vydává za Českými hrady a zámky poznávat vlastně ta je jižních Čech, možná u toho bude Kamil Jáša, to jsem se ho neptal, ale má to blízko na Hlubokou.
1: Ano, druhé kolo domácího fotbalového poháru Hluboká nad Vltavou versus Viktoria Žižkov. Zmiňovali jsme tady to, že do MOL Cupu vstoupí taky už první 2 ligoví zástupci dnes Zlín v Uničově a Bohemians taky na hřišti třetiligových Záp a my se spojíme s trenérem Záp Martinem Poustkou po 9:30 dopoledne.
0: Jenom doplním, Kamil Jáša tam dneska být nemůže, protože to je náš reportér, který bude cestovat do Amsterdamu na mistrovství světa ve veslování.
1: Ano, takže
0: se na Kamila můžete těšit na západě Evropy.
1: Tak.

0: Mimochodem tuhle písničku, která dohrává od Leny, Hello, tu dobře zná respondent a host dnešní Čisté hry Zdeněk Šmíd, což je kustod české hokejové repre, protože právě tahle písnička, byť nebyla oficiální hymnou, tak byla hodně spojená s tím zlatým světovým šampionátem v roce 24 a pokud budete poslouchat od 10 do 11 Martina Procházku a Zdeňka Šmída, tak myslím, že se na ní taky zeptám. No. Ale to je jedno, to není teď téma, to jsem vás chtěl jenom pozvat. Pavle, prosím.
1: Ano, po 10. hodině tedy Čistá hra Martina Procházky, náš hokejový pořad, teď tenis, vrátí se k němu Markéta Vondroušová před 30. Definitivní odpověď nejspíš dá mezinárodní sportovní arbitráž CAS, kam se wimbledonská vítězka odvolala proti 4-letému zákazu činnosti. Víc řekne Jakub Kanta, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Připomeň prosím, proč Vondroušová nemůže na kurty.
2: Od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu dostala trest letos v červnu za to, že na konci loňského roku odmítla při mimosoutěžní kontrole dopingový test. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury přišla 3. prosince mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí, aby je kontroloři mohli navštívit. Nezávislý tribunál ji ale nedal za pravdu a tak uložil Vondroušové maximální možný trest, jako kdyby měla pozitivní dopingový nález.
1: Poslední známé případy dopingu v tenisu přitom znamenaly mnohem nižší tresty. Tehdejší světová jednička Polka Švionteková stála za pozitivní test 1 měsíc, nejlepší hráč mužského žebříčku Ital Sinner pak 3 měsíce. Zpět ale k Vondroušové, kdyby se mohla dozvědět, jestli bude její trest zmírněný.
2: Termín slyšení u mezinárodní sportovní arbitráže zatím nebyl stanoven. Obvykle se podle agentury AFP koná v dalších měsících po odvolání. Pokud Vondroušová nepožádá o veřejné slyšení, proběhne jednání za zavřenými dveřmi. Arbitrážní soud by poté měl rozhodnout v řádu několika dalších měsíců. Kdyby Vondroušová s odvoláním neuspěla, distanc by vypršel 21. června 2030. Do té doby hrát nesmí, ani trénovat, ani se účastnit žádných akcí na okruzích ITF, WTA, ATP, ani reprezentačních tenisových turnajů.
0: Asi zásadní zpráva je to, že se vůbec odvolala.
1: Ano, Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži CAS proti tomu 4-letému zákazu činnosti.
0: No ne, já narážím na to, že se mluvilo právě i o její potenciální motivaci, anebo naopak o nechuti ještě to nějakým způsobem řešit, protože to byla hodně skrouhlá.
2: To sice ano, ale je otázka, jestli tímhle vůbec něco může změnit.
0: To... Právě, a to možná byl taky jeden z těch důvodů, proč se o tom
2: přesně
0: mluvilo.
2: Tak. Tak nakonec se tak rozhodla, chce bojovat.
0: Ano, ale už jsou případy z minulosti, my jsme to tady řešili kolikrát, že přece ta arbitráž upustila od toho plného trestu a třeba to zmírnila, takže třeba na rok a půl, nevím, no uvidíme.
2: Asi hodně bude záležet na argumentaci, s jakými argumenty teď přijde, proč by to třeba mohlo být zkrácené ten trest, protože co pronikly některé ty, řeknu, detaily ohledně toho případu, tak to úplně nehrálo ve prospěch Markéty Vondroušové.
0: No ale stejně jí držíme palce, rádi bychom ji viděli ještě na kurtech v profi tenise, tak uvidíme, jak to dopadne. Jakub Kanta přinesl aktuality, moc děkujeme.
2: Zatím naslyšenou.

0: Tohle byly Offspring v našem vysílání v 7 hodin a skoro 24 minut. Jdeme opět na volejbal, který dnes vlastně v rámci mistrovství Evropy nabídne pro Česko další důležitý zápas.
1: Čtvrté utkání ve skupině pro české volejbalistky, a to proti Ukrajině od 19 hodin, taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Krátce, Češky samozřejmě bojují o co nejlepší výchozí pozici pro osmifinále, protože pak se česká skupina střetne s tou ve Švédsku, tedy s Dčkem, která se bude stěhovat do Česka. A tam jsou velmi silné zatím 100% reprezentace Francie a Itálie. A pokud by Češky neskončily do prvního nebo druhého místa v naší skupině v té české, tak by to měli pak pořádně těžké. Ale to teď není hlavní téma.
1: Hlavním tématem je teď předmět, se kterým se hraje volejbal, tedy míč, a občas se z dálky může zdát mu při pohledu na palubovku z dálky, že nad tou sítí nelétá volejbalový míč, ale fotbalový balon. Míče pro mistrovství Evropy totiž mají dost netradiční barvu, jsou takřka celé bílé a zdobí je jen několik červených proužků.
2: Já se musím přiznat, že já jsem ještě hrál úplně s bílýma míčema před 30 lety, ale ta doba už je dávno pryč.
3: Směje se asistent trenéra české reprezentace volejbalistek Martin Hroch při zmínce o netradiční barvě míčů, se kterými se hraje evropský šampionát v Brně. V současnosti jsou totiž volejbalové balony zpravidla mnohem barevnější. Takto na design míčů reaguje blokařka českého týmu Magdaléna Jehlářová.
4: Je to novinka, samozřejmě my jsme s nima naštěstí už měli tu možnost pár týdnů trénovat v táboře, jak jsme se připravovali, taky první den jsme z toho byli celkem překvapení, ale to je vlastně speciální edice pro tenhle šampionát a jsou fajn, jako je to pořád Mikasa, akorát ta barevnost je trošku jiná, ale zvykneme se na to.
3: Jehlářovou doplňuje smečařka Magdaléna Bukovská.
5: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínským míče, takže ono je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy. No.
3: Evropský šampionát se hraje na 4 různých místech po celém kontinentu a míče jsou pochopitelně všude stejné. Důvod, proč vypadají tak, jak vypadají, je podle asistenta trenéra Hrocha potřeba hledat v tom, kde se odehraje finálový víkend mistrovství.
2: Peníze vládnou světem a teď se hraje vlastně finále v Turecku. Turecko si to de facto celý zaplatilo, a tak barvy míčů jsou bílo-červený a červená je prostě přesně ta červená, která se objevuje na turecké vlajce.
3: Dostat se do Turecka a hrát o medaile je pro české volejbalistky sen, ke kterému vede ještě docela dlouhá cesta. V úterý od 19 hodin čeká v Brně předposlední zápas základní skupiny, ve kterém se utkají s Ukrajinou. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Brna David Kinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Radiožurnál půl osmém. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj jsou v Česku jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu. Správa státních hmotných rezerv oznámila, že zmodernizuje stávající cisterny na pitnou vodu a dalších 7 nových cisternových aut pořídí. Americký prezident Donald Trump oznámil, že od ledna příštího roku zvýší cla na kanadská auta, nákladní vozy, autodíly a ocel na 50%. Jde o další eskalaci obchodní války po pátečním krachu jednání mezi oběma stranami. Kanadský premiér Mark Carney mezitím oznámil investice, které mají zemi pomoct méně spoléhat na americký trh. U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého kamení. Nehoda poškodila podvozek a z vozu začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik set litrů paliva, které teď hasiči odčerpávají. Vlak nevykolejil a nikdo se nezranil. Hasiči evakuovali 12 cestujících. Provoz na trati je přerušený. Sport. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Petnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová-Vacherot i americkou dvojici Sternsová-Harrison ve dvou setech. A tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Z turnaje se odhlásil kvůli zranění.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy kolona krátká. Brzdí se na 211. kilometru a za nájezdem od Slavkova. Za omezením se pak fronta rozjíždí. Přesouvá se před omezení na 196. kilometru. Zdržíte se dohromady do 15 minut. Menší kolony na D1 taky před Šmejkalkou popojíždějí směrem do Prahy a brzdí se na 26. kilometru. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte menší kolony, kamiony od 3. kilometru táhnou se až k omezení u D1, osobním pojedete rychleji v levém pruhu. V Praze silný ranní provoz, 20 minut budete popojíždět v Liberecké ulici a v Holešovičkách směrem z D8 do tunelu Blanka. Ucpaný je taky Barandovský most směr Smíchov nebo ulice 5. května Schodova k jižní spojce. A zdržíte se i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Větší kolona ve směru z D1 na letiště, tam musí občas i regulovat vjezdy do tunelů. Čekejte zpoždění asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní ráno přináší oblačnou nebo zataženou oblohu. Místy prší, například na Táborsku, také téměř celém Pardubickém kraji, také na Olomoucku prší. A teploty se pohybují nejčastěji mezi 16 a 11 stupni Celsia. Ale například v Libereckém kraji nebo na severní Moravě a ve Slezsku bylo po ránu ještě chladněji. Tam klesla teplota k 9 stupňům. Přes den pak bude stále oblačno až zataženo, jich našeho území nabídne ale přechodně i projasněné nebe. Déšť nebo přehánky se vyskytují až později odpoledne a večer a nejvíce jich bude na jihozápadě naší republiky. Teploty odpoledne vyšplhají k 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům. Naopak tam, kde se budou vyskytovat srážky, naměříte jen kolem 17 stupňů Celsia. Na hřebenech hor bude teplota podobná kolem 16 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech ale chladněji jen kolem 13 stupňů Celsia. No a vítr dnes bude foukat mírně od východu a k večeru bude slábnout. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 7 hodin 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme krásné úterní ráno. Jak jsem říkal už několikrát, tak fotbalové léto, které se týká přestupu, brzy utichne, ale zatím to tak není a i některé kluby posilují vlastně dál a dál hvězdnými fotbalisty.
2: Tak třeba v Turecku Trabzonspor posílil už dříve hvězdný egyptský útočník Mohamed Salah a teď jeho bývalý spoluhráč z Liverpoolu přichází do Trabzonsporu, také je to brazilský záložník Fabinho.
1: Tak ptáte se, proč jde do Trabzonsporu, co tam bude pohledávat, když třeba má za sebou angažmá v Al-Ittihadu, kde si určitě vydělal taky krásné peníze. No a jsou to peníze. Podpisový bonus 1,5 milionu eur, jenom za podpis, to jde, a 2,6 milionu eur za sezonu.
2: To jsou příjemné částky, no. Tak já si myslím, že v Saudské Arábii si Fabinho vydělal asi podobně, ale na druhou stranu můžeme k tomu být kritičtí, ale Fabinho už, když odcházel z Liverpoolu do Saudské Arábie, tak mu tedy, myslím, že bylo přes 30 let a teď se po 2 letech vrací zpátky do Evropy, řekněme, byť to, myslím, není tedy evropská část Turecka, Trabzon, ale je to fajn, když ti hráči si zase řeknou, že by se chtěli ještě ukázat na té pro nás lepší scéně a třeba nakouknout do nějakých evropských pohárů. A asi Trabzonspor nebude mít malé ambice, když přivádí takové hráče.
1: Tak hrají tam hvězdní, například brankář André Onana, je tam i záložník Ruslan Malinovský, Ozan Tufan, Turek, Paula Onuacha, to nevím, jestli je úplně hvězdný, ale pamatujeme ho z Premier League ze Southamptonu, jaký to vytáhle bydlo, vysoký hráč.
2: Ano, ano.
1: No a Mohamed Salah, toho jsme zmiňovali. Asi si vybavíte, možná jak vypadá Fabinho, jak rodák z Prahy Lisolaje, a když jde do Turecka, tak by takhle, když to teď hodně zlehčuju, mohlo člověka napadnout, že v Turecku se taky takzvaně dělají vlasy. Viď?
2: Ano, a myslím, že na to je pár českých fotbalistů.
1: Ano, no, ale to nebudeme rozvádět, tohle byl vtip, ale Fabinho jde do Trabzonsporu, to je jisté.
2: Gratulujeme.

0: 7 hodin 43 minut, dneska slaví svátek Radim, tak všechno nejlepší přejeme. Radim Vrbata mě napadá ze sportovců, nevím, jestli tebe teď úplně někdo, nechci tě, Pavle, dostávat do úzkých, ale pochopitelně krásné jméno a teď ti tedy neporadím, abys řekl některého sportovce, nevadí.
1: Já se nad tím zamyslím, nechci teď říct nějakou...
0: Tak třeba po tomhle vstupu.
1: Hlupost, tak jo. Dobře, tak,
0: nebo já si to vygoogluju. Tak se taky používá. Tak a co nás čeká?
1: Sportovní přehled uvedeme ho tak, že budeme se bavit o čtvrtém utkání českých volejbalistek na mistrovství Evropy, taky o pokračování cyklistické Vuelty nebo o veslařském mistrovství světa. To vše a mnohem více budeme tedy v našem vysílání sledovat a s podrobnostmi je teď ve studiu Anna Skalová, která připravila tradiční sportovní přehled, tak tě tu znovu vítáme. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas v základní skupině na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin nastoupí proti Ukrajinkám, které mají o 2 body méně. Češky jsou momentálně druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu patří poslední postupové čtvrté místo ze 6 účastníků skupiny B.
3: Ukrajinské volejbalistky si v pondělním programu mistrovství Evropy v Brně připsali úvodní výhru. Rakušanky porazily 3-0. Stejným poměrem zvítězilo taky Srbsko nad Bulharskem. Stříbrný tým minulého šampionátu tak zatím neztratil v turnaji ani bod. Aspoň set dokázal proti Srbkám uhrát jen český výběr. David Nekvinda, Radiožurnál.
2: V případě výhry nad Ukrajinkami si Češky zajistí postup do osmifinále.
1: Tenistka Markéta Vondroušová bojuje dál proti čtyřletému zákazu činnosti. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. Trest dostala za neodevzdaný dopingový vzorek.
4: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému stížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil, podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Deblistka Kateřina Siňaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na tenisovém US Open. S Britem Fettnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vašerot i americkou dvojici Stercová Harrison ve dvou setech.
1: Do druhého ze tří kvalifikačních kol ve dvou hře prošli v New Yorku taky Linda Fruvirtová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková a mezi muži Dalibor Svrčina.
0: Tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Z turné se odhlásil kvůli nespecifikovanému zranění.
2: A české reprezentantky Pavlína Flamínková a Anna Šantručková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez skormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do středečního semifinále. Druhý dojel i dvojsky v Dalibor Neděla s Jakubem Podrazilem, který s ohledem na vyšší počet přihlášených posádek postoupil do dnešního čtvrtfinále.
1: A ještě připomenu ve sportovním přehledu Radiožurnálu Sport, že s Pavlínou Flamínkovou a Annou Šantručkovou se spojíme v našem vysílání krátce po 8:30. Cyklisté na Vueltě pojedou čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě Andoře La Vela. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. Poslední etapa ve Francii se v pondělí kvůli silnému krupobytí nedojela. Zastavená a zrušená byla 15 kilometrů před cílem. V čele je stále největší favorit, tady Pogačar ze Slovinska, který v sobotu ovládl zahajovací časovku v Monaku.
2: V Číně pokračuje mistrovství světa v moderních pěti bojařů, zatím však bez 6 českých reprezentantů. Lukáš Grič, Toman, Tuma, Hlaváčková a Křenková se neúčastní týmových soutěží a připravují se na individuální kvalifikace.
0: Tolik úvodní sportovní přehled v úterý 25. srpna, připravila ho Anna Skalová, moc děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: Tak ti Radimové, Tilši.
1: Radim Rulík, je to jasné, děkujeme samozřejmě za radu našemu šéfovi Miroslavu Burešovi. A já jsem měl na jazyku, nemohl jsem si vzpomenout, nechtěl jsem říct nějakou hloupost fotbalistu Řezníka, tak opravdu je to Radim, takže taky Radimu Řezníkovi všechno nejlepší k svátku.
0: Krásný den všem.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 7 hodin a 50 minut a navážeme na téma, které zaznělo i ve sportovním přehledu před chvílí. Velká nepřízeň počasí včera ovlivnila cyklistickou Vueltu. Kvůli bouřce a krupobytí museli organizátoři zrušit vlastně celou třetí etapu. Nedojelo se těch závěrečných 15 kilometrů. Je to téma i pro našeho experta, hlavní osobnost pořadu Kilometry, Jiřího Ješka. Jirko, dobré ráno.
1: Hezké a u mě tady pořád slunečné ráno.
0: Je dobře, že slunečné ráno, ale teď nás bude zajímat, kdy naposledy si nemohlo jet na kolo kvůli počasí.
1: No tak teď po konci kariéry už je to častěji, protože jak začne pršet, tak já si nechci tu cyklistiku kazit, takže radši jdu běhat. Ale dřív, když jsem závodil, tak jako musím říct, pro fanoušky sportu a fanoušky cyklistiky bohužel jako déšť není výmluva. Takže v dnešní době super technologií, co se týče oblečení, tak jako závodníci vyrážejí na trénink téměř za každého počasí. Samozřejmě každý musí zvážit to, jak je odolný a jestli třeba nevyměnit radši ten den za třeba trénink na trenažéru, ale mě celkem počasí v tomhle tom nevadilo, takže i když bylo extrémní počasí, tak já jsem na to kolo vždycky radši vyrazil ven.
0: To krupobytí, a teď doufám, že řeknu správně, ten vrcholek Col de Mont-Louis donutilo peloton zastavit, vyhledat úkryt, kde to šlo, pak je asi vlastně jedno, jestli je to pod deštníkem, pod skalou nebo v tom hotelu, který se teď proslavil, viď?
1: No já si právě myslím, že jako majitelé toho hotelu na tom vydělali nejvíc, i když samozřejmě to stálo třeba celou zásobu ručníků, protože tam rozdávali těm závodníkům, ještě než přišli jejich týmoví ošetřovatelé, opatrovatelé z těch aut, než vyskákali a přinesli jim ty takzvané rainbagy, což jsou tašky, kterou má každý závodník v autě. Je to taková malá taška, v tom je právě oblečení do extrémního počasí, aby si mohli když tak přijet k autu i při závodě. Tak tam roznášeli ty tašky, aby se závodníci opřevlíkli do suchého.

0: iniciátorem, který přesvědčil organizátory, aby to nakonec ukončili. Myslíš, že by to udělali i v případě, kdyby tam nebyl? Kdyby tam byl prostě někdo méně zvučného jména?
1: No takhle, v tom pelotonu vždycky je nějaký takzvaný patron, což je nejzkušenější závodník, který má navíc největší respekt všech ostatních závodníků a ten vlastně má ten peloton na starosti. To znamená, dřív ještě fungovalo i to, že třeba ten patron zavelel a všichni si šli odskočit v průběhu etapy, jo. Nebo zavelel, když prostě se dělo něco, co bylo třeba proti bezpečnosti závodníkům, tak se zastavilo a začal vyjednávat s organizátory. Takže v tomhletom samozřejmě dneska Tadej Pogačar i vzhledem ke svojí vstřícný povaze, tak je všeobecně vnímaný u těch ostatních závodníků jako právě ten, který tohleto musí udělat a bylo správný, že vlastně zavelel k tomu. Když viděl, že už třeba vzadu v pelotonu závodníci sami hledají třeba místa někde v autobusových zastávkách a kde to vůbec šlo, tak prostě on zavelel stop, tohle to je nebezpečné, protože ty kroupy už se pak měnily i v led a samozřejmě, kdyby byl cíl na tom prvním, na té první vrchařské prémii, tak možná by to ještě šlo dojet, ale protože ještě po té první vrchařské prémii následoval dlouhý sjezd nebo delší sjezd, třeba 5-kilometrový a pak posledních 10 kilometrů do kopce, tak v tom sjezdu mezi těmi vrchařskými prémiemi by to bylo hodně nebezpečné.
2: S Jiřím Ješkem, naším cyklistickým expertem, mluvíme o zatím včerejší etapě té třetí na Vueltě, která nebyla dokončená z těch důvodů, které jsme několikrát zmínili. Každopádně bylo to opravdu jen 15 kilometrů před cílem a ta skupina uprchlíků, která byla víceméně celou část té včerejší etapy v čele, tak to její snažení vyšlo vniveč, protože ta etapa je anulovaná. Tak když se vcítíš do pocitu těch, co byli vpředu, tak myslíš si, že to prostě vezmou tak, že počasí to neovlivní nebo že se budou cítit nějakým způsobem alespoň trochu poškození?
1: Takhle, bolí to, určitě to bolí, protože se snažíte, máte šanci vyhrát etapu na Grand Tour na španělské Vueltě a najednou to prostě jako organizátoři třeba i pro vás nepochopitelně, protože se vám jede dobře, jste napumpovaní tím adrenalinem a říkáte si, že přes ty kroupy, že to zvládnete, tak máte pocit, že byste to dali. A samozřejmě i možná ta šance toho úniku byla o to větší, že v takovémhle extrémním počasí ten peloton pak nakonec zvolní, protože ti největší favorité jako nechtějí riskovat. Ale ti, co jsou v úniku, ty do toho dávají všechno. Takže pro ně to určitě je bolavé. Bolavé to bylo i pro Ethana Hatera, který jezdí ve zeleném trikotu pro závodníka v té bodovací soutěži, který právě do toho úniku naskočil i z toho důvodu, že uprostřed etapy byla sprinterská prémie. On ji vyhrál. A i ta sprinterská prémie, která ještě se odjela za normálního počasí a za normální situace byla anulována, což trošku nechápu, tak i pro ně je to nepříjemné, protože pořád vlastně v té bodovací soutěži ztrácí a je veze ten trikot jenom proto, že tady Pogačar nemůže vést dva trikoty najednou. Takže i ten Hater na tom prodělal, ale prostě i tohle to se stane a zase pro ty závodníky, aspoň psychicky to může být spruha, že se do toho úniku dostali a že jeli skvěle, takže vědí, že v těch nohách to mají a třeba ještě tu šanci jednou dostanou.
0: Je pravda, že jsi mi teď připomněl, že vlastně v tom roce 2019, kdy vyhrál na Tour de France Egan Bernal a anulovala se tam ta etapa přes Tyň nebo do Tyň, jak tam byl ten sesuv půdy, tak tehdy vlastně se počítaly výsledky v danou chvíli té etapy, kdy právě ztrácel žlutý dres Alaphilippe a Bernal byl tehdy v čele, že tehdy by to asi možná přineslo Francii paradoxem vítěze, protože Alaphilippe by to uhájil, kdyby to anulovali.
1: Přesně tak a tam ten Julian Alaphilippe byl tímhle tím okraden vlastně taky. No.
0: No jsou to zajímavé věci, ale každopádně, abychom to postupně kačům uvedli na pravou míru, je to vždycky v režii toho organizátora. A v režii organizátoru je i stavba trati, která dneska je velmi zajímavá i z pohledu na tu etapu nebo té etapy profilu, protože 4 stoupání z toho 3 první kategorie a to na 105 kilometrech v Andoře. Tak Jirko, já nevím tvé zkušenosti v Andoře, jaké je to tam jezdí do kopce, asi to nebude žádný met.
1: No, není tam vlastně ani metr silnice rovné. Hned to první stoupání po startu vede až do 2400 metrů. Je to Puerto de Envalira, což je vlastně jako jedna z nejvyšších hor, která tam v těch Pirenejích je. A zase, stejně tak, jak se startovalo v Monaku, kde bylo spoustu rezidencí téměř poloviny pelotonu, tak ten zbytek, který nebydlí v Monaku, tak bydlí většinou v Andoře. Takže i pro spoustu závodníků to bude super motivace, ale všichni čekají to, že v této etapě bude chtít zase tady Pogačar ukázat.

0: zuby a tým UAE Emirates je strašně silný. Bylo to vidět i včera, jak začali trošku devastovat ten peloton, ještě než přišla to krupobytí, takže čekáme to samé dneska. A ta etapa je hrozně krátká, o to bude intenzivnější a myslím si, že spoustě závodníků to bude dneska hodně bolet.
1: Jiří Ježek nám představil taky čtvrtou etapu na cyklistické Vueltě. Tak Jirko, moc děkujeme a přejeme krásné úterý.
0: Krásný den.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
3: Blíží se 8. hodina, nicméně vás zveme na pokračování našeho ranního vysílání, protože pak budeme mluvit po 8. o čem?
1: Po 8. budeme mluvit znovu o mistrovství Evropy volejbalistek, ale bude to pestřejší, čeká nás taky povídání o světovém šampionátu ve veslování.
3: Ano, a pak taky soutěž, tak lístky, respektive ceny, o které hrajete, představíme po 8. hodině.
4: Je 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Sněmovna se bude po vetu prezidenta znovu zabývat novelou, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Ukrajina oslavila Den nezávislosti. S Ruskem si vyměnila válečné zajatce. České volejbalistky čeká čtvrtý zápas na mistrovství Evropy v Brně. Kolony popojíždějí v Praze na výjezdu směrem na letiště. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
6: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
5: Opozice návrh kritizuje a avizovala dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Velká Británie souhlasila s přesunem technologií pro výrobu raket dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu. Oznámil to britský premiér Andy Burnham během setkání koalice ochotných v Kyjevě.
7: Představitelé států podporujících Ukrajinu se při setkání v Kyjevě dohodli na podpoře ukrajinského energetického sektoru, který znovu čelí četným ruským útokům. Mluvili ale také o zpřísnění sankcí proti ruskému obranému průmyslu a potřebě posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu informoval o návratu ze zajetí 10 členů ukrajinských obranných sil, kteří byli považovaní za nezvěstné. Na Ukrajinu se vrátili přes Bělorusko. Litva spustila projekt, jehož cílem je vrátit na Ukrajinu děti, které byly z okupovaného území násilně deportovány do Ruska. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Hasičům už se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo opustit přes 40 lidí. 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře, upřesňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komostný.
8: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek. Ty jsme následně předali zdravotnické záchranné službě. Pomocí pracovníka ochrany obyvatelstva a ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro 2 dospělé osoby a 2 kočky.
9: Sport. České volejbalistky se od 19 hodin utkají na mistrovství Evropy v Brně s Ukrajinou. Češky chystá nejen na tento duel mezinárodní trenérský tým hlavního kouče Janise Antanasopoulose. Ten doplňují asistenti 3 národností, Slovenka Carmen Kočarová, Němec Sebastian Schmitz a Čech Martin Hroch. Ten přibližuje fungování realizačního týmu.
10: Máme taktický porady jednu velkou, které se účastní všechny hráčky, celý realizační tým těch trenérů. Druhá fáze je taková, že se rozdělíme na skupiny. Carmen, Kiki, tak ta si vezme přihrávačky. Janis, ten má nahrávačky, já mám na starosti blokařky a Sebastian, ten se věnuje zase univerzálka.
9: Cyklisté na Vuelte absolvují čtvrtou etapu. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě Andoře La Vela. Pondělní etapa se kvůli silnému kropobytí nedojela. A v čele závodu zůstává tak zatím největší favorit Tadej Pogačar ze Slovenska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 už mykalky a v Praze silný provoz. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pojedete pomaleji před omezením už mykalky na 24. kilometru. Aktuálně se brzdí zhruba na 26. a půltém kilometru a zdržíte se asi 10 minut. Silnější, ale víceméně plynulý provoz pak na D1 i před Prahou. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Musí kvůli tomu regulovat občas i vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut. Plus je pak ještě kolona na výjezdu z Prahy směr letiště, to už je silnice 7. Od Evropské ulice k omezení u sjezdu na letiště počítejte 15 minut navíc. Větší kolony v Praze stále v Liberecké směr centrum tunel Blanka a zhruba čtvrt hodiny se zdržíte i na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Ještě do Liberce vázne provoz na průjezdu Libercem po 35 v obou směrech. Jsou tam omezení, čekejte asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
12: Do Brna, do Prahy.
2: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
12: Jedu vlakem Českých drah.
2: Počasí.
9: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost a od jeho západu se pak budou místy objevovat přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy.
3: Dobrý den, milí posluchači, je 25. srpna, úterý, zdravíme vás s Pavlem Tilšarem.
1: Krásný den.
3: A Pavel je opravdu muž, který stojí za svým slovem, teď stojí za mým slovem, kterého já bych nedostal, protože jsem sliboval, že prozradíme ty ceny do soutěže, zapomněl bych na to, ale Pavel mě upozornil, tak prosím tě, o co hrajeme dneska?
1: Jsou to dvě vstupenky na ženskou fotbalovou ligu Mistryň. Ještě ne tedy tu hlavní soutěž, ale je to předkolo, do kterého vstoupí fotbalistky Sparty. Zítra budou hrát na Letné proti švýcarskému Servette Geneva. Takže od nás můžete mít dvě vstupenky na toto utkání a pokud uhádnete v 8 hodin a 50 minut naší soutěžní otázku a přidáme k tomu i naše tričko s logem a se sluchátky. Ne s těmi, na kterých můžete poslouchat, ve kterých můžete poslouchat muziku, ale na tom tričku jsou červená sluchátka, abyste mě pochopili správně.
3: A aby byli vidět, tak to nejsou ty pecky, ale takové ty opravdu, které máte na uších a jako otík prostě, když si srovnával uši.
1: Přesně to.
3: Ano, dobře, tak hezké ráno přejeme, za chvilku jde na povídání o volejbale.
2: Radiožurnál Sport.
13: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 8 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud to děláte pravidelně v posledních dnech, tak víte, že se hraje mistrovství Evropy volejbalistek a jednu ze skupin pořádá hostí Brno.
1: A domácí národní tým, tedy Češky, dnes čeká čtvrtý zápas ve skupině B. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, kterým aktuálně patří poslední postupové čtvrté místo z celkových 6 účastníků. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami, které včera zvládly i třetí utkání, kterým Češky naposledy podlehly v neděli 1-3 na sety. My jsme teď ve spojení s naším reportérem na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně, Davidem Nekvindou. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Češky hráli ten poslední zápas v neděli proti Srbsku, podlehli mu 1-3, včera volný den, tak jak ho strávili?
2: Strávili ho odpočinkem z velké části, protože skutečně ten start turnaje byl pro Češky hodně nabitý, hráli v pátek, v sobotu i v neděli, takže celkem logicky ten den, který měli volno zápasové, tak skutečně využili k odpočinku, respektive šli aspoň do posilovny, tedy všechny společně, takže měli trénink zaměřený na to, aby udrželi tělo v nějakém zápřahu a hráčky, které nebyly až tak vytížené v těch prvních třech zápasech, tak měli i krátký volejbalový trénink podvečer, ale ty hráčky, které tedy odstáhly ty tři zápasy, tak ty měli volnější program. No a taky tam byla jedna výjimečná událost. Trenér Janis Atanasopoulos slavil narozeniny, takže při večeři došlo taky na oslavu tohoto výročí nebo jubilea. Trenér dostal nějaké dorty, dostal taky, díval jsem se, tričko, na kterém byly evidentně napsané nebo vytištěné pokyny, které často dává svým svěřenkyním, takže český tým si ten volný den zpestřil i takto.
0: Ano, bylo potřeba taky trošku nabrat síly a odreagovat se, protože nedělní utkání se suverénními Srbkami asi vzalo hodně fyzických i psychických sil. Češky tak mají zatím po třech utkáních bilanci 2 výhry a 1 prohry, jsou druhé, což by mohlo znamenat potenciálně papírově slabší soupeře pro osmifinále, protože v té skupině D, která se prolne s tou českou skupinou B, tak jsou na prvních dvou pozicích Francie, Itálie, ale pak jsou tam vlastně adeptky na ty další pozice Švédky, Chorvatky nebo Slovenky, takže by Češky mohly třeba aspirovat na to druhé místo za Srbkami, ale potřebují k tomu uspět v dalších zápasech ve skupině, které čekají proti Ukrajině už dneska a proti Bulharsku. Co Ukrajina, Davide, jak je to těžký soupeř?
2: Těžký soupeř to je, ale Češky jdou do toho zápasu jako favoritky, stejně tak to bude s Bulharkami. Není to takový zápas jako v sobotu s Rakouskem, kdy opravdu by se musel stát asi nějaký sportovní zázrak, aby Češky prohráli. S Ukrajinou by to rozhodně měl být vyrovnanější duel. Ostatně tento tým už za sebou má taky první výhru v turnaji. Ukrajina začala tím, že jasně prohrála s Bulharskem 0-3, pak ale přišlo už zlepšení proti Řecku, prohra 2-3. Připomínám, že české volejbalistky Řecko porazili 3-1, takže to pořád přeci jen tak nějak naznačuje, že Češky by měly být favoritkami v dnešním zápase. No a včera v pondělí Ukrajinky si připsali první výhru, bylo to právě s Rakouskem, které je tedy outsiderem té brněnské skupiny, a Ukrajinky vyhrály jednoznačně 3-0, takže se dostali do nějaké pohody, rozjeli se, zároveň se extra neunavili, no a dnes je tedy čeká další zápas, takže pro český tým to rozhodně nebude nic, nějaká povinná výhra nebo něco takového jako s Rakouskem, ale náročnější zápas.
1: Říká David Nekvinda, náš reportér na mistrovství Evropy volejbalistek, které se koná v Brně. Jaká tam je vůbec atmosféra po těch úvodních dnech šampionátu? Neupadl nějakým způsobem divácký zájem o to mistrovství Evropy volejbalistek?
2: To se uvidí reálně dnes právě, protože o víkendu samozřejmě lidi chodili na zápasy českého týmu a už dopředu prostě ten zahajovací víkend se třemi zápasy ve třech dnech, navíc zakončený duelem se Srbskem, které je největší favorit skupiny a přilákalo vyprodanou halu přes 5000 lidí, tak ten víkend bylo jasné, že lidi budou chodit. Včera naopak, když Češky nehráli, tak hala byla pochopitelně prázdnější, no a dnes právě při zápase s Ukrajinou se bude dát odhadnout, jestli Češky svými i třeba víkendovými výkony zaujaly natolik, aby lidi přišli i na ty teď dva zápasy v týdnu, protože Češky hrají tedy, nebo budou hrát dnes proti Ukrajině a ve čtvrtek proti Bulharsku a pak až po víkendu případné, stále musíme říkat, ale velmi pravděpodobné playoff.
1: Brno teď tedy žije volejbalem, ale bude žít brzy i beach volejbalem, tak Davide Nekvindo, můžeš to prosím dovysvětlit posluchačům Radiožurnálu Sport?
2: Dovysvětlím, připravili vlastně pořadatelé mistrovství Evropy to tak, že když bude zrovna na evropském šampionátu pauza, tedy v pátek, sobotu a pro český tým i v neděli, protože je jisté, že když Češky postoupí do osmifinále, tak budou hrát až v pondělí, tak kdo třeba přijel do Brna kvůli volejbalu, tak místo na výstaviště ty tři dny může zamířit na Sokolské koupaliště, to je u Brněnské přehrady. A tam se bude hrát beach volejbalový turnaj Brno Beach Pro, což je mezinárodní akce, kam nepřijíždějí ty úplně nejlepší světové páry, ale už má taky svou tradici a hlavně musím říct, že tam je to moc vlastně takové příjemné, ten areál je opravdu přímo u vody a myslím, že to bude čtvrtý ročník, no a Brno Beach Pro tak začne ve čtvrtek kvalifikací, to ještě asi nebude tak atraktivní. V pátek jsou na programu základní skupiny a v sobotu a v neděli už pak playoff vyřazovací pavouk, takže kdo se bude chtít podívat i na trochu jiný volejbal, tak nemusí z Brna vůbec odjíždět.
0: Ano, v Brně krásně, tak samozřejmě nejen kvůli volejbalu, ale teď především díky němu jsme si o něm povídali. David Nekvinda bude dneska komentovat na Radiožurnálu Sport další zápas českých volejbalistek na mistrovství Evropy v 19 hodin nastoupí proti Ukrajině a uslyšíte o tom u nás na Radiožurnálu Sport. Davide, moc děkujeme, přejeme hezký den.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, 8 hodin 19 minut. My už mluvili o tom, že vlastně František Kuna cestuje na mistrovství světa v
1: rychlostní kanoistice.
0: Budeme za 15 minut mluvit se zástupkyněmi české reprezentace na mistrovství světa ve veslování. A teď budeme mluvit ještě o jiném šampionátu, který už vlastně začal.
1: Ano, a je to daleko od nás v Číně, v městě Kuyang. Tam tedy odstartovalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Českou republiku reprezentuje na šampionátu šestice závodníků. Největší medailovou nadějí by mohl být Matěj Lukeš, který na šampionát odcestoval jako obhájce bronzu a taky jako lídr aktuálního světového žebříčku.
0: Mezi ženami se na start postaví i 20-letá Lucie Hlaváčková, která přednedávnem ukončila jednu docela zajímavou spolupráci.
1: A to se svým osobním trenérem a taky olympijským vítězem Davidem Svobodou.
2: Byli jsme spolu vlastně 7 let, jsme spolu nějak spolupracovali, trénovali a už asi z obou stran jsme věděli, že je potřeba jít nějak jiným směrem. Takže tady David se mnou není, což bude určitě taky jako složitý, protože nepamatuju si poslední závody, na kterých se mnou nebyl, ještě takhle daleko.
3: Říká Lucie Hlaváčková. Ta odjela s celým týmem do Číny už 4 dny před začátkem šampionátu. Důvod vysvětluje právě její bývalý trenér David Svoboda.
4: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem a tak dále. Připravený jsou celkem standardně dobře, věřím, byli docela zdraví, tak snad se jim bude dařit.
3: Říká Svoboda. Čechům se v předchozích letech dařilo hlavně v týmových soutěžích. Letos se však trenéři rozhodli své svěřence do štafet nenasadit.
4: Máme prioritu soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků. Štafety jsou netradičně před tím individuálem, takže se rozhodli trenéři, že štafetu teďka vynecháme, aby byli připraveni co nejlíp na ten individuál. Nemáme tak široký tým jako některý jiný země, který si můžou dovolit postavit jiný lidi do štafety a jiný lidi, většinou ty silnější, do individuálu.
3: Vysvětluje bývalý pětibojař. Hlaváčková startuje ve svých 20 letech už na 3. světovém šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
2: Mě zatím jako se ty moje dva předchozí jako tady ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita jako je určitě, ale že by byl nějak vyšší než třeba na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak to si myslím, že ne.
3: Dodává Hlaváčková. Tu společně s druhou českou reprezentantkou Karolínou Křenkovou čeká kvalifikace ve čtvrtek 27. srpna. Může o den dříve. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 8:30. A teď se zprávami s Terezou Tomáškovou.
19: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak mimo jiné na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který delší dobu nebyl dostupný. Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. Na Haiti zemřelo nejméně 47 lidí při dalším útoku gangů poblíž hlavního města Port-au-Prince. Haitská vláda slíbila, že vyšle do oblasti jednotky k posílení bezpečnosti. Gangy útočí ve strategické oblasti u přístupových cest do hlavního města dlouhodobě. V minulosti měli na svědomí i znásilňování, únosy, žhářství nebo krádeže hospodářských zvířat. Na Mělnicku pátrají po možném hnízdě nebezpečné sršně asijské. Několik lidí ji pozorovalo v Liběchově. Invazivní druh je rizikem hlavně pro pčelstva a volně žijící hmyz. Případné informace je možné sdílet v aplikaci Nahlas sršeň. Agentura ochrany přírody upozorňuje, že lidé by se k hnízdu, pokud by ho našli, neměli přibližovat, ani by se neměli pokoušet ho sami odstraňovat.
0: Sport.
19: Fotbalisté Boloni v úvodním kole italské ligy prohráli s římským Láciem 0-1. Český reprezentant Martin Vitík do zápasu nezasáhl a úspěšně vstoupil do nové sezóny i AS Řím, který porazil Fiorentinu 4-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 už mejkalky a nehody v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Chodce Rady. Před omezením už mejkalky na 24. kilometru po pojíždění kolony. Brzdí se zhruba už na 28. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na výjezdu z Barandovského mostu směr Strakonická do Chuchle se srazila 3 auta. Za Míší dírou blokují pravý pruh a Barandovský most se tak ucpává směrem na Smíchov. Fronta je tam už od z jižní spojky. Nehoda i na magistrále v centru města. Za křižovatkou s Vinohradskou směr Holešovice blokuje pravý pruh. Kolona z Nuselského mostu tak výrazně zpomalila. Připomínáme kolony na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Větší zdržení naberete ve směru z D1 na letiště. Tam je regulují vjezdy do tunelu a je to zhruba na 20 minut. Chvilku asi 10 minut postojíte, pak i na příjezdu k letišti v Praze od Evropské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
1: Počasí.
16: Počasí u nás ovlivňuje výběžek tlakové výše, která má svůj střed nad Skandinávií a nad Severním mořem. Dnes se k nám také přibližuje brázda nižšího tlaku vzduchu z Atlantiku. Po její přední straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Odpolední teploty tedy pozvolna porostou. O víkendu na jižní Moravě až k tropickým 34 stupňům. Pravděpodobně v pátek ale do Česka dorazí také studená fronta, která na naše území přinese více srážek a bouřky. Počasí nás tedy čeká spíše střídavé, slunečné dny se budou měnit v podmračené a zase naopak. Dnešní den nabídne hodně oblačnosti, jen na jihu bude přechodně mraků méně. Ojediněle později odpoledne a večer od západu místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Tam také bude pršet a teplota se bude pohybovat kolem 17 stupňů. Jinde od 21 do 25, na jihu Moravy ještě o 2 stupně tepleji. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport a přejeme vám krásné úterní, už možná pro někoho dopoledne. Pro nás s Pavlem Tilšarem už se blíží doba oběda, viď? Přece jenom, když člověk stává, nevím, v půl čtvrté, v půl páté ráno.
1: Půl páté, takže ano. Za chvilku po 11. na oběd.
0: Dobře, za chvilku na oběd. Nevím, jak to mají profisportovci, když jsou třeba na akci a čekají odpolední nějaké snažení, tak možná mají teď ráno, probouzí se, ale jsme rádi, že i takhle relativně brzo se s námi spojují reprezentanti a reprezentantky z velkých akcí.
1: Ano, konkrétně z veslování Pavlína Flamínková a Anna Šantrůčková, které vstoupily úspěšně do mistrovství světa právě ve veslování v Amsterdamu v kategorii dvojek bez kormidelnice, postoupili z druhého místa v rozjížďce do středečního semifinále. Tak vás vítáme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dobré ráno do Nizozemska.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno do Prahy.
1: Děkujeme za pozdrav. Druhé místo v rozjížďce, tak panuje spokojenost?
2: A panuje asi velká spokojenost, i když ten závod byl náročnější, než jsme předpokládali, protože tady panuje docela silný vítr, ale jsme spokojené, že jsme postoupili přímo. Moc se nedají porovnávat jednotlivé jako časy mezi rozjížďkama, ale máme den na regeneraci, takže se těšíme na semifinále a zatím jsme v dobré náladě.
1: Jak vypadá taková regenerace u veslařek?
3: Je, no jak jste zmínil, že vy se chystáte na oběd, tak já teď vstávám a chystám se na snídani. Pavlína to teda stávala dřív, já to umím, já jako kdybych mohla, tak spím klidně do 10. Takže mě jste teda vytáhli z postele takhle po ránu. A regenerace, no, tak dneska jdeme na trénink, ale bude to jenom jako lehčí trénink, pojedeme asi 12 kilometrů s tím, že zapojíme nějaké cvičení a potom tady máme vlastně sebou v týmu i dva fyzioterapeuty, takže nějaká regenerace odpoledne v podobě třeba masáže.
0: To říká tedy Anna Šantrůčková. Když se ještě vrátíme k tomu včerejšímu snažení v rozjížďce, tak vy jste nestačili pouze na čilanky Melitu Antonii Abrahamovi. Tlačili na vás Němky Bachmanová a Šengdeklová. Tohle jsou třeba vaše největší teď vyzývatelky v dalších fázích šampionátu?
2: Asi bych neřekla, že úplně největší vyzývatelky. Ono tady, já se teda dost nerada vymlouvám nějak jako na regulérnost tratě nebo něco, ale ono, když fouká boční protivítr tady na tom závodišti, tak ty tratě nejsou úplně regulérní pro všechny stejně. Oni třeba holky z Chile včera měli druhou část tratě docela jako schovanou od větru, takže jim to hodně pomohlo. A já doufám, že teda Němky pro nás nejsou ty hlavní vyzývatelky, ale budou to například přesně Čilanky nebo potom Italky a Francouzky případně. Takže uvidíme, jak to bude. Doufám, že se i počasí trošku umoudří, aby to bylo férovější, protože včera to, jako, to počasí vyloženě odskákaly i jako posádky jako v jiných disciplínách, takové, které jsou adeptky na finále a možná i na medaile a prostě se nedostali ani do semifinále, protože přesně jeli v té horší dráze, kterou my jsme včera chytli taky, ale my jsme to naštěstí, jako se nám to povedlo udržet a uhájit si to postupové místo. Postoupili bychom případně asi i na čas, protože vlastně Němky i Chorvatky za náma tak postoupili na čas do semifinále. Takže uvidíme i dost podle toho počasí, no, kdo nakonec bude tím hlavním vyzývatelem.
1: Pavlína Flamníková, Anna Šantrůčková s námi ve vysílání české veslařky aktuálně na mistrovství světa v Amsterdamu. Vzpomínám si na ten váš rozhovor právě s kolegou Janem Pěruškou, se kterým teď sedíme v našem studiu po tom, co jste získali evropské stříbro. Mluvili jste o tom, že vaší hlavní prioritou, je to pochopitelné, ještě ta větší akce světová, na které se pokusíte, nebo na kterou se pokusíte co nejlépe vyladit formu v té přípravě. Tak cítili jste se v té rozjížce tak, že ta forma u vás je v topu?
3: Jo, já si myslím, že se to docela podařilo. Důležité je, jsme obě dvě zdravé, že tu přípravu jsme absolvovali bez nějakých zranění nebo případně nějaké třeba virózy, což si myslím, že je teda základ úspěchu, že jsme sem přijeli, Pavlína už to tady zaklepává, já to zaklepu radši taky, ale že jsme sem přijeli v pořádku a on opravdu ten závod byl včera hodně specifický. Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná, protože to nebylo jakoby jenom u nás, to bylo fakt opravdu co závod, to to další závod, tak ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli úplně vlastně přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. A ten vítr byl šílený. On vlastně ten závod na dvojice nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu. Takže to byl v podstatě úplně jiný sport.
1: Otázkou je, co s tím, nabízí se otázka, když se některé veslařky, teď je to ve vašem případě tedy konkrétně vy, cítí nějakým způsobem poškozené, tak můžete si někomu na takové velké akce, jako je mistrovství světa, postěžovat nebo podat třeba nějaký protest?
2: No, můžeme si postěžovat tak vám a trenérovi, protože vlastně rozjížďky, my jsme byli jako jedna z nasazených lodí vlastně do toho základního rozlosování, ale tam se to losuje potom do drah jako náhodně a potom až od toho semifinále se to nasazuje podle času a podle umístění, takže vlastně pro nás bylo důležité, že jsme ty Němky za sebou udrželi a teď budeme mít jakoby v semifinále třetí nejvýhodnější trať. V podstatě.
3: Pokud bude teda foukat vítr, pokud vítr foukat nebude, tak je ta dráha klidná a tam pak jakoby to není rozdíl. Tady opravdu byl problém s tím větrem.
0: Pavlína Falmíková a Anna Šontručková s námi ve vysílání. Já jsem se snažil teď najít, kde přesně je to závodiště, o kterém mluvíme, to Bosbán, jestli to tedy úplně přesně říkám, byť nizozemsky teda neumím. Není to zas tak daleko od letiště Schiphol, což může být výhoda, když tam cestujete a Amsterdam taky to centrum není zas tak daleko, tak se chci zeptat, jestli můžete využít, nevím, jestli máte úplně moc volného času, ale přece jenom nějakou chvíli podívat se do centra, třeba je tam to Rijksmuseum, jo, je tam samozřejmě Red Light District, taky u Oudekerku, tak jestli už jste něco takového objevovali. Přece jenom i ty kanály vám můžou být blízké, nevím, jestli úplně vaší lodí se tam dostanete.
2: No, naší lodí se tam nedostaneme, ale měli jsme jeden volnější večer, tak jsme Red Light District jako navštívili, potřebovali jsme se na to podívat.
0: Na výlohy, jo?
2: Hned u hotelu máme metro, tak jsme se jeli projet do města.
0: Ano, kdo byl v Amsterdamu, jak asi ví, na co jsme naráželi, každopádně asi pojďme ještě k té sportovní stránce.
1: Zůstaňme u toho veslování na Radiožurnálu Sport, ty rozjížďky na mistrovství světa, jaká byla kulisa, kolik přišlo diváků, no vnímali jste to vůbec, že tam třeba nějací byli?
3: No, já si myslím, že to spíš pocítíme až ten pátek, nebo respektive potom o víkendu, což já už teda nezávodím. Na Pavlína pak jede ještě mixovaný dvojskiv, ale na dvojici máme finále v pátek. Takže pak ty finálové dny jsou víc nabité. Ta tribuna je tady moc hezká. Teďkon tam taky nějaký diváci byli, ale spíš podporovali právě místní závodníky a upřímně pro nás to nebyla moc velká změna.
0: No, my věříme, že si užijete tu diváckou kulisu v těch dnech, kdy pojedete vlastně už ty, dá se říct, jízdy o medaile. Ve středu vás čeká semifinále v rámci té disciplíny dvojka bez kormidelnice a jak jste říkali, v pátek finále, tak držíme palce, ať to všechno vyjde, přípravy i ty samotné závody a ať máte pak, nebo ať máte ten dobrý pocit a myslím třeba i něco jiného, ale nebudeme to zakřikávat, aby jsme to nemuseli zaklepávat. Pavlína Falmíková a Anna Šontručková byly s námi ve vysílání z mistrovství světa v Amsterdamu ve veslování. Hezký den přejeme a hodně štěstí.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.

0: 8 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my máme tady na programu soutěž, která bude dneska o jaké ceny, prosím tě?
1: O dvě vstupenky na fotbalovou ligu mistryň, konkrétně na zítřejší zápas mezi Spartou a švýcarským týmem Servette Geneva. Dva lístky můžete být zítra na Letné a přidáme k tomu i tričko s logem Radiožurnálu Sport.
0: Mm-hmm. Máme tady ale vlastně otázku, která dneska nebude spojená se zvukovou stopou, ale prostě čistě otázka, tak jestli týká se, jak jste zvyklí, narozeninového oslavence.
1: Ano, dnes tady slaví jeden aktuálně velmi slavný sportovec z motorsportu. Je to lídr průběžného pořadí mistrovství světa vozů Formule 1. Je ještě hodně mladý, ale v téhle sezóně mu to tedy jde velmi, velmi dobře.
0: Ano, 221 552 222, to je číslo k nám do studia. Můžete nám zavolat, samozřejmě, pokud jste nezvítězili v předchozích dvou měsících, to je vlastně to klíčové pravidlo naší ranní soutěže. Protože máme soutěže i jindy, které jsou třeba výjimečné, tak to necháváme otevřené, ale ty raní vždycky dva měsíce a pak můžete znovu. Každopádně vítáme teď ve vysílání prvního ze soutěžících, který se dovolal do naší soutěže. Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, Gabina.
1: Tak Gabino, víte, kdo aktuálně vede pořadí mistrovství světa vozů Formule 1 a dnes slaví své jubilejní 20. narozeniny?
2: Je to Kimi Antonelli.
1: Výborně, je to Andrea Kimi Antonelli.
0: Tak máte takhle i znělku. Gabinovi sledujete motorsport?
2: S manželem občas. Neúplně strašně moc, ale podíváme se.
0: Jenom taková nesoutěžní otázka. Tušíte, proč má italský jezdec takové trošku netradiční křestní jméno vedle Andrea ještě Kimi?
2: Já si myslím, jestli se nepletu, že to bude podle Kimi Räikkönena.
0: Přesně tak, výborně, no. On ho obdivoval prý otec, tak otec Andrej, tak mu dal ještě tohle přízvisko, no. Tak vám moc gratulujeme, obdivujeme vaše sportovní znalosti. Pochopitelně nevím, jestli úplně ideální pro rodiče, když mají je třeba obdiv nějaké personě dávat takhle přímo podle ní to jméno, protože nevím, kam by to mohlo vést někdy, Pavle, viď?
1: No, znám holku, která se mnou je Chelsea, ale ano. Není to moje dcera.
0: Dobře, tak Gabina, vítězkou dnešní soutěže, moc vám gratulujeme. Máte od nás lístky na čtvrteční fotbal na Spartu.
1: Na středeční zápas. 20. srpna Sparta, Servette Geneva. Tak se zítra vydáte na Letnou sledovat fotbalistky Sparty?
2: Ano, vydáme.
0: Tak si to moc užijte, poslouchejte Radiožurnál Sport, mějte se krásně.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo

0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
2: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ty, ta partička, tak co ty
3: slabé. Kdo to byl? Jména?
2: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
4: V dnešní Čisté hře přivítáme Zdeňka Šmída, což je kustod českého hokejového týmu. Ostatně u reprezentací působí už od roku 2011, takže myslím, že zkušeností a historek má opravdu hodně. Tak poslouchejte, po desáté.
5: 9 hodin. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Ve sněmovně se sejde pracovní skupina k využití chytrých kamer na sportovních stadionech. Americký nejvyšší soud umožnil prezidentu Trumpovi omezit hlasování poštou. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila společně s Britem Pettnem do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. V Praze brzdí provoz nehoda u Barandovského mostu. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: O pravidlech pro využití chytrých kamer k rozpoznávání obličejů bude dnes jednat pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby pražské Slavie se Spartou. Novela má umožnit používání kamer za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
7: Do toho zákona přijde legalizace možnost využívání prostředků technických pro tzv. Chytrý stadion, tzv. Face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
6: Teď se taková technika na stadionech využívat nesmí. Kamery tam jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
8: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. 3 liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu je na Ciglerová. Radiožurnál.
6: Radio Wave Českého rozhlasu a Galerie hlavního města Prahy zakončí letní kulturní sérii Riviera. V zahradách Trojského zámku pořadatelé taky odhalí novou sochu Claude autora Tomáše Roubala. Součástí programu je i debata o algoritmech, jak říká dramaturg akce Filip Černý.
9: Pokračovat budeme debatou Terezy Havlínkové, která tentokrát se svými hosty bude mluvit o algoritmech, o tom, jak jí mají vliv na kulturu, jak třeba ať už dramaturgické pozice nebo právě různé platformy ovlivňují náš vkus. No a zakončíme to 2 koncerty. Půjde o takové kytarové pojetí rapu, právě v případě Dirty Depressa a Artyho, ale potom na klubovou elektroniku duo Candy Pumps.
10: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Pettna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Z US Open se naopak kvůli zranění odhlásil čtvrtfinalista Roland Garros Brazilec Fonseca. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí už zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne ale i Lucie Hlavá, která je už na svém 3. šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
11: Mně zatím se ty moje 2 předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než na třeba na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 už mejkalky a nehoda v Praze u Barandovského mostu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Chocerady. Před omezením už mejkalky na 24. kilometru po pojíždějí kolony. Brzdí se zhruba už na 27. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze komplikuje silný provoz nehoda na Barandovském mostě. Na výjezdu z mostu směr Plzeň za Myší dírou se srazila 3 auta. Barandovský most se tak ucpává ve směru na Smíchov. Fronta je tam už z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Připomínáme kolony na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech. Větší zdržení naberete ve směru z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelu a kolona je asi na 20 minut. Další o něco menší fronta pak popojíždí i na příjezdu k letišti v Praze od Evropské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost. Od jihozápadu pak místy přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy.
4: Hezké úterý ráno, milí posluchači, máte zapnutý Radiožurnál Sport a aktuálně 9.05.35.
12: Dobrý den.
4: Nevím, jak to říct, jestli zaokrouhlujem nebo ne vlastně, jestli to je ideální, ale většinou zaokrouhluju, teď jsem to neudělal. Tak se nebojte, budeme mluvit i dál s Pavlem Tilšerem. Můžeme se vrátit vlastně i k tomu, co zaznělo ve zprávách, protože tam jste slyšeli informaci o tom, že český deblový nebo mixový deblový pár Siňáková Petten prošel do hlavní soutěže US Open.
12: Ano, dvakrát vyhrál čtyřsetové zápasy na čtyři sety, se tedy hrají nejen ty kvalifikační utkání, ale pak i postupem toho Grand Slamu jen v finále je pak tedy na 6 vítězných gemů v jednom setu. Kateřina Siňáková tedy s Britem Pettenem jsou to vlastně ve svém oboru v těch deblových žebřících skoro nejlepší hráči a teď je čeká souboj s hvězdnými singlisty, kteří vytvořili pár v mixu běloruskou Sabalenkovou a Srbem Djokovicem.
4: Je to velmi zajímavé i z pohledu toho, že se hraje, pokud nebereme finále, tak se hraje do 4. Prostě, že ty sety jako teď třeba v případě kvalifikace končí 4-1, 4-2. A taky z pohledu toho, že vlastně ten druhý český pár, který byl nasazen přímo do osmifinále, Muchová Menšík narazí na pár Mladenovičová Arevalo. Arevalo to je Salvadořan a Mladenovičová je Francouzka, která v roce 2013 hrála po boku Kanaďana Nestora. A v prvním kole mixu, respektive ne, v semifinále mixu, nastoupila proti Andreje Sestýny Hlaváčkové s Maxem Mirným. A tehdy vlastně Mladenovičová byla na straně poražených, protože Andrea Sestýny Hlaváčková, naše aktuální kolegyně, vyhrála s Maxem Mirným. My bychom se s ní měli za chvilku spojit, ještě to tak není, takže počkáme. Nicméně ten tenis ještě probereme s ženou, která ví, jaké to vyhrát i mix na US Open. Tak poslouchejte, hezký den.
12: Krásný den.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 9 hodin 11 minut, zatím se nedokážeme spojit s Andreou Setiny Hlaváčkovou k tenisu, nicméně máme tady jednu tenisovou aktualitu, která se váže k tomu Grand Slamu, který začne v neděli, ta hlavní fáze.
1: Ano, ten rozhovor zatím takto vykompenzujeme informací o tom, že Brazilec João Fonseca se kvůli zranění břicha odhlásil z newyorského Grand Slamu. 20-letý čtvrtfinalista letošního Roland Garros, který odstoupil taky před týdnem z turnaje v Cincinnati, potřebuje více času na rekonvalescence, alespoň tak to napsal na svém Instagramu, takže letošní US Open bude bez Joao Fonseca.
0: Teď máme sportovní aktualitu z fotbalu, protože pražská Sparta představila před opravdu několika minutami další letní příchod, já neříkám posila, nemám to moc rád, protože nevíme, jestli přímo ten hráč bude posila, ale je to prostě nový hráč Sparty.
1: Jmenuje se Loïc Mbessoch, je to reprezentant, mládežnický reprezentant Francie a taky muž, který prošel akademií slavného týmu z Paříže, tedy Paris Saint-Germain. Loïc Mbessoch si zahrál i zápasy za A tým, nebylo jich mnoho v PSG, ale nastoupil třeba po boku Marquinhose a tehdy mu bylo teprve kolik 17 let, když debutoval za A tým Paris Saint-Germain. Takže určité jméno už ve světě fotbalu Loïc Mbessoch má. Naposledy hrál v Belgii za Saint-Truiden.
0: No ale samozřejmě ta jeho hráčská kariéra není zdobená nějakými velkými štacemi, protože byl po akademii v Paris Saint-Germain v Anglii, zkoušel to v Nottinghamu několik zápasů vlastně ve druhé nejvyšší soutěži, než Nottingham přešel do Premier League a to už právě Mbessoch putoval do Francie, zpátky do Ligue 2, tedy do druhé ligy a pak vlastně přes Nizozemsko to vzal do belgického Berschotu a teď, jak si říkal, v centru jde. No. Takže uvidíme v 25 letech další vlastně cizinec v kádru Sparty, ale přece jenom po odchodu Asgera Serencena asi bylo potřeba dostat do týmu zase nějakého stopera, třeba u rostlejší postavy.
1: Budeme zvědaví na to, jak se bude Loïc Mbessochovi dařit ve spartianském dresu, budeme to sledovat samozřejmě. Připomínáme, že vlastně už teď v neděli by se mohl představit, pokud rychle zapadne do týmu Briana Priského, tedy dánského kouče Sparty, ve slavném, tom nejslavnějším zápase v České lize, tedy v derby pražských S, které vám nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: A o které můžete vy, posluchači, projevit zájem i tak, že tam půjdete, protože ve čtvrtek v desíce Pavla Horváta budeme hrát opět o dva lístky na nedělní derby.
1: To je cena.
0: Jako hrom.

0: Mluvíme v tyto dny hodně o volejbale, protože připomínám, hraje se mistrovství Evropy volejbalistek a Češky mají výhodu toho, že právě Brno hostí jednu ze skupin. Dneska Češky nastoupí k dalšímu zápasu.
1: V 19 hodin, tedy v Brně proti Ukrajině, uslyšíte to od nás na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Rádi v těchto vlastně měsících mluvíme o reprezentačním volejbale i protože v poslední době české reprezentační výběry dělali velkou radost fanouškům, ať už to je vlastně druhý rok, kdy Češky hrají nebo hráli Ligu národů, tu elitní soutěž, která dříve vlastně byla jako světová liga, no a nebo třeba minulý rok na podzim, když čeští muži získali čtvrté místo na mistrovství světa. To byl obrovský úspěch a nějakým způsobem trošku připomenul ta zlatá léta, kdy československý volejbal patřil mezi absolutní světovou špičku.
1: Ano, v roce 1968 navazovalo Československo na stříbrný úspěch volejbalistů z olympijského turnaje v Tokiu. V Mexiku hráči toužili po zlatu. Jejich motivace byla obrovská, souvisela i s tehdejší politickou situací.
0: Atmosféru si dokonale vybavuje jeden z nejlepších nahrávačů československé historie Antonín Procházka.
1: Doma byli po okupaci tanky, i to se projevilo na výkonech reprezentantů Československa.
2: Sportovci měli vzhledem k politické situaci a okupaci tehdejšího Československa i speciální motivaci.
3: No to určitě a taky to bylo vlastně důvod toho, že jsme potom ten rozhodující utkání se Sovětama prohráli teda, protože i když předtím jsme je poráželi, potom na poháru světa jsme je porazili, ale tenkrát to jedno utkání, když jsme mohli být zlatý, tak bohužel to dopadlo tak, že jsme byli přemotivovaní. No.
2: No ale vybojovali jste krásnou bronzovou medaili, tehdy nikdo nemohl vědět, že to bude poslední cenný kov československých českých barev.
3: Je to taková, řekl bych, velká škoda, protože tenkrát jako ta česká škola volejbalová měla zvuk a byla to nějaká taková jako tradice, no a je mi to líto, no.
2: Velkou hvězdou tehdejší československé výpravy byla Věra Čáslavská.
3: O tom není pochyb, ale všichni jsme jí fandili, dokonce jsme pak byli na jejím svatbě a byla to moje velká kamarádka.
2: Se kterou si rád Antonín Procházka povídal i po zakončení velmi úspěšných sportovních aktivit. O čem? Vůbec nejen o sportování. Vytvořili partu, ve které byl třeba atlet, diskař Imrich Bugár, veslaři Svojanovští nebo boxer Josef Němec.
3: A ona měla hrozně ráda pivo, ne? Jsme chodili na pivo.
2: Kde rozebírali i jeden z největších úspěchů československého volejbalu. V týmu v roce 1968 byli s Procházkou Golian, Schenk, Musil a další tehdejší hvězdy světového volejbalu. Nahrávač Antonín Procházka na volejbalovou kariéru vzpomíná rád, jen kdyby mu víc sloužilo zdraví.
3: Tak je to úměrně věku, no.
2: Usmívá se Antonín Procházka, který rád ve volných chvílích vyráží do lesa s flintou.
3: No samozřejmě, prosím tě. Nejsem trofejový sportovec, protože když jsem zamladá, jako jsem měl jenom brokovnici, tak protože jsem nebyl v partaji, tak jsem střílel jenom bažanty zajíce, no. Teďka jsem dostal kulovnici, no ale protože už jsem byl v tom věku, kdy nejsem trofejista.
2: Vysvětluje volejbalista, který jednu velmi cenou trofej má ve své osobní sbírce, bronzovou medaili z olympijských her v Mexiku. Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: 9 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme k tenisovému tématu, které jsme otevřeli na začátku této hodiny. Kateřina Siňáková a Brit Patten prošli do hlavní fáze mixu na US Open a my teď o tom krátce můžeme promluvit i s naší kolegyní moderátorkou pořadu na síti Andreou Sestýny Hlaváčkovou, která dobře ví, jaké je to vyhrát mix na US Open, protože se jí to povedlo v roce 2013. Andreo, vítej ve vysílání, dobrý den.
4: Dobrý den, kluci vám i všem posluchačům Radiožurnálu Sport.
1: Tak mohla bys, prosím, na začátek zapomínat na ten rok 2013, jaké to je vyhrát Mixed Doubles na US Open?
4: No, jako to je opravdu jeden z naprostých highlightů mojí kariéry, protože to byl rok, kdy jsem obhajovala z roku 2012 čtvrtý kolo singla. Pamatuju si to jak dneska, kdy jsem bohužel musela jako první vlastně pod čarou hrát kvalifikaci singla. Neuspěla jsem ve finále kvalifikace singla ze 4 mečbolů. Hrozně bolavý týden a vstoupila jsem vlastně do hlavní soutěže v deblu a v mixu. hodně jakoby rozložená, padalo mi strašně bodů v tom singlu, takže jsem byla taková jako smutná ze všeho a najednou se začalo vyhrávat v deblu, v mixu, v deblu, v mixu. Měla jsem úžasného parťáka Maxe Mirnyho a v té koncovce toho turnaje jsem vlastně hrála vždycky debla, pak jsem šla hrát mixa, zase debla, mixa, furt jsme jenom přebíhali z kurtu na kurt a vím, že tenkrát se došlo až do finále a v semifinále vlastně jsme měli v deblu Williams a v mixu jsme hráli ten den už jakoby finále. A přišlo za mnou vedení turnaje a poprosilo mě, jestli bych byla schopná hrát vlastně v poledne finále nejdřív mixa, což je proti jakoby zavedeným pravidlům, že nejdříve se hraje single, pak se hraje double a pak se hraje mix a má to tuhle tu prioritu a nemělo by se to hrát jako opačně v ten den, aby se zamezilo třeba nějakému zranění z toho utkání a oni mě vlastně poprosili, jestli bych mohla v poledne hrát finále mixa a večer night session na Armstrong na Arthur Ashe Stadium, prostě tu semifinále proti těm Williams, že to potřebují jako noční zápas a že to jinak nejde udělat. Takže jsem říkala, mně to je jedno. Já můžu hrát cokoliv, kdykoliv, takže jsem hrála v jednu odpoledne finále mixa s Maxem Mirnym, jsme porazili, myslím, že Spears González a ještě ten samý den večer jsem se zase připravovala na zápas 4, kterou jsme vlastně vyhráli, byl to asi nejlepší skalp kariéry, Williams v plné formě, no a vyhráli jsme pak ještě debla, takže jsem si odvážela double titul a bylo to opravdu kouzelný.
0: To jsou úžasné vzpomínky naší kolegyně a bývalé skvělé tenistky Andreje Sestiny Hlaváčkové. Jenomže kdyby teď aktuálně Andrea nastupovala třeba i k těm mixovým soutěžím, tak by to bylo úplně jinak, protože na US Open je to předsazené a vlastně už teď máme za sebou kvalifikaci, která byla rychlá a už před sebou vlastně dva dny, kdy se budou hrát ty hlavní zápasy. No a Kateřina Siňáková s Britem Pettnem, co by nejlepší deblisté světa museli přes kvalifikaci. Jak se ti líbí systém, kdy se hraje do 4? Oni vyhráli oba ty zápasy kvalifikační ve dvou setech a vždycky 4-1 a 4-2.
4: Ale jako jednoduše z toho udělali exhibici, absolutně degradovali titul mixa na Grand Slamu, minimálně na tom US Open a chápu to z biznisového pohledu, potřebovali o několik dní dřív začít prodávat vstupenky, chtěli tam mít ty velká jména, která ty vstupenky prodají, což jako chápu, takže vlastně ten turnaj prodloužili o několik dní, což pro ně určitě znamená spoustu peněz, který zase reinvestují do toho turnaje a do toho tenisu v Americe jako takového, což jako z biznisového pohledu, jak říkám, absolutně chápu, rozumím tomu. Na druhou stranu prostě titul smíšený 4 hry na US Open absolutně ztrácí nějaký jako pointu, pokud nedokážou dostat do hlavní soutěže první dva hráče světa. Což je prostě Katka Siňáková a Peyton, tak mi to prostě přestává dávat smysl, aby tam hrál, já nevím, Schneider Medvěděv, aby hráli Schneiderová teda s Medvěděvem, aby hráli v hlavní soutěži, když tam nehrajou pak tyhle ty. A dostali tam z deblistů jenom Vavasoriho a Sáru Eraniovou, který teda vyhráli loni, ty si vyhráli asi loňským vítězstvím teda volnou kartu, ale prostě opravdu se smíšenou čtyřkou to má hodně daleko, je to prostě exhibice a je to trošku smutný příběh za mě, nicméně hold jako rozhodli peníze.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková, ještě poslední otázka k tomu, o čem teď mluvíme, tedy k mixové soutěži na tenisovém US Open na závěrečném Grand Slamu sezóny. Právě v prvním kole té hlavní soutěže nastoupí vlastně světové jedničky Siňáková se svým parťákem Britem Pettnem proti jedním z nejlepších singlistů minulosti, současnosti, prostě proti Bělorusce Sabalenkové a Srbu Djokovičovi, tak bude to na kurtu znát, že proti sobě stojí prostě osvědčený deblový pár a na druhé straně vynikající singlisti?
0: Nebo spíš deblový specialista, abychom to úplně takhle řekli.
4: No, já myslím, že bych dávala šance určitě Katce a Pettnovi, že si myslím, že to vyhrajou, protože Sabalenka má od debla hodně daleko, samozřejmě je skvělá tenistka a Djokovic taky, ale to prostě pak v tom deblu, v těch situacích herních se ukáže, kdo tam má víc těch zkušeností, kdo ví, jak se hejbat. Jestli by to byli schopní uservírovat a ureternovat, to si jakoby nemyslím. Bude to samozřejmě těžký zápas, pokud by hráli naplno, ale co já jsem měla šanci vidět třeba loni v těch prvních kolech, kdy už ten formát byl podobný a tak takhle jakoby zkaženej tím nástupem čistě těch men a singlistů, tak zrovna Djokovic to bral docela dost na lehkou váhu, hrál na půl plynu, servíroval na půl, byl takový, jako že se rozehříval a nemyslím si, že tomu letos bude jinak, že by tam nastoupil v nějakém obrovském nasazení, i když možná nějaký feedback dostal a domluvili se, že aby to mělo tu váhu, že musí hrát všichni naplno, to nevím, každopádně loni to rozhodně vypadalo jako exhibice.
0: No tak když u toho vytrvá, tak zase to bude výhoda třeba i pro Kateřinu Sniakovou, která by mohla v té soutěži dojít co nejdál. Držíme palce i druhému českému páru Muchová Menšík v téhle speciální soutěži a děkujeme Andreje Setiny Hlaváčkové, že se udělala čas.
4: Děkuju, kluci, ahoj.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Kandidáti do senátních voleb dnes dostanou čísla, kterými budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o 80 méně než ve volbách před 6 lety. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu. Je to nejmíň od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel, to píše agentura Reuters. Počet podle ní ale může být mírně vyšší. Je totiž možné, že některé lodě vypnuly navigační zařízení. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo až 140 nákladních lodí. 5 kamer, 2 pevné a 3 otočné budou dohlížet na bezpečnost dětí a jejich rodičů na novém centrálním hřišti Vysoká Mes ve Zlíně. V areálu můžou využívat herní a sportovní prvky. Nová lávka ho propojí se sousední stezkou pro pěší a pro cyklisty. Hřiště má vlastní kamerový systém jako první ve Zlíně. Vybudování celého areálu vyšlo na 40 milionů korun. Sport. Brazilský fotbalový záložník Fabinho podepsal dvouletou smlouvu v tureckém Trabzonsporu. Obnoví tak úspěšnou spolupráci z Liverpoolu s Muhammadem Salahem. Účastník letošního mistrovství světa přišel do Turecka jako volný hráč. A fotbalisty Sparty posílil obránce Loïc Mbeso. 25-letý Francouz přestoupil na Letnou z belgického Sint-Truidenu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u Vyškova a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna a na Ostravu dejte pozor před sjezdem na Vyškov. Zhruba na 220. kilometru se vysypal pytlel s vápnem. Už je to rozježděné, práší se tam, brzdí a zpomaluje. Na Pražském okruhu mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí čekejte kolony v obou směrech. Ve směru na Brno na D1 je teď zavřený Lochkov tunel. Snažilo se tam projet nadrozměrné vozidlo. Tunel se automaticky zavřel a čeká se na policisty, až ho odstaví. Kolona je v opačném směru z D1 na letiště. Tam musí regulovat vjezdy do tunelu kvůli silnému provozu. A zdržíte se. Po osobním autem asi 20 minut. Kamiony stojí už od D1. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína popojíždějí kolony za Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce omezení. V obou směrech se zdržíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost, od jihozápadu místy přehánky nebo déšť, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme krásné ráno všem posluchačům Radiožurnálu Sport, aktuálně 9 hodin 36 minut. Můžeme se podívat ostatně opět na fotbalová témata, co nás dneska čeká. Tak nejprve odvety play-off Ligy mistrů. Ano, opravdu, dneska se dozvíme o tom, zda se do soutěže probojují některé týmy, o kterých bychom to opravdu ještě nedávno vůbec neřekli a možná jsme ani moc neznali.
1: Myslíš třeba nizozemský Nijmegen?
0: Ten ne, ale jakože by se ho týkala Liga mistrů, to bych taky dřív neřekl. Ale myslím třeba Sabah Baku, o kterém jsme tady mluvili, když hrál Nymburk Ligu mistrů, tak si pamatuju, že Sabah Baku byl taky neznámým basketbalovým týmem a ihle asi do toho dávají hodně peněz Azerbajdžánu.
1: Dá se to určitě tak tvrdit, nemáme to konec konců nasledované, nicméně, abychom se dostali k tomu podstatnému, dnešní odveta začne za stavu 1-2 pro azerbajdžánský tým, tedy s izraelským Hapoelem Beerševa, který má tedy aktuálně k postupu do ligové fáze Ligy mistrů blíže, než Sabah Baku, bude hrát taky norské Bodø Glimt právě s Nijmegenem z Nizozemska a norský tým vyhrál první zápas 3-1 a ještě je tam souboj Lasku Linz se Celticem Glasgow, který vyhrál na úvod 3-0 v Rakousku dnes. Se pokusí stvrdit postup dál.
0: Za Nijmegen hraje možná vám dříve známý Srb Dušan Tadić, který hrál vlastně docela velkou roli i v Ajaxu Amsterdam, když před lety prošli tehdy do semifinále Ligy mistrů, to bylo nějakých 8-9 let možná. Každopádně Celtic Lask, to je zajímavý souboj, protože za Linec hraje Krištof Daněk a hrál i v tom prvním duelu, myslím, že v základu. Prohráli na Celtic Parku tedy 3-0 nebo 0-3, ale co chci říct, za Celtic možná brzy bude nastupovat hráč, který tam nějakým způsobem míří, ale pořád tam míří a ještě nemáme zprávy, jak to teda je.
1: Amar Mehmič.
0: No.
1: Spadl jsem si liberecký.
0: Mahmič. Ermin Mahmič.
1: Amar Mehmič je plzeňský.
0: A Ermin Mahmič.
1: Ermin Mahmič, ano. Omlouvám se posluchačům Radiožurnálu Sport. Samozřejmě jsem myslel toho hráče Slovanu Liberec, o kterém i majitel Ondřej Kaňa říkal, že pokud přijde nějaká adekvátní nabídka, tak prostě odejde.
0: Ano, tak Lask má tedy hodně daleko od Ligy mistrů, protože první zápas prohrál 0-3. Jak to bude, to uslyšíte možná ještě dneska v noci, možná zítra ráno, pokud se to dohraje až velmi pozdě. Ale velmi, nebo respektive takhle, v našem vysílání se dohrají, předpokládáme, zápasy českého poháru, který dneska nabízí i měření třeba první se třetí ligou.
1: Ano, bude hrát třeba Zlín v Uničově a nastoupí taky Bohemians na stadionu třetiligových Záp, takže první dva prvoligisté vstupují dnes do letošní sezóny MOL Cupu.
0: A za chvilku uslyšíte právě o duelu Zápy Bohemka od muže, který stojí na lavičce Zápa, má taky velmi zajímavou minulost.
1: Martin Poustka.

0: Tohle byla vypsaná fixa v našem vysílání 9 hodin 43 minut. Posloucháte dál Radiožurnál Sport a navazujeme na téma, které jsme otevřeli před chvilkou, a to sice, že pokračuje fotbalový český pohár alias MOL Cup.
1: A ve druhém kole se představí už některé ligové týmy. Do domácího poháru vstoupí konkrétně Zlín v Uničově a taky Bohemians v Zápech. A s trenérem tohoto třetiligového středočeského klubu Martinem Pouskou jsme teď na Radiožurnálu Sport ve spojení. Děkujeme za váš čas. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Tak sezona ve skupině B České fotbalové ligy vám zatím vychází ideálně. Výhry 6-0 nad Neratovicemi a 2-0 ve Velkých Hamrech. O víkendu jste ale měli volno, liberecké Bčko do Záp nepřijelo kvůli marotce. Přišlo to vhod teď před soubojem s ligovým soupeřem?
2: Upřímně nám to nepřišlo vhod vůbec, abych pravdu řekl, protože ta dlouhodobá soutěž je podobně jako pro Bohemku, pro nás řekněme číslo jedna, a ten zápas s Libercem by se nám určitě hodil a chtěli jsme ho odehrát.
0: A dali jste si alespoň nějaký trénink nebo měli hráč úplně volno?
2: Ne, ne, určitě jsme trénovali. Mimořádný trénink v neděli.
1: Byla součástí i nějaká videopříprava na Bohemians, nebo jak jste zmínil, dlouhodobá soutěž je pro vás prioritou a třeba to utkání s tím ligovým soupeřem v rámci MOL Cupu berete spíš jako nějaký svátek třeba i pro fanoušky?
2: Rozhodně to bereme jako slávu a svátek. Myslím si, že proto všichni lidi kolem klubu dělají maximum, aby dnešní den byl fajn pro všechny, kdo přijdou se podívat.
0: Tak Martin Poustka, kterého možná pamatujete jako velmi mladého, když byl na lavičce Pražské Slávy, teď s námi ve vysílání chvilku není, protože se technicky nějakým způsobem přerušilo to spojení. Nicméně připomínáme, že ten zápas Záp s Bohemians začíná v 17:30, stejně jako další duely Horní Ředice, Dukla, Motorlet, Jihlava, Uničov, Zlín. No a právě s Martinem Pouskou jsme mluvili o tom, jak se chystali na Bohemku, tak rádi bychom s ním ještě pokračovali. Nicméně teď se zrovna nepřipojujeme k sobě, to znamená, že se omlouváme vám posluchačům za technické nedostatky, ale věřím, že to ještě nějakým způsobem obnovíme a že se pobavíme i třeba o tom, jak se připravovat z pozice třetí ligisty na tým, který v sobotu obral mistrovskou Slávii. Tak za chviličku snad.
3: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
4: I v létě vás bereme k ledu.
3: Vysíláme totiž dál o hokeji.
4: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
5: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
6: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
4: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
3: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
7: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč. Ten říká, ty jsi zdravil? A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No. Tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
3: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
4: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
8: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
9: slabé. Kdo to byl? Jména?
8: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž. A tyhle ty.
4: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Pokračujeme v rozhovoru s trenérem třetiligových Záp Martinem Poustkou, který připravoval své svěřence na Bohemku, která bude soupeřem ve druhém kole MOL Cupu. Na druhou stranu, když člověk asi kouká běžně na Českou ligu, tak Bohemku vidí v televizi, může poslouchat i v rádiu třeba i to, co se o ní povídá. Nicméně zápas v Edenu, co vám ukázal o síle Bohemky?
2: Tak jako slávistovi mi bohužel ukázal, že s hrou Bohemky není radno si zahrávat, protože samozřejmě Slávii to stálo 2 body, to utkání, ale nechci říct, jestli Slávie hrála tak špatně, anebo Bohemka tak moc dobře. Bohemka ukazuje vždycky v každé sezóně svoji tvář a svoji kvalitu. Trenér Veselý je zkušený pardál a ví, co má dělat. Nečeká nás samozřejmě vůbec nic lehkého, ale opakuju, bereme to jako slávu a svátek a věřím, že kluci budou mít velkou chuť. Bohemka určitě musela hrát do poslední vteřiny, protože utkání v Edenu měla poměrně slušně rozehrané a bylo až do konce o co hrát. Takže jí to určitě stálo řadu sil.
1: Martin Poustka s námi na Radiožurnálu Sport před dnešním utkáním 2. kola domácího fotbalového poháru. Kouč Záp, které vyzvou na svém stadionu Bohemians 1905. Vaším svěřencem je mimochodem i Ondřej Petrák, který naposledy v lize působil v Bohemians, ale hrál taky za Slávy, v Německu, za Norimberg. Loni v létě jste ho zlanařili, pokud se nepletu, z Bohemians do Záp. Tak vlastně, jak se vám to povedlo?
2: Bylo to poměrně jednoduchý a hlavně z důvodu toho, že Ondra Petrák si v Zápech pořídil parcelu, tudíž svůj další budoucí život spojil se Zápy a tím pádem začal realizovat svůj vysněný rodinný dům a stal se vlastně hráčem Záp, protože tam do budoucna bude bydlet. O to bylo jednodušší se s ním domluvit.
1: Vy máte určitou spojitost s Bohemians, když se podíváme zpátky do roku 2012, když jste se loučil s rolí hlavního kouče Fáčku Slávě právě vítězstvím nad Bohemians 1905. Je to už pár let, více než 14, ale jak vzpomínáte na to období, kdy jste se stal na zhruba 2 měsíce hlavním trenérem Slávy a vyzkoušeli jste si tu roli toho hlavního muže v Edenu?
0: Vy jste tehdy byl snad jeden z nejmladších trenérů historie Slávy.
2: Je to tak. Samozřejmě je to už pravěk, ale vzpomínám na ty chvíle moc rád. A ta derniéra, ten poslední zápas ve vedení nebo v roli trenéra právě se uskutečnil opravdu s Bohemkou. My jsme ten zápas zvládli 3-1, ačkoliv to byla v jednu chvíli remíza, ale dokázali jsme díky Zbyňkovi Pospěchovi a vnuku Frantovi Veselýmu
0: Danielu.
2: Dan Veselý, tak Lukáš Veselý bude dneska pro změnu připravený na to zasáhnout a pokusit se zopakovat úspěch, který se povedl bráchovi, tehdy to pro něj byl první zápas a tedy respektive první vstřelený gól v lize. Bohužel si trufnu říct, že jestli si dobře vzpomínám, tak pak už další gól nedal. Ale tento zápas se nám povedl a rozlučka s Edenem nebo s rolí trenéra v tu chvíli byla fajnová. A kdyby se něco podobného povedlo i dnes, tak samozřejmě bych to nikomu za zlé neměl.
0: To chápeme. Každopádně ještě, když se zeptáme na tu vaši kariéru, na ten životopis, tak Slávy jste tedy i po té, co jste byl třeba asistentem Petra Rady nebo nizozemce Pastora, opustil v roce 2015-16. Od té doby jste se pohyboval třeba i v Motorletu dlouhá léta. Teď jste v Zápech, které vám možná i Slávy připomínají těmi červeno-bílými barvami. Žerete takhle proti Bohemce. Nemyslíte někdy třeba ještě na touhu po návratu do toho profi fotbalu v pozici trenéra nebo nějaké jiné?
2: Já jsem si potom ze Slavie odskočil asi na 6 roků na takový druhý břeh, kdy jsem pracoval pro fotbalovou agenturu, která se zabývala nebo zabývá stále zastupováním hráčů. Takže jsem se prakticky o mladé a talentované hráče, ale i starší staral a jako v roli manažéra se jim snažil pomáhat v té kariéře. A v tu chvíli nebyl, jsem dal slovo, že tu agenturu pomohu rozjet a třeba potom se k té trenérské kariéře vrátím. A ta doba už skončila, takže teď jsem otevřený samozřejmě všem novým výzvám, ale primárně nastavený taky na to, pokusit se udělat co nejlepší výsledky se zápy a třeba i z tohoto klubu se posunou potom někam dál.
1: Martin Poustka, kouč třetiligových zápas s námi na Radiožurnálu Sport před dnešním utkáním druhého kola fotbalového molkapu proti ligovému soupeři, proti Bohemians. Tak vám, pane trenére, moc děkujeme za váš čas, ať ten svátek se dnes tady nedaleko Prahy vydaří, alespoň jsou spokojení fanoušci a mějte se hezky zase někdy na Radiožurnálu Sport, naslyšenou.
0: Děkujeme.
2: Mějte se, naslyšenou.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se vem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet.

0: do Železného Brodu na koupaliště. A
1: musel vzít pepíčku.
0: Musel.
2: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Poslanci začnou znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Ruská společnost Rosatom postaví ve Vietnamu jeho první jadernou elektrárnu. České volejbalistky dnes na evropském šampionátu v Brně nastoupí proti Ukrajině. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy brzdí provoz nehoda za Berounem a bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci začnou znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok. Opozice návrh kritizuje a avizovala dlouhou debatu. Do sněmovny zamíříme v dopoledním radiožurnálu už za pár minut po zprávách. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a taky třeba peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
6: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
7: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
8: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
7: Testování začne v září na čtyřech vybraných nádržích. Eva Kézrová, Radiožurnál.
5: Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tender vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo i Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo.
9: Vietnam má hotové projekty na dva jaderné bloky, Ninh Quan 1 a Ninh Quan 2, ale v roce 2016 se práce na prvním bloku zastavily kvůli nedostatku peněz. Země dlouhodobě vykazuje jeden z nejrychlejších ekonomických růstů v celé Asii. Elektřiny má málo a proto vláda rozhodla, že energie z jádra bude mít prioritu, a to na úkor jiných dlouhodobých projektů. Po dokončení obou bloků bude výrobní kapacita první jaderné elektrárny v zemi 2400 MW. Do roku 2050 chce Vietnam z jádra vyrábět už 14 000 MW. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená trampská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech. Celkem 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné oblasti loni zbourat. Pokračuje ředitel správy HKO Ladislav Pořízek.
10: My nyní zkoušíme legalizovat trampské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva trampské kempy by měly být zlegalizovány.
3: Sport.
11: České volejbalistky odehrají v Brně čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Po dvou výhrách a jedné prohře nastoupí od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Ukrajinkám, které mají o dva body méně. Češky jsou v tabulce své skupiny druhé za srbskými favoritkami a pokud dnes vyhrají, postoupí do osmifinále.
12: Ukrajinské volejbalistky si v pondělním programu mistrovství Evropy v Brně připsali úvodní výhru. Rakušanky porazily 3-0. Stejným poměrem zvítězilo taky Srbsko nad Bulharskem. Stříbrný tým minulého šampionátu tak zatím nestratil v turnaji ani bod. Aspoň set dokázal proti Srbkám uhrát jen český výběr. David Nekvinda, Radiožurnál.
11: Basketbalistka Eliška Joklová odehrála v WNBA v dresu Minnesota 6,5 minuty. To je nejvíce tento měsíc. Její tým ale doma prohrál 66-80 z Golden State a po šesti zápasech skončila jeho vítězná série.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D5 se za Berounema, ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za Berounem. Na 13. a půltém kilometru za sjezdem na Vráž havarovalo osobní auto.
13: Auto ve svodidlech a stojí v levém pruhu. Zastoupání vlastně z Berouna nahoru.
1: Na místě už je šipka, taky kolona směrem do Prahy, aktuálně na 10 až 15 minut. Kolony pak i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut, jak ve směru na D1, tak i ve směru na letiště. Pro kamiony je fronta ve směru z brněnské dálnice na Plzeň ještě podstatně delší. Na silnici 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu chvilku postojíte ve Šmolovech. Je tam omezení semafora, jede se kyvadlově. No a u Havlíčkova Brodu fronty taky ve směru na Kolín, tam jsou před Skuhrovem omezení hned třikrát semafor na cestě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na jihu přechodně zmenšená oblačnost a od jeho západu pak místy přehánky nebo déšť. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a při dešti jen kolem 17. Tolik zprávy.
2: Čistá hra Martina Procházky.
14: Je úterý a s ním souvisí na Radiožurnálu Sporty pořad Čistá hra Martina Procházky, takže olympijského vítěze z Nagana a čtyřnásobného mistra světa vítám ve studiu. Martine, dobrý den.
15: Dobré dopoledne.
14: Tak Martine, vítáme tě taky v den, kdy slaví svátek Radim. Tak si říkám, že nějaký Radim tě možná napadne třeba. Mě napadl Radim Vrbata, Radim Nič, taky tatínek našeho vlastně nedávného ještě kolegy moderátora Davida. A tebe možná napadne ještě jeden takzvaný RR, ne?
15: No samozřejmě Radim Rulík, že jo, bývalý trenér národního týmu, který získal 2024 titul mistru světa. A ještě mi napadne jiné Radim, Radim Tesařík, s kterým jsem zažil skvělé dva roky ve Vsetíně. A rád na něho vzpomínám, je to takový zvláštní týpek.
14: Jsme ale vlastně, myslím, fanoušky i zvláštních týpků a ve sportovním prostředí myslím, že jich je dost.
15: Ano.
14: Ale o to nemůžeme ochudit posluchače. Dneska to tak neprezentuji, že bychom tady měli nějaké zvláštní týpky, ale máme tady speciálního hosta. Je tu kolega, který taky určitě dobře zná dost hokejových Radimů, Petr Kadeřábek. Petře, vítej.
16: Dobré dopoledne ještě a myslím si, že ten to, co si tady udělal jako ten úvod, ten oslý můstek, tak se ti to bude docela hodit, protože teď budeš představovat našeho hosta. A to si myslím, že je týpek.
14: Ano, já o to poprosím Martina přece jenom, tak
15: já
14: je to host
15: čisté. Já bych to právě takhle, ale samozřejmě já se to zhostím. No dnešní pozvání přijal samozřejmě můj kamarád Zdeněk Šmíd, takzvaná předíka Šmíďák. Já jsem s ním zažil samozřejmě dlouho a spousta let u národního týmu, takže jsem rád, že přišel a vážím si toho.
17: Děkuju za pozvání a krásné dopoledne.
14: Tak Zdeněk Šmíď.
2: Čistá hra,
14: pozdravil. Já mluvím do džinglu, takže se nám to všechno daří. Zdeněku, jenom ten mikrofon, jestli byste si trošku přitáhnul k sobě teda.
17: Abych vám ho neutrh.
14: To se bojím, že se klidně může stát, ale... Martine, prosím tě, já jsem četl, že Zdeněk Šmíd je u nároďáku od roku 2011 a ty si říkal, že jste spolu prožili teda leta u nároďáku, tak jestli bys to mohl osvětlit trošku.
15: No tak osvětlit, já jsem tam byl v pozici asistenta tiskového mluvčího, bylo to rok 2000.
17: Že to bylo obráceně.
14: Jakože tam byl jako tiskový mluvčí?
15: Já snad nebyl, jsem byl asistent tiskový mluvčí, měl jsem na starosti Jaromíra Jágra, takže jsem té práci moc tolik neměl, protože Petr Kadeřábek to může potvrdit, Jaromír Jágr nešel ani jeden rozhovor po zápasech, takže měli jak píšící novináři, tak samozřejmě i televizní, tak měli klid, protože Jaromír Jágr nechodil na rozhovory. Já jsem tím pádem také neměl tolik práce, protože jsem všem stanicím, které ho chtěli, tak jsem říkal, že Jaromír Jágr nepřijde. Ale my jsme tam strávili spoustu času, protože jsme tam samozřejmě byli na všech soustředěních. Byli jsme i vlastně v té Praze ty tři týdny toho mistrovství světa a já musím říct, že to bylo skvělý, rád na to vzpomínám, protože ta parta, nejenom ta hráčská, ale i ta parta v realizačním týmu musí fungovat a myslím si, že fungovala a že jsem do ní docela zapadl i z té pozice té hráčské.
16: To asi může Zdeněk Šmíd potvrdit, Zdendo, ale když nešel Jaromír Jágr na rozhovory, tak u tebe jako kustoda asi na rozhovory byl, minimálně pro Tatranku.
17: No tak já jsem měl tu čest, že jsem se o něj staral de facto 24/7, takže Já jsem těch rozhovorů s ním měl požehnaně. A jak tady říká Martin, bylo to s ním teda úžasný, což já ho obdivuju, obdivoval jsem ho jako hokejistu, co dokázal, a naprosto výborný kluk a do té party zapad, jak kdyby tam patřil od jak živa. A musím říct, že nám i jako pomohl, co se týče, jako jsme potřebovali vzít bednu do ruky a to, tak to on jako poradil, kde to má madlo a tak. No.
14: Ale tak předpokládám 24/7, že jste absolvoval ty pak i proslavené na sociálních sítích tréninky někdy o půlnoci, nebo prostě kdy takzvaně tělo řeklo, že potřebuje.
17: Já jsem s ním jako prožil hodně, já si vybavím historku, kdy bylo volno v Praze a bylo domluveno, že vlastně kluci nebo celý tým půjde na zápas na fotbal a jsem se těšil, protože hrála Sparta z Plzní. No a Jarda mi vysvětlil, ty nikam nepůjdeš, my půjdeme trénovat. Já jsem říkal, aha, tak to jo. Takže vlastně jsem byl ve dne v noci a my jsme vlastně v té době bydleli u Vildy Sivka v Selském dvoře, že tam to bylo celý pro nás a takže tam on se trénovalo na pokoji, na chodbě, takže já byl furt připravený jednou nohou, oblečený, kdy se co bude dělat. No.
14: Martin Procházka zažil vlastně dvě pražská mistrovství, jedno v roli tedy asistenta tiskového mluvčího a osobního tiskového mluvčího Jaromíra Jágra a to druhé jako kolega na Radiožurnálu Sport. Když to porovnáš, ty zážitky asi hodně rozdílné, dá se něco z toho jako vypíchnout, protože asi předpokládám, že být vedle svého dlouholetého spoluhráče z repre, velké hvězdy, na druhé straně pak být tady vedle hvězdných kolegů Kadeřábka Kuny a sledovat a komentovat zlaté medaile, to taky něco jako je.
15: Řekl jsem to naprosto přesně. V každém případě to byly vždycky hvězdní kolegové a doufám, že ještě budou. No tak v té pozici, když jsem byl v tom národním týmu, tak tam je to, tam opravdu jsem byl součástí toho týmu. To znamená, že s těma hráči a se všema v kontaktu. No já jsem se tam cítil úplně skvěle. Samozřejmě neměl jsem takový ten žádný stres, oni museli hrát ty výkony podávat, já jsem opravdu to měl hodně jednoduchý, protože jsem opravdu neměl nic víc za práci, než se starat o toho Jardu Jágra. A nebylo to tak náročný, ale s klukama se realizačního týmu právě se Zděnkem a s Vondrcem a tady s těma ostatníma, to byla parádní atmosféra vždycky. No a potom, když vlastně jsem byl tady s klukama, vlastně s Frantou Kunou a s Petrem Kadeřábkem, to bylo vlastně úplně trošku jiná, trošku záležitost, ale ta úžasná atmosféra, kterou vlastně v Praze vytvořili ty fanoušci, tak já si to do dneška pořád pamatuju, prostě ten finálový zápas mě to tam úplně rozsekalo. Já jsem nemohl mluvit. Opravdu jsem to tak prožíval, že vlastně od toho čtvrtfinále, semifinále, finále to tak gradovalo ta atmosféra, že jsem si to užil úplně, jako kdybych jsem byl v té pozici toho hráče. Takže vlastně na každý té pozici jsem byl součástí toho národního týmu, jsem to tak cítil a aspoň mi to takhle vzalo a bylo to naprosto skvělý, takže já na to rád vzpomínám a doufám, že ještě takovýhle zážitky některé zažiju.
14: No a vlastně stejná otázka na Zdenka Šmída teď, protože ten byl vlastně předpokládám ve stejné profesi.
17: Já byl ve stejné profesi a ve stejné kabině, ve stejné hale, myslím, že ve stejné atmosféře, co se týče jako vyprodané haly, ale teď, jak o tom povídal Martin, já když se na to vzpomínám, tak mám husí kůži a to je něco
14: Na ten rok 24.
17: Na ten rok 24, ano. To je něco nepopsatelného, to nejde vyslovit, to člověk musí prožít, jak to tam žije. Ještě vlastně v tom smyslu, že jsme hráli tu evropskou tour v Brně, kdy jsme tam prohráli, co se dalo a teď jsme jeli s tím materiálem, s tím vybavením do té Prahy z toho Brna. A na tom rádiu posloucháš v tom autě, jaký to bylo tohle a nebudu jmenovat, co to bylo
14: za rádio
17: Beťovi,
15: kdo to říkal
17: Beťo. No to je jedno, ale takže to poslouchaj, jaká jsi, ježiš, to bude, no nic, no, tak udělat to musíme. Takže, ale vždycky my pracujeme s tím, že děláme věci na 100%, ne-li víc a děláme to s vidinou toho, že chceš vždycky vyhrát, chceš všechny porazit, chceš být ten mistr světa. Tady se to prostě povedlo, sešla se parta a bylo to něco úžasného. A ten zážitek pak jet s tím autobusem na ten Staromák, to je, já mám normálně husinu, to je něco nepředstavitelné, když tam přijdeš, vlezeš, a vidíš to davové šílenství, to prostě nejde popsat.
15: No my jsme s někým měli s Káďou, s Petrem Kražábkem měli úplně stejnou možnost, protože jsme byli na tom staroměstském náměstí, já si to dneska pamatuju, protože jsme tam tak živě vysílali. Takže my jsme byli od tebe kousek. Ty jsi byl na tom pódiu, ty jsi tam polejval tím pivem a pil to pivo a my jsme byli naproti tobě, koukali jsme na vás, samozřejmě na všechny ty hráče, jak jste přijížděli, čekali jsme na vás a ta atmosféra prostě, to je, jak říkáš, to je prostě neuvěřitelná bomba. A zase, mě se to pokud vrátilo to ty doby, kdy jsme tam přijížděli. Dříve my, což už je hodně dávno, ale ta atmosféra, přesně říkáš, ten příjezd na ten Staromák, kde je tam prostě úplně narváno, je tam plný to náměstí, tak jako já jsem teďka zase zažíval z té pozice, právě jsem měl možnost z druhé strany vidět vás, jak přijíždíte. No a my jsme to asi s Petrem užívali taky, ne?
16: Užívali, trošku mi jako bylo líto, když Zdenda Šmíd běžel s tím pivem po pódiu a teď mi tam zahlíd v rohu a ahoj Peťo, chceš pivo? A já pracuju. Tak ne. A zase odběh.
15: To no. Zouzí mě, no.
17: My jsme pracovali všichni, jo. A já si ještě vzpomenu na tu historku, kdy za námi do kabiny přišel pan prezident Petr Pavel a bylo to něco úžasného, jako takovýhle člověka potkat a poznat ho. A když pověděl, teď ten národ vypustil všechno a stmililo to národ a sleduje jenom ten hokej a fandí tomu hokej, tak to je něco jako úžasného. No.
14: Chci se zeptat, sportovní prostředí je tak protkáno různými pověrčivými lidmi, v hokeji to asi taky platí. Jestli kustod ve své práci, profesi něco mění, když se daří nebo nemění, jestli taky má tyhle zvyky, protože předpokládám, že když ten tým prochází na domácím mistrovství světa do finále třeba, takže si letos člověk uvědomí a napadne ho. Jak jste to měli vy v Praze?
17: Tak my jsme to tam měli. Udělali jsme si zázemí jako nádherný, aby jsme se tam cítili v pohodě. Byl si doma, takže nejlepší servis, nejlepší podmínky a i ty kustodi spojený s doktorama a s fyzio, tak si udělali nějaký rituály, takže nějaký rituály tam byly, takže to jsme třeba se nechali pomazat Alpou a nalili na cukr a dali si šťopičku slivovice, ale jenom tak symbolicky.
15: Jako ten rituál, no.
17: Ten rituál je jako to, no. Takže za tebe to bývalo víc než šťopička, ale...
14: Tvá šťopka, jo? No.
16: Podle mě Zdenek by asi pak už nemohl nabrousit brusle, kdyby si dal víc než šťopičku.
17: To je pravda. Máme nějaký zásady, že fakt jenom malinko toho alkoholu, ale jsme tam od toho, aby jsme těm klukům byli k dispozici a udělali 100% servis, ne 100%, ale ještě 120%, aby oni mohli podat ten výkon. No.
14: Je vás tam víc? Liší se ta vaše třeba i činnost, já teď říkám práce, protože je to pak asi hodně individuální, co kdo ještě děláte navíc, protože to děláte strašně moc navíc. Podle osobnosti, protože my jsme tady měli zase v jiném pořadu ve fotbalovém dlouholetého kustoda české fotbalové repre Eduarda Poustku, který je známý tím, že říkal motivační básničky a vlastně často velmi oblíbené byly. Tak jestli třeba někdo z vás i během mistrovství světa takhle úspěšného takhle vystoupí, anebo máte prostě nějaké jiné úkoly, jak třeba ty hráče uklidňovat a smilovat?
17: To je, smilujeme, uklidňujeme na pokoji u nás. Se potřebuji vyspovídat. Ale ne, to ne. Co se týče jako profesně, pracovně, tak my jsme tam vlastně tři. Já, Petr Šulan, Oldo Kopecký, my se de facto jako zastoupíme ve všem, že jsme jako sobě nahraditelný, že ten zastoupí toho druhého a víme, že se můžeme na sebe spolehnout 100%, že když řekneme já jdu zabalit tady to, tak víme, že je to 100% zabalený a takže my jsme jako, že se tam prolínáme, každý děláme chvíli to a to, my se dokážeme zastoupit ve 100% všude. No. A pak ještě jenom, pardon, po zápase vítězným, tak se křičí nějaký pokřik, takže to mám na starost já.
16: Jaký pokřik?
17: Já už se ho teď ani nepamatuju. My jsme dlouho nevyhráli.
16: Ne, ale ty vlastně, když jsi přišel k národnímu týmu, to byl rok 2011, tvoje první mistrovství světa bylo Bratislava s hlavním trenérem Alojzem Hadamčíkem, tehdy z toho byl bronz, za mě asi nejhvězdnější tým.
17: No, já musím říct, že to byl hvězda mezi hvězdama. a bylo to něco úžasného to zažít vlastně tady tu éru těch kluků.
16: Já jenom pro posluchače, Jágr Židlický,
17: Eliáš
16: Plekanec, Michálek, oba Michálkové. To bylo opravdu Ondra Pavle z Brance. To byl opravdu hvězdný tým 2.11, nakonec toho byl tedy ten bronz. Ale já jsem se chtěl dostat k tomu, že 2.11 a 2025 nebo 4, to je jedno, tak Kustodů bylo míň. Bylo míň realizačního týmu. Jak se to proměnilo za těch 15 let vlastně, co si u národního týmu?
17: Já teda musím říct, že jako extrémně. My, když jsme tam začínali s Vondracem, tak vlastně těch věcí jako vozili jsme, ale nebylo toho tolik. Těch požadavků nebylo tolik.
16: Současný Kustod Pardubic Vondráček.
17: Od těch hráčů. A ta doba jde prostě dopředu, ty kluci dneska už ty nože se dají vyměnit, dají se to, takže si berou hodně nožů sebou jako náhradních, máme pro ně připraven, takže to je materiálově jako strašně hodně. A ta doba se změnila, že ty kluci používají prostě víc věcí, že dřív to tak nebejvalo, že měli dvoje, troje rukavice na zápas, dneska už je to jako normální, dvoje, troje brusle si vozí. A ten materiál, jde to dopředu všechno a ty požadavky jsou čím dál tím větší a větší a ty nároky jsou větší a větší a to znamená i ty nároky na nás jsou větší a větší. No. A včetně vlastně realizačního týmu, kdy těch trenérů je víc, k tomu jsou videokoučové, videoanalytici, kondiční trenér, takže strašně se to zvětšilo. My, když jsem tam já začínal, vlastně, tak jsme byli dva kustodi, fyzio, doktor, hlavní trenér, asistent trenéra. Neměli jsme trenéra golmanů, vlastně já nevím, tiskový mluvčí, generální manažer, takže do 10 lidí. No a dneska už je to 15-16 lidí standardně. No.
14: Martine, ty když jsi jezdil vlastně na repre, tak si zatěžoval v úzovkách kustody taky třeba hodně velkou výbavou bagáží, nebo jak tohle probíhalo třeba?
15: Já jsem zatěžoval většinou na těch pokojích, když jazdínek na začátku.
14: Byly tvoji spovědnici
15: no,
14: takový.
15: Tak samozřejmě, tak co tam máte potom dělat, jako když jako dohrajete zápas a máte večer volno, tak všechno se to směřovalo právě do toho pokoje kustodů, kde bylo i to občerstvení.
14: Jasně, ale jako můžeš si tam i vypovídat.
15: Takže my se nepotřebovali, no jasně, my se nepotřebovali žádný nože navíc, my jsme měli jedny brusle, jedny rukavice. Vzali jsme si na turnaj, já nevím, 6 hokejek nebo 7, aby jsme vydrželi ten turnaj, nebo možná do 10, možná víc ani ne. A to bylo všechno, takže my jsme neměli právě takovýhle potřeby. Každopádně teďka, jak říkal Zinek, ta doba se obrovsky změnila, což je v pořádku, všechno jde dopředu. Ale my jsme prostě byli, když jsme hráli jako my hráči, tak jsme chodili jako za kustodama právě přesně na ten pokec, na tu pohodu, na masáže samozřejmě, že jo. Na tu rehabilitaci, v dnešní době to je úplně jinak, myslím, že tam určitě máte, nebo tam mají kluci k dispozici úplně jako jiného, to už neděláte vy masáže.
17: Děláme taky.
14: Ale sám fyzioterapeutové asi ne.
17: Ale taky ty masáže kluci furt vyžadujou, takže je děláme. No. Ale teď jsou vlastně fyzioterapeuti, k tomu jsou ty přístroje, různý lymfokalhoty a to, takže tady to kluci hodně využívají, takže masáží malinko ubylo, ale samozřejmě pro nás ta práce s tím materiálem je víc a víc. No. No,
16: pro tebe asi moc masáží neubylo, dokud bude Roman Červenka v národním týmu, tak masírovat asi budeš, protože jo. Co já vím, tak vyžaduje pouze tvoje ruce.
17: Jo, to vyžaduje, no. To on vždycky vyžadoval. No. A je pravda, teďka na olympiádě, co byla olympiáda v Miláně, takže to chodil Pasta, Neči, Palič, Červus, takže ty si to vyžadovali, ale to bylo tak stísněný, že já byl kabina velká, jak tady to, možná půlku větší ještě. A bylo to tam stísněn, takže já tam mezi klukama stůl, takže to bylo něco hroznýho, ale furt ty kluci si to vyžádají, tu masáž, je to ničím nenahraditelný. No. Já jsem prej šikovný, říkali.
16: Brousíš brusle. Masíruješ, taháš bedny, připravuješ kabinu, seš zpovědník, zapomněl jsem na něco?
17: Já si myslím, že asi ne. Práce všeho druhu.
16: No ale furt v dobré náladě.
17: stále.
14: No, ale jak se dá teda na tu profesi připravit takhle, jo? Jenom trošku nás vezměte, Zdeňku, je tady Zdeněk Šmíd, abychom to posluchačům, kteří se připojili do Čisté hry později, kustod a dlouholetý tedy příslušník české hokejové repre. Jak se k tomu člověk vlastně jako dostane, že to pak začne dělat a asi to se postupně nabaluje, co všechno musí umět?
16: Jeden den bourá prase jako řezník, že
17: ano,
16: jo?
17: Ano, ano. A druhý den už...
16: Takže to je původ, ten Kašmída, jenom ano. Abych to...
14: Vy jste řezník.
17: Ano, já jsem původně řezník.
14: Ano, tak to jsou ale velcí umělci. Antonín Dvořák pocházel z řeznické rodiny a náš kolega Pavel Horvát taky, že jo? No, ten je vystudovaný
17: řezník. No to já jsem taky vystudovaný.
14: Jste vystudovaný, vystudovaný.
17: S Pavlem se velmi dobře známe,
14: takže... Oni jsou vyučení řezníci a pak jsou vystudovaní, to je třeba Pavel Horvát a Zdeněk.
17: Já taky. Jo. Maturita.
14: Výborně.
17: Řeznická maturita. Jo.
14: Takže v rukou jste to měl takzvaně.
17: V rukou jsem to měl, musí člověk mít vztah k práci, to za prvý. Mít vztah ke sportu a k danému sportu a být manuálně zručný a chtít to dělat. No. Na začátku je to wow, hezký, ale nikdo nevidí zatím ty hodiny, čas strávený na cestách, na hotelích, na letištích, na zimácích. No, kolikrát mi ty lidi říkali, tyjo, ty se někam podíváš, říkám, jo, jo, já jsem viděl letiště, viděl jsem hotel a viděl jsem zimák. No a ty
16: bedny.
17: Ty bedny a ty práce toho nočního makáče, tak to je nepředstavitelný. Kolikrát ty lidi spí a kluci taky, jak jim chystáme po nocích ty šatny, přesouváme se po nocích, aby ta logistika, aby to bylo všechno nachystané na ty zápasy. A to člověk musí se naučit, to se naučí tou dobou, tou praxí, tím daným obdobím, co kdo potřebuje už.
16: Je pravda, že kdykoliv jsem kontaktoval kustody na ať už na šampionátech, nebo na těch Eurohockey Tour, nebo na přípravě, vlastně teď třeba v Říčanech, když zavolám Zdendov, že bych se za ním rád stavil a zeptám se ho, kdy mám přijít, on říká, kdykoliv, já jsem tady pořád.
15: To můžu potvrdit.
16: No ale i ve vaší době to muselo být, i když jsi byl Nagano, Vídeň, Zlatý hat-trick, tak prostě tam ty kustodi přece museli být taky pořád prostě v té šatně od rána do večera, ale večer už museli být na tom pokoji, abyste se tam mohli přijít, dát si tatranku, kafe a poklábosit asi.
15: Tam je to se to asi trošku změnilo. Samozřejmě v těch dřívějších dobách, když jsme tam byli my, tak my jsme si ještě, když to řeknu, tu výstroj nosili. Normálně klasicky z autobusu, baťoch na rameno, hokejky, odnesli se to do kabiny, tam se si to prostě rozprostřeli podle sebe, podle každého, kdo jak to chtěl. Ještě nefungovalo ani takový to, že byla ta kabina úplně stejná. To až postupem času začali dělat kustodí, ať tam byl Václav Šašek s Amédem, s Pavlem Křížkem, tak ty už to tak jako trošku začali dávat jako po takovém tom NHL stylu, že už to ti hráči někteří chtěli mít, aby to bylo stejný, ale my jsme si vlastně tu kabinu dělali sami, takže my jsme si vlastně tohleto všechno obstarali bez řeknu práce kustodů, ty měli na starosti svoje věci, tady se odnesli ty nějaký ty svoje krabice, prostě ty brusky a nářadí tady to, ale každý ten hráč měl tu svoji přihrádku udělanou podle sebe, jak byl zvyklý třeba z klubu. Teď je to úplně jinak, teďka právě zase kustodí všechno dělají, takže mají ta kabina je komplet vybavená, úplně všichni mají hráči stejnou tu svoji koji, vybavenou úplně stejně. On to vypadá samozřejmě perfektně, ale o to je to víc práce pro ty kustody. Ty hráči v dnešní době přijdou a vůbec vlastně nic nemají na starost, jenom přijdou, sundají si boty někde před nějaký
16: předzóně,
15: v nějaký suché šatně, aby nechodili ve špinavých botech v kabině. Ale oni se nestarají, mají úplně kompletní jiný servis a to je všechno no, ale... práce právě kustodů, kteří mají tohleto to na starost a to je úplně jiná doba.
16: Ale opravdu... já když jsem to viděl, tak tam člověk přijde do té kabiny a tam prostě jsou tři mravenečci. Oni si neřeknou jediné slovo. Zdeněk se svými dvěma kolegy teď prostě a chodí těmi místnostmi, není to nikdy, to není jedna místnost. Je to víc místností pro trenéry, suchá šatna, když je prostor a takhle, tak jak vy tam přijdete a co? Vy se dohodnete, tady bude televize, tady bude stůl na to a pak už prostě každý dělá, protože vy si, já jsem toho svědkem, prostě oni si neřeknou jediné slovo, pak možná kafe, bagetu, to je tak jediné, co tam člověk zazní. Teď už bagetu ne, ale k tomu ne. Se asi dostaneme.
17: Ale tak je pravda, jak já jsem říkal na začátku, každý víme, co máme dělat a samozřejmě prvně, když přijedeme do té kabiny, jdeme se podívat, ty bágly, bedny, je to všechno venku dan, podíváme se, co, kde, jak, tady posadíme golmany, tady je nejvíc místa, tady trenéři nároďáku vyžadovali, aby jako bránci seděli u sebe nebo vedle sebe a pak jako útočníci, ne, aby to bylo rozházen, kdo jak. Dřív to tak bejvalo, že ten se zná tady s tím, jestli to je obránce, útočník, tak to bylo jedno, a teď chtěl Marek Židlický, aby obránci seděli u sebe, takže už se to dělalo podle, jak chtějí trenéři. My jsme tam k tomu, aby jsme udělali servis klukům i těm trenérům, a tady v tom jsme to vždycky se přijdeme podívat do té kabiny, co a jak, kdo si kde sedne, tady uděláme suchou, tady bude masérna, tady fyzio, tohle. A pak už jedeme, natáháme bágly a už víme každý, co máme dělat. Vybalíme brusky, sušáky, prostě připravit to, trenéry, všechno. Takže my už si nemusíme říkat, hele, teď udělat dneska tohle, teď je tamto, každý si chopíme ty naší práce, víme, co máme udělat, a jak říkám, dokážeme zastoupit, jestli vybalit brusku nebo vybalit bágl nebo vybalit trenéry, takže to.
16: Většinou v tuhle tu chvíli je celý tým na večeři na hotelu a prostě mají odpočinek, ale kustodi ne.
14: Vy jste někdy kustodům posílali do kabiny nějakou odměnu potom třeba turnej, nebo bylo to nějak zohledněno, že pro vás makají pořád? A je to třeba dneska, to je pak otázka na Zdeňka Šmída.
15: Já si teďka zapamatuju.
14: No ne, tak když se pak slaví, tak slaví si... s vámi kustodi, to předpokládám, no, že nějaká týmová večeře se jich možná taky týká,
15: no to,
14: ne?
15: Samozřejmě, jo. To je jeden tým, to všechno patří pro všechny, to je jasný, ale podle mě dostávají odměnu potom od svazu, nebo dostávali.
14: To jo, já ale já myslím, že by nějakou speciální, že byste speciální, koupili dort,
15: nemyslím,
14: nebo něco.
15: No, dort, to si to bychom mohli potěšit dortem, ale...
14: Tak doktorům se občas nosí bomboniéra.
15: No, no, spíš to byla ta společná večeře potom, i když už nebyla jako řízená tím svazem, ale byla už řízená. Hráči a
14: už to nebyla kustodí, úplně večeře. Kustodí
15: to měli na starost
16: náma. Zřízená, ale zřízená.
15: Zřízená.
1: Tohle musím říct.
15: To všechno patřilo dohromady. Pak už.
17: To musím říct, že ty hráči pak se na nás jako ne, v uvozovkách nevykašlou. Je prostě vidět, že ty hráči si cení ty naší práce a dopovažují nás jako odměnit, a i těm vemou nás na večeři, vemou nás někam, a takže hodně často jsme v té situaci, že nás zvou, ať přijedeme za nima do Ameriky nebo do toho, abychom se podívali, co a jak, a zatím jsme to nevyužili a budeme to chtít využít. Ale jak říkám, ty hráči si váží ty naší práce a dokážou ji i ocenit. No.
16: Máš medaile doma, protože ty jsi byl u tří. Ty jsi byl v Bratislavě, pak v Tampere, a teď v Praze.
17: Ještě ve Stockholmu.
16: A ještě ve Stockholmu vlastně, ano, 2012.
17: Takže mám
16: tři bronzy, jedno zlato. Máš je doma, protože
17: je doma.
16: Byla doba, kdy vlastně realizační tým ty medaile nedostával. Za Martina vlastně realizační tým Zdeněk Cíglebauer, doktor národního týmu v Naganu, medaily nemá, protože prostě tam to bylo na hráče. Teď už tedy jsou ve vitrínce.
17: Jo, mám to ve vitrínce a občas se s tím pochlubím, je to... Je to hezká vzpomínka, připomene mi to ty hezké chvíle, a což já si myslím, že ještě budou ty hezké chvíle, ale že člověk zazpomíná na to, jaký to bylo fajn a jaký ten úspěch se udělal, protože každá medaile v dnešní době je cena a je to vykoupený strašně úsilím, strašně náročnou prací, co se týká jako naší práce, takže strašně si toho vážím. No.
16: Nějaké fopa bylo? Ježiš. Nějaká velitá svěcená voda nebo něco
17: takového? Jo, to si na to taky vzpomínám.
14: A je to publikovatelné tady?
17: Ve 2.15 tady v Praze. No.
14: Jako velitá svěcená voda, jo? Nebo?
17: No, já jsem ji omylem vyhodil a...
14: Počkejte, vy máte svěcenou vodu jako...
17: No to bylo pro jednoho nejmenovaného
15: hráče, který už jsem měl na starost. Celý mistrovství světa.
17: Na starost já i Martin. No a já mu tu lahev...
14: Čem jste jí měl v lahvi, jo?
17: Já ne, on ji tam měl, a jak uklízíš po zápase ty věci a tu kabinu, a aby to bylo hezký, vyšperkované, aby to bylo hezký, aby si tam přišel, no tak já ji vyhodil a... To jsem se zlou potázal.
14: Tak jste mazal pak do kostela někam pro jinou.
17: On tam měl řidiče, chudák řidič. Šána, ten dostal tak vyhubováno, ten sednul do auta a jednu nohu měl ještě v hale, druhou už měl v autě a letěl po osvěcenou vodu. To.
14: A odkud používá Jaromír Reagr svěcenou vodu, kdyby náhodou třeba jsme chtěli přivést více lidí do kostela?
17: Nevím.
16: On je tady jediný pravoslavný kostel. Ne?
14: Jo, on vlastně chodí do pravoslavného. Veď. No tak ona je stejná, že osvěcená, to máš jako jednoho pána nahoře, tak to je jedno, že jo, ale...
16: To je čistá hra Martina Procházky tohle. Jo.
14: No ne, ale jde o to, že jako teda nemáme nějak specifikovaný, kam by to bylo.
17: Ne. To zaplať pánbu, já jsem jako to neměl, ale já byl ten, který jsem tu vodu vyhodil. Takže já jsem úplně říkal, ne, smíš to tam nechávat, kdybys to popsal nebo něco. Ne, ty to tam necháš jak vodu, a to byla voda v PET lahvi a úplně stejná jako co kluci pili, takže...
14: Je vlastně tady nevýhoda, že pro spoustu fanoušků by byla ta voda, kterou pije Jaromír Jágr svěcená vlastně, a to by stačilo. Jaromír Jágr to má duchovně ještě pak třeba trošku povýšené. No, hostem čisté hry Martina Procházky je Zdeněk Šmíd, tak myslím, že můžeme za chviličku pokračovat, že to bude ještě velmi výživné.
2: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a město Karlovy Vary. Čistá hra Martina Procházky.
14: Posloucháte úterní čistou hru Martina Procházky a vítáme prvního z posluchačů, kteří se k nám dovolali. Jenom pro ostatní připomenu, že můžou také volat s otázkami na dnešního hosta, kustoda české repre Zdeňka Šmída, i na našeho kolegu Martina Procházku, tak na to číslo 221552222. Dobře ho zná tenhle respondent, který tady je ve vysílání. Dobrý den, kdo je to?
18: Dobrý den, zdravím, Petr Vervák, a po další době zase se ozývám a zdravím Martina Procházku a jeho hosta Zdeňka Šmída. Bavím se, že vaším dnešním pořadem, takže jsem zapomněl, co jsem se chtěl zeptat, ale asi krátce. Může kustodovi, nebo respektive kolik má času kustod sledovat hokej, a co si říká kustod, když mu zrovna uteče nějakej, nevím, gól, kdy bouří celá hala a on je zrovna v zázemí, kdy třeba přibruše zrovna v brusle. Tak to by mě zajímalo, a pak jsem se chtěl zeptat, co se týče broušení bruslí, tak funguje opravdu jen nějaký automatický stroj, nebo se najde i čas, že si vezmete ty brusle do teplejch a přebrousíte to ručně. Moc vám děkuju.
14: My vám taky děkujeme za skvělé dotazy. Zdeňku, nejprve tedy k tomu prvnímu dotazu. Jak sledujete hru vlastně, jestli máte vůbec tu možnost?
17: Tak to je historka s Jardou Jágrem, když jsem vždycky u něj stál na té střídajce, jestli kdekoliv seděl vpravo, vlevo u něj, a mi říká jednou, já jsem tady, jestli si ty nemáš lístek zaplacený, tak si ho zaplať a jdi se dívat do hlediště. Já tam sledoval ten hokej a on, já potřebuju teď tady něco, proklepnout nohy, a já tam chvíli, než takhle do mě bouchal, a pak mi říká, jak si zaplať lístek a jdi se dívat. No. Takže tam není úplně ten čas sledovat, protože tam sledujete ty hráče, jestli něco nepotřebují, vyměnit nůž, něco, hokejka zlomená, že mám na starosti jaký hokejky, podávání, protože tam stojíš u toho a sleduješ hru. Ve smyslu toho, že jestli někdo zlomí hokejku nebo nezlomí, občas se taky stane, že to nevidíš, protože jak je chumel hráčů a ty střídačky, jak jsou udělané, tak tam kolikrát není vidět ani na ten let. No.
14: No a teď tedy, protože se asi dostaneme ještě k těm dalším tématům, ale přece to broušení bruslí, ptal se pan posluchač, jestli to je kompletně teď na strojích, nebo jestli to taky děláte rukama někdy.
17: Stroj používáme na profilování toho nože, co se týče jako, jaký tam chtějí profil, když to zjednoduším jako kolíbku, jakou chtějí, tak to uděláme na tom automatu, ale jinak je to výhradně, nebo za mě a za mý kolegy můžu říct, že to je pro nás nejlepší práce, když je máme v těch teplejch a můžeme to my ovlivnit, a myslím si, že v dnešní době to je nejlepší, co může být. No.
14: Já se chci zeptat na to, zda kustodi řeší třeba nějaké výstřelky hokejistů, co se týče třeba oblékání, ale přímo té výbavy hokejové. Nemyslím teď jako, že by někdo chodil v křiklavých barvách do kabiny, což se taky asi stane, ale jestli prostě existuje vůbec v té hokejové výstroje něco, co třeba je určité tabu a někdo to občas překročí a je za blázna, anebo třeba trošku udělá humoru do kabiny, nevím, jestli žluté tkaníčky nebo takovéhle, myslím, někdo má hodně tejpy, jo, nějaká specifika prostě.
17: Nám už to ani vlastně v dnešní době nepřijde, to...
14: Zdeňku, můžete prosím trošku blíž tomu mikrofonu, přece to není
17: žlutý. Žlutý kaníčky používal Jarda Jágr a Petr Zámorský a Richard Jarušek. Ale jinak asi nic takového nebylo, to většinou se podíváme, co ty kluci používají třeba z NHL, něco dovezou novýho, my se podíváme, jak to v NHL vyřešili, jak bychom to vyřešili my, takovýhle debaty si tam mezi sebou vedeme, ale není to nic, co by nás někde mohlo překvapit nebo s někým
14: vyvést míry třeba.
17: Někomu říct, ježiš, ty používáš tady to, ty to už tady dávno není.
16: No, Honza vlastně utek z toho normálního oblečení hokejistu, ale to vy přece řešíte, když přichází na sraz, v čem přicházejí. Tak kdo byl největší módeman za tu? Já vím, že jste hodně řešili třeba, když Aleš Hemský byl v národním týmu, tak ten se, a vlastně i Roman Červenka, on se určitě neurazí.
17: Ne, ten určitě ne, Románek. Ne. Já si myslím, že dneska už jak ty kluci chodí na ten sraz, tak pak mají jakoby nějaký stejnokroj při mistrovství světa, by to nějak vypadalo, a myslím si, že pak jsou tam kluci, kteří jako hodně řeší módu, pasta, neči, rádi se oblíkají a tady to, jak si vzpomínal Aleše Hemskýho, takže to bylo Jirka Hudler, takže ty nešli přehlídnout, no.
16: A za vás, Martine?
15: Za nás, já nevím. Podle mě to neřešili vůbec nějaký...
16: Podle mě Martin.
15: No, já určitě. Ne, to až teďka je, že v poslední době za nás tady nějaký modus se nikdo nic neřešil. Prostě, když se vidíme ty fotky, když je dá, kde se stráčou, když přijeli na nějaký srazy, tak že všichni víme, jaký měli džíny a jaký měli trička. Tam nebyla žádná moc velký výběr, v dnešní době je to úplně jinak. Tam samozřejmě ty kluci mají k tomu nějaký jiný vztah a mě to i líbí, protože když vidíme ty záběry třeba z NHL, že jak tam chodí hráči se na oblíkání a pasta je v tom, myslím si, že hodně extravagantní, že dokáže právě mít velké modely, takže tak to mají v sobě a tomu sportu to patří a není to, myslím, že hokej, je to i u jiných sportů.
14: Ještě než přejdeme k dalšímu tomu tématu, které se ještě vrátí k té určité zpovědnici, tak na Martina otázka, výbava, ten materiál, to porovnání třeba Zámoří, české prostředí, kdy se to pak v tom nároďáku potká. Za tvých dob byl to jako velký rozdíl, když přijeli kluci z NHL a prostě já nevím, tak si člověk trošku představuje, že jako rozlišujeme Ferrari a Škodovku, jo? Ale asi to takhle úplně křiklavé není.
15: Nebylo to tak křiklavé, no. Pokud vzpomínám dobře, tak když přijeli za nás ty hráči z NHL a my jsme byli tady v Evropě na začátku, tak že by přijel Robert Lang najednou s nějakým jinou výstrojí, to prostě nebylo. Prostě přijel tak, jak jsme měli oblečený my, možná měli jiný kaničky teda z jiného materiálu, ale jinak Brusle to všechno bylo podobné, už si myslím, že tady v Evropě a nebyly tam žádný výstřelky, že to bylo úplně standardní a myslím, že to mají kluci teďka, že tady není přece rozdíl mezi Evropou a hráči z NHL. Já myslím, že tam nic nového nemají, nebo jestli tam mají
16: přivezou. Martin hrál ještě v tom koženém.
15: Já jsem hrál ještě, no přesně, no. Takže,
17: s mazlou žábou. Ale ne, samozřejmě ta NHL je trošku odskočená od té Evropy, co se týče jako materiálu nebo lepšího vybavení. Co se tam používají, novinky. K nám to třeba dojde o rok později, co se týče hokejek, co se týče tý výstroje jako helmy. Že to jde prostě strašně dopředu a ta NHL pro ty firmy je pro ně je top a pak je až Evropa. Jo, takže ty kluci kolikrát přijedou a u nás v Evropě to ještě není, že to je až následující sezónu, takže ty kluci přijedou jako s novinkama, že se na ně podíváš, co a jak, ale víceméně ta výstroj je de facto furt stejná a ty kluci používají tu výstroj 5, 8, 10 let, že člověk se na ní bojí šáhnout, aby se nerozpadla a pospravovaná různě, různýma chráničema, takže tady v tom asi ten rozdíl není, ale to, co jako helmy, rukavice, designově, hokejky, brusle, tak to je třeba v NHL, je to o rok dřív, než tady u nás v Evropě. No.
16: Hele, a vy, když jste na mistrovství světa, třeba teď i v Miláně na olympijských hrách, kde jste byli přes slovenskou kabinu hned vedle kanadské, tak komunikujete s těmi kustody? Třeba kdyby přišlo něco z NHL jako novinka, tak kanadští kustodi mně nepřišli teda úplně příliš takový, dejme tomu příjemní, to slovenští, čeští, vlastně i ti švédští mi přijdou, že jste jako všichni na té jedné vlně. Jak je to s těmi zámořskými?
17: Tak a teď, jak jsi zmínil to Miláno, my jsme měli vlastně kabinu, vedle nás byli, myslím, Lotyši, pak byli Slováci, se Slovákama v pohodě, pomáháme si, někdo něco potřebuje. A teď naproti nám v tom Miláně tak byli Američani, my jsme se tak s nima zpřátelili, jsme si udělali přátelský vztah s kustodama a my jsme teďka byli s klukama s Oldou a s Peťou jsme byli na veletrhu na Floridě teďka v létě, takže jsme tam potkali, vzali nás na večeři a ještě nás tam vzali kustodí z Bosnu, takže jsme si udělali strašně s nimi přátelský vztah a oni na nás jako vzpomínají, píšeme si do dneška, takže jsme furt ve spojení a oni vlastně Američani vyhráli olympiádu, že jo, takže tam slavili tam s českým pivem, což bylo vidět. Samozřejmě nevím, kde ho koupil.
15: Kde jinde by ho vzali.
17: Kde by ho vzali, což jsme se podivovali i my. Ale my jsme se tam navázali tak přátelský vztah, že samozřejmě, když všichni odešli, šli jsme k ním, oni přišli k nám, tam jsme si sedli, popovídali, dali jsme si tu šťopíčku, pivíčko, ochutnali jejich uzeninu, ochutnali naši uzeninu, takže tam to bylo fajnový, takže jsme měli vždycky s těma klukama Američanama ráno snídani, pak byl svačina, pak v oběd, dáme si večeři, takže ty
16: ještě byli, odpolední svačina mohla být.
17: Byli jako připravený, těšili se.
16: Vyměníte si i zkušenosti, jo, dejme tomu zašívání lapačky nebo něco takového, oprava helmy.
17: Jo, tohle jako si vyměníme, i si vzájemně pomůžeme, potřeboval bych tady to půjčit, nebo tady to nemám, plexisko poškrában něco, tohle nemám teď zrovna, ten by ho chtěl, takže tady v tom si strašně pomůžeme, jak oni nám, tak my jim. A vlastně, co se týče Finů, Švédů, Slováků, Švýcarů, tak je to prostě fajnový. Dřív, když tam byli Rusáci, tak to byli jako namistrovaný a nepřístupný a my jsme víc než vy. Takhle to na mě působilo a my jsme někdy s nima jako nějaký vztah dobrý neměli, nebo ani jsme ho nenavazovali. Hmm.
14: Máme tady dalšího volajícího do čisté hry Martina Procházky, jímž hostem je reprezentační kustos Zdeněk Šmíd a ten volající nám to bohužel položil. Tak pokud jste to vzdal nebo vzdala, tak to můžete zkusit ještě jednou. My pochopitelně tady máme Zdeňka Šmída ještě nějakých 12,5 minuty.
2: Čistá hra Martina Procházky.
14: Tak já se zeptám, protože jsem se chtěl vrátit k tomu, když k vám chodí ti hráči samozřejmě na pokec, když to řeknu takhle lidově. Přece jenom někteří možná cítí, že v té repre, když se skládá, když jsou ty přípravné kempy, nemají úplně tak pevnou pozici. Často se pak mluví o tom před velkým turnajem, koho ten trenér vynechal. Řešíte i tohle nějakým způsobem, abyste zachoval tu atmosféru chemii v týmu? Vlastně máte zodpovědnost možná, nevím jak to je, aby prostě ti hráči, kteří se necítí a pak třeba se do toho týmu nedostanou, aby to tam takzvaně trošku jako nedělali prostě dusno. Jestli tohle je v tom popisu práce v rámci té zpovědnice, nebo jestli to fakt týká čistě individuálně prostě toho, že někdo potřebuje si s vámi trošku povídat tak, o svých problémech třeba.
17: Tak chodí ty kluci jako na pokec, že jo, ale aby samozřejmě si u nás úplně vylejvali srdíčko v tom, že je ten trenér mě nechce vzít a zeptejte se ho, to my jsme nikdy nedělali, aby jsme šli za trenérama a zeptali se ho, ale proč nechci vzít tady toho, to není jako v naší gesci a myslím si, že by to ani nedělalo dobrotu.
14: No, protože předpokládám, že máte třeba blízký vztah s někým a může se stát, že ten, s kým máte blízký vztah, prostě nejede. Jo, a že to pak třeba cítíte v tomhle ohledu?
17: To je pak samozřejmě jako v sobě to cítíte, že mu to strašně přejete, ale někdy říkám, za mě se to nestalo, že bychom šli za trenérem, aby vem ho, já bych chtěl, aby tady byl, to vůbec nám nepřísluší tady v tom, ale říkám, ty kluci jako přijdou, postěžují se a teď nevíš, neveme mi, tak samozřejmě někdy tu sestavu víme a jestli budu hrát, nebudu hrát, takže my jim to jako neřekneme, protože říkám, nedělalo by to dobrotu, že bychom vůči trenérům něco vyzradili jako těm klukům, že ten bude hrát a zase ty kluci, aby za tebou nechodili a ale dojdi mu říct, jestli bych to
15: jestli mě dal třeba do druhé lény, že bych chtěl hrát na přesilovku, že by si učil přesilovky.
17: Takže my musíme jako fakt tady v tom vědět, co si můžeme dovolit a nesmíme dovolit. Opak je lepší tu sestavu nevědět a je to lepší věnovat se té své práci a kluci, ale přijďte na masáž, bojte, pustíme ten okresní přebor a něco takovýhle karty, teď se nám strašně rozjeli, hrajeme prší, takže to si tam nedáváme mezi nás třema plus videokouč Denis Havel, tam si nedarujeme nic a tam se i poštěkáme, pohádáme do krve a že jsem byl já schopný, já mám na to kašlu, teď jsem to řekl jako spisovně, já mám na to kašlu už vás. Šel jsem spát, já jsem se zbalil, šel jsem a druhý den dobrý a zase tak jdeme hrát. A...
16: Ale s těmi hráči, to ale ve většině případů se nebavíte o hokeji, si myslím.
17: Ne.
16: Na tom pokoji. Ne. A co se řekne v kabině kustodu, to tam také zůstává.
17: To tam také zůstává. Bavíme se samozřejmě, jak jim doma roste plevel v jahodách. A...
15: Jak často seká zahradu
17: a tak.
15: Já když jsme u té sestavy, jak říká Zdeněk, tak já právě v tom roce 2015, když jsem byl v té pozici toho asistenta toho tiskového mluvčího, tak jsem seděl v autobuse za Vláďou Růžičkou. A jeli jsme na ten zápas z toho velkého dvora, kdy už Kustodi byli nám v kabině, už tam připravili ty. A Láďa mi za sebe takhle dával papírek, tam byla celá sestava napsaná. Jsem si to přečet, říkám, dobrý, to vypadá dobře. On mi tak další papírek, zase mi ukázal další papírek. A já jsem třeba takhle viděl 3 sestavy, 4 sestavy před tím zápasem. A říkal jsem, a s kterou budeš rád? On říkal, to ještě nevím. Takže on ještě, Láďa Růžička, šel na zápas, ještě si úplně nebyl jistý, jak to tam poskládá přesně.
17: No jo, jenomže ty jsi měl tu výhodu, že ty jsi to hrál, něčeho si dosáhl, takže ten si mohl dovolit jako se zeptat.
15: No, on se mě neptal, on mi to jenom ukázal.
17: Tvůj názor.
15: Tak on ani nechtěl žádný názor, mi to jenom ukázal, jenom říkal, co
17: tomu
15: říkáš.
17: No tak on tě možná dal, aby si mu vrátil jednu, jenom s kterou začne, že jo. To je...
16: Jako, tady to máš zpátky a ty 3 ostatní zmuchlej.
14: Ty pošli do médií.
15: Co na to říkáš? Říkám,
16: ty
15: to
16: řekni Kustodu, ať to můžeš mluvit.
15: Ono to bylo jedno, která se stala, tam byla, no, vybrali všechny dobře, akorát to byly porozený některý pozice, že někdo byl ve třetí, někdo byl ve druhý plenině. Ale bylo to hrozně fajn.
17: Vlastně,
15: no, tam jsme skončili čtvrtý, no. Tam to bylo skvělá, bohužel nám nevyšly 2 zápasy, no.
14: No, vezmeme dalšího z posluchačů do vysílání, do čisté hry, tak dobrý den, zdravíme vás.
19: Dobrý den, tady je Dan. Já se omlouvám, já jsem předtím ten, co nevydržel, protože jsem si trochu nerozuměl se svým telefonem, tak když to konečně vyšlo. Já bych se chtěl zeptat, jak jsem předtím se dozvěděl, že tam Jarda Jäger měl tu kostelní vodu. On to tam měl jakoby takové, jak se říká, jak mají někdy hráči pro štěstí, nebo to pil, nebo si s tím něco mazal, nebo k čemu to tam měl. A druhá otázka na pana Kustoda. Kolik času on stráví svou prací tím, jak poslouchám, co mám všechno na starosti, tak to tak jako vypadá, že z těch 24 hodin, co má jeden den, je tak jako 16, 18, 20 hodin jakoby v jednom kole, jo? Plus samozřejmě nevím, co rodina, cestuje všude možně po světě, tak jako rok má 12 měsíců, tak kolik je z toho doma, jakoby, jo? Jeden měsíc, nebo jak to má v tomhle v tom prvném čase, v tom kalupu, jak to má vůbec tady s tímhle s tím? Děkuju.
14: Moc děkujeme za dotaz. No tak to jsem zvědavý, co s tou svěcenou vodou Jaromír Jágr teda prováděl.
17: Tak Jarda s ní prováděl, že si ji dal do dlaní a otřel si nohy a obličej. A, takže to takhle on na to i používal.
14: No. No a teď vlastně, když už se dostáváme i v závěru čisté hry k tomu vašemu osobnímu životu, tak přece jenom skloubit to ještě jsme asi nezmínili, vy jste jezdili i s 20, ne?
17: I s 20 jsem jezdil.
14: Takže Vánoce krásné.
17: Krásné Vánoce, to jsem byl ještě vlastně jsme měli malýho do 2 let, jeho, tak jsem jezdil a pak už to jako nejde úplně skloubit s rodinou, protože pak když máš ty děti, tak nechceš se ochodit o to, že jsou ty Vánoce Ježíšek, takže to já už jsem potom vzdal, ale já teda musím říct, že velký poděkování patří rodině, manželce, dětem, že tady to tolerujou a samozřejmě snažím se jim to vynahradit, co to jde. A jak se posluchač tam ptal, kolik my jsme cirka z domova, tak to je tak 4 měsíce z domova,

0: Ano, ano, děti já sebou vozím, takže Anička, Honzík, takže ty jezdí se mnou všude a takže občas i za mnou přijeli, když to bylo někde poblíž na pár dní, ale samozřejmě malej Honzík chodí do školy a dcera teď pojde do školky, takže to není úplně ideální takhle cestovat. No.
1: Ještě jeden poddotaz tam byl, to byly ty hodiny. Kolik denně z těch 24 hodin věnuješ při té akci, té práci toho kustoda? Já odhaduju 21.
0: Já tak nikdy jsem to nějak úplně nepočítal, ale těch 20 hodin za den se pověnuješ nějaký 4-5 hodin spíš, něco sem tam se to pro nějak, že těch 20 hodin, protože vybalování, zabalování, přesuny, masáže, takže hodně času trávíme po zápase, na další zápas, na brousek, kdy to bylo teďka extrémní v tom Švýcarsku, kdy jsme hráli první dva zápasy, ty pozdní 20-20, takže to jsme skončili v 11 hodin, skončí zápas.
1: A jeli jste z Friburgu do Bílu?
0: Na brousy na druhý den, takže jsme tam skončili ve 3 ráno, sedli jsme do auta, jeli jsme těch půl hodiny do Bílu a do Bernu.
1: Ne, do Bernu.
0: Do Bernu.
1: Bílu ne.
0: Do Bernu jedeš těch půl hodiny, že jo, teď přijdeš, to už ani...
2: Už svítá
0: a občas ani nestihneš tu večeři, takže si jdeš lehnout. Já jsem si vzal sebou tvaroh, takže já jsem v klidu.
3: Jo, tvaroh, dostáváme se k tomu, no, kolikrát Martin Procházka byl takhle v péči kustoda, který byl vysportovanější než on.
2: No.
3: Nebylo to asi úplně, nejde to úplně obvyklé, ne?
2: Ne, tak já jsem zažil tu kariéru vlastně toho národní týmu, když tam byl Ada Bílek, předtím byl, jak jsem zmiňoval, Vence Šašek, a tak ty byl měli postavu jako já, Vence Šašek s Pavlem Křížkem, takže to bylo na pohodu. A ty udělali vždycky pár hráčů, odmasírovali, to bylo všechno. No a pak, když tam byl Ada Bílek, tak ten už měl trošku takovou razantnější postavu. To je, myslím, že to bylo celkově, to bylo jinak trošku, tam bylo víc času, tam přece ty kusto si nemyslím, že měli tolik práce se všema, bylo to víc takový, hráči se hodně starali o sebe, víc sami, podle mě. Yeah. A v dnešní době to je úplně naopak, oni, ne že by se nestarali o sebe, ale mají k tomu kompletní servis všech těch lidí.
3: Ale Zdeněk Šmíd, pokud koukáte, pokud posloucháte, koukněte na YouTube na to video, protože Zdeněk Šmíd vypadá, že na sobě taky teda hodně pracuje. Jak dlouho takhle, protože to jsou neuvěřitelné svaly.
0: Já se snažím pracovat na sobě, protože už mám 4 roky umělou kyčel, díky Tondovi Chocholovi, tomu moc děkuju, ale tak se jsem...
1: On to operoval, ne, že by mu to zapříčil.
0: Zredukoval váhu a když jsem viděl Peťu Gadeřábka, jak ten taky na sobě zamakal, jsem říkal, já musím taky na sobě zamakat.
2: Já když jsem dneska čekal, až Petr Gadeřábek právě Zdeňka Šmída přivede, tak už čel, máš tady hosta. Já jsem říkal, že to není on, to je někdo úplně jiný. Ten nemá takovou postavu a musím říct teda, že klobou dolů smekám, jak je opravdu na sobě zapracoval, vysekaný. No dobře. Tak.
3: Ale asi si to chce teda vozit svoji stravu na ty akce, protože tam úplně člověk, aby
0: jo,
3: z toho hlídal.
0: Jo, to jo.
3: Je to spočítané?
0: Hlídat stravu, je škoda, že jsem skoro v 50 letech na to přišel, ale cítím se fajn a postaral jsem se teď o sebe a myslím si, že je to fajnový, jak do dalšího toho profesního života, aby člověk tohle všechno zvládnul. No.
1: Mně se hrozně líbí, jak Zdenek vždycky připraví na stůl ty banány, tatranky, jablka, nějaké ty tyčinky, pak odejde a přijde s jogurtem.
0: Ne, tvarohem.
1: Tvarohem.
3: A tučný asi ne?
0: Ne, polotučný.
3: Polotučný, dobře.
0: S ním ho 3/4 kila za den.
3: Dobře, no taky preferuju teď jogurty tvarohy, ale teda tolik asi ne. Zdeněk Šmíd každopádně nás potěšil, že přišel do čisté hry, že se rozdělili i o své know-how takhle ohledně tvarohu, že jo, Martine, tak budeme taky užívat. Zdeňku moc děkujeme, ať se vám daří s reprezentací i v životě.
0: Já děkuju moc za pozvání a bylo to strašně fajn tady s vámi strávit takhle dopoledne.
3: Ano, jsou tady samý dobří kluci, Petr Kadeřábek, kolega Martin Procházka. Tak děkujeme taky vám, kluci.
2: My taky děkujeme Zinkovi.
1: Naslyšenou.
3: Krásný den, milí posluchači, poslouchejte dál Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu

0: U zákona ke změnám rozpočtových pravidel 9 obcí na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Tenistka Siniaková si na US Open zahraje v hlavní soutěži smíšenou čtyřhrou po boku Brita Petna. Na silnici 34 na výjezdu z Humpolce směr Pelhřimov brzdí provoz nehoda. A počasí bude převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm. Večer začnou srážky přibývat. Teploty většinou do 21, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních tří čtení ji totiž vrátili senátoři a teď je poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu. Předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
2: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
0: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO předložit vládě do konce srpna. 9 obcí z oblasti Záhoří na Přerovsku připravuje žalobu na stát kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda ji schválila na konci července. Podle starostů ale stát nezohlednil jejich připomínky, vysvětluje nezávislý starosta Opatovic Jiří Kopecký.
3: Není jiné cesty. Určitě jako my chceme bojovat a samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
0: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji taky obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá. Singapur se chce stát sídlem Mezinárodního tribunálu pro řešení investičních sporů a žalob, které souvisejí s mezinárodními investicemi. Podobných sporů rychle přibývá, a to hlavně v Asii, kde sídlí nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Stávající projednávání na úrovni národních soudů je často zdlouhavé a proces protahují i následná odvolání k Mezinárodnímu soudu.
4: Singapurský ministr spravedlnosti Edwin Tong slibuje vybudování důvěryhodné, silné a respektované mezinárodní instituce. V ní by měli usednout nejen soudci z Asie, ale i z ostatních částí světa. A na dlouhodobé přípravě kvalitních soudců se chce podílet i Singapurská národní univerzita, která je dlouhodobě hodnocena jako jedna z 10 nejlepších na světě. Podle OSN jsou momentálně nejčastěji žalovanými státy Indie, Kazachstán a Kyrgyzstán. Investiční žaloby naopak nejčastěji podává Čína, Singapur a Austrálie. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. V Praze je možné navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října.
5: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Patna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Do smíšené čtyřhry zasáhne dnes i Jakub Menčík s Karolínou Muchovou, kteří dostali od organizátorů divokou kartu. A cyklisté na Vueltě absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Závodníky čeká 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě Andoře La Vella. Závěrečná etapa ve Francii se v pondělí nedojela. 15 kilometrů před cílem byla kvůli krupobytí zastavena a zrušena. V čele závodu tak zůstává největší favorit Tadej Pogačar ze Slovenska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5C u Vráže a taky na silnici 34 u Humpolce. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Vráž. Na kilometru 13,5 odtahují na Krajnici auto po nehodě. Pohybují se tam lidé, brzdí se a vybočuje. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň je silný provoz. Popojíždějí hlavně kamiony v nesouvislé koloně už od brněnské dálnice až ke sjezdu na Ořech. Na silnici 34 z Humpolce směrem do Pelhřimova pozor za podjezdem dálnice D1. U Vystrkova zatím blíže nespecifikovaná nehoda a dojíždí se do kratší kolony. Na silnici 34 se chvilku zdržíte i mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem. V obci Šmolovi opravují vozovku, kolony jsou tam do 10 minut. A ucpává se i silnice 38 u Havlíčkova Brodu směr Kolín. Před Skuhrovem několik omezení, třikrát semafora, fronty asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo až oblačno, místy déšť, večer začnou srážky v Čechách od jeho západu přibývat. Nejvyšší teploty většinou do 21 stupňů, na Moravě až 27. Tolik zprávy.
7: 11 hodin 6 minut, přejeme krásné dopoledne ze studia Radiožurnálu Sport v úterý 25. srpna. Po necelém týdnu se našla trofej pro šampionky zámořské hokejové ligy PVHL, která se ztratila během putování mezi hráčkami letošního vítězného klubu z Montrealu. Zástupci soutěže to bez dalších podrobností oznámili s tím, že hráčky kanadského týmu teď budou moct pokračovat ve slavení. Pohár zvaný Walter Cup nedorazil minulý týden do Lethbridge, kde s ním ve čtvrtek měla strávit svůj den útočnice Dara Gregová. Nebylo jasné, kde přesně se trofej ztratila, no a PVHL teď uvedla pouze, že na hledání spolupracuje s přepravní společností a to se tedy ukázalo jako dostatečné. Teď už Dan Barta, příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: Na přípravný turnaj ve Finsku se v Chomutově chystal český národní tým hokejistů do 20 let, ve kterém nechybějí jeho největší hvězdy. Od soboty mužstvo absolvovalo 5 tréninků a už za ani ne půl hodinu z pražského letiště odcestuje na sever Evropy. Ani tam si hráči neodpočinou, během 4 dnů odehrají ve Finsku 4 utkání.
1: Nabitého programu se nebojí obránce Radim Mrtka.
2: Ne, no tak jako myslím si, jak se rozejbu, že jako ani necítím nějakou únavu, takže dobrý. Tak je to kondiční, aspoň, že se připravíme. A myslím si, že trenéři to chtějí vidět, vlastně hráči, jak hrajou v únavě, takže si myslím, že to je hlavně pro ně.
1: Řekl klíčový zadák, který poznává kouče Jana Tomajka.
2: Já bych řekl, že sympatiák, jako sympatický pán, je s ním sranda, takže i tréninky dobrý, takže spokojení všichni.
1: Jan Tomajko je z atmosféry v týmu znovu nadšený.
3: Už ten minulý kemp, musím říct, je výborný přístup hráčů i tréninku, i mimo let a tým byl naprosto v pohodě. V kabině to fungovalo, teď musím říct, že je to, dá se říct, úplně totožné, takže nějaký problémy to vůbec.
1: Na rozdíl od červencového srazu jsou nyní v týmu hráči ze Zámoří a také několik stříbrných medailistů z posledního světového šampionátu.
4: Jsme zapomínali na to mistrovství, na ty zážitky, co jsme tam měli, a je to vždycky takhle nádherný se po té době nějak jako sejít a pospomínat spolu.
1: Prozradil útočník Vojtěch Čihař, který turnaj ve Finsku považuje pro hráče ze Zámoří za velmi přínosný.
4: Samozřejmě pořád se seznamujeme s těma trenérama, takže je to určitě důležitý turnaj, protože pro většinu z nás je to vlastně poslední setkání s nima před mistrovstvím světa, takže se určitě musíme co nejlíp s nima seznámit, trošku načerpat ten jejich systém, co chtějí hrát.
1: Přestože mistrovství světa bude až na konci roku, už teď hráči vnímají silnou konkurenci.
5: Každý se tam chce dostat a myslím si, že je to cítí na těch tréninkách. Každý tam bojuje o svý triko a myslím si, že to bude vidět i v těch zápasech.
1: Prohlásil před turnajem ve Finsku útočník Adam Benák. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Skupina Cranberries dohrává v úterním radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte v 11 hodin a 15 minut. V Curychu bez české účasti skončí základní část atletické diamantové ligy. Hlavním tahákem čtvrteční weltklase bude ženský běh na 800 metrů. Předehru hlavního programu na stadionu už ve středu obstará soutěž tyčkařek na vlakovém nádraží. Když se ale vrátím k ženské osmistovce, tak ta od začátku venkovní sezóny přitahuje velkou pozornost, a to útoky na letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové. Švýcarka Verová se jejímu času 1:53,28 sekundy z roku 83 v červnu v Paříži přiblížila zhruba na půl sekundy, pak získala evropský titul. Otevřeně hovoří o tom, že rekord je v jejich silách. Další šanci bude mít tedy ve čtvrtek. Stejně jako minulý týden v Lozáni čeká souboj s nizozemkou Femke Bredersovou Bolovou, která ve své premiérové sezóně mezi půlkařkami neustále zrychluje. Naopak bohužel ani v Curychu nepoběží olympijská vítězka a halová světová rekordmanka Hodgkinsová, která se odhlásila, pořád ještě se nezotavila z nedávného mistrovství Evropy, kde doběhla jako druhá.

0: Phil Collins dohrává v úterním radiožurnálu Sport 11 hodin 20 minut. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, a když nás posloucháte pravidelně a třeba se účastníte soutěží a znáte správnou odpověď a máte taky trošku štěstí, protože jste nejrychlejší, tak se můžete dostat až sem k nám do studia jako pan Petr, který si dnes přišel vyzvednout horské kolo, které vyhrál minulý pátek, jestli se nepletu. Tak Petře, přeju krásné dopoledne i vám.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a jsem rád, že jsem tady.
0: No, my jsme samozřejmě taky rádi, už jste kolo viděl, líbí se vám?
1: Kolo jsem viděl, líbí se mi, přechází to z takové emerald green, jak se píše v názvu, až do nějaké fialové violet purple, nevím, jak bych to nazval, a vypadá moc pěkně.
0: Vypadá moc pěkně, už máte nějaké horské kolo?
1: Horské kolo mám, dokonce několik, ale určitě ne. Některé jsou už trošku starší, takže určitě bude nějaký upgrade.
0: Dobře, vy máte horské kolo dokonce několik, tak to vypadá, že jste opravdu tedy do cyklistiky spíše zapálenější než ne. Tak kolik máte těch kol úplně celkem, vy osobně?
1: Tak já teda, na kterých já jezdím, tak ano. Je to jedno silniční, kterýmu teda momentálně dávám přednost. Mm-hmm. Pak mám teda jedno horské, na kterým jsem teda shodou okolností byl včera, ale vlastně už mi to moc nechutnalo. No. Bylo to taký pomalý, těžkopádný, ale i tak to stálo za to.
0: To se člověku může stát, když přejde na silničku, ono potom, teď jsme se o tom právě tady bavili s kolegy, kteří třeba cyklistice zas tak moc neholdují, že prostě jakmile člověk dá ty ruce na ty řídítka na tom horáku, tak prostě najednou, když chce někde jet po rovině, nedej bože po asfaltě, tak si trošku připadá jako plachta na lodi, co?
1: Je to tak, prostě vlaje to, nejede to, ale zase člověk může do toho lesa trošku si tam víc zablbnout.
0: A tam je to bezpečné bez aut.
1: Přesně tak.
0: Petře, tohle kolo teda bude vaše teď jednička, pokud jde o výlety do přírody.
1: Uvidím, až se na něm svezu. Jako můj mladší syn, který mu bude teďka 17 v říjnu, tak se tváří, že hrozně jako už vlastně je jeho, takže uvidíme, jak si to doma prosadím, nebo jak to vlastně dopadne doma.
0: To jsem se samozřejmě chtěl zeptat, jestli máte tuhle hierarchii. U nás v rodině to samozřejmě funguje, ale já mám dcery, takže i když ta starší trošku vyrostla letos neplánovaně hodně, tak na moje bicykly pořád ještě nedosáhnou. Ale na silničce teda, vy jste odkud, můžu se zeptat, aspoň přibližně?
1: Ano, jsem z Berouna.
0: Z Berouna?
1: No z Berouna to... koukám právě přes řeku na Pavla Bittnera, který se tam teďka přestěhoval, takže
0: nebudeme
1: koukám,
0: asi,
1: koukám na něj.
0: Nebudeme ani klidně nutně jmenovat přímo tu krásnou vesnici, kde Pavel Bittner bydlí, ale no. Vybral si dobře, vy jste si ostatně vybral taky dobře. Koukáte z druhé strany, tak koukáte ze Dejceny?
1: Přesně tak.
0: Přesně tak, tam je to opravdu moc pěkné, ať už máte kolo jakékoliv, tak Berounsko, to samozřejmě my, kteří sídlíme v Praze, závidíme, když zrovna nemáme dost času vyrazit tímhle směrem, když ho jenom trošku mám, tak vyrážím automaticky na západ.
1: Rozhodně chápu.
0: Je to tam nádherné, tak jo, tak já myslím, že vám popřeju snad už jenom, ať vám kolo slouží. Mám se vás ještě na něco ptát, chcete nám něco říct? Posloucháte kilometry třeba?
1: Poslouchám kilometry, poslouchám desítku a tak nějak průběžně tak nějak všechno, že jo, co se zrovna namane, no, když není nějaká příjemná hudba někde jinde, tak ladím radiožurnál Sport, protože jsem sportovní jak fanda, tak aktivní sportovec, takže je mi to dost blízké.
0: To Petře, moc rádi slyšíme, a ještě úplně poslední věc se vás zeptám, možná si naběhnu na vidle, co bychom měli zlepšit?
1: No, tak na tuhle otázku nejsem připraven, takže momentálně asi nedokážu odpovědět takhle narychlo. Já si myslím, že je to tak nějak, jak to má být.
0: Tak já si to budu optimisticky vykládat, že to děláme dobře. Já vám ještě jednou moc gratuluju, užijte si kolo, poslouchejte nás dál, třeba až zase uplynou nějaké ty dva měsíce, co vždycky ráno říkám, tak dostanete možnost si zase o něco dalšího zahrát. Nevím tedy, jestli to v dohledné době bude další bicykl. Vypadá to, že už jich máte docela dost.
1: Co se týče kol, tak ano, mějte se hezky a děkuju moc. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit přes Panathinaikos Athény do hlavní fáze konferenční ligy. Potřebují ale navázat na první utkání, ve kterém remizovali na řecké půdě 2-2. Trenér David Horejš věří, že týmu pomůže i domácí vyprodaná aréna.
2: Samozřejmě jsme si vytvořili pro odvetu pozici, kterou jsme chtěli, že jsme chtěli hrát doma před plným stadionem pro sebe postup, ale víme, že to nebude nic jednoduchého, ale je to zápas prostě o všechno. Budeme chtít to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy než ne teď.
1: Podobně jako před 660 lety, kdy Východočeši vyřadili stejného soupeře a v poháru mistrů evropských zemí postoupili do čtvrtfinále. Odveta posledního předkola konferenční ligy mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem Athény začne v malšovické Finep aréně v 19 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
5: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát líp zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Součástí změn má být i vytvoření větších zásob. Ve Francii budou od příštího týdne zakázané mobily na středních školách. Večer to schválila francouzská vláda. Součástí zákona byl původně i návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo u ústavní rady a kabinet ho musí přepracovat. Už od roku 2018 jsou mobily zakázané na základních školách, kde žáci musí po příchodu uložit do speciálního uzamykatelného pouzdra. Výjimku mají například studenti se zdravotním postižením. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekyry i výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. A Bamberg na Rychnovsku nechá z městských ulic odstranit téměř 70 dopravních značek. Nadbytečné nebo duplicitní značky vybralo město společně s dopravní komisí, policií a krajskou správou silnic. Nejvíc změn se týká centra, kde některé značky zůstaly po vybudování silničních obchvatů.
3: Sport.
5: Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář odhlásil kvůli viróze. Šampionát v polské Poznani začíná zítra a potrvá do neděle 30. srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Velké Bíteše a silný provoz na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně u Velké Bíteše. Na kilometru 161 mají silničáři zúžení pouze do jednoho pruhu. A do kolony se dojíždí na 165. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Kolony hlavně kamionů v pravém pruhu se táhnou už z brněnské dálnice a rozjíždějí se až u sjezdu na Ořech. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína popojíždějí kolony za Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce je omezení a zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně zataženo až oblačno a lokálně déšť nebo přehánky. Večer začnou srážky v Čechách od jihozápadu přibývat. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 38 minut. Krásné úterní dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Zítra začne v Polské Poznani mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava už je na místě. My si o šampionátu budeme povídat se šéfem sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Martinem Doktorem. Ještě před odjezdem do Polska ho v loděnici pražské Dukly potkal reportér František Kuna. Tady je pozvánka na odpolední rozhovor s Martinem Doktorem, který budeme vysílat po 17. hodině.
1: Skvělý je, že to je skoro uprostřed města, že tam prostě přijdou lidi a bude to zajímavý pro diváky. Trošku složitější to je tam občas větrem, protože umí tam hezky foukat a když se to rozfouká po dráze nebo proti dráze, tak vždycky na té jedné straně jsou velké vlny. A obzvlášť, když se rozfouká vlastně po větru, to znamená po směru, kdy se, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře. Což je samozřejmě velice složitý, když fouká, nebo když jsou tam nějaké větší vlny, i třeba od lodí a podobně, jak se to jako vrací do dráhy. To znamená, v tom je ta dráha, řekněme, velice složitá. Na druhou stranu, když je tam hezký počasí, tak je to doopravdy hezký závodiště s krásnýma tribunama z obou stran.

Fotbalisty Sparty posílil střední obránce Loïc Mbesso. 25-letý bývalý mládežnický reprezentant Francie, narozený v Kamerunu, přestoupil na Letnou z belgického Saint-Truidenu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Pražský klub o jeho příchodu informoval na svých internetových stránkách.

0: V Ostravě začne od začátku září fungovat krytá střelnice olympijských parametrů. Zázemí pro sportovní střelbu z dlouhých i krátkých zbraní vybudovalo město. Termíny už si objednávají střelecké kluby z celé střední Evropy, sloužit ale bude i pro veřejnost. Vyzkoušeli už ji i reprezentanti.
1: Výstřely z malorážky do terče vzdáleného 50 metrů. Takhle se ozývají v nové střelnici v Ostravě. Čerstvá mistryně Evropy v této disciplíně Klaudie Kac doteď musela jezdit trénovat až do Plzně.
2: Já jsem přímo z centra Ostravy, mám to vlastně tady na střelnici 10 minut, takže pro mě absolutní paráda.
1: Nezapomeňte na papírové terče na drátech. Přesnost zásahů tady hned vyhodnocují elektronické displeje. Prezident Českého střeleckého svazu Roman Blažíček očekává, že se lepší zázemí projeví i ve výsledcích.
3: Spousta klubů už se připravuje, že se bude jezdit na zimní soustředění. Rozhodně i mezinárodní závody se tady můžou konat a do budoucna můžeme mít tady nový olympijský medailisty nebo olympijský vítěze.
1: Kalendář už se plní, říká provozovatel střelnice Petr Handl ze společnosti Vítkovice Arena. Ozývají se i střelci z okolních zemí.
4: Jsme moc rádi, že i česká parastřelecká reprezentace už projevila zájem o využití těchto kapacit. Budeme mít co dělat, aby všichni, kdo budou mít zájem se sem vejít, tak se sem opravdu vešli.
1: Dopoledne pro sportovce, odpoledne pro veřejnost. Na střelnici budou pořádat i kurzy pro získání zbrojního průkazu a pod dohledem lektora si budou moct zastřílet i ti, kdo si to chtějí jen nezávazně vyzkoušet. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

Rolling Stones dohrávají v 11 hodin 51 minut v úterním radiožurnálu Sport. Olympijský vítěz Josef Dostal bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500 z kilometru se český kajakář kvůli viróze odhlásil, informoval na webu Český svaz kanoistů. Na další trati Dostála nahradí Tomáš Sobíček. Šampionát se v Poznani uskuteční od středy do neděle.

0: ve ztrátách puku, že se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
2: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
3: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
2: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
4: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ty, ta partička, tak co ty
5: slabé. Kdo to byl? Jména?
4: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Koaliční většina se ve sněmovně chystá přehlasovat prezidentovo veto zákona, který mění rozpočtová pravidla.
2: Nehlasujeme proti prezidentovi republiky. Hlasujeme pro možnost sestavit zákonný, realistický a odpovědný rozpočet České republiky.
1: Představenstvo německého koncernu Volkswagen začíná jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. České volejbalistky budou na mistrovství Evropy usilovat o postup do osmifinále. Na dálnici D1 popojíždí kolona u Velké Bíteše směrem do Prahy. A počasí bude převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky od jeho

0: západu přibývat. Teploty většinou do 21, na jihu Moravy až 27 stupňů. Je úterý 25. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla, znovu projednávají poslanci. Vetoval ji prezident Petr Pavel, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Kritizuje ji taky opozice. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
2: Rozpočtová pravidla jsou teď nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koalice podle ní prezidenta přehlasuje.
3: Právo prezidenta vetovat zákon respektuji. Je to jeho ústavní pravomoc. Stejně otevřeně ale musím říct, že s jeho rozhodnutím zásadně nesouhlasím.
2: Podle předsedy opozičních starostů Víta Rakušana umožní novela vládě utrácet a účet zaplatí další generace.
4: Rychlejší a snažší zadlužování naší země může schvalovat opravdu jenom ten, komu je budoucnost naší země úplně ukradená.
2: Koalice už prosadila možnost jednat dnes do noci. Pokud novela projde, obrátí se opozice na ústavní soud. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát líbe zavládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku Tamoxifen na rakovinu prsu, který byl nedostupný už delší dobu.
5: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
6: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
7: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
6: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
8: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
6: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sešel ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí slyšet hlavně detaily o chystaných úsporách.
9: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Zwickau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Nejvyšší soud Spojených států umožnil prezidentovi omezit hlasování poštou. Soud tak rozhodl jen 2 měsíce před volbami, ve kterých se rozhoduje o míře moci Donalda Trumpa ve zbývajících 2 letech jeho mandátu. Státy, které se proti nařízení bránily, podle soudu neprokázaly dostatečnou újmu.
10: Soud dal zelenou prezidentskému dekretu Donalda Trumpa, který vedle voličských seznamů jednotlivých států zavádí prověřovací seznamy ministerstva vnitřní bezpečnosti. Ty chce využít ke kontrole voličů a ověření, že jsou americkými občany. Pošta má pak pomoct rozhodnout, kteří voliči mají obdržet lístky pro hlasování poštou. 3 liberální soudkyně nesouhlasily. Chyby při sestavování seznamů by mohly podle nich připravit oprávněné voliče o hlas. Některé státy už avizovaly, že se odvolají. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
0: Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma nedaleko města Carcassonne. Zraněných je 39 lidí. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo i leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letišť v Nice nebo Marseille.
11: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
0: Pracovníci správy železnic odstraňují z železničních kolejí v obci Městečko na Křivoklátsku popadané kamení. Ráno do něj narazil osobní vlak, nikomu se nic nestalo. Z vozů ale vyteklo zhruba 600 litrů nafty. Práce na místě sleduje reportér Richard Webs.
12: Já právě stojím u tunelu, před kterým se nehoda stala, nabouraný vlak už tu není, napadané kamení teď ztratí odklízí lokomotiva s ramenem, jsou tu hasiči, kteří uniklé pohonné hmoty zasypali speciální chemikálí a na druhé straně za tunelem vytvoří jímku a instalují potrubí a kapaliny tam budou odtékat. Zároveň také hlídají, aby se žádné chemikálie nedostaly do přilehlého Rakovnického potoka. Škoda na soupravě Českých drah je podle odhadu zhruba 8,5 milionů korun. Z městečka u Křivoklátu Richard Webs, Radiožurnál.
0: V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejmíň v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
13: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
0: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích odeberou vzorky vody a taky například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
14: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
15: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
16: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
15: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Radiožurnál.
16: Sport. České volejbalistky odehrají na domácí mistrovství Evropy čtvrtý zápas v základní skupině. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport se od 19 hodin utkají s Ukrajinkami, které mají o dva body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové čtvrté místo ze 6 účastníků skupiny B. Pokud Češky zápas zvládnou, postoupí do osmifinále. A české reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šandrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupili z druhého místa v rozjížďce do středečního semifinále. Závod komplikovaly větrné podmínky, což komentovala i Šandrůčková.
17: Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná. Ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. Ten vítr byl šílený. Závod na dvojce nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolody na D1 u Velké Bíteše a omezení ve Zlíně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 161 opravují vozovku v pravém pruhu. Je to krátkodobé omezení. Nesouvislá fronta kamionů v pravém pruhu se táhne už od 170. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Na D1 budete popojíždět chvilku, taky v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. A na silnici 49 od Rokovic do Zlína čekejte kolony v Malenovicích. Na třídě Tomáše Bati na úrovni nákupní zóny opravují vozovku. Větší jsou fronty směrem do Zlína asi na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky přibývat, teploty většinou do 21, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
19: 12 hodin 10 minut úterý 25. srpna posloucháte Radiožurnál Sport. Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem a taky Kateřina Siňáková vstoupí dnes do hlavní soutěže Mixu na US Open, kde rozehrají kvalifikační boje Lucie Havlíčková, Vendula Waldmanová, Laura Samson a Zdeněk Kolář. Tomáš Macháč zahájí svoje působení ve Winston-Salemu a Daria Vidmanová se pokusí navázat na zvládnutou kvalifikaci v Monterey, kde už o čtvrtfinále zabojuje Nikola Bartuňková. Nebude to vůbec snadné všechny české tenisty a tenistky usledovat, ale na Radiožurnálu Sport se vynasnažíme, abychom to zvládli. Ode mě AC/DC, příjemné úterý.
1: Radiožurnál Sport
20: a Karel Janů.

0: běžném kole fotbalové šance ligy bychom je asi za jasné favority nepovažovali, ale teď při vstupu do domácího poháru je to úplně jinak. Řeč je o pražských Bohemians a Zlínu, dvou prvoligových klubech, které dnes rozehrají svoji cestu Molkapem na hřištích celků z nižších soutěží. Mluvit o tom bude Tadeáš Skalický. Vítej ve studiu.
1: Hezký den.
0: Tak ve druhém kole vstoupí do domácího poháru 10 ze 16 týmů šance ligy. Ty zbývající mají volno?
1: Ano, jde o pohárové účastníky Slavii, Spartu, Plzeň, Hradec Králové a Jablonec a taky vítěze nadstavbové ligové skupiny o umístění z minulé sezóny Sigmu Olomouc. Ty nastoupí v domácím poháru až ve třetím kole. Dnes čeká to druhé Bohemians na hřišti středočeských Záp. Jak se na příjezd tradičního klubu z Vršovic třetiligový celek připravuje, říká jeho trenér Martin Poustka.
2: Určitě jsme trénovali. Mimořádný trénink v neděli. Rozhodně to bereme jako slávu a svátek. Myslím si, že proto všichni lidi kolem klubu dělají maximum, aby dnešní den byl fajn pro všechny, kdo přijdou se podívat.
1: Utkání Zápy Bohemians začne v 17:30, stejně jako duel Uničov Zlín. Třetiligový tým v něm vyzve zatím jediný celek šance ligy, který v úvodních pěti kolech nového ročníku nejvyšší soutěže nebodoval.
0: No a kam si budou moct udělat výlet fanoušci dalších prvoligových klubů ve středu?
1: Baník Ostrava nastoupí na hřišti Sparty, ale ne v Praze na Letné, ale v Brně, kde sídlí celek ze čtvrté ligy Sparta Brno. Liberec čeká výjezd do Přepeří, brněnská Zbrojovka bude hrát ve Friedlandu nad Ostravicí, Teplice v Křimicích, Slovácko ve Velké Bíteši, Mladá Boleslav ta na hřišti pražského Meteoru, Pardubice v Písku a Artis Brno nastoupí v Uherském Brodě.
0: V minulé sezóně ovládl Molkap paradoxně tým, který teď je ve druhé lize. Karviná byla totiž kvůli účasti v korupční kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. Připomeňme to, kam Slezané vyrazí.
1: Nebudou muset cestovat úplně přes celou republiku, pojedou totiž do Kozlovic, tedy části Přerova. Všechny zmíněné týmy z nižších soutěží, o kterých jsme mluvili, by určitě rády napodobili třeba příběh olomouckých Nových Sadů z minulého ročníku domácího poháru. Ty totiž nejdřív překvapivě vyřadili v uvozovkách městského rivala Sigmu a pak vypadli až v osmifinále z Viktorií Plzeň.
0: Říká Tadeáš Skalický, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Skupina Kiss, Liquid Up, 12 hodin 21 minut, posloucháte úterní vysílání radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi. Můžeme se znovu klidně podívat za českými tenisty, protože opravdu jich je, řekněme, v té uší světové špičce moc a moc a řekl bych dokonce i víc a víc a my jsme za to samozřejmě velmi rádi. Pokud jde o kvalifikaci na US Open, tak Češi ji zahájili výborně, skvělou bilancí 4-1, nejvíc v úvodním hracím dnu asi možná překvapila Linda Fruchtwirtová, která na závěrečný Grand Slam sezóny dorazila v krizi a přitom přehrála snadno nasazenou jedničku Polinu Kuděrmitovou 6-1 a 6-3. Dominika Šalková a Gabriela Knudsonová splnili roli favoritek a zajistili české derby. Postoupil taky Dalibor Svrčina. Jediný tedy, kdo naopak skončil, je debitantka Julie Štruplová. Teď už Ariem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: cyklisty na Vueltě dnes čeká čtvrtá etapa, bude poslední, která se odjede mimo území Španělska. Čeká je 105 kilometrů v Andoře, startací jsou v hlavním městě tohoto pyrenejského státu Andorra la Vella. Na jezdce čeká víc než 3000 výškových metrů, no a připomeňme tedy ještě, že včerejší etapa se nedojela, 15 kilometrů před cílem totiž byla kvůli krupobytí zastavena a zrušena. V čele tak zůstává dál největší favorit závodu Tadej Pogačar ze Slovenska.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Jedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 12:30. Jana Gulda a zprávy.
5: Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech, taky o tom má dnes v poslanecké sněmovně jednat pracovní skupina založená kvůli vnější bezpečnosti. Vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby pražské Slavie se Spartou. Teď se techniky pro rozeznávání tváří na stadionech využívat nesmí a kamery tam slouží jen pro zjišťování viníků pro případných incidentech. Po nočním ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v afipské rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, informoval o tom tamní gubernátor. Další ukrajinské údery podle něj mířily na železniční nádraží, kde zemřeli dva lidi a další dva jsou zranění. Ukrajinské drony zasáhly taky belgorodskou oblast na západě Ruska. Tam podle místních úřadů zemřeli 4 lidi a 4 jsou zranění. Cena bitcoinu poprvé od poloviny května překonala hranici $80,000. Ráno po 7. hodině vykazovala nárůst 1,86% na $80,451.64. V přepočtu 1,650,000 korun. Americký prezident Donald Trump minulý týden vyzval kongres, aby schválil zákon, který by přinesl jasnější vymezení pro sektor kryptoměn. Od té doby vzrostla hodnota bitcoinu o 16%. A situace v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníkách, kde od začátku srpna hygienici evidovali hromadná onemocnění klientů a návštěvníků takzvanou střevní chřipkou, se sklidňuje. Případy jsou podle krajské hygienické stanice už ojedinělé. U dvou lidí odborníci prokázali přítomnost noroviru, které způsobují snadno přenosné virové onemocnění. Původní zdroj nákazy se jim ale vypátrat nepodařilo.
1: Sport.
5: Kajakář Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na trati dlouhé 500 metrů. Z kilometrů se olympijský vítěz odhlásil kvůli viróze. Na další trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát začne v polské Poznani zítra a potrvá do neděle. Hlavní medailovou nadějí české výpravy bude kanoista Martin Fuchsa. Startovat bude ve dvou disciplínách i na deblu s bratrem Petrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Velké Bíteše a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony v okolí sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 160 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Nesouvislá fronta kamionů popojíždí už od 170. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji, tam se brzdí až za sjezdem na Bíteš a je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte silný provoz. Jede hodně kamionů a musí regulovat vjezdy do tunelů. Aktuálně kolona od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech. Osobním autem počítejte zpoždění 15 až 20 minut. Na silnici 49 ze Zlína do Otrokovic postojíte v koloně v Malenovicích. U prodejny Unihobby je omezení. Teď je větší kolona ve směru ze Zlína až na 15 minut. A na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy se zdržíte okolo 15:15 mezi Lesními Albrechticemi a Hradcem nad Moravicí. U Kajlovce je rozkopaná vozovka, jede se kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
1: Počasí.
5: Čekáme převážně zataženo až oblačno, lokálně deště nebo přehánky. Večer začnou srážky v Čechách od jihozápadu přibývat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Britská skupina Pulp dohrává ve 12 hodin 39 minut. Vy posloucháte úterní radiožurnál Sport. Pojďme na hokej. Do vysněné NHL se pokusí už v nové sezóně dostat nejúžitečnější hráč posledního mistrovství světa 20. Vojtěch Čihař. K tomu ale kromě hokejových dovedností bude potřebovat taky kilogramy. Od klubu Los Angeles Kings, který ho loni draftoval, dostal jasné instrukce.
1: Říkali, že musím ještě pár kil přibrat, pár svalů, co jsem splnil. Přibral jsem asi 6 kg od minulé sezóny. A samozřejmě, jako by říkali mi, že musím být taková jako větší v tom předbrankovém prostoru, že to prostě v tom dospělém hokeji fakt jako je důležitý. Takže to už se taky trošku snažím, samozřejmě mám rád takový ten hokej, kdy se dostanu jakoby těm hráčům pod tu kůži. Jenže v té Kanadě a v té Americe už si musíme jakoby vytipovat ty hráče, na kterých to můžu a nemůžu dovolit.
2: Zjistil Vojtěch Čihař, kterému se svaly hodí a cítí se díky nim na ledě líp.
1: Určitě jo, vlastně já si myslím, že v těch soubojích jsem zase o něco víc zesílil, něco jsem nabral i na nohách, takže si myslím, že jsem i o nějaký kousíček i rychlejší. Takže je to super, samozřejmě i střela potom trošku cítit jinak.
2: Zhubnout několik kilo není snadné, ale ono není úplně jednoduché kila ani nabrat, pokud tedy máte získat navíc svaly místo tuků.
1: Není to moc lehký, ale já jsem si dohodl výživového poradce a dneska jsme nastoupili na jídelníček a šlo to. Musel jsem jíst víc a ještě k tomu vlastně ty zdravé kalorie, takže ono to je potom jako hodně těžký, vlastně trošku méně toho tuku, hlavně ty kalorie, ale když potom člověk spálí za ten den prostě 4000 kalorií, tak jako je docela těžký sníst těch 5000 třeba nebo víc, takže někdy byl problém, ale musel jsem to nějak prostě do sebe nacpat a i když jsem si to třeba nějak rozvrhl v tom dni, tak vždycky jsem to nějak zvládl. Udělal jsem si vždycky oběd, večeři plus několik svačin, musel jsem to prostě nějak vždycky doplnit a bylo to docela náročné, ale nějak jsem to nakonec zvládl.
2: Usmíval se Vojtěch Čihař, ten není naštěstí v jídle vybíravý, takže se do nového jídelníčku nutit nemusel.
1: Jediný věci, co mi snad vadí, tak jsou ledvinky a nebo koprovka, takže výživově to není asi úplně správný taky, takže tady v tom jsem měl naštěstí jako docela štěstí, takže jsem jedl jenom ty zdravé věci, které jsem i dokonce měl rád, takže je to super.
2: Řekl hokejista Vojtěch Čihař, který se v nové sezóně pokusí probít do kádru Los Angeles Kings. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisty pražské Sparty posílil střední obránce Loïc Mbeso, 25-letý bývalý mládežnický reprezentant Francie, narozený z Kamerunu, přestupuje na Letnou z belgického Saint-Truidenu a v novém působišti podepsal zatím blíže nespecifikovanou smlouvu. Prvoligový klub z pražské Letné o jeho příchodu informoval na svých internetových stránkách.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Roxette dohrává v úterním radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že jste s námi ve 12 hodin 49 minut. Dohání ženský sport ve sledovanosti na televizních obrazovkách a návštěvách na stadionech ten mužský. O tom vám řekneme s Jakubem Kantou v dnešní encyklopedii. Kdybychom rozebírali sport po sportu, kontinent po kontinentu, asi by to vystačilo na knihu. Pojďme tedy uvést příklad na tom nejpopulárnějším sportu na světě, fotbalu, protože i ten ženský zažívá v posledních letech docela velký boom. Jakube, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Důkazem je například vyprodané finále Eura 2022 ve Wembley, kde domácí hráčky před 87 tisíci diváky vyhrály nad Němkami. Už před evropským šampionátem navštívilo jedno utkání ženského týmu Barcelony proti Wolfsburgu na Camp Nou necelých 92 tisíc lidí a vytvořilo nový rekord.
0: Další jiná maxima v počtu lidí na jednom utkání v ženském fotbale padaly ale v nedávné minulosti. Ten svůj dosavadní rekord překonala loni třeba německá Bundesliga, kdy na zápas ženských týmů Bayernu a Leverkusenu dorazilo asi 57 tisíc lidí. Obecně jsou to ale pořád spíš ojedinělé případy. V průměru na ženský fotbal chodí mnohem méně lidí než na ten mužský.
1: A teď se vás ptáme v nesoutěžní otázce. Věděli byste, jakou má průměrnou návštěvnost nejvyšší česká ženská fotbalová soutěž?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Ta průměrná čísla se pohybují v desítkách, v těch lepších případech v nižších stovkách. Byť i v Česku padl nedávno rekord, na jaře 2024 přišlo na derby slávistek a Spartanek do Edenu přes 6200 diváků. Ale pro porovnání plus minus podobný počet chodil na mužskou domácí fotbalovou ligu pravidelně v minulých sezónách.
0: Pokud jde o sledovanost v televizi, najdou se taky výjimky, ale jinak ženský fotbal zatím mužským v tomto ohledu taky zaostává. Dá se to třeba uvést na anglické lize, protože jak ta ženská, tak ta mužská patří k nejlepším klubovým soutěžím na světě a dost to souvisí i s penězi.
1: Zatímco televizní práva na Women's Super League stojí společnosti BBC a Sky 13 milionů liber ročně, mužská Premier League vyjde ročně asi na 1 675 000 000 liber. To znamená, že televizní práva na mužskou nejvyšší soutěž v Anglii mají přibližně 129krát vyšší hodnotu než práva na tu ženskou. Ženská liga v Anglii se navíc vysílá pro lokální publikum Premier League po celém světě.
0: V jiných sportech pak třeba s ohledem na domácí sportovce můžou existovat samozřejmě nějaké výjimky, třeba letošní finále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou viděl na televizi Prima skoro 1 000 000 diváků v Čechách. Na placeném Eurosportu souboj Janika Sinera s Alexandrem Zverevem takového čísla zřejmě nedosáhli, ačkoliv k tomu přesná čísla nemáme.
1: Pokud bychom měli hledat podobnou sledovanost mužského a ženského sportu, tak můžeme zmínit třeba biatlon.
0: Probrali jsme s Jakubem Kantou, díky.
1: Naslyšenou.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Dnes se znovu schází pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Muslimský svět slaví narození proroka Mohameda. Čeští tenisti budou hrát na US Open smíšené čtyřhry. Na dálnici D1 před Velkou Bíteší směrem do Prahy je kolona před omezením. A počasí bude převážně zataženo až oblačno, lokálně s deštěm, večer začnou srážky přibývat. A teploty většinou do 21, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokážou rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
4: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro takzvaný chytrý stadion, takzvaná face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
2: Iniciativa je reakcí na výtržnosti při jarním ligu.

0: Ve derby pražské Slavie se Spartou, kdy domácí příznivci například vběhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny. Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů, a to je o zhruba 80 míň než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Pražská záchranka dnes na Staroměstském náměstí představuje svou práci i techniku. Záchranáři návštěvníkům mimo jiné ukážou, jak můžou správnou reakcí pomoct druhým nebo zachránit život, říká mluvčí magistrátu Vít Hofmann.
1: Akce nabídne veřejnosti praktické ukázky první pomoci, prezentaci sanitek a speciální techniky zdravotnické záchranné služby, dynamické ukázky zásahů i besedy s odborníky. Pestrý celodenní program doplní hudební vystoupení.
0: Muslimové dnes slaví svátek Maulid. Připomínají se narození islámského proroka Mohameda. Datum se řídí islámským lunárním kalendářem a každý rok se tak posouvá o několik dní. Desítky zemí na dnešek vyhlásily státní svátek. Někde volno ale připadne až na následující dny a prodlouží tak lidem víkend.
2: Oslavy se v jednotlivých zemích liší. Většinou se ale věřící setkávají v rodinách a taky na náboženských shromáždění a ve slavnostních průvodech. Recitují básně o prorokovi a rozdávají jídlo nebo sladkosti chudým. Prorok Mohamed se narodil pravděpodobně kolem roku 570 v Mece v dnešní Saudské Arábii. Tam ale svátek jeho narození neslaví. Podle salafistické tradice jde o neschválenou náboženskou inovaci, protože nemá oporu v raném islámu. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Sport. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová nastoupí na US Open do smíšené čtyřhry. Do hlavní soutěže se z kvalifikace dostala i deblová jednička Kateřina Siňaková, která bude hrát po boku lídra mužského žebříčku Brita Patna. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo štafety a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí už zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i 20-letá Lucie Hlaváčková. Ta je na svém třetím šampionátu a věří v dobrý výsledek.
4: Mně zatím se ty moje dva předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než třeba na svěťácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D2 za Podivínem i na D6 u Kladna. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno dejte pozor kousek za Podivínem na kilometru 38. Policie tam má hlášený kus železa na vozovce. Na D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Kladno a Unhošť. Kolem 9. kilometru leží na dálnici kus nárazníku. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu kus za sjezdem na Ostrovačice čekejte kolonu na 173. kilometru. V levém pruhu se potom jede o něco plynuleji, příčinou jsou opravy vozovky za exitem Velká Bíteš, na 160. kilometru zavírají pravý pruh, osobním autem celý úsek zabere kolem 20 minut. Na silnici 33 je ucpaný kamiony, příjezd do Náchoda směrem z Polska, kolona se sune od hranice až do města. Na silnici 49 ze Zlína na Otrokovice u Lidlu v Malenovicích čistí kanalizaci, uzavřený je pravý pruh, kolona od sídliště Podhoří zhruba na 10 minut. A na silnici 57 Nový Jičín oprava opravují vozovku mezi Lesními Albrechticemi a Hradcem. Provoz je řízený kyvadlově, zdržení i přes čtvrt hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo až oblačno, lokálně přehánky, večer pak začnou srážky přibývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů při zmenšené oblačnosti kolem 23, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 14. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: 13 hodin 6 minut, krásné úterý 25. srpna. Přejeme všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Fotbalisty Tottenhamu posílil brazilský křídelní hráč Savinho z konkurenčního Manchesteru City. Podle britských médií za něj Spurs zaplatí až 85 milionů liber. To je skoro 2,5 miliardy korun. Transfer potvrdili oba kluby. Finanční podrobnosti ani délku smlouvy nezveřejnili. Savinho přitom přišel do City ze sesterského klubu Troje za 40 milionů eur, ale velká očekávání nenaplnil v 53 ligových zápasech. Vstřelil jenom 2 góly, nevešel se do brazilské reprezentace pro letošní mistrovství světa. Přesto tedy po 2, dá se říct, nevydařených letech ho teď City dokázali prodat za 2násobek. Ode mě Killers, příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500 z kilometru se český kajakář kvůli viroze odhlásil, informoval na webu Český svaz kanoistů. Na delší trati Dostál nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát se v Poznaní uskuteční od středy do neděle. Radiožurnál Sport bude přímo u toho, přímo na místě. Hlavní naději české výpravy v Polsku bude kanoista Martin Fuchsa, který bude startovat ve dvou individuálních disciplínách i na deblu s bratrem Petrem. Vedle bojů o medaile mistrovství světa v novém systému je zásadní součástí taky olympijské kvalifikace.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Posloucháte úterní radiožurnál Sport, je 13 hodin a 16 minut. Pojďme na cyklistiku. Měli za sebou náročných 160 kilometrů v Pyrenejích. Nakonec celou etapu zastavila silná bouře a krupobytí. Řeč je o cyklistech na Vueltě, kde se v pondělí sice závodilo, ale výsledky se po zásahu jezdců a organizátorů nakonec nezapočítaly. Víc řekne Tadeáš Skalický. Přeju hezké odpoledne.
9: Hezký den.
8: Prudký déšť a ledové kroupy, to byl obrázek závěrečných kilometrů třetí etapy cyklistické Vuelty. Jak dlouhá část trasy zbývala, když pořadatelé závodníky zastavili?
10: Zhruba 15 kilometrů pokyn k přerušení dali sami cyklisté, kteří zažívali opravdu nehostinné podmínky ve chvíli přerušení. Byli v úniku Italo Lorenzo Fortunato a Mats Wenzel z Lucemburska. Všichni se ale místo pokračování raději schovali do nedalekého hotelu a pak vedení slavné Grand Tour rozhodlo, že do cíle už mokří a promrzlí jezdci nepojedou.
8: Právě ten zmiňovaný hotel je teď tématem taky na sociální sítích, protože fanoušci Vuelty považují jeho zaměstnance za hrdiny letošního ročníku.
10: Ano, v recenzích hotelu se to teď hemží poděkováními nejen od fanoušků, ale i od týmů a jezdců a ti hromadně hodnotí jeho obětavou pomoc 5 hvězdičkami. Na instagramovém profilu Vuelty najdete sérii fotografií ze třetí etapy, kde se cyklisté schovávají před kroupami, třeba na autobusové zastávce, nebo se suší pomocí ručníků ve zmíněném hotelu. V ranním vysílání naší stanice o tom mluvil nejúspěšnější cyklista paralympijské historie a taky náš expert Jiří Ježek.
11: Majitelé toho hotelu na tom vydělali nejvíc, i když samozřejmě to stálo třeba celou zásobu ručníků, protože tam rozdávali těm závodníkům, ještě než přišli jejich týmoví ošetřovatelé, opatrovatelé z těch aut, než vyskákali a přinesli jim ty takzvané rainbagy, což jsou tašky, kterou má každý závodník v autě. Je to taková malá taška, v tom je právě oblečení do extrémního počasí, aby si mohli když tak přijet k autu i při závodě. Tak ještě než tohle se jim dostalo do rukou, tak aspoň dostali z hotelu každý ručník kolem krku.
10: A Jiří Ježek doplňuje, že rozhodnutí etapu zrušit bylo podle něj správné.
11: To tempo tam tým UAE Emirates předtím, než přišla ta bouře, nasadilo hrozně veliké, takže závodníci byli rozpumpovaní a teď, když najednou musíte zastavit, prší na vás, najednou je třeba 5 stupňů, tak pro ty závodníky je to strašně nepříjemný.
8: Tak čekali jsme, kdo nebo co může zastavit tady Pogačara, tak jsme na to přišli, jsou to kroupy. Nicméně Slovinec zůstává vedoucím mužem průběžného pořadí, třetí etapa na to tedy neměla vliv.
10: Je to tak, neměla, pořadatelé Vuelty ji zrušili kompletně, v čele tak zůstává Pogačar s 9-sekundovým náskokem před Belgičanem Woutem van Aertem. Pětinásobný vítěz Tour de France Pogačar útočí na Vuelty na vítězství v poslední Grand Tour, kterou ještě neovládl, a právě on měl při rozhodování o předčasném konci etapy klíčové slovo. Proč, popisuje Jiří Ježek.
11: V tom pelotonu vždycky je nějaký takzvaný patron, což je nejzkušenější závodník, který má navíc největší respekt všech ostatních závodníků a ten vlastně má ten peloton na starosti. Dneska Tadej Pogačar i vzhledem ke svojí vstřícný povaze, tak je všeobecně vnímaný u těch ostatních závodníků jako právě ten, který tohleto musí udělat.
10: Televize TNT Sports sdílela na Instagramu i konkrétní moment, kdy Pogačar v čele pelotonu začal mávat na své kolegy, aby zpomalili a schovali se před deštěm.
8: Možná by to nemusel udělat, kdyby to bývali za ní udělali organizátoři, ale takhle to tedy zbylo na něm. Cyklisté tady až si po náročném dni na Vuelte teď ale vůbec neodpočinou. Čeká je sice krátká, ale výživná čtvrtá etapa. Jaká bude?
10: Měří 105 kilometrů a bude mít start a cíl v Andoře La Vea, hlavním městě Andory. Na jezdce čeká víc než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. O té první z nich, která je letošním nejvyšším bodem Vuelty, mluví Jiří Ježek.
11: Není tam vlastně ani metr silnice rovné. Hned to první stoupání po startu vede až do 2400 metrů. Stejně tak, jak se startovalo v Monaku, kde bylo spoustu rezidencí téměř poloviny pelotonu, tak ten zbytek, který nebydlí v Monaku, tak bydlí většinou v Andoře, takže i pro spoustu závodníků to bude super motivace, ale všichni čekají to, že v této etapě bude chtít zase tady Pogačar ukázat zuby.
10: Tak cyklisté vyrazí do čtvrté etapy Vuelty před 15. hodinou a o jejím výsledku vám samozřejmě v podvečer nebo později odpoledne na Radiožurnálu Sport řekneme.
8: Možná to znovu bude v sekci počasí. Teď jsme o tom mluvili s Tadeášem Skalickým. Naslyšenou.
10: Naslyšenou. Poslouchej Sport.

0: Beke.
1: Ty peníze už byly použitý a jsou použitý na dovybavení, jakoby do vyšperkování té arény.
0: Všechna jména dárců budou na aréně do konce týdne. František Jirků, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Bon Jovi dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin 16 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte. Následující minuty budou patřit cyklistice, proto jsem rád, že se mnou ve studiu je Martin Charvát. Martin, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Včera jsme se okolo 17. hodiny střídali na téhle židli. Byli jsme si oba dva, dá se říct, jistí, že tady Pogačar včera vyhraje, ale konečně jsme v roce 2026 přišli na to, co může tady je Pogačara porazit, je to počasí. Tak dnes se jede čtvrtá etapa z Andory do Andory a vypadá to, že je modro, tak to dneska asi neklapne.
1: I včera bylo modro a 30 stupňů na startu, ale zkrátka počasí se rozmyslelo jinak. Tentokrát je etapa téměř výhradně v Andoře. Pro mě zajímavostí, že po jedné z těch částí silnice se pojede dokonce třikrát, vzhledem k tomu, že v Andoře není úplně jednoduché namotat takzvaně okruh.
0: Je to tak, ale přesto ta etapa je docela krátká, když se mluví o profesionální cyklistice, často tu máme, řekněme, skoro těch 200 kilometrů každý den, třeba včera to bylo přes 200, nebo alespoň mělo být. A dneska, Martine, jenom 105, tak asi je to zase na druhou stranu vyvážené tím, že to bude nahoru dolů.
1: Bude to nahoru dolů, závodníci už začali stoupat na nejvyšší bod celé Vuelty v letošním ročníku. 2400 metrů nad mořem leží bod Porte en Valira, což je místo, kam se závodníci dostanou na 25. kilometru. A hádám, když se podívám na průběžné dění, že už se to trochu začíná kouskovat v samotném
0: pelotonu. Už se to začíná kouskovat, odstartovalo se tedy rovnou do toho 23 kilometrů dlouhého stoupání, takže už jsou tu samozřejmě pokusy dostat se do úniku. Asi je zbytečné jmenovat teď jezdce, kteří se vydali směrem dopředu, ale jsou tam tací, třeba je tam skoro polovina stáje Visma Leasebike. To je, myslíš, Martine, dneska jedna z možností, jak by to mohlo dopadnout, že by vyhrál únik?
1: Teoreticky, protože tím, že je samozřejmě etapa horská s výraznými zuby v tom profilu, když se na ní podíváme, tak to samozřejmě naznačuje, že by měli být ti nejlepší vrchaři vpředu. Otázkou ale je, jestli vůbec se k něčemu takovému dostane, protože ty zuby se směrem k cíli zmenšují, ne zvětšují, což je samozřejmě podstatné pro to, jak to v závěru bude vypadat. Třeba posledních 30 kilometrů v podstatě je z kopce anebo do mírného kopce, relativně mírného samozřejmě.
0: Kdybych chtěl být trošku cynický, tak bych řekl, že ten závěr připomíná vlastně svým způsobem tu etapu, kde Tadej Pogačar rozhodl Tour de France, takže kdybych si vzal, že jedna varianta je, že vyhraje někdo z úniku, tak pak mě napadá druhá varianta a to je, že Tadej Pogačar zaútočí na tom předposledním stoupání a protože jsme na začátku Vuelty, tak pokud by se mu tohle povedlo, tak by to mohlo klidně dneska být s nějakým tím několika minutovým náskokem pro Slovince před ostatními lidmi, kteří jedou celkové pořadí.
1: Je to samozřejmě také jedna z těch variant. Těch variant je v dnešním závodě poměrně dost. Co se týče tady Pogačara, bylo vidět už té včerejší nedokončené etapě, že má v plánu zaútočit v posledních kilometrech, ale jak jsme zmínili, počasí se myslelo něco jiného. Každopádně kopce, které jsou dnes, jsou prudší, zejména v té druhé polovině trati, než bylo třeba včerejší stoupání, což je něco, co by Pogačarovi mohlo svědčit, ale znovu zdůrazňujeme asi oba dva, že je podstatné vědět, jestli se proto tady Pogačar v dnešní etapě rozhodne a tedy chce hájit vlastně relativně stále hodně malý náskok v čele průběžného pořadí, anebo jestli se rozhodne k něčemu, co vlastně nikdo tak moc nečeká, že by někomu z jiné stáje dal možnost se dostat do červeného dresu, který je na Vueltě pro průběžného lídra.
0: Je to tak, já si právě říkám, když včera ta jeho stáje UAE Team Emirates do toho nainvestovala docela dost času a energie a potom vlastně kvůli tomu počasí tedy z toho nemohl být, řekněme, etapový triumf, tak si říkám, jestli to právě tady Pogačar dneska nebude chtít trošku napravit, i když to včera vlastně s tím nic udělat nemohl. Na druhou stranu, kdyby se jim podařilo toho červeného dresu se v uvozovkách zbavit, a na to se nás vlastně posluchači taky často ptají, proč by to někdo jako dělal? Vždyť přeci je to závodění, každý by přeci, Martine, měl chtít ten závod vést, ne? Vždyť to je přeci jako životní úspěch, když vedeš Vueltu.
1: Je to úspěch. Otázku je, jestli je to úspěch pro někoho, kdo je v současnosti jedním z těch nejúspěšnějších, podle některých měřítek nejúspěšnějším závodníkem všech dob. Tady Pogačar má samozřejmě svůj tým, který by chtěl nechat odpočinout, to znamená, že nechce, aby tým byl příliš vidět v čele závodu, příliš tím pádem byl takzvaně na větru, musel rozrážet vítr pro ty ostatní a tím pádem by bylo vhodné, aby se ten červený dres vpředu snažil ukázat člen jiného týmu a aby ten jiný tým tam vyprodukovával energii pro to, aby ti ostatní vlastně byli v závěsu. No, to je otázka, na kterou samozřejmě sám znáš velmi dobře odpověď, ale vysvětlil jsem to také ostatním posluchačům, ale na tebe přehodím otázku, jestli si myslíš, že Tadej Pogačar v té letošní Vueltě nechce náhodou aspirovat na to, co se povedlo naposledy, tuším, že před 50 lety, tedy být v úzovkách červený od začátku, od první etapy, kterou vyhrál s mikronáskokem až do té etapy poslední.
0: Já si myslím, že na to už i byl sám Tadej Pogačar dotázán, tak jako prostě musíme být na to tak nějak zvyklí, jeho odpověď byla neodpověď. No, asi to není věc, kterou si na začátku sezony vytyčil, jakože by to byla jedna z těch věcí, které ho opravdu zajímají, ale myslím si, že pokud to dnes dopadne tím scénářem, že dnes by tu etapu vyhrál a třeba i s velkým náskokem, tak on by ti sám asi po konci etapy řekl, že vlastně k tomu je donucený, že to nešlo prostě udělat jinak. No. Já si opravdu myslím, a to si taky myslím, že se mnou budeš souhlasit, že on tady chce pošetřit síly, protože ačkoliv to zní šíleně, tak on si je jistý, že Vueltu vyhraje, pokud nespadne. My jsme si tím v zásadě taky jistí. A tady jsou další cíle. No. On chce znovu vyhrát mistrovství světa, takže jakkoliv to může znít šíleně, on z tohohle třítýdenního závodu vlastně chce odjet relativně dobře připravený na blížící se další vrchol sezony.
1: A myslíš si, že taktiku pro dnešní etapu mění závěr etapy včerejší? Tedy, že to, jak se nedojelo a to, jak vlastně včera se nemohly změnit rozestupy, takže v dnešní etapě nějakým způsobem bude ovlivněno.
0: Nevím, já si říkám, že oni mají ten neuvěřitelný luxus a když říkám oni, tak myslím Tadej Pogačar a jeho kamarádi z jeho týmu, že prostě oni se opravdu můžou přizpůsobovat tomu, jak se ten závod vyvíjí, protože oni samozřejmě nemůžou, tak jak ty jsi už to říkal, ovlivnit, kdo v tom úniku je, jak se to dneska celý den bude vyvíjet a myslím si, že to přesně potom dělají tak, jak to dělali včera. Pokud je to nestojí příliš mnoho sil a můžou ten únik kontrolovat, tak to prostě tak nějak v rámci normálního jedení na prostě nevím, nějakých 80-90% udrží a Tadej Pogačar tu etapu vyhraje. A v případě, že by se na to měli zničit, tak to klidně někomu pustí. Takže já si myslím, že opravdu do toho dneska jdou, řekněme, takhle s těmito dvěma scénáři. A pokud tam ta šance bude, tak Tadej Pogačar ukázal, že je to opravdu sice velmi milý chlapec, ale on žádné dárky nedává. A pokud dneska tu šanci mít bude, tak on prostě klidně tam všem ujede a zase jakoby ten závod zničí prostě čtvrtý den. No.
1: Krupami po zádech včera dostal také jiný Čech pelotonu Jan Hirt. Dnes se Jan Hirt snaží dostat právě do toho zmíněného úniku, za námi 19 kilometrů. Myslíš si, že Jan Hirt má tuhle etapu jakožto vrchař v týmu NSN, který se soustředí na jednotlivé etapy, zakroužkovanou jako jednu z těch, kde to zkrátka chce zkusit?
0: Asi ano, já si myslím, že jo, protože tohle je ten profil, který by Janu Hirtovi měl vlastně vyhovovat. Na druhou stranu, říkám to při vší úctě k němu, si myslím, že už to tam asi není, že ta výkonnost, a viděli jsme to i na Czech Tour, kterou asi mohl brát jako přípravu, ale prostě tohle, i když to není Tour de France, tak pořád je Vuelta prostě v zásadě tím nejprestižnějším, kde se člověk může představit, takže bude to mít strašně těžké. Já bych mu to moc a moc přál, ale obávám se, že i když se do toho úniku dostane, takže tam s ním bude někdo, kdo bude silnější, ale strašně rád se budu plést, no.
1: 20 kilometrů za námi, 86 zbývá do cíle čtvrté etapy Vuelty, přičemž zatím pořadí rozhodují ty první etapy dvě.
0: S Martinem Charvátem se možná ještě uslyšíme a pošleme Coldplay.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 3:30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát líp zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec za motoristy Filip Turek. Nemocnici by oprava vyšla na desítky tisíc a podle mluvčí nemocnice Martiny Dostálové by se nevyplatila. Policisti nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. Turek na dotazy neodpověděl. Podrobnosti jsou na irozhlas.cz. Český Červený kříž otevírá v Napajedlích na Zlínsku charitativní šatník. Nové místo pro darování oblečení je na Masarykově náměstí. Do šatníku je možné darovat čisté a nepoškozené oblečení i obuv. Všechno poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý od 15 do 18 hodin. A v Austrálii vyřadili z žebříčku hitparády písně vytvořené umělou inteligencí. O rozhodnutí Australské asociace hudebního průmyslu informuje britská BBC. Všechny písně v australské hitparádě musí být od tohoto týdne z podstatné části vytvořené člověkem. Tamní asociace používání umělé inteligence nezakázala úplně, ale podle nových pravidel musí lidi píseně napsat a nahrát hlavní hlas i hlavní nástroje. Sport. Tým fotbalové Sparty má nového středního obránce, jejím Loïc Mbesso. Bývalý francouzský mládežnický reprezentant přestoupil na Letnou z belgického Saint-Truidenu. V minulosti hrál taky třeba za Paris Saint-Germain nebo britský Nottingham. V Praze podepsal 25-letý fotbalista blíž nespecifikovanou smlouvu. Přestupovou částku klub nezveřejnil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za sjezdem na Odry a kolona na D5 u Plzně. Na D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně kus za sjezdem na Odry. V omezení na kilometru 313 leží kusy prasklé pneumatiky. Na D1 před Brnem se tvoří kolony s obou stran. Ve směru z Prahy se dojíždí za sjezdem na Rosice na kilometru 180. Osobním autem je to k D2 až na 40 minut. A směrem z Vyškova na D1 před Brnem se do zúžení u D2 sunou kamiony pravým pruhem už před Holubic z kilometru 212. Tam se brzdí i v levém pruhu osobní auta jedou pomalu do omezení u Rohlenky asi 10-15 minut. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Domažlice na 90. kilometru se po dřívějším požáru kamionu už zase jede oběma pruhy. Zbytek kolony je teď za sjezdem na Plzeň Bory mezi kilometry 83 a zhruba 88, ještě zhruba na 25 minut. Na 48. je ucpaný obchvat Českého Těšína v obou směrech kvůli novému omezení mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši. Kolony na půl hodiny jsou od sjezdu 71 centrum a taky z Polska. A na 12. Praha Kolín u Českého Brodu v křižovatce u Orlenu zasahují záchranáři po střetu auta s motorkou. Čekejte kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déště nebo přehánky. Postupně ale začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 25 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

byli YouTube v úterním radiožurnálu Sport je 15 hodin a 38 minut. Španělská fotbalová nejvyšší soutěž La Liga dnes nabízí jeden duel. Začne se hrát v 21 hodin ve Valencii, kam přijede Betis. To fotbalový MOL Cup tady v Čechách trošku blíž našemu rádiu nabízí dnes hned 6 duelů. Od 17 hodin se bude hrát ve Varnsdorfu, kam přijedou fotbalisté Ústí nad Labem. O půl hodiny později potom začnou další duely. Horní Ředice přivítá pražskou Duklu. Pražský Motorlet bude hostit Jihlavu, Unišov nastoupí proti Zlínu, Zápy proti Bohemians, no a v 18 hodin ještě poslední dnešní duel fotbalového poháru Hluboká nad Vltavou proti Žižkovu.

0: Hrál za italskou fotbalovou reprezentaci v Serie A, nastřílel víc než 100 gólů, jenže po ukončení kariéry šel místo fotbalového důchodu do vězení. Příběh talentovaného, ale taky kontroverzního útočníka Fabricia Micoliho si připomeneme v magazínu Zapomenutí hráči. Ve studiu je se mnou Tereza Cedidlová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Fabricio Micoli byl velice rychlý útočník s dobrou technikou, přestože měřil pouze 168 cm, tak dokázal zahrát velké divadlo. Svými výkony v mládeži a nižších italských soutěžích zaujal i slavný Juventus. Za turínský velkoklub nastupoval i společně s Pavlem Nedvědem v ročníku 2003-2004. Micoli dal 10 gólů a na dalších 11 přihrál. Svými výkony si vysloužil přezdívku Nový Del Piero. Přesto po sezóně skončil, protože v konkurenci právě zmiňovaného Del Piera, Trezegueta a Ibrahimoviče si místo neudržel.
0: Předpokládám, že o nabídky nového angažmá tou dobou asi neměl nouze, tak kam zamířil po konci Juventusu?
1: Šel dávat góly do Fiorentiny a pak do Benfiky Lisabon, se kterou vyhrál portugalský superpohár, ale největší slávu zažil v Palermu. Na Sicílii se stal absolutní ikonou a v památné sezóně 2009-2010 dal přes 20 soutěžních gólů a pomohl týmu k historicky nejlepšímu pátému místu. Také se dostal do All-Star výběru fanoušků Palerma. Příznivci ho zařadili po bok dalších klubových legend, kterými jsou Luca Toni nebo Paulo Dybala.
0: V Palermu tedy Fabricio Micoli opravdu zářil, přestoupil pak třeba i na nějakou vyhlasnější adresu.
1: K dalšímu posunu už nedošlo. Micoli zůstal věrný Palermu až do svých 34 let. Pak hrál za Lecce a taky na Maltě. Následně ukončil kariéru. Velké kluby o něj úplně nestály i kvůli jeho kontroverzní povaze a vazbám na zločinecký gang. Během angažmá v Palermu se spřátelil se synem mafiánského bose Antonia Lauricelli. Fotbalista se tak dostal do hledáčku policie a začaly se dít věci. Vyšetřovatelé nejprve v odposleších zjistili, že Micoli označil italského soudce a bojovníka proti mafii Giovanniho Falconeho za špínu a hrozila mu pokuta 50 000 €. Nakonec z toho ale vyvázl, když se v slzách omluvil.
0: V úvodu jsme ale zřekli, že Micoli byl i ve vězení, takže se muselo stát ještě něco dalšího.
1: Ano, dále ho policie vyšetřovala kvůli vydíraní spáchanému mafiánským způsobem. Micoli měl požádat zločinecký gang, aby mu pomohl s vymáháním jednoho dluhu. Soud ho za to potrestal odnětím svobody na 3,5 roku. Do vězení nastoupil v roce 2021, ale už po 6 měsících byl na svobodě, protože se domluvil na veřejně prospěšných pracích. Dnes se Micoli věnuje trénování mladých fotbalistů, žije na jihu Itálie a doma má jeden velmi zajímavý artefakt. Během kariéry se mu podařilo v aukci koupit autentickou náušnici Diega Maradony, kterou argentinské legendě zabavili italské úřady, když dlužil na daních několik milionů eur. Mimochodem, Maradonu měl Micoli opravdu rád. Svého syna pojmenoval Diego a na nohu si nechal vytetovat argentinsko-kubánského revolucionáře Che Guevaru, stejně jako ho měl Maradona na rameni.
0: Útočníka Fabricia Micoliho jsme v magazínu Zapomenutí hráči připomněli s Terezou Cedidlovou. Moc děkujem.
1: Díky, naslyšenou.

0: Na evropském šampionátu volejbalistek se při pohledu z dálky může zdát, že místo volejbalového míče létá nacítí fotbalový balón. Míče pro mistrovství Evropy totiž mají dost netradiční barvu. Jsou takřka celé bílé. Zdobí je jen několik červených proužků.
1: Já se musím přiznat, že já jsem ještě hrál úplně s bílýma míčem před 30 lety, ale ta doba už je dávno pryč.
2: Směje se asistent trenéra české reprezentace volejbalistek Martin Hroch při zmínce o netradiční barvě míčů, se kterými se hraje evropský šampionát v Brně. V současnosti jsou totiž volejbalové balony zpravidla mnohem barevnější. Takto na design míčů reaguje blokařka českého týmu Magdaléna Jehlářová.
3: Je to novinka, samozřejmě my jsme s nima naštěstí už měli tu možnost pár týdnů trénovat v táboře, jak jsme se připravovali, taky první den jsme z toho byli celkem překvapení, ale to je vlastně speciální edice pro tenhle šampionát a jsou fajn, jako je to pořád Mikasa, akorát ta barevnost je trošku jiná, ale zvyknem si na to.
2: Jehlářovou doplňuje smečařka Magdalena Bukovská.
4: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínským míče, takže ono je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy.
2: Evropský šampionát se hraje na 4 různých místech po celém kontinentu a míče jsou pochopitelně všude stejné. Důvod, proč vypadají tak, jak vypadají, je podle asistenta trenéra Hrocha potřeba hledat v tom, kde se odehraje finálový víkend mistrovství.
1: Peníze vládnou světem a teď se hraje vlastně finále v Turecku. Turecko si to de facto celý zaplatilo, a tak barvy míčů jsou bílo-červený a červená je prostě přesně ta červená, která se objevuje na turecké vlajce.
2: Dostat se do Turecka a hrát o medaile je pro české volejbalistky sen, ke kterému vede ještě docela dlouhá cesta. V úterý od 19 hodin čeká v Brně předposlední zápas základní skupiny, ve kterém se utkají s Ukrajinou. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Poslanci se ještě nedostali ke změnám rozpočtových pravidel. Zatím jednají o programu schůze. Vědci v Česku popsali nový minerál. Český dvojskyv i párová čtyřka postoupili na veslařském mistrovství světa do semifinále. Provoz na obchvatu Českého Těšína komplikuje omezení v obou směrech. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy déšť. Postupně se bude vyjasňovat a teploty většinou do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna by dnes měla znovu jednat o změnách rozpočtových pravidel. Koaliční novelu vetoval prezident Petr Pavel. Stejně jako opozice se obává, že změna bude znamenat ohrožení veřejných financí. Vláda to odmítá a naopak varuje, že bez úpravy by státu hrozil kolaps. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
3: Poslanci se zatím k hlasování o programu zatím zdá se stále neblíží. U pultíku se od 10 hodin dopoledne střídají zejména opoziční politici. Celý ten spor je v podstatě o tom, jak vysoký bude moct být schodek státního rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes zopakovala, že kdyby se musela držet plánu hospodaření, který schválila minulá vláda, znamenalo by to v příštím roce schodek 150 miliard korun a to je nereálné. Pokud novela projde, opozice je připravená se obrátit na ústavní soud. Poslanci si dnes odhlasovali, že můžou jednat i do noci. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Americký nejvyšší soud povolil zpřísnit pravidla pro korespondenční hlasování. O změnu usiluje prezident Donald Trump, který nařídil vytvořit v každém státě USA seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. 23 států a taky hlavní město se proti tomu ohradilo. Soud nižší instance jejich výhrady uznal a provádění dekretu zablokoval. Nejvyšší soud teď toto rozhodnutí zrušil. Trump hlasování poštou dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejmíň pak v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
4: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
1: Geologové objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Na počest vědce Jiřího Králíka z Vysoké školy báňské v Ostravě ho pojmenovali králíkit. Připomíná krystaly soli kamenné a je tak drobný, že není vidět běžným mikroskopem. Objevený byl v hlubinách dolů na solných krápnicích v místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin. Popisuje to olomoucký geolog Jakub Jarásek.
5: Aby jsme přesvědčili komisi, která schvaluje nové minerály potenciálně v celé světě. To bylo teda velice obtížné, protože jsme ho nedokázali oddělit od těch solných krápníků, takže jsme několik let se trápili s tím, jak vlastně tu komisi přesvědčit, že ten minerál má jedinečnou kombinaci.

0: kombinaci chemického složení a nějaké vnitřního uspořádání atomů, což vlastně dělá minerál minerálem.
1: Vědci podle Jiráska dosud na světě popsali a schválili 6226 minerálů, z toho 109 v Česku.
2: Sport. Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky v Dalibor neděla Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra. A párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal pak skončila ve své rozjížďce čtvrtá a nakonec postoupila díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikaci. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková, která je už na svém třetím šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
3: Zatím se ty moje dva předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než třeba na svěťácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem, ucpaný obchvat Těšína, taky průtah náchodem. Na dálnici D1 před Brnem silný provoz z obou stran, směrem z Prahy se do kolony dojíždí kolem exitu 182 Popůvky, tam je uzavřený výjezd z dálnice, osobním autem je to až na 40 minut, pak do omezení u D2. Před ním fronty i směrem z Vyškova, roztrhané a dlouhé, už od exitu 216 Trousínov se řadí kamiony. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olšienové omezení kolony na půl hodiny obou směrně na Polsko se popojíždí od exitu 71 Centrum. Taky silnice 33 před náchodem je ucpaná obou směrně velmi silný provoz, sune se to do kruhových objezdů desítky minut z Polska už zpřed hranice, taky od Vysokova. Na silnici 35 na průtahu Libercem se popojíždí do omezení u Géčka kolony delší směrem na Chrastavu už před tunelem od sjezdu k aréně 10 až 15 minut. A v Praze silný odpolední provoz a v Blance směrem na Smíchov v připojovacím pruhu z Letné teď čerstvá nehoda, regulace vjezdu do tunelu v Troji bude výraznější, kolony už teď z Holešoviček od Bulovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
6: Jedu vlakem Českých drah.
4: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, místy déšť, postupně se bude vyjasňovat a teploty většinou do 21 stupňů, na Moravě až 25. Tolik zprávy.
8: 16 hodin 6 minut, příjemné úterní odpoledne všem, kteří dál posloucháte Radiožurnál Sport. Hodně silný vítr, neférové podmínky, to je zatím dojem českých veslařek Pavlíny Flamíkové a Anny Šantručkové z úvodu mistrovství světa v Amsterdamu. Tam na dvojce bez kormidelnice prošli z rožíšky do semifinále, ale spokojené s podmínkami rozhodně nebyly, jak ostatně uslyšíte už za chviličku.
4: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: 16 hodin 10 minut, příjemné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou se v Amsterdamu chystají na zítřejší semifinále mistrovství světa na dvojce bez kormidelnice. Tam se probojovali už v pondělní rozjížďce, ve které nestačili jen na dvojici z Chile. A navíc museli tedy bojovat taky s velmi složitými podmínkami. Víc už o tom řekne Tadeáš Skalický. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. V hlavním městě Nizozemska totiž hodně fouká vítr a znepříjemňuje tak závodění hlavně těm veslařům, kteří nastupují v konkrétních drahách, které nejsou v závětří. V ranním vysílání radiožurnálu Sport to popsala Pavlína Flamíková.
2: Ono, když fouká boční protivítr tady na tom závodišti, tak ty tratě nejsou úplně regulérní pro všechny stejně. Oni třeba holky z Chile měli druhou část tratě docela jako schovanou od větru, takže jim to hodně pomohlo. To počasí vyloženě odskákali i jako posádky, jako v jiných disciplínách, takové, které jsou adeptky na finále, protože přesně jeli ve horší dráze.
0: To tedy říká Pavlína Flamíková, která si ale dokázala společně s Anou Šantručkovou poradit s nepřízní počasí a postoupili do semifinále, tak jak vítr závody tady až je ovlivňuje prakticky.
1: Kromě toho, že může vyřadit favority na medaile už v rozjížďkách, tak taky prodlužuje čas strávený na trati. Na naší stanici o tom promluvila Anna Šantručková.
3: Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná. Ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli úplně vlastně přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. A ten vítr byl šílený. On vlastně ten závod na dvojice nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu. Takže to byl v podstatě úplně jiný sport.
0: Dvojka bez kormidelnice Flamíková Šantručková je asi největší českou nadějí na medaili na probíhajícím veslařském mistrovství světa. Připomeňme, jaké mají za sebou úspěchy.
1: Určitě patří mezi favoritky, protože na začátku srpna vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy a navíc v této sezóně ovládli celkové pořadí světového poháru. Semifinále čeká české reprezentantky zítra po 4:30 odpoledne. Do zítřejšího semifinále v Amsterdamu prošel dnes i mužský dvojskyf Dalibor Neděla, Jakub Podrazil, který své čtvrtfinále dokonce ovládl. V rozjížďce párových čtyřek pak posádka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal sice skončila čtvrtá, ale díky času taky postoupila. Nejen české výkony budeme už od zítřka sledovat přímo v dějišti šampionátu a tady na radiožurnálu Sport vám určitě nabídneme z jednotlivých jízd i živé vstupy.
0: A českým reprezentantům budeme přát šťastný vítr do plachy. Teď jsme o tom mluvili s Tadeášem Skalickým. Moc díky.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čeští hokejisté do 20 let i s největšími hvězdami odletěli do Finska na přípravný turnaj. Na něj se chystali v Chomutově od soboty a před odletem stihli 5 tréninků. Teď už jsou hokejoví junioři na severu Evropy, kde si taky rozhodně moc neodpočinou. Během 4 dnů odehrají 4 utkání.
1: Nabitého programu se nebojí obránce Radim Mrtka.
2: Ne, no tak jako musím si, jak se rozejbu, že jako to ani necítím nějakou únavu, takže dobrý. Tak je to kondiční, aspoň že se připravíme a myslím si, že trenéři to chtějí vidět, vlastně hráči hrajou v únavě, takže jsem si, že to je hlavně pro ně.
1: Řekl klíčový zadák, který poznává kouče Jana Tomajka.
2: Já bych řekl, že sympatiák, jako sympatický pán, je s ním sranda, takže i trénink je dobrý, takže spokojení všichni.
1: Jan Tomajko je z atmosféry v týmu znovu nadšený.
3: Už ten minulý kemp, musím říct, je výborný přístup hráčů i tréninku, i mimo let a tým byl naprosto v pohodě. V kabině to fungovalo, teď musím říct, že to dá se říct úplně totožné, takže nějaký problémy to vůbec.
1: Na rozdíl od červencového srazu jsou nyní v týmu hráči ze Zámoří a také několik stříbrných medailistů z posledního světového šampionátu.
4: Jsme zazpomínali na to mistrovství, na ty zážitky, co jsme tam měli a je to vždycky takhle nádherný se po té době nějak jako sejít a pospomínat spolu.
1: Prozradil útočník Vojtěch Čihař, který turnaj ve Finsku považuje pro hráče ze Zámoří za velmi přínosný.
4: Samozřejmě pořád se seznamujeme s těma trenérama, takže je to určitě důležitý turnaj, protože pro většinu z nás je to vlastně poslední setkání s nima před mistrovstvím světa, takže se určitě musíme co nejlíp s nima seznámit, trošku načerpat tady jejich systém, co chtějí hrát.
1: Přestože mistrovství světa bude až na konci roku, už teď hráči vnímají silnou konkurenci.
5: Každý se tam chce dostat a myslím si, že je to cítí na těch tréninkách. Každý tam bojuje o svý triko. Myslím si, že to bude vidět i v těch zápasech.
1: Prohlásil před turnajem ve Finsku útočník Adam Benák. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.

0: Brian Adams, Heaven v úterním radiožurnálu Sport. Je 16 hodin 24 minut na cyklisty na Vueltě. Dnes čeká čtvrtá etapa. Je to závod, který je dnes pouze necelých 105 kilometrů dlouhý. Jede se z Andory La Velly do Andory La Velly. Celkem na nejlepší závodníky, kteří se účastní tohohle závodu, čekali 4 kopce a v tuhle chvíli můžeme říct, že je před nimi už jenom menší polovina, ale na čele závodu už jede osamocený Tadej Pogačar, který nastoupil už na druhém ze 4 stoupání, to je o něco dříve, než jsme předpokládali a než jsme se tady o tom v odpoledním radiožurnálu Sport bavili. Aktuálně už má na zbývající favority, řekněme, kteří jedou na celkové pořadí náskok více než 1 minuty.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Oni
6: prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
9: Připravují žalobu na stát, vadí jim chystané akcelerační zóny, které umožňují rychlejší výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren. Vláda je schválila na konci července, podle starostů ale nezvážila jejich připomínky. Praha zaplatí za porušení vyhlášky regulující hazard méně, než původně měla. Místo skoro 2,5 milionu korun půjde o 1 300 000. Rozhodl o tom předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Hlavní město i přes zákaz povolilo na vybraných místech hazardní hry. Ostatní provozovatele tím ale znevýhodnilo. Polské soudy vydaly příkazy vazby pro 14 ruských soudních lékařů. Jsou podezřelí z nesrovnalostí při pitvě obětí letecké katastrofy u Smolenska v roce 2010. Jde celkem o 63 nesrovnalostí a záměrně osmitěl. Informuje o tom polský rozhlas. Při pádu polského vládního letounu u Smolenska v roce 2010 zemřelo 96 lidí, a to včetně tehdejšího polského prezidenta Lecha Kačinského. Ve středním Kazachstánu se po stovkách let narodilo hříbě koně Převalského, který z oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepy oblasti Altindala. Zoo Praha tím vrací koně Převalského v projektu zaměřeném na obnovu populace kopytníka ve volné přírodě.
0: Sport.
9: Tenistka Kateřina Siňaková už za necelou půl hodinu nastoupí do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička si zahraje po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Patena, se kterým vyhrála oba kvalifikační duely. V úvodním kole newyorského Grand Slamu narazí na hvězdný srbsko-běloruský pár Djokovic-Sabalenková. Ve smíšené čtyřhře se představí také česká dvojice Jakub Menčík a Karolína Muchová. Ti vstoupí do turnaje proti salvadorsko-francouzskému páru Arévalo Mladenovičová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D1 před Brnem se tvoří kolony obousměrně. Z Prahy je to od exitu 178 Rosice do omezení u D2 kolem 40 minut osobním autem. V opačném směru z Vyškova se brzdí poprvé už za Rousínovem kolem kilometru 213 a roztrhaná fronta se táhne přes omezení u Holubic až ke sjezdu na D2. Právě na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislaviku za zasjezdem na Židlochovice ze 6. kilometru se sunou kamiony pravým pruhem. Od exitu 3 u Olympie popojíždí i osobní auta. Je to asi na 10 minut kolem porouchané dodávky na 2. kilometru v pravém pruhu až po nájezd na D1. Na pražském okruhu čekejte kolony obousměrně na 20 minut. Směrem na letiště je to od exitu 15 Lochkov k nehodě na 17. kilometru v připojovacím pruhu od Barandova. Směrem na D1 se to táhne od nájezdu z D5 k Ořechu. Na silnici 3 v Benešově ve směru na Prahu za odbočkou na Týnec kolize dvou aut jezdí se kyvadlově. Kolona skoro od prvního kruhového objezdu u Marianovic. Směrem opačně na Budějovice se popojíždí od Tužinky i přes čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: V roce 1968 Československo navazovalo na stříbrný úspěch volejbalistů z olympijského turnaje v Tokiu. V Mexiku hráči toužili po zlatu. Jejich motivace byla obrovská, souvisela i s tehdejší politickou situací. Atmosféru si dokonale vybavuje jeden z nejlepších nahrávačů československé historie, Antonín Procházka. Doma byli po okupaci tanky, i to se projevilo na výkonech reprezentantů Československa.
1: Sportovci měli vzhledem k politické situaci a okupaci tehdejšího Československa i speciální motivaci.
2: No to určitě a taky to bylo vlastně důvod toho, že jsme potom to rozhodující utkání se Sovětama prohráli teda, protože i když předtím jsme je poráželi, potom na poháru světa jsme je porazili, ale tenkrát to jedno utkání, když jsme mohli být zlatý, tak bohužel to dopadlo tak, že jsme byli přemotivovaní. No.
3: No ale vybojovali jste krásnou bronzovou medaili, tehdy nikdo nemohl vědět, že to bude poslední cenný kov československých českých barev.
2: Je to taková, řekl bych, velká škoda, protože tenkrát jako ta česká škola volejbalová měla zvuk a byla to nějaká taková jako tradice, no a je mi to líto, no.
1: Velkou hvězdou tehdejší československé výpravy byla Věra Čáslavská.
2: O tom není pochyb, ale všichni jsme jí fandili, dokonce jsme pak byli na jejím svatbě a byla to moje velká kamarádka.
1: Se kterou si rád Antonín Procházka povídal i po zakončení velmi úspěšných sportovních aktivit. O čem? Vůbec nejen o sportování. Vytvořili partu, ve které byl třeba atlet, diskař Imrich Bugár, veslaři Svojanovští nebo boxer Josef Němec.
2: A ona měla hrozně ráda pivo, ne? Jsme chodili na pivo.
1: Kde rozebírali i jeden z největších úspěchů československého volejbalu. V týmu v roce 1968 byli s Procházkou Golian, Schenk, Musil a další tehdejší hvězdy světového volejbalu. Nahrávač Antonín Procházka na volejbalovou kariéru vzpomíná rád, jen kdyby mu víc sloužilo zdraví.
2: Tak je to úměrně věku, no.
1: Usmívá se Antonín Procházka, který rád ve volných chvílích vyráží do lesa s flintou.
2: No samozřejmě, prosím tě. Nejsem trofejový sportovec, protože když jsem za mladá, jako jsem měl jenom brokovnici, tak protože jsem nebyl v partaji, tak jsem střílel jenom bažanty zajíce, no. Teďka jsem dostal kulovnici, no ale protože už jsem byl v tom věku, kdy nejsem trofejista.
1: Vysvětluje volejbalista, který jednu velmi cenou trofej má ve své osobní sbírce, bronzovou medaili z olympijských her v Mexiku. Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

skupina Foo Fighters v odpoledním radiožurnálu Sport je 16 hodin a 44 minut. Bezpečnostní opatření chystají policisté kvůli čtvrtečnímu zápasu Evropské konferenční ligy, ve kterém Jablonec přivítá skotský Glasgow Rangers. Radiožurnál Sport samozřejmě bude u toho, ten zápas má výkop v 18 hodin a Jablonec bude v odvetě závěrečného předkola konferenční ligy dotahovat jednobrankové manko z prvního duelu. Na webu policie o tom celém dnes informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.

0: Skupina Inhaler v úterním vysílání radiožurnálu Sport je 16 hodin a 48 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a poslouchejte nás dál, protože teď budeme mluvit o ženském sportu a nebudu na to sám. Bude tady se mnou taky Tereza Cedidlová, kterou tady vítám. Krásné úterní odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak pojďme na to. Dohání ženský sport ve sledovanosti na televizních obrazovkách a v návštěvách na stadionech ten mužský. O tom vám řekneme v naší dnešní encyklopedii. Kdybychom rozebírali sport po sportu a kontinent po kontinentu, tak bychom to určitě nestihli do zpráv 17 hodin, tak pojďme to uvést na příkladu toho nejpopulárnějšího sportu na světě, tedy fotbalu, protože i ten ženský prožívá v posledních letech docela velký boom.
1: Důkazem je například vyprodané finále Eura 2022 ve Wembley, kde domácí hráčky před 87 tisíci diváky vyhrály nad Němkami. Už před evropským šampionátem navštívilo jedno utkání ženského týmu Barcelony proti Wolfsburgu na Camp Nou necelých 92 tisíc lidí a vytvořilo nový rekord.
0: Další jiná maxima v počtu lidí na jednom utkání v ženském fotbale padaly ale v nedávné minulosti. Ten svůj dosavadní rekord překonala loni třeba německá Bundesliga, kdy na zápas ženských týmů Bayernu a Leverkusenu dorazilo asi 57 tisíc lidí. Obecně jsou to ale spíš ojedinělé případy. V průměru na ženský fotbal přeci jenom chodí mnohem méně lidí než na ten mužský.
1: A věděli byste, jakou má průměrnou návštěvnost nejvyšší česká ženská fotbalová soutěž?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Ta průměrná čísla se pohybují v desítkách, v těch lepších případech v nižších stovkách. Byť i v Česku padl nedávno rekord. Na jaře 2024 přišlo na derby slávistek a spartianek do Edenu přes 6200 diváků. Ale pro porovnání plus minus podobný počet chodil na mužskou domácí fotbalovou ligu pravidelně v minulých sezónách.
0: Pokud jde o sledovanost v televizi, najdou se taky výjimky, ale jinak ženský fotbal zatím mužským v tomto ohledu taky zaostává. Dá se to uvést třeba na anglické lize, protože jak ta ženská, tak ta mužská patří k nejlepším klubovým soutěžím na světě a dost to souvisí i s penězi.
1: Zatímco televizní práva na Women's Super League stojí společnosti BBC a Sky 13 milionů liber ročně, tak mužská Premier League vyjde ročně asi na miliardu a 675 milionů liber. To znamená, že televizní práva na mužskou nejvyšší soutěž v Anglii mají přibližně 129krát vyšší hodnotu než práva na tu ženskou. Ženská liga v Anglii se navíc vysílá pro lokální publikum Premier League po celém světě.
0: V jiných sportech pak třeba s ohledem na v uvozovkách domácí sportovce můžou samozřejmě existovat výjimky, třeba letošní finále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou viděl na televizi Prima skoro milion diváků v České republice. Na placeném Eurosportu souboj Janika Sinera s Alexandrem Zverevem takového čísla zřejmě nedosáhli, byť k tomu neexistují přesná čísla.
1: A pokud bychom měli hledat podobnou sledovanost mužského a ženského sportu, tak můžeme zmínit třeba biatlon.
0: Říká Tereza Cedidlová, děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Plzeň se pod vedením nového trenéra Radoslava Kováče pokusí o zázrak dohnat v play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě 3gólovou ztrátu, kterou nabrala v úvodním duelu v Bělehradě.
3: Na nás je teď jenom to, aby jsme změnili kompletně prostě, když si to říkáme po druhý tuhle sezonu, po třetí nastavení a připomněli si, že prostě doma to zvládnout můžeme a stalo se a musíme stát s tím mindsetem, že to prostě můžeme zvládnout.
2: Věří v sílu týmu záložník Lukáš Červ. Zda Viktoria předvede lepší výkon než v Srbsku, uslyšíte ve čtvrtek od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Skupina ČES, Česká spořitelna a město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Kateřina Celcidisová má zprávy.
2: Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. V červenci obrali více než 50 lidí o 10 milionů korun. Slovenská policie obvinila 3 cizince kvůli přípravám žhářského útoku. Volejbalistky odehrají v Brně čtvrtý zápas mistrovství Evropy proti Ukrajině. Kolony vznikají po nehodě na silnici v Benešově v obou směrech. A zítra bude oblačno a zataženo, místy déšť. Postupně se bude vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
4: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu stresné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
2: Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila demoliční práce a počká na vyjádření statiku a stavebního úřadu, řekl to ředitel marketingu a komunikace společnosti Marcel Schmidt. Firma chce uchovat 11 pater v severovýchodním rohu budovy o rozměrech 24x12 metrů. Stanovisko expertní skupiny by mohlo být známé do 2 týdnů. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí mobilní telefony a akční kameru. Případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince. 2 zadržela na Slovensku a 3. v Německu. Všichni jsou obviněni ze zvlášť závažného obecného ohrožení. Bližší informace o zadržených ani plánovaném útoku policie neuvedla. Podle nich ale v továrně hrozil rozsáhlý požár, ohrožení života asi 70 zaměstnanců a škoda až v řádu desítek milionů eur. Krajský soud v Plzni potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáše Šticha. Zamítl tak jeho odvolání. Šticha byl souzený za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle soudu přiznával neoprávněně vysoká stipendie a pak si je nechával od studentů vyplatit. Rozsudek je pravomocný. Dělníci dnes začali s odstřely hlavní trasy průzkumné štoly tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Prvních 600 metrů zvládli vyhloubit pomocí těžké techniky. Na zbylých skoro 400 metrů potřebují výbušniny. Průzkum ve štole je nutný pro zpracování podrobného projektu tunelu. Ten se stane součástí velkého městského okruhu.
5: Fakt bouřka.
6: Něco jako když lehce projede šalina.
7: Komentuje zvuky z podzemí při výbuchu šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února.
7: Ředitel jedné z firm, která se na stavbě podílí, Jan Kvaš, předpokládá, že tuneláři spotřebují celkem 26 tun výbušnin.
8: Ten dnešní odpal byl realizovaný na 1,4 metru a k tomu odpalu bylo použito zhruba 50 kg trhaviny.
7: Štola má měřit skoro kilometr. Samotný tunel bude o 0,5 kilometru delší a taky širší a hlubší. Jeho hlavní stavba má začít v roce 2028 nebo 2029. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
9: Sport. Na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně začne za 2 hodiny další zápas českých reprezentantek. Domácí tým se utká s Ukrajinkami. V případě výhry si Češky zajistí postup do osmifinále. Hráčky si na turnaji zvykají mimo jiné na netradiční design míčů, kterému dominuje bílá barva.

0: Podle smečařky českého týmu Magdaleny Bukovské je důležité, že míče měl tým k dispozici už na soustředění v Táboře.
1: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínský míče, takže ona je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v Táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, akorát tam nejsou ty tradiční barvy. No.
0: Utkání odvysílá od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem i na trojce v Benešově. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona hned za exitem Rosice ze 179. kilometru. Nezapomeňte, že na exitu 182 je uzavřený výjezd na Popůvky a celý úsek do omezení u D2 zabere osobním autem kolem 3/4 hodiny. Na silnici 3 v Benešově řeší nehodu před odbočkou na Týnec. Provoz řídí Kivadlově. Kolona směrem na Budějovice začíná u Mrače, je to až na půl hodiny. Směrem na Prahu od prvního kruhového objezdu u Marianovic zdržení zhruba čtvrthodinové. Na silnici 33 přes Náchod se sunou kolony od polské hranice z druhé strany od Vysokova a tam je na konci kolony teď čerstvě hlášená srážka osobního auta s nákladním. Opatrně dojíždějte. Ucpaný zůstává na 48. obchvat Českého Těšína kvůli novému omezení za kruhovým objezdem. Popouští se kolem 20 minut obousměrně. V Praze silný odpolední provoz, kolony mimo jiné na okruhu směrem na letiště kolem sjezdu na Vestec, rozjíždí se to po už odklizené nehodě za Lochkovem. Směrem na D1 se jede pomalu od D5 k Ořechu asi čtvrt hodiny. A na městském okruhu kolona vzniká v Dobříšské před Mrázovkou, regulují vjezd, protože pak ve Strahovském tunelu stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude většinou zataženo a ochladí se na 15 až 11 stupňů. Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno. Jinak převážně oblačno, je zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části až 25 a na horách zítra naměříme většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne. Určitě si dobře vzpomínáte na pozoruhodný návrat na svahy v podání sjezdařky Federiky Brignonejové. Loni v dubnu utrpěla při pádu komplikovanou zlomeninu holení i lýtkové kosti a také si přetrhla vaz. Přesto se dokázala dát dohromady a na únorových domácích olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo získala 2 zlaté medaile. Ale vybralo si to všechno svou daň. A teď 36-letá Federika Brignonejová podstoupila kvůli přetrvávajícím bolestem v noze další operaci. No ale ona nechce přesto přestat, i když měla pochybnosti, jestli nastoupí do další sezóny, tak už znovu trénuje. Světový pohár začne tradičně koncem října v Zelnu a nechme se překvapit, jestli u toho Federika Brignonejová bude, ale vzhledem k tomu, jakou vůli, jakou motivaci a jakou schopnost prokázala v té minulé sezóně, tak se tedy nebojím, že by měla chybět.
2: Radiožurnál Sport
6: a Filip Šedivý.

0: Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Své čtvrtfinále ovládl dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil a díky času prošla mezi 12 nejlepších z rozjížděk párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal. Tolik tedy program na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. No a i v dalších minutách zůstaneme na vodě.
1: Odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
0: Zítra totiž začne v polské Poznani mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava už je na místě, stejně jako náš reportér František Kuna. Ten ještě před cestou do Polska mluvil v loděnici pražské Dukly s šéfem sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Martinem Doktorem.
2: Pro mě to je nová pozice, i když vlastně ve výkonném výboru sekce jsem byl relativně dlouhou dobu, už vlastně od dob, kdy jsem byl reprezentační trenér kdysi. Je to nová funkce a co je pro mě potěšující, že vlastně tam se mnou nastoupili nové tváře a třeba jedním z nich je Filip Dvořák. Nedávno ještě velice dobře pádloval a teď jsem rád, že prostě dokážeme udržet takovýhle lidi u kanoistiky i vlastně v pozicích, které už té kanoistice pomáhají.
3: Bavíme se, pardon, v loděnici na Dukle. Filip Dvořák mi šel otevřít vrata a říkal, že je portýr. Tak jaká je tedy jeho funkce jako mladého?
2: Tak zřejmě to tady vychytal jako nejmladší. Ne, on je člen výkonného výboru sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a vlastně my jsme tam prostě doopravdy lidi, kteří tomu sportu rozumějí a kteří prošli reprezentací a vším a práci v klubech, takže myslím si, že jsme dobrý tým na to, abychom tu kanoistiku mohli držet, minimálně držet na těch pozicích, kde je, protože ono se dost těžko posouvá dál, když máte tady dva takový borce, jako je Pepa Zmátil, kdy vyhrál olympiádu a ty výsledky jsou i v mladých a tak dále, takže já jsem rád za to, kde jsme a budeme se snažit to udržet co nejdýl a ještě navíc dávat podporu těm mladým a hlavně, co je pro nás důležitý, dávat podporu klubům, protože kanoistika to není jenom tenhle ten vrchol ledovce, který je vidět, jako je Máťa, Pepa, jako jsou další reprezentanti teď na mistrovství světa, ale je to především o práci v klubech a musím říct, že máme teď za sebou mistrovství republiky, kdy to byl čtyřdenní maraton závodů, protože my tam máme od těch nejmenších až po veterány a vlastně můžu říct, že tam bylo, já ty čísla tady mám přesně, takže vám je fakt jako řeknu, že tam bylo 970 závodníků ze 47 oddílů, ale ono ve výsledku to znamená 2177 přihlášených lodí a tohle je úplně neuvěřitelné číslo v 585 jízdách, jo? Takže za ty 4 dny 585 jízd, když si to představíte
3: po 150 za den plus minus.
2: Po 5 minutách no, jezdilo se od rána někdy od 7.30 prostě do večera do 7. Takže i obrovská práce těch rozhodčích a všech organizátorů, není to jednoduchý, ale jsem rád, že tyhle lidi u kanoistiky jsou, zůstávají a pracují pro kanoistiku, protože to přesně nakonec dělá ty výsledky nahoře.
3: Za chvíli se s Martinem Doktorem budeme bavit o blížícím se mistrovství světa v Poznani.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Pokračuje rozhovor radiožurnálu Sport s Martinem Doktorem, s šéfem sekce rychlostní kanoistiky v rámci Českého svazu kanoistiky.
1: Ano, je to přesně předseda výkonného výboru sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů.
0: Blíží se mistrovství světa v Poznani. Častokrát zaznělo, víme, kam jedeme, jaký je to kanál, jaké jsou tam podmínky, ale to víte vy. Posluchači to třeba neví. Tak čím je Poznaň specifická?
1: Tak Poznaň je specifická tím, že je to přírodní jezero, nebo ono není úplně přírodní, je tam samozřejmě hráz, ale je to takové jezero uprostřed města. Skvělý je, že to je skoro uprostřed města, že tam prostě přijdou lidi a bude to zajímavý pro diváky. Trošku složitější to je tam občas větrem, protože umí tam hezky foukat a když se to rozfouká po dráze nebo proti dráze, tak vždycky na té jedné straně jsou velké vlny. A obzvlášť, když se rozfouká vlastně po větru, to znamená po směru, kdy se, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře. Což je samozřejmě velice složitý, když fouká, nebo když jsou tam nějaký větší vlny i třeba od lodí a podobně, jak se to jako vrací do dráhy. To znamená, v tom je ta dráha, řekněme, velice složitá. Na druhou stranu, když tam hezký počasí, tak je to doopravdy hezký závodiště s krásnýma tribunama z obou stran, kompaktní a i pro zázemí, pro sportovce tam je docela dobře udělaný. Takže jo, má to plusy, mínusy, ale občas to tam dokáže být jako skoro mořeno.
0: Český tým tam jede s dvěma úřadujícími olympijskými vítězi, ale samozřejmě jsou i jiné posádky. Tak jaké jsou jejich ambice nebo ve vašich očích, jaké by to mohlo být, když vynecháme stranou na malou chvíli, oni nám to odpustí, Máťu a Pepu, což je Martin Fuchsa a Josef Dostal?
1: No tak my s nimi samozřejmě musíme počítat. Já myslím, že pro nás to mistrovství, že to teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme jako velký důraz. Snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde, snažíme se dublovat, snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil v případě nějaké, nedej bože, nemoci nebo něco podobného, aby zaskočil někdo další. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej, ale věřím, že se to co nejvíc posádkám podaří, nejenom Pepovi s Máťou, ale ať už C2, K2, nebo K4, nebo třeba holky na kánoji, nebo holky na kajaku, věřím, že prostě se dostaneme co nejvíckrát do finále, tam získáme co nejvíc těch míst blíž těm medailím, nejlépe i medaile, protože za všechno se rozdávají body do olympijského rankingu a ten bude důležitý. A jelikož je hodnocený vlastně víc nebo nejvíc mistrovství světa je hodnocené v tom olympijském rankingu, tak je to obrovský důležité.
0: Čili tohle je nejdůležitější mistrovství světa před olympijskými hrami, nebo i to příští bude tak stejně důležité?
1: No, jak se to vezme, ono bude důležité stejně, ale jelikož ty počty se rozdávají teď od začátku, tak je to trošku složitější počty. Já na tohle máme odborníka, našeho šéftrenéra Pavla Hotmara, který tohle má hodně dobře dlouho dopředu spočítaný a vlastně hodně jsme na tom pracovali, dávali jsme na to důraz od začátku, co se tvořil vlastně ten ranking, kdy jsme k tomu dávali připomínky, kde to bylo možné. A prostě víme, co se má dělat. Jde o to, že vždycky takzvaně lepší být. Čím víc dopředu, tím líp, že jo?
0: A tím čím dřív.
1: Ano. Ano, přesně tak. Dobře, potom už máte nějakou takovou jistotu, a vlastně dá se dopočítávat. Já myslím, že potom ke konci, což si možná ani tvůrci toho rankingu nedokázali představit v té době, když ho tvořili, tak potom, když to bude těsně před koncem, tak potom už ta matematika tam bude veliká, protože tam už bude o to, kdo kam pojede, jestli musí jet, nemusí jet, co se sčítá a tak dále. Není to vůbec jednoduché.
2: Tak to byl rozhovor s Martinem Doktorem, s šéfem sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů. Světový šampionát odstartuje v polské Poznani rozjížďkami zítra ráno. Jako první z Čechů půjde do akce Martin Fuchsa na kilometru. No a jak se mu povede, vám po 9:00 dopoledne dáme vědět přímo od kanálu.

0: Spanilá jízda největšího favorita Slovince Tadeje Pogačara za vítězstvím ve čtvrté etapě cyklistické Vuelty dál pokračuje. Necelých 7 kilometrů před cílem Tadej Pogačar dál v samostatném úniku, teď už s náskokem 3 minut před nejbližší skupinou pronásledovatelů, ve které je 5 jezdců. Roglič, Máskus, Gál a Only se snaží smazat náskok fenoména současné cyklistiky, ale zatím to nevypadá, že by se jim to mělo povést a že by měli Pogačara připravit o další zásek v jeho kariéře, o další etapové vítězství ve Vueltě a o jasné potvrzení toho, že je největším favoritem na vítězství. A dnes si tedy vyjede opravdu velmi zajímavý náskok v čele průběžného pořadí. Jak to dopadne, o tom vám na Radiožurnálu Sport za pár desítek minut povíme.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: 17 hodin 26 minut nabídneme ještě aktuální tenis, protože dnes hlavní soutěží ve smíšené čtyřhře začalo Grand Slamové US Open. Hraje se v tom netradičním loni zavedeném formátu, kdy jen 16 párů je na startu dvoudenní soutěže. Hraje se pouze do 4 získaných gemů, takže opravdu není na chybu prostor a v akci jsou teď aktuálně 3 čeští tenisté. Světová jednička v deblu Kateřina Siňaková hraje s Britem Pettnem poté, co zvládli kvalifikaci proti hvězdné dvojici singlistů Arině Sabalenkové, světové jedničce mezi ženami a Grand Slamovému rekordmanovi Novaku Djokovičovi. Sabalenková s Djokovičem zatím vedou 2-1, ale Siňaková s Pattnem jsou aktuálně na podání. No a ryze česká dvojice Karolína Muchová a Jakub Menšík nastoupila proti dvojici Mladenovičová Arevalo. No a zatím je ten duel vyrovnaný 1-1.

0: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je skoro o 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíce Češi sázejí na herních automatech. Rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky a nebo karty. Členské země Evropské unie se podle šéfa Evropské rady Antonia Košty musí dohodnout na novém víceletém rozpočtu do konce letošního roku. Jinak podle něj hrozí narušení financování 27 v roce 2028. Košta o tom mluvil po schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Bratislavě. Právě tam odstartoval své cesty po členských zemích unie. Ve čtvrtek bude v Praze jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli v 80. letech tamní obyvatelé opustit své domovy, a to kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince. Sport. Fotbalista Christian Frýdek končí v Baníku Ostrava. Vedení klubu se s ním dohodlo na předčasném rozvázání smlouvy. Frýdek odehrál za Baník poslední zápas loni v listopadu. Jarní část minulé sezóny strávil na hostování v indonéském týmu Garuda Jasaksa FC. Klub o tom informoval na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem a pořád i na trojce přes Benešov. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 178 Ostrovačice, pomaleji se táhnou kamiony pravým pruhem. Osobní auta v levém to mají do zúžení u D2 na půl hodiny. Silnice 3 před Benešovem je ucpaná kvůli nehodě mezi kruhovým objezdem u KFC a odbočkou na Týnec, jezdí se tam kyvadlově. Kolona směrem na Budějovice je skoro od Mrače až na 3/4 hodiny, směrem na Prahu se popojíždí od prvního kruhového objezdu u Marianovic až půl hodiny. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína počítejte s kolonami kvůli novému omezení za kruhovým objezdem před Olší, zdržení půl hodiny od exitu 71 centrum i směrem z druhé strany z Polska. A do Prahy na okruhu směrem z D1 na letiště nejdřív pozor mezi tunely na Radotínském mostě, za nájezdem ze Strakonické stojí v pravém pruhu porouchaný kamion, a potom za Lohkovským tunelem se vleče kolona od exitu 15 až 1/4 hodiny do zúžení za připojením od Barandova na 17. kilometru. Hustý provoz je i z druhé strany od nájezdu z D5 k Ořechu. A na městském okruhu se teď bude rozjíždět kolona z jižní spojky zpřed Barandovského mostu. Omezí průjezd Mrázovkou ještě, ale ve Strahovském tunelu už porouchané auto nepřekáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přeháňky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území kolem 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Všední dny tohoto týdne budou patřit, pokud jde o fotbal, samozřejmě dalším bojům o postup do hlavních nebo chcete-li skupinových ligových fází evropských soutěží, ale samozřejmě také se zaměřujeme na dění u nás a tady je na programu druhé kolo MOL Cupu, neboli domácí pohárové soutěže. A do ní už se kromě tedy evropských pohárových zástupců zapojují i prvoligové týmy, takže v tuhle chvíli už je tedy v akci Zlín, který nastoupil na půdě Uničova a také tým pražských Bohemians. Klokani se představují v Zápech. Zatím tyhle duely gól nenabídly. Takže Uničov Zlín i Zápy Bohemians v 8. minutě 0-0. Naopak Jihlava už se dokázala prosadit na půdě Motorletu. Praha vede 1-0 v 7. minutě. V 9. minutě Horní Ředice Dukla Praha 0-0 a bez gólu je zatím i duel, který začal nejdříve, tedy už v 17 hodin, kdy se třetiligový Varnsdorf utkává s druholigovým Ústím nad Labem. Tam je to také zatím tedy bez gólu. Samozřejmě k pohárovým zápasům se budeme vracet, stejně jako k tenisu, protože dvojice Karolína Muchová a Jakub Menčík bojuje o postup do druhého kola, neboli chcete-li už čtvrtfinále grandslamového US Open soutěže v mixu. No a Muchová s Menčíkem začali proti dvojici, kterou tvoří francouzka Mladenovičová a Salvadorec Arevalo velmi dobře. První sada 4-1 pro Muchovou s Menčíkem. Jenže tihle dva čeští tenisté hned na začátku druhé sady, která se také hraje pouze do 4 bodů, tak ztratili servis a prohrávají 0-1. Moc dobře nezačala dvojice světových deblových jedniček, tedy Kateřina Siňaková, Henry Petten, což je Brit proti skvělým singlistům. Světové jedničce v singlu mezi ženami Arině Sabalenkové a Novaku Djokovičovi, protože Sabalenková s Djokovičem vyhráli první set poměrem 4-1. Na začátku druhého Siňaková s Petnem vedou 1-0. Tolik tedy tenis, i o něm budeme ještě mluvit a o čem budeme mluvit za chvíli. O dalším velkém sólu Tadeje Pogačara, kterým si dojel pro vítězství ve čtvrté etapě cyklistické Vuelty.

0: V uvozovkách pouze 105, ale pořádně náročných kilometrů měřila čtvrtá etapa cyklistické Vuelty. Startovala a končila v hlavním městě Andory, cyklistům postavila do cesty 4 obtížná stoupání. Ale než se zeptá Martina Charváta, kdo vyhrál, tak je na místě určitě dotaz. Počasí nedělalo problémy při vzpomínce na včerejší etapu, kdy vítr, zima a kroupy onu etapu zastavili. Martine, vítej.
1: Hezký den, ne, dnes nic takového, klasické stabilní počasí v podstatě celou etapu, což vlastně v podání těch nejlepších znamenalo necelé 3 hodiny, jak si naznačil, jelo se něco málo přes 100 kilometrů, navzdory tomu velmi náročnému profilu, protože se jelo přes nejvyšší bod celé letošní Vuelty, tedy Pordin Valira, což je v nadmořské výšce přes 2000 metrů nad mořem, tak přesto počasí bylo stabilní a nic tak to neobjevilo. Ovlivnilo tu etapu jako včera.
0: Kdo nás poslouchal už nějakou chvíli před tímhle vstupem, tak asi dobře ví, kdo si nakonec dojel pro vítězství. Takže Martine, jen to prosím potvrď.
1: On by to vlastně viděl každý fanoušek cyklistiky, který ví, že když je náročný profil a Tadej Pogačarovi se chce závodit, což ono se mu chce v 99% případů, tak prostě Tadej Pogačar zvítězí. Dnes to bylo vlastně dokázání naprosté dominance Tadeje Pogačara v tom současném pelotonu, protože, jak jsi zmínil, etapa měla něco málo přes 100 kilometrů, přesně 104 kilometry 800 metrů. On nastoupil 50 kilometrů před cílem, 300 metrů k tomu a dokázal to dotáhnout do solového vítězství tak jednoznačného, že to vlastně působilo až komicky vzhledem k tomu, že za ním jela velmi početná a kvalitní skupina velmi dobrých závodníků. Roglič, Mas, Kus, Gál, Oscar Only tam byl, Jarno Vidar, který nakonec dojel na druhém místě. Tak to jsou všechno skvělí závodníci, přestože se snažili poměrně dobře spolupracovat, tak přesto jejich ztráta na Tadej Pogačara narůstala celou tu etapu a Tadej Pogačar si dojel pro své nejdelší solo vítězství v některé z etap na Grand Tour, přičemž připomeňme, že Vueltu jel vlastně jenom jednou před 7 lety, když byl ještě opravdu mladým hochem v pelotonu při své premiéře na Grand Tour. Nejčastěji samozřejmě závodil na své hlavní Tour de France a potom má ještě samozřejmě také vítězství na Giro, takže on vlastně zas tak v úzovkách strašně moc etap neodjel na Grand Tour, ale tohle i přesto bylo jeho nejdelší vítězství, přes 50 kilometrů jel sám.
0: Tady Pogačar tedy jednoznačně nakročil k tomu, aby se stal tedy 9. cyklistou, který vyhraje v historii všechny Grand Tour. Martine, jak vlastně blízko tedy v tuhle je k tomu vítězství celkovému, když samozřejmě víme, že je to teprve 4. etapa za cyklisty, ale on už má v tuhle chvíli před 2. Primožem Rogličem a 3. Enrikem Másem v průběžném pořadí náskok 3,5 minuty.
1: Ano, ten náskok je obrovský. On dnes zvítězil s náskokem vlastně 2 minut a 39 sekund na skupinku pro následovatelů, ze které nakonec se jevil jako nejlepší sprinter v závěru Jarno Vidar a díky tomu získal také 6 bonifikačních sekund. Zvítězil v tom minisprintu o 2. místo před Rakušanem Felixem Gálem a ještě, abych byl úplně konkrétní, tak náskok Pogačara v celkovém pořadí na 2. Primože Rogliče narostl na 3 minuty a 21 sekund. Dalších 11 sekund zpět je 3. Španěl Enric Mas, což je tedy tebou zmíněná ztráta 3,5 minuty. Samozřejmě, že když máte někde Tadej Pogačara, Tadej Pogačar po 4 etapách, z nich jenom 3 se počítali a on i v té jedné, která se nepočítala, měl našlápnuto k tomu, aby navýšil své vedení, tak když Pogačar vede, nevypadá to, že by tady byla nějaká velká šance, která by čítala něco jiného než pád, nemoc tady je Pogačara, anebo nějaké až jako nesportovní momenty, které by mohly zapříčinit ten jeho konec v závodě, což by asi bylo to jediné, kdy Pogačar by opravdu prostě prohrál za současné situace v Vueltu. Jenom připomeňme, že by to bylo po 49 letech, co někdo v Vueltu dokáže vyhrát od první do poslední etapy. stalo se to naposledy v roce 1977, kdy Freddy Mertens, Belgičan, dokázal i díky vítězství ve 13 etapách na Vueltě tento španělský závod ovládnout. A Pogačar by vlastně mohl aspirovat skoro na těch 13 vítězství, byť jedna etapa, kde k tomu měl blízko, tak byla zrušena, ale opravdu Freddy Mertens tehdy vyhrál úvodní 3 etapy a v těch dalších přidával další vítězství potom s mírnou přestávkou, a tady Pogačar vlastně by teoreticky mohl zopakovat to samé, jenom připomeňme, že cílem Pogačara je především stát se znovu mistrem světa a potom podzimní monument kolem Lombardie. Tam on chce být především výborný, samozřejmě mezi tím má ještě domácí mistrovství Evropy, ale to by tak nějak měl zvládnout vyhrát. Jenom ještě krátce dnešní etapě. Na 17. místě dojel jediný Čech pelotonu Jan Hirt se ztrátou 6 minut a 43 sekund na Tadeje Pogačara.
0: A Martine, ještě alespoň v pár větách, co čeká cyklisty v dalších dnech?
1: Přesun k Tarragoně, tam se přesunou dnes večer a zítřejší etapa je, řekněme, kopcovitá, ale s dojezdem v podstatě na úrovni moře, takže žádné velké kopce, ten nejvyšší má 380 metrů od úrovně moře, tedy v porovnání s dneškem v podstatě po rovině.
0: Říká Martin Charváce, kterým jsme tady probrali čtvrtou etapu cyklistické Vuelty, kterou vyhrál kdo jiný než Tadej Pogačar. Martine, díky.
1: Hezký den.

0: Je 17 hodin 52 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a ten vás teď vezme na druhé kolo domácí pohárové soutěže, nebo chcete-li MOL Cupu. To nabízí dnes celkem 6 zápasů a v akci jsou i dva prvoligové týmy. Bohemians Praha nastoupili na půdě třetí ligových zápa. Ve 23. minutě je skóre nerozhodné 1-1. No a v akci je také Zlín, jediný tým, který zatím nedokázal tedy získat v první lize bod. No a dnes se pokusí alespoň si trochu spravit náladu na půdě třetiligového Uničova. Jak ten duel vypadá, jak velký je to svátek pro uničovské, že přijel prvoligový tým? I to nám tedy přímo z tohoto města poví Adam Kodet. Adame, hezké odpoledne.
1: Hezký den z Uničova.
0: Jak to tedy aktuálně vypadá v Uničově? Jednak samozřejmě, jaké je skóre a jednak, jak velký je to fotbalový svátek v tomto městě?
1: Samozřejmě v každém městě, v každém klubu z nižších soutěží, kam přijede ligový celek, je to vždycky velký svátek, ale já si dovolím tedy tvrdit na to, v jaké je aktuální formě Zlín a jak je zkrátka atraktivní v celé té plejádě ligových týmů, tak by si samozřejmě asi i tady v Uničově přáli možná jiného soupeře, těžko říct. Každopádně je to ta deka, řekněme, která leží na Zlínu, který nezískal v lize ještě bod, si myslím, že je vidět na hřišti, ačkoliv by měl samozřejmě ligový celek na hřišti toho třetiligového dominovat. Zatím tomu tak není, je to takové opatrné a myslím si, že kdyby domácí fotbalisté měli trošku více odvahy a možná sebevědomí, tak by to skóre bylo jiné, než teď je aktuální 0-1 z jejich pohledu. Zlín dal gol z penalty, když v 15. minutě byl v pokutovém území faulovaný Tomáš Fojtů. Už předtím tam byl takový podobný zákrok na Michala Cupáka, který ještě pokutovým kopem ohodnocený nebyl, potom už ano a Tomáš Poznar nekompromisně penaltu proměnil, ale že by to byla zatím nějaká dominance Zlína nebo nějaký válec, i co se týče třeba držení míče nebo něčeho, co by opravdu stálo za řeč na hřiště, to se říct nedá, i když ta sestava je třeba úplně jiná než v posledním ligovém kole.
0: Adame, když si přijížděl do Uničova, respektive tedy když si dorazil na místní fotbalový stadion, bylo tam cítit právě to, že by si třetiligový soupeř troufal na celek, který sice hraje první ligu, ale v téhle sezóně zatím v ní ještě nebodoval?
1: Těžko říct, samozřejmě v hlavách trenérů a hráčů to asi je, když přivítají ligový tým, který opravdu ještě nevyhrál, je v takovém rozpoložení, v jakém je a je i, řekněme, v takové náladě, kterou třeba i nastolil trenér Bronislav Červenka na poslední tiskové konferenci po té domácí porážce s Libercem, kdy opravdu sepsul hráče, že polovina kádru vlastně nemá ani na první ligu, kdo ví, jakou to může vytvořit atmosféru v kabině, jak jsem říkal, ta sestava je teď úplně jiná z toho, z té základní jedenáctky, která hrála proti Liberci o víkendu, je na hřišti jenom brankář Stanislav Dostál a potom už jenom krajní hráč David Grigera, jinak nikdo, takže se to hodně proházelo a třeba celá defenzivní linie ani není v nominaci. Grigera, pardon, Fukala, Kolář, Černín a Kopeční nejsou ani na lavičce, takže Bronislav Červenka k tomu přistoupil takto. Myslím si, že určitou šanci Uničov má, samozřejmě ta proměněná penalta soupeře tomu dala trhliny, ale myslím si, že v hlavách rozhodně hráčů i trenéra Davida Rojky, který je hodně emotivní od začátku zápasu na střídačce, je, že by zkrátka tenhle ligový tým mohli, jak se říká lidově, trefit dnes.
0: Říká Adam Kodet, který sleduje tedy utkání druhého kola MOL Cupu mezi Uničovem a Zlínem. Adame, díky.
1: Naslyšenou.
0: Zatím tedy Uničov Zlín 0-1 v 26. minutě ve stejném čase zápy, tedy třetiligový tým hrají s prvoligovými Bohemians Praha nerozhodně 1-1 a v dalších utkáních druhého kola MOL Cupu v 26. minutě Motorlet Praha prohrává s Jihlavou 0-2, Horní Ředice s Pražskou Duklou 0-1 a utkání, které už má za sebou první poločas, zatím gól nenabídlo. Na mysli mám duel mezi Varnsdorfem a Ústím nad Labem. No a druhé kolo MOL Cupu dnes nabídne ještě od 18 hodin souboj mezi Hlubokou nad Vltavou a Viktorií Žižkov. Teď máme 17 hodin a 56 minut a samozřejmě fotbalu se v tomto týdnu budeme věnovat hodně, třeba ve čtvrtek.
2: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
3: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
2: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalisty Jablonce čeká čtvrteční domácí odveta playoff konferenční ligy proti skotskému Rangers FC. Úvodní duel Severočeši prohráli 0-1 a v domácí odvetě budou spoléhat také na podporu publika.
5: Těšíme se na odvetu. Já už měl takový požadavku na lísky jako ještě asi nikdy, takže věřím tomu, že bude plný stadion.
4: Přeje si trenér Luboš Kozel. Čtvrteční zápas s Rangers FC Jablonec rozehraje v 18 hodin. Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sabalenkové s Djokovičem a oba tyto duely bude muset rozhodovat až super tiebreak do 10 bodů, protože je to aktuálně 1-1 na sety.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Sněmovna už 8 hodin jedná o programu schůze. Opozice kritizuje spornou rozpočtovou novelu.
3: Vláda ve svém rozpočtovém megazločinu vypíná jakoukoliv brzdu. A naopak si otevírá místo postupného snižování deficitu prostor pro jeho dramatický nárůst.
2: Kanada zavede odvetná cla ve výši od 15 do 50% na vybrané americké zboží. Čtvrtou etapu cyklistické Vuelty ovládl Slovinec Pogačar. Kolony jsou kvůli omezení na obchvatu Českého Těšína v obou směrech. A zítra bude oblačno, je zataženo místy déšť, postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů. Je úterý 25. srpna. Hezký podvečer přeje Kateřina Cousirisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci se dnes znovu vrátí ke změně rozpočtových pravidel. Novelu s výhradami vrátil prezident Petr Pavel. Stejně jako opozice se obává zadlužování země. Podle koalice by beze změny zákona hrozil kolaps veřejných financí. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
4: Schůze sice začala v 10 hodin dopoledne, ani po 8 hodinách se ale poslanci stále nedostali ani k hlasování o programu. Padají podobné argumenty jako při minulých kolech projednávání.
5: Je úplně zřejmé, že tím současná vláda krade lidem v České republice lepší budoucnost.
4: Tvrdí předseda občanských demokratů Martin Kupka. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to ale byla právě ODS a minulá vláda, kdo Česko do této situace dostal. Beze změny pravidel by musel být schodek v příštím roce 150 miliard korun.
6: Odmítám rozpočet, který by byl sice formálně v limitu, ale za cenu ekonomického harakiri této země.
4: Poslanci dnes můžou jednat do noci. Koalice má dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
7: Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
8: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubů.
7: Změny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvaném face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
9: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
7: Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září se za něj budou platit cla ve výši 15, 25 nebo 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 000 zaměstnanců.
10: Lídrině zaměstnanců ve Wolfsburgu a dcera italského gastarbeitera Daniela Cavallo vytkla vedení, že špatně komunikuje. Zaměstnanci se podle ní dozvídají jen různé zkazky z televize a nevědí, co je pravda. Blume zopakoval, že se kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům bude muset v následujících letech zrušit asi 50 000 pracovních míst, polovina z toho v Německu. Uzavírání celých závodů ale označil za krajní a nejdražší řešení. Situací se bude z kraje září zabývat dozorčí rada koncernu, složená na půl ze zástupců akcionářů a zaměstnanců. Z Berlína Tomáš Ablín, Radiožurnál.
2: Z Moskvy před chvílí odletěl směrem na západ americký vojenský transportní letoun. Vyplývá to z dat na serveru Flight Radar. Americký Boeing přiletěl na moskevské letiště Vnukovo z lotyšské Rigy, kam včera dorazil z americké základny Andrews nedaleko Washingtonu. Podle amerických médií byl na palubě letounu ředitel zpravodajské služby CIA John Ratcliffe. Spojené státy cestu letounu nekomentovali a Kreml uvedl, že o letadle nemá žádné informace. Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok

0: na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
1: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a vojenská rozvědka. Při zásahu pak kriminalisté zajistili ručně vyhotovený plán, telefony, nářadí a větší množství zápalné směsi. Útok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
0: Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích dnes skončila. Na 52. ročníku se představilo 6 000 vystavovatelů. Návštěvníky zajímala technika, zvířata i moderní technologie.
4: Tady bylo nádherných, spousta mašin. Je to hezký.
5: Říká 72-letý Pavel Matouš. Návštěvníky zaujaly i moderní technologie, například aplikace Agata, která dokáže zemědělcům v práci hodně pomoct. Doplňuje Ondřej Heil ze společnosti AG Data.
6: Agáta dokáže v reálném čase sdělit veškeré informace o farmě, soupis toho, kde jezdili stroje, co se dělo ve skladech.
5: S letošním ročníkem výstavy byl spokojený i předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin.
7: O dobrém průběhu celého Agrosalonu svědčí i 10 000 spokojených návštěvníků, kteří prošli turnikety našeho výstaviště.
5: Příští Země živitelka začne 26. srpna. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
0: Ve středním Kazachstánu se narodilo hříbě koně převalského. Poslední žijící druh divokého koně z této oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi oblasti Altindala. Zoo Praha tam koně převalského vrací v projektu zaměřeném na obnovu populace ve volné přírodě. Podle Maška je narození hříběte zásadní krok.
8: Samozřejmě ještě není zdaleka vyhráno, ale malý hřebeček se jeví jako houževnaté mládě. Jeho matka prvorodička, 7letá Klisna Tessa, původem ze Zoo Berlín nebo z Tierparku Berlín, tak se o něj stará, kojí ho a my tam očekáváme ještě 1 až 2 porody tento rok.
0: Otcem hříběte je hřebec Zoro ze Zoo Praha. Ta koně do Kazachstánu přepravila v červnu 2024.
9: Sport. Slovinec Tadej Pogačar vyhrál o více než 2,5 minuty čtvrtou etapu na cyklistické Vuelte v Andoře. Do úniku se dostal zhruba v polovině závodu, už 50 kilometrů před cílem. Slovinský šampion Tour de France tak na letošní Vuelte dojel pro 2. vítězství a zůstává v čele celkového pořadí. Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra. A párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce 4. Nakonec ale postoupila díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek. A už za hodinu nastoupí Češky na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně do zápasu s Ukrajinkami. V případě výhry si domácí tým zajistí postup do 8. finále. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává silný provoz. U exitu 182 popůvky se brzdí až do zastavení. Různě pomalu se auta sunou do omezení u D2. Osobní auta ještě asi 25 minut. Na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína je nové omezení za kruhovým objezdem kolony směrem do Polska. Od exitu 71 centrum pořád až na půl hodiny. Směrem z Polska je to na 10 až 15 minut. Silnice 12 Praha Kolín je u Českého Brodu uzavřená. U Orlenu vyšetřují vážnou nehodu auta a motorky, odklon přes město, čekejte kolony. A v Praze je ještě ucpaná Vilznova od hlavního nádraží na zúžený Hlavkův most, taky od Florence na IP Pavlova. Kolony jsou i na pravém nábřeží mezi Výtoní a Karlovými Lázněmi nebo kolem ohrady. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na jihu území naměříme kolem 25, na horách zítra většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
11: Příjemný úterní podvečer. Zatím příjemně probíhá soutěž v mixu na Grand Slamovém US Open pro Kateřinu Siňakovou. Světová ženská deblová jednička spolu s jedničkou mezi muži ve čtyře, Britem Pettnem, zvládla nejprve včera kvalifikaci v New Yorku. No a dnes Siňaková s Pettnem začaly velmi dobře také hlavní soutěž, protože v jejím kole porazili dvojici Sabalenková Djokovic, tedy bělorusko-srbský pár elitních singlistů 2-1 na sety. 10-2 vyhráli Siňaková s Pettnem rozhodující super tiebreak a mohou se tedy těšit na čtvrtfinále proti francouzsko-ukrajinskému manželskému páru Gael Monfils a Elina Svitolinová. No a velmi dobře to mají rozehrané také Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, kteří nad francouzsko-salvadorskou dvojicí Mladenovičová a Revalo vedou 9-5 v super tiebreaku.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.

0: Kateřiny Siňakové, která společně s Britem Pettnem postoupila do čtvrtfinále soutěže v mixu na Grand Slamovém US Open, to zvládli v New Yorku také Karolína Muchová a Jakub Menšík. Ryze česká dvojice zvítězila nad francouzsko-salvadorským párem Mladenovičová a Revalo 10-7 v rozhodujícím tiebreaku. Takže i Muchová s Menšíkem si zahrají tedy o postup do semifinále, a to ještě dnes. No a dnes půjdou do akce také české volejbalistky a nebude to trvat už ani 3/4 hodinu. No a čtvrtinu českého týmu na právě probíhající mistrovství Evropy volejbalistek tvoří ženy, které mají hodně podobný sportovní osud. Daniela Jancová, Ela Koulisiány a Magdalena Bukovská spolu začínaly hrát profesionální volejbal v týmu KP Brno. Dorostly do role klíčových hráček, které před 3 roky dovedly klub k českému titulu. Pak se všechny 3 vydali do zahraničí, kde stále zůstávají.
1: Volejbalová reprezentantka Magdalena Bukovská přibližuje, v jakém kontaktu zůstává se spoluhráčkami Danielou Jancovou a Elou Koulisiány, se kterými vyrůstala v brněnském Králově Poli.
2: Určitě o sobě víme, každá se sledujeme na Instagramu, třeba když se takhle plácnu, jsme v kontaktu, občas tam něco napíšeme, ale není to třeba, že bychom asi každý den si tady vyvolávali a hlavně každý rok se vidíme vždycky na repre a strávíme spolu poměrně dost času, je to nějaký 3-4 měsíce třeba někdy, takže my v tom kontaktu jsme určitě, ale myslím si, že mimo tu repre máme každá svoje taky životy, svoje jako vlastně prioritní práce.
1: Teď spolu zmíněná trojice opět tráví čas v Brně, kde hrají Češky skupinovou fázi evropského šampionátu. Vzpomínky díky tomu ožívají intenzivněji.
2: Jsou to dlouhý roky, které jsme spolu zažili a prozkoumali jsme tolik věcí spolu, zažili jsme si tolik věcí, fakt jako já to na to vzpomínám úplně v nejlepším.
1: Na léta v Brně tedy Bukovská ráda vzpomíná, zároveň ale věří, že po 3 sezónách strávených ve Francii je teď jiná hráčka, než když v roce 2023 po zisku mistrovského titulu opouštěla mateřský klub.
2: Psychicky silnější, samozřejmě bych doufám, že řeknu i volejbalově vyspělejší. Každý rok doufám, že to jde nahoru a doufám, že to ještě půjde nahoru. Takže určitě ten odchod z Česka do zahraničí, prostě myslím si, že každý ho posílí, hlavně po mentální stránce.
1: Po evropském šampionátu čeká 23-letou smečařku další výrazná kariérní změna. Místo do Francie totiž zamíří do Polska, konkrétně do Řešova, kde podepsala novou smlouvu.
2: Už jsem si říkala, že bych se chtěla podívat někam jinam, já bych si chtěla vyzkoušet víc těch angažmá, když bude příležitost, takže tady se naskytla příležitost, hráli jsme proti Řešovu Champions League, takže i trenérka se mi tak oťukala, hned jsme se dostali do kontaktu. Polsko je výborná liga, takže za mě určitě jako stupínek nahoru trošku.
1: Těší se Bukovská na nové angažmá. Teď se ale ještě soustředí na mistrovství Evropy. K dalšímu utkání nastoupí Češky v pavilonu P brněnského výstaviště proti Ukrajinkám. Duel začne v 19 hodin a na Radiožurnálu Sport nabídneme jeho přímý přenos. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Je 18 hodin 21 minut a na Radiožurnálu Sport můžeme aktualizovat průběžné skóre v rozehraných zápasech druhého kola domácí pohárové soutěže, tedy MOL Cupu. Po prvních poločasech Zápy hrají s prvoligovými Bohemians Praha nerozhodně 2-2 a Uničov prohrává se Zlínem 0-1. V zápasech týmu z nižších soutěží Motorlet Praha prohrává s Jihlavou 0-2, Horní Ředice s Duklou Praha 0-3, no a duel mezi Varnsdorfem a Ústím nad Labem, který je už v 660. minutě, tak zatím žádného úspěšného střelce nenabídl, tedy 0-0. No a nejpozději začalo utkání mezi Hlubokou nad Vltavou a Viktorií Žižkov odehráno 22 minut a zatím je skóre takové jako na začátku, tedy 0-0.

0: Fotbalisty Tottenhamu posílil brazilský křídelní hráč Savinho z konkurenčního Manchesteru City. Transfer potvrdili oba kluby. Savinho přišel do City ze sesterského klubu francouzského Troa za 40 milionů eur, ale velká očekávání nenaplnil. Ve 53 ligových zápasech střelil jen 2 góly a nevešel se do brazilské reprezentace pro letošní mistrovství světa. Přesto za něj tedy Spurs zaplatí podle britských médií až 85 milionů liber, tedy skoro 2,5 miliardy korun. Takže i když tedy Savinho moc v Manchesteru City nepřesvědčil, tak Tottenham ho teď koupil za více než dvojnásobek toho, co za něj tehdy Citizens dali. No, takhle se tedy obchoduje mezi elitními fotbalovými týmy na britských ostrovech.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Je 18 hodin 30 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a teď už jsou na řadě další zprávy.
1: 18 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože více by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Český Červený kříž otevírá v Napajedlích na Zlínsku charitativní šatník. Nové místo pro darování oblečení je na Masarykově náměstí. Do šatníku můžou lidé darovat čisté a nepoškozené oblečení i boty. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý od 15 do 18 hodin. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti. Kvůli obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontariem. Právě po této kanadské provincii je jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech. Geologové objevili v ostravsko-karvinských dolech nový minerál. Na počest vědce Jiřího Králíka z Vysoké školy báňské v Ostravě ho pojmenovali králikit. Připomíná krystaly soli kamenné a je tak drobný, že není vidět běžným mikroskopem. Objevený byl v hlubinách dolů na solných krápnících místech, kde do důlních prostor prosakuje slaná voda z nadložních hornin. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála v prvním kole hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička porazila společně s Britem Henry Patenem hvězdný srbsko-běloruský pár Djokovic-Sabalenková v rozhodujícím super tiebreaku. Ve smíšené čtyřhře uspěla také česká dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová. Ti na newyorském Grand Slamu vyhráli nad salvadorsko-francouzským párem Arevalo Mladenovičová také v rozhodujícím super tiebreaku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 v Brně, překážky na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy ještě za Popůvkami je silnější provoz. Před kolonou se brzdí pak hlavně u exitu 190 sjezdu k výstavišti. Osobním autem do omezení u D2 je to na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště nejdřív pozor mezi tunely. Na Radotínském mostě v pravém pruhu stojí porouchaný kamion, je označený světelnou šipkou. Pak hlavně v Lochkovském tunelu v pravém pruhu se porouchalo osobní auto, zabírá tam pravý pruh, teď k němu přijela policejní hlídka. A za tunely čekejte kolonu od exitu 15 Lochkov do omezení na 17. kilometru za nájezdem od Barandova, je to ještě asi na 10 minut. Na silnici 4 ze Strakonic na Prahu kus za Kbelnicí zpozorněte za odbočkou na Brusy, stojí tam porouchaný kamion a je špatně vidět.
5: On stojí na krajnici a půlky zasahuje do pravého pruhu před horizontem, takže ty auta, co ho předjíždějí, tam nemůžou vůbec vidět.
4: Silnice 12 Praha Kolín byla u Českého Brodu uzavřena. U Orlenu vážnou nehodu auta a motorky tam už dořešili a provoz je zase obnovený. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšina je do konce měsíce nové omezení za kruhovým objezdem. I teď se tvoří kolony obousměrně až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude dopoledne výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky, postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 25. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Kateřina Siniaková už je znovu na kurtu v New Yorku a po boku Brita Henryho Petna bojuje o postup do semifinále turnaje ve smíšené čtyřhře na Grand Slamovém US Open. Proti je ale manželská dvojice Ukrajinky Eliny Svitolinové a Francouze Gaëlle Monfilsové, která také zvládla úvodní kolo. Zatím se hraje úvodní gem, ve kterém je to aktuálně schoda. O postup do semifinále bude hrát také Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem. Tahle ryze česká dvojice porazila Francouzku Mladenovičovou a Salvadorce Arevala 10-7 v rozhodujícím tiebreaku, super tiebreaku, a Muchová s Menšíkem si teď počkají na pár, který se proti ním postaví tedy v souboji o postup do semifinále mixu Grand Slamového US Open. Je 18 hodin 38 minut, na radiožurnálu Sport si za chvíli dáme velký přehled všech důležitých událostí a výsledků dnešního dne, tedy úterý 25. srpna.

0: Na mistrovství Evropy volejbalistek už za necelých 19 minut začne další zápas českých reprezentantek. Domácí tým se utká s Ukrajinkami. V případě výhry si Češky zajistí postup do osmifinále. Víc už přidáme v pravidelném velkém přehledu, který tentokrát připravila Tereza Cedidlová. Terezo, vítej.
1: Hezký večer. Češky chystá nejen na tento duel mezinárodní trenérský tým hlavního kouče Janise Atanasopoulose a hráčky si na turnaji zvykají mimo jiné na netradiční design míčů, kterému dominuje bílá barva. Podle smečařky českého týmu Magdaleny Bukovské je důležité, že míče měl tým k dispozici už na soustředění v Táboře.
2: První dojem jsme byli, že jako tam něco zapomněli dokreslit, říkali jsme o tom albínský míče, takže ona je to jako vesměs to stejný, ale pak třeba občas, když jsme byli v Táboře jako začátky hodně, tak se nám ztráceli ve světlech, jak jsou bílí, ale jako pak prostě, jak se na to člověk zvykne, tak je to prostě úplně to stejný, jako tam nejsou ty tradiční barvy. No.
1: Utkání od 19 hodin odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport a Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Slovinec Tadej Pogačar vyhrál o více než 2,5 minuty čtvrtou etapu na cyklistické Vuelte v Andoře. Do úniku se dostal v polovině závodu už 50 kilometrů před cílem. Slovinský šampion Tour de France Pogačar si v etapě, ve které museli cyklisté nastoupat téměř 3000 metrů, dojel na letošní Vuelte pro druhé vítězství a zůstává v čele celkového pořadí. Své vedení navýšil na téměř 3,5 minuty. Závod bude pokračovat zítra dlouhou etapou dlouhou přes 170 kilometrů, která povede poblíž španělské Tarragony.
1: A ve druhém kole MOL Cupu je na programu dnes zápas třetiligového Uničova a prvoligového Zlína. Sleduje ho Adam Kodet.
3: V 58. minutě vede ligový Zlín na hřišti Uničova 1-0 po penaltě Tomáše Poznara, kterou proměnil v 16. minutě po předešlém faulu na Tomáše Fojtu, ale jinak i když Zlín drží míč mnohem častěji a Uničov hraje v hlubokém bloku, tak v podstatě ligový celek šance nemá a mohlo by to být ještě v Uničově zajímavé. Z Uničova Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Další prvoligový tým Bohemians Praha nastoupil na půdě třetiligových zápas. V 57. minutě je utkání vyrovnané 2-2. V dalších zápasech druhého kola MOL Cupu Motorlet Praha prohrává v 57. minutě s Jihlavou 0-3, Horní Ředice s Duklou Praha 0-4 a v 88. minutě je stav utkání mezi Varnsdorfem a Ústím nad Labem 0-0. A poslední duel, ve kterém Hluboká nad Vltavou hraje s Viktorií Žižkov těsně před koncem prvního poločasu a Žižkov vede 1-0.
1: Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojsky ve složení Dalibor Neděla a Jakub Podrazil dojeli ve čtvrtfinále první. O další postup budou veslovat zítra. A párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila dnes ve své rozjížďce čtvrtá. Nakonec ale postoupila díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek.
0: Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála v prvním kole hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička porazila po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Petna hvězdný srbsko-běloruský pár Djokovic-Sabalenková v rozhodujícím super tiebreaku. Teď už hraje Kateřina Siňaková po boku Brita Petna o postup do semifinále. Nastoupili proti dvojici Svitolinová-Monfils a zatím Siňaková s Petnem vedou 2-1. Do čtvrtfinále US Open postoupila také ryze česká dvojice Jakub Menčík a Karolína Muchová. Tihle dva na newyorském Grand Slamu vyhráli nad salvadorsko-francouzským párem Arevalo Mladenovičová v rozhodujícím super tiebreaku 10-7.
1: Tým fotbalové Sparty má nového středního obránce. Jím Loïc Mbesso, bývalý francouzský mládežnický reprezentant, přestoupil na Letnou z belgického Saint-Truidenu. V minulosti hrál také třeba za Paris Saint-Germain nebo britský Nottingham. V Praze podepsal 25-letý fotbalista blíže nespecifikovanou smlouvu a přestupovou částku klub nezveřejnil.
0: Fotbalista Christian Friedek končí v Baníku Ostrava. Vedení klubu se 27-letým záložníkem dohodlo na předčasném rozvázání smlouvy. Friedek odehrál za Baník poslední zápas v loni v listopadu. Jarní část minulé sezóny strávil na hostování v indonéském týmu Garudayaksa FC. Klub o tom informoval na svém webu.
1: A lyžařka Frederika Brignoneová podstoupila další operaci s nohou. Dvojnásobná olympijská vítězka z letošních her v Miláně utrpěla v loni v dubnu při pádu komplikovanou zlomeninu a také si přetrhla vaz. I přes následné úspěchy se teď kvůli přetrvávajícím bolestem ale rozhodla pro další zákrok. Nový ročník světové poháru v alpském lyžování začne koncem října v rakouském Zeldnu. Brignoneová tam plánuje závodit.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodala nám je Tereza Cedidlová. Terezo, díky za to.
1: Díky, naslyšenou.

0: 18 hodin 49 minut blíží se čtvrté vystoupení českých volejbalistek na mistrovství Evropy v Brně. Soupeřkami budou v základní skupině Ukrajinky a my se tedy do jihomoravské metropole brzy vypravíme. Pro nejbližší minuty ale zůstaneme ještě v našem hlavním městě. Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V Poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost na fotbale. A právě do dolní komory parlamentu České republiky teď míříme za naší reportérkou Adélou Budešovou. Adélo, hezký podvečer.
1: Hezký večer. Kromě pyrotechniky by trestné bylo nově taky zahalování obličejů na fotbalových stadionech. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování, které jsou teď přestupkem, požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
2: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
1: Co se týče sankcí, tak ty ministr neupřesnil, o tom se ještě podle něj bude dál jednat. Na té dnešní schůzce sněmovní pracovní skupiny byly i předsedové obou pražských klubů, tedy za Slávy Jaroslav Tvrdík, za Spartu pak František Čupr. Schůzky se účastnil taky třeba předseda České fotbalové asociace David Trunda anebo předseda Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. Nikdo z nich to jednání ale komentovat nechtěl.
0: Adélo, od kdyby zmíněné změny mohly nebo měly platit?
1: Podle ministra Šťastného už od příští podzimní ligové sezóny. Tou dobou by se mělo zavést i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvané face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto ještě dlouhou debatu.
3: Musíme všichni odpracovat v jednotlivých poslaneckých klubech celou řadu práce. Já nevím, jestli přesvědčím všechny kolegy o tom, že to je správné řešení. Moc bych si to přál, ale je to moje práce, to já musím dělat. Stejně jako bych měl přesvědčovat jako poslanec veřejnost o tom, proč to opatření má smysl. A nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezony.
1: Tento digitální registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura, a to ve spolupráci s jednotlivými kluby. V oprávněných případech by lidé mohli i požádat o výmaz z této databáze.
0: Pražskou Spartu se Slaví čeká o víkendu první derby téhle sezóny, bude se hrát na Letné. Budou platit nějaká přísnější bezpečnostní opatření už tam?
1: Jestli se ta bezpečnostní opatření zpřísní, to zatím jasné není. Samozřejmě nějaká opatření platit určitě budou. Podle ministra Šťastného se o tom nedělním utkání, které se tedy odehraje tentokrát na Letné, vůbec nemluvilo. Řekl ale, že očekává, že oba dva kluby k tomu zápasu přistoupí zodpovědně.
0: Říká Adéla Budešová, reportérka radiožurnálu Sport toho času, tedy v parlamentu České republiky. Adélo, díky a hezký večer.
1: Díky, naslyšenou.
0: Je 18 hodin 52 minut a my můžeme na radiožurnálu Sport alespoň na dálku nadále sledovat postavení Kateřiny Siňakové v mixovém turnaji grandslamového US Open, kde tedy nastoupila se světovou deblovou jedničkou mezi muži Britem Pettnem, dokázali postoupit do čtvrtfinále. V něm teď stojí na US Open proti manželské francouzsko-ukrajinské dvojici Monfils Svitolinová. Zatím je to vyrovnaný první set. Siňaková s Pettnem vedou 3-2. Na podání jsou jejich soupeři. Jenom připomínám, že soutěž v mixu se na US Open hraje podle upravených pravidel. Sety tedy pouze do 4 bodů. V případě 1-1 na sety se hraje rozhodující super tiebreak. A jenom ještě tedy douška, že do čtvrtfinále postoupila také Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, kteří si ještě na své soupeře do čtvrtfinále musí chvíli počkat.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slavii 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec. Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Na nejposlouchanějším digitálním rádiu v České republice, tedy na Radiožurnálu Sport, sledujeme samozřejmě i domácí fotbalovou soutěž. MOL Cup aktuálně nabízí 6 zápasů druhého kola a souboj mezi Varnsdorfem a Ústím nad Labem dospěl do penaltového rozstřelu, protože v základní hrací době ani Varnsdorf, ani Ústí nad Labem nedokázali skórovat. Jasno je víceméně v Horní Ředici, protože tam domácí tým ve 74. minutě prohrává s pražskou Duklou 0-5, vede také Hlava ve stejném čase na stadionu Motorletu Praha a to 3-0. Vyrovnaný je zatím duel mezi Uničovem a prvoligovým Zlínem, protože Zlín vyhrává jenom 1-0 a také ve 74. minutě Zápy prohrávají s dalším prvoligistou, tedy Bohemians Praha 2-3. No a po prvním poločase z Hluboká nad Vltavou prohrává s Viktorií Žižkov 0-1. No a jasno už je ve Varnsdorfu, kde domácí třetiligový klub po penaltovém rozstřelu dokázal vyřadit druholigový Ústí nad Labem.
7: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků.

0: David Nekvinda.
1: Přicházíte ve správný čas, v brněnském pavilonu PSI právě bere míč Pavla Šmídová a začíná, znamená to, že zápas českých volejbalistek s Ukrajinou začíná, pokud Češky zvítězí, zajistí si účast v osmifinále, prohra by po rozstup komplikovala. Šmídová začíná dobrým podáním, takže hned první rozehrá se v Brně, bude hrát dobrý blok brancuské naproti ukrajinskému útoku, ale míč se zvedl hodně do vzduchu, Ukrajinky můžou znovu útočit, ale Milenková posílá míč zblízka jenom do sítě a tak první bod tohoto zápasu jde pro český tým, takže taková ta první oslava v loučku. Trenér Yannis Athanasopoulos hned předává nějaké pokyny. Připomínám, nebo pro někoho informuji, že včera oslavil 48. narozeniny ve volném dni, takže dostal od týmu dort, ale teď už tedy zase v plném soustředění. Aktuálně na druhý míč zápasu. Ukrajinský útok dokázali Češky ubránit a teď útočí Grozer do zadní části kurtu, kam marně skákala Lucenková jako ukrajinské libero a tak je to druhý bod pro český tým, dobrý start zápasu pro domácí družstvo 2-0, Pavla Šmídová ta tedy si zase může vzít míč a zase ho pošle do hry na servisu, tato zkušená česká volejbalistka v úvodu zápasu zatím dodává potřebný klid českému týmu. Teď se Češky brání, dobrý blok, který předvedla Grozer, ale Ukrajinky taky dobře zapracovali a ještě udrželi míč ve hře. Češky si teď nahrávají na to, že bude útočit brancuská po pravé lajně. Opět si zvolila prostor, kde byla libero Lucenková a opět tato ukrajinská hráčka nebyla schopná doskočit míč. No a tak 3-0. Ten dobrý start českého týmu do zápasu pokračuje. Šmídová se tam radí s Mlejnkovou před dalším servisem a doufáme, že tak jako ve třech předchozích případech dokáže i tentokrát podat a ideálně z toho bude znovu nakonec český bod. Ten krok číslo 1 Šmídová splnila. Míč je na ukrajinské polovině palubovky. Útok, který provedla Milanková, dobře šla na zemi Mlejnková, tak zase můžou útočit Češky a je to čtvrtý bod, protože sice Ukrajinky sáhly do míče, který posílala Helena Grozer, jenomže od jedné z ukrajinských hráček, byla to Šarhorodská, se míč odrazil do autu, no a tak je to 4-0 pro český tým. Češky jsou určitě favoritkami tohoto zápasu a je dobré tedy, že si v úvodu dodávají klid a tu pozici favoritek zatím potvrzují. Špatná nahrávka Ukrajinek, hned šel míč přes síť a je z toho další český bod. Helena Grozer tam načapala nebo nachytala Ukrajinky, když byly trošku rozhozené, protože si chtěli nahrát ještě na vlastní polovině, ale ten balon přeletěl hned na českou polovinu. Grozer to dobře přečetla, poslala míč na palubovku a je to 5-0. Teď se připojí taky posluchači radiožurnálu a je tu oddechový čas ukrajinského týmu.
0: A na radiožurnálu Sport toho můžeme v 19 hodin a 3 minuty využít, abychom znovu také přes Atlantický oceán nalédli do New Yorku, kde bojuje Kateřina Siňaková s Britem Pettnem o postup do semifinále soutěže v mixu Grand Slamového US Open. Tahle soutěž už druhým rokem předznamenává to hlavní Grand Slamové dění, které v New Yorku odstartuje v neděli, tedy soutěže v singlu. Kateřina Siňaková s Henrym Pettnem vedou nad ukrajinsko-francouzskou dvojicí Svitolinová Monfils v tuto chvíli tedy 4-3. Jen připomínám, že se tedy hraje zkrácená verze, se ty pouze do 4. Pokud je to tedy 4-4, tak přijde na řadu tiebreak. O tom tedy pravděpodobně za chvíli uslyšíme, ale teď zase uslyšíme o volejbalu, protože se na radiožurnálu Sport vracíme na čtvrté utkání českých reprezentantek v základní skupině mistrovství Evropy. Z Brna pokračuje David Nekvinda.
1: 5-1, takový aktuálně stav z pohledu českého týmu, znamená to, že oddechový čas, který si vybral trenér Ukrajiny, jinak polské národnosti jako Blušak, zabral aspoň tom, tedy že Ukrajinky získali první bod v tomto zápase, doteď na to čekali a Alexandra Milenková tak může servírovat. Už to vypadá a nakonec to tak skutečně dopadne, že Češky ale hned zareagují, ještě tam těžký míč, dokázali Ukrajinky udržet ve hře chvíli, ale pak Artyšuková, když skákala po balonu už hodně na dálku, tak sice dokázala do balonu udeřit, dokázala ho udržet ve vzduchu, ale poslala ho jenom mezi fanoušky, tentokrát ne vyprodaného, ale slušně zaplněného pavilonu P. No a tak je tu stav 6-1, ale berou si Ukrajinky, respektive jejich realizační tým, nějakou výzvu. Přiznám se, teď jsem si úplně nepostřehl, co tam může být za problém. Tak to, že hrála některá z hráček českého týmu přes síť, to znamená, že se rukama natáhla až na druhou polovinu kurtu, tak to teď tedy zkoumají rozhodčí tohoto zápasu, ty ještě můžu představit, je to hlavní černohorka Sonia Simonovská a pomáhá jí, nebo dalším rozhodčím je Carlos Alberto Robles Garcia, tedy jak asi z jména tušíte,

0: Španělský sudí, no a ten bod českého týmu je potvrzený, nedošlo tam k žádnému provinění proti pravidlům a tak tedy Češky vedou 6-1 a na servis míří Helena Grozer, která si teď vychutnává tu atmosféru, která tady díky podařenému startu českého týmu panuje. Ale ještě nedává rozhodčí Simonovská pokyn k rozehrání, tak už poslala Grozer na podání a teď zase tam komunikuje s videem, dává si ruku před ústa, což je proto, aby jí dobře slyšeli. Je tady opravdu hluk v pavilonu P, no a je tedy teď stále ne úplně jisté, jestli je ten stav skutečně 6-1, jak jsem ho tady několikrát oznámil. Já připomínám, že české volejbalistky mají v turnaji zatím bilanci 2-1, tedy dvě výhry, jedna prohra. Na začátku to byly výhry proti Řecku a Rakousku, poté v neděli prohra se Srbskem. Srbky jsou velké favoritky této skupiny a zatím právě jenom s Češkami ztratili aspoň set, protože ten zápas skončil 1-3 z pohledu českého týmu. Ukrajinky naopak začaly dvěma porážkami tady v Brně a pak tedy, jak jsem říkal včera, dokázali porazit Rakušanky. Ty porážky byly s Bulharskem a Řeckem. Stále čekáme na osud toho míče a nakonec to vypadá, že video mění názor a bod půjde Ukrajinkám, že tam byla jedna z českých rukou přes síť, ale teď tedy zase Češky proti tomu protestují, tak hodně sporná situace, ale už je evidentní, že ten verdikt, který už jednou video potvrdilo, tak nakonec mění. Takže zmatky mezi rozhodčími a končí to špatně z pohledu českého týmu. Není to 6-1, ale 5-2 a Oleksandra Milenková se může chystat na svůj další servis. Je to tady ale po dost dlouhé době od chvíle, kdy podávala, protože pak tedy následovaly ty dlouhé dohady o osud předchozího míče. Teď už ale znovu balon ve hře a Češky útočí středem. Koulisiány dala prostě ránu před sebe na střed. Sice Šarhorhodská ten balon zasáhla, ale jenom tím oddálila nevyhnutelné. Míč se od ní odrazil ještě dozadu za hřiště a je to tedy 6-2 pro český tým. A teď už Helena Grozer nejen, že se chystá na podání, ale skutečně i podá. Před okamžikem už se takto chystala, musela nakonec míč odevzdat. Ukrajinky teď trefili český blok, ale hra pokračuje a to tak, že bod získá ukrajinský tým, protože tam šel prudký útok, který trefil Šmídovou a od jejich paží nebo její paže pravé ten míč vznesl hodně vysoko a daleko od míst, kam by si česká nahrávačka představovala. Ten balon skončil v autu. A tak je to 6-3 pro český tým z toho stavu 5-0, tedy se Ukrajinky dokázali dostat do slušného kontaktu. Teď další servis Milenkové, ale Mlejnková tentokrát hned první český útok proměňuje v této rozehře míč z levé strany do pravého zadního rohu a tak Ela Koulisiány si vezme balon a bude ho uvádět do hry za stavu 7-3 pro české volejbalistky v tomto utkání evropského šampionátu v Brně, respektive ten evropský šampionát se nehraje jenom v Brně, ještě na dalších třech místech, ale nás samozřejmě nejvíc zajímá tato brněnská skupina s českým týmem. Český tým se teď brání rána Ukrajinek, kterou ale dokázala odvrátit Grozer, další ukrajinský útok a ten už bude úspěšný. Byla to Dorsmanová, která středem poslala nebo ze středu poslala míč k pravé straně. Ještě tam Grozer se snažila balon, o kterém bylo celkem jasné, že bude ztracený, doběhnout. Chtěla přeci jen získat nějakou naději tato česká zkušená hráčka, ale pak to vzdala po chvíli. 7-4, takový je stav a na servisu Anna Artyšuková, tedy ukrajinská hráčka, která se teď musí zapojit do obrany po té, co útočila Češka Šmídová, balon opět na české straně a útok Brancuské je úspěšný, protože Nudhaová tam sice se pokosila oblok, ale míč zamířil jenom rychle na zem, takže 8-4 je v tuto chvíli stav z pohledu českého týmu a Monika Brancuská jako nejproduktivnější hráčka nebo nejvíce bodující hráčka českého týmu zatím v tomto turnaji si teď připsala další bod a taky si třeba připíše další bod ideálně, když podá na ESO, ale to se nestalo. Servis této české volejbalistky Ukrajinky zvládly přijmout a pak právě na Brancuskou poslala míč Artyšuková a to tak nízko na zem, že Brancuská se sice snažila co nejvíc ohnout a zahrát balon, ale nepodařila se jí to. 8-5, to je stav, kterým teď Češky vedou nad Ukrajinkami a Valeria Nudhaová si vzala balon, aby ho jako další uvedla do hry a pokusila se zase snížit tu ztrátu z ukrajinského pohledu, což se ale naštěstí z pohledu českého nepodaří. V akci opět Brancuská dostala míč spíš přímo na střed sítě a vzala to, ono chci říct jednoduše, ale určitě to tak jednoduché není, zkrátka co největší silou trefila vlastně jednu z prvních soupeřek, od které se balon odrazil na zem, a tak je tu Michaela Mlejnková, kapitánka českého týmu, a její podání za stavu 9-5 v úvodním setu pro české volejbalistky. Mlejnková posílá hodně dozadu balon, ale Kurt trefila, hra pokračuje a pokračuje nepřesným útokem Dorsmanové, ta se snažila poslat míč po síti nebo podélní na levou stranu, ale dala tomu přílišnou sílu a tak je to zase opět bodů pro český tým 10-5 v prvním setu, chtěl jsem říct v úvodu, ale už se dostáváme do, řekněme, střední fáze této části hry. Mlejnková a její dobrý servis, ale Ukrajinky si s ním dokázali poradit, i když ten míč hodně rychle padal k zemi, ale s čím už si Ukrajinky nedokázali poradit, to bylo technické zakončení výměny v podání Magdaleny Jehlářové, naznačila, že dá ránu, nakonec jenom tak dloubla balon mezi ukrajinské hráčky, dvě tam skákaly, ale ani jedna z nich na míč nedosáhla a je to 11-5, šestibodový náskok, zatím nejvyšší v tomto zápase, mluvíme stále o prvním setu utkání mezi českými a ukrajinskými volejbalistkami na mistrovství Evropy volejbalistek, které tedy částečně hostí Brno. Tentokrát ale přichází ukrajinský bod hned po příjmu. Ukrajinky přihrály na pravou stranu kapitánce Dorsmanové a tentokrát ten úder křížem k levé lajně zvládla naprosto bezchybně, takže 11-6 a právě Dorsmanová si teď bere míč, aby ho uvedla do hry jako kapitánka ukrajinského týmu, volí balon na české libero, tedy Jancovou. Češky zvládají udržet balon ve hře, ale dostali se pod tlak, takže pak jenom tak přepinkli balon přes síť. Teď už můžou útočit z lépe připravené pozice a možná pod mým hlasem slyšíte ten hluk, který vyvolala krásná smeč Heleny Grozer. Češky se tam dostali pod tlak hned při tom prvním míči, jak jsem říkal, dostali se do té situace, kdy třetí balon mohli hrát jenom přes síť bagrem, ale Ukrajinky to nedokázali využít, chtěli načapat nachytat český tým takovým rychlým vrácením míče daleko na českou polovinu, ale dokázali si s tím Češky přihrát, nahrát míč Grozer a ta tedy se nemýlila. Teď ale bohužel rychlá výměna, která končí ukrajinským bodem, útok, který provedla Miliuškinová z pravé strany 12-7. Takový je stav z pohledu českého týmu, který tedy stále si drží celkem pohodlný náskok v prvním setu a teď je tu Daria Šarhorodská a její servis, který našel Helenu Grozer a Grozer nezvládla teď příjem, nedokázala dostatečně tím bagrem stlumit balon a poslala ho mimo dosah svých spoluhráček, takže přímý moc podání pro Dariu Šarhorodskou a Ukrajinu 12-8, to je stav, kterým teď vedou Češky v prvním setu nad svými soupeřkami. Šarhorodská samozřejmě podává opět, tentokrát se o příjem postarala Mlejnková a bylo to úspěšnější, může z toho být český útok, jenomže dobrá obrana v podání Nudhaové, takže je tu zase ukrajinská ofenziva, ani ta zatím ale nepřináší úspěch. Naopak úspěch přináší Ela Koulisiany a její útok ze středu do pravého zadního rohu 13-8. Opět je to ten pětibodový náskok, okolo kterého se Češky tak motají od úvodu tohoto zápasu a už se protočili na podání, protože servírovat jde Pavla Šmídová, tedy hráčka, která zahajovala celý zápas. Teď tedy znovu na servisu a zvládá ho skvěle. To skoro vypadalo na ESO a skutečně to tak bude, protože sice Artyšuková dokázala míč zahrát, ale jenom do sítě a už pak její spoluhráčky si s tím neporadili. Stav 14-8 pro český tým a ukrajinský trenér Jakub Glušak si bere znovu oddechový čas, protože cítí, že jeho svěřenkyně zatím na Češky ztrácejí.
1: A tak v 19 hodin a 14 minut můžeme přímý přenos volejbalového utkání českých reprezentantek na mistrovství Evropy chvilku přerušit s informací, že Kateřina Siňaková s Britem Petnem hrají o postup do semifinále smíšené čtyři na grandslamovém US Open. Je to zatím vyrovnaná bitva s manželskou ukrajinsko-francouzskou dvojicí Svitolinová Monfils, protože o tom, kdo vyhraje první set, rozhoduje až tiebreak za stavu 4-4 na gemi. Teď Svitolinová s Monfilsem při vedení 7-6 mají už druhý setball v tomto tedy úvodním setu. Jak se tenhle duel bude vyvíjet dál, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Já jenom připomínám, že dnes už také postoupili do třetího kola domácí pohárové soutěže, tedy MOL Cupu, překvapivě fotbalisté Varnsdorfu, protože tenhle třetiligový tým vyřadil druholigové Ústí nad Labem poměrem 4-3 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době skončil duel nerozhodně 0-0. No a teď už zase volejbal, mistrovství Evropy, Česko-Ukrajina a z Brna pokračuje David Nekvinda.
0: 14-9 pro český tým v úvodním setu, znamená to, že po timeoutu se stihl odehrát jeden míč a získali ho Ukrajinky, a to tedy taky znamená teď jejich servis. Milenková podala prudce, ale Češky si s tím poradili a je z toho bod pro český tým, protože Brancuská vytloukla bloky 15-9. Takové je teď skóre a Helena Grozer si vezme míč a pokusí se ho poslat na druhou polovinu hřiště. Zatím si nevybavuju vlastně žádnou chybu při podání, ať už na jedné nebo na druhé straně. Zatím všechny servisy pokračovaly nebo dostali se na druhou stranu hřiště a nebyl to out, a Grozer to teď potvrdila. No a naopak out, ten trefila Valeria Nudhová, ukrajinská hráčka, poslala míč hodně daleko za základní čáru svou smečí a tak je to 16-9 pro české volejbalistky, které opravdu zdá se míří za vítězstvím v prvním setu. Teď ta sedmibodový náskok už působí hodně luxusně. Grozer opět zvládá podání, teď ale taky zvládají Ukrajinky svůj útok. Meluškinová tentokrát nedala českým hráčkám žádnou šanci ze středu sítě, poslala míč přesně do levého zadního rohu, ale zároveň dost bezpečně, tak aby byl balon ve hřišti, není potřeba to nějak zkoumat, nějak se hádat, a je potřeba z pohledu českých hráček, aby se připravili právě na servis Meliuškinové, což zvládli, jenomže Ukrajinky teď zvládli blok, konkrétně Valeria Nudhajová se tam dokázala natáhnout proti české ranařce Brancuské a balon se pak od ruky této ukrajinské hráčky s číslem 10 odrazil hned na zem, ale bohužel z českého pohledu na české polovině kurtu, a tak je to 16-11 pro české volejbalistky. Ukrajina teď tedy bodovala dvakrát v řadě, ale tím to končí, protože Mlejnková útočí z levé strany. Dobře, balon šel hodně rychle k zemi, Ukrajinky si s tím neporadili. 17-11, útok tedy, který vede k tomu, že si bere míč Ela Koulisiány, a tato česká reprezentantka bude podávat a snažit se přispět k tomu, že Češky ještě navýší to své vedení v prvním setu tohoto duelu evropského šampionátu. Servis dobrý, ale Ukrajinky zvládly příjem a taky pak dostali míč na českou stranu. Český útok neúspěšný a útočí Ukrajinky konkrétně. To byla Oleksandra Milenková, trefila se přesně k pravé lajně. Marně tam skákala jedna z českých hráček, je potřeba teď utřít hrací plochu. 17-12, to je tady stav, kterým Češky vedou před koncovkou, doufejme, prvního setu. Doufejme, že se nebude tato část hry nějak extra natahovat, protože z českého pohledu zatím vypadá dobře. Anna Artyšuková servíruje jako ukrajinská hráčka a teď je tu útok Brancuské, který dokázala zastavit ukrajinská defenziva, jenomže úspěšný český blok Magdaleny Jehlářové. 18-12 pro české volejbalistky a tak se navyšuje vedení.
1: Z českého pohledu tedy zatím velmi dobře se vyvíjející čtvrtý duel českých volejbalistek ve skupině mistrovství Evropy. Je 19 hodin 18 minut, za chvíli se samozřejmě vrátíme do Brna, teď ale pojďme za fotbalem, protože už víme, že do třetího kola MOL Cupu postoupil Varnsdorf, třetíligový tým vyřadil druholigové Ústí nad Labem po penaltovém rozstřelu. Dukla Praha jasně vyhrála na stadionu Horní Ředice, a to 5-0. No a jak dopadne utkání, ve kterém se prvoligový Zlín pokouší vyřadit domácí Uničov ze třetí nejvyšší soutěže, to už nám tedy přímo z tohoto moravského města poví Adam Kodet.
2: No, dopadne to tak, že Zlín postoupí, i když velmi s odřenýma ušima, řekl bych, v tuhle chvíli, až v poslední minutě nastavení zvýšil střídající Apiach na 2-0 už úplně do prázdné branky, protože uničovský brankář Král už předtím při rohovém kopu naběhl do pokutového území, aby případně pomohl s ofenzívou, ale Uničov měl velmi dobré příležitosti v závěru, v zastavu, kdy to bylo tedy ještě 0-1 z jejich pohledu, a myslím si, že dva klíčové zákroky vytáhl brankář Stanislav Dostál, ať už to bylo těsně před koncem základní hrací doby z jedné ze standardních situací, kdy ho tam Grečmar na bližší tyči ohrožoval, a potom tam byly dvě tvrdé zblokované střely, nejprve obranou a pak právě Dostálem z pravé strany. Uničov, myslím si, jako třetí ligový tým proti ligovému favoritovi se nemá za co stydět. Zlín se protrápil tím utkáním, neměl v podstatě vůbec žádné šance až na jeden náběh Kanu a z druhého poločasu, kdy běžel sám na bránu a šanci neproměnil. Ale je z toho postup 2-0, postup do druhého kola, a uvidíme, co bude říkat na průběh tohoto zápasu a na výkon svého týmu trenér Bronislav Červenka. To uslyšíte dále pak ve vysílání Radiožurnálu Sport. Uničová, Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Děkujeme tedy Adamu Koretovi, který Zlín doprovodil, dáli se to tak říci, do třetího kola MOL Cupu. Zlín vyhrál v Uničově 2-0. Vypadá to, že svou roli favorita zvládnou i Bohemians Praha. Tenhle prvoligový tým totiž ve třetí nastavené minutě vede na půdě třetiligových Záp 3-2. Dohráno je také na Motorletu Praha. Domácí celek nestačil na Jihlavu, podlehlý tedy 0-3. No a aktuálně se hraje také utkání mezi Hlubokou nad Vltavou a Viktorií Žižkov v 65. minutě. Hluboká prohrává se s Žižkovem 0-1. No a nesmíme zapomenout také na tenis, protože Kateřina Siňáková s Britem Petnem bojují o postup do semifinále Grand Slamového US Open, tedy na mysli mám samozřejmě soutěž ve smíšené čtyřhře. Bohužel ten tiebreak, který rozhodoval o vítězích prvního setu, zvládli lépe Svitolinová s Monfisem, a tak ukrajinsko-francouzský pár vyhrál první set 5-4. A v tom druhém vede 1-0, ale na podání půjdou Siňáková s Petnem. V semifinále mohou být také Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, pokud zvládnou svůj druhý zápas, ten první totiž Muchová s Menšíkem na dvojici Mladenovičová a Revalo z Francie, respektive Salvadoru, dokázali vyhrát 10-7 v super tiebreaku. Tolik tedy fotbal a tenis a teď už zase pojďme na Radiožurnálu Sport živě na volejbal, na čtvrté utkání českých reprezentantek ve skupině mistrovství Evropy v Brně. Slovo má David Nekvinda.
0: Právě skončila jedna z nejhezčích a nejdelších rozeher tohoto zápasu a skončila tím, že Magdalena Jehlářová zablokovala ukrajinský útok. 22-13, takový je stav v úvodním setu a teď už by se opravdu muselo stát něco hodně zvláštního, aby Češky ztratili tu úvodní sadu tohoto zápasu evropského šampionátu. Zatím dominují tomuto utkání, když teď si zrovna připíšou bod Ukrajinky po té, co Svitlana Dorsmanová uspěla a se svou smečí a zrovna tato hráčka, ukrajinská kapitánka, si hned vezme míč a bude s ním pokračovat na servisu, ale teď už snad jde opravdu jenom o to skóre, kterým první set skončí, ale ne o to, kdo si připíše výhru v této sadě. Teď navíc skvělá česká obrana proti ukrajinskému útoku, zase je tu docela dlouhá výměna, kterou se snaží zakončit Ukrajinky. Byla to Dančaková z pravé strany, ale skvělý český blok, vystavili ho tam Grozer s Jehlářovou vedle sebe, no a tak je to už 23-14, protože od těchto českých hráček se balon odrazil hned rychle na zem na ukrajinské polovině hřiště. No a teď je tu to, co je taky typické pro zápasy českého týmu. V závěrech se tu na servis přichází Bára Rejmanová, vlastně 18-letá nejmladší hráčka tohoto týmu, ale specialistka právě na servis. A hned je to zase nebezpečné pro Ukrajinky, ale tentokrát zvládli příjem, nebude to ESO, takže se i Rejmanová zapojí do hry, protože ta pokračuje. Valková nahrává na pravou stranu Orvošové a dobrý blok, který teď předvedla Meliuškinová, ukrajinská hráčka. Balon se od ní odrazil obloučkem za všechny české hráčky do zadní části hřiště, takže tam nemohla žádná z domácích volejbalistek doběhnout. 23-15, stále je to, ale řekněme, pohodlný náskok českého týmu v úvodním setu tohoto zápasu, který může české volejbalistky definitivně posunout do playoff. Ono už teď je velmi pravděpodobné, že Češky budou hrát osmifinále, protože mají 6 bodů, ale postupují 4 ze 6 týmů ze základní skupiny, ale samozřejmě mít jistotu by bylo ještě o něco příjemnější. Teď se hraje tak, že útočí Ukrajinky, skvělý blok Orvošové, ale Ukrajinky taky dobře zahráli v defenzivě a udrželi balon ve hře, tak závěr prvního setu nabízí několik hezkých výměn a teď taky skvělý úder Meliuškinové. Několikrát to Ukrajinky zkusili silou, nešlo to, tak pak Meliuškinová zahrála technický úder přes české hráčky dozadu k zadní čáře a je to 23-16, takže teď Ukrajinky, řekněme, odvracují debakl v prvním setu a zkouší Šarhorodská svým podáním dostat Češky pod tlak, ale teď už je tu reakce domácího týmu. Helena Grozer to vzala na sebe, poslala míč rychle k zemi z levé strany, 24-16, to znamená první setball a případně další budou mít domácí volejbalistky k dispozici. Pavla Šmídová si bere balon jako hráčka, která ho teď pošle přes síť svým servisem, takže se bude pokoušet ideálně co nejrychleji ukončit první set tohoto zápasu. Část fanoušků v pavilonu P brněnského výstaviště už stojí na nohou, aby ocenila výkon českých hráček v první sadě, ale teď ještě slavit nemůžou, protože Alexandra Milenková, to teď bylo dělo z její levé ruky, které poslala křížem přes celé hřiště zleva doprava a tak ještě první set pokračuje 24-17. To je stav, kterým vede český tým a vybere si oddechový čas, ne? Vyberá si výzvu. Challenge teď zkouší české mužstvo, nebo české družstvo, spíš mužstvo samozřejmě úplně ne, když mluvíme o volejbalistkách a teď tedy se dozvíme, co tam bylo za problém a jestli české volejbalistky skutečně neuspějí. Tak řeší se to, jestli jedna z ukrajinských hráček nepřešlápla na českou stranu kurtu, což ale video ukazuje, že nepřešlápla, i když ještě s tím počkám, protože ano, je to tak, protože při jednom sporném míči tady před okamžikem nebo před pár minutami se to docela dlouho táhlo, ale tentokrát vše v pořádku. No a tak je to tedy stav 24, stále sítí 16, ale je to 17, teď je tam chyba na tabuli za hřištěm. Podstatné je, že Češky mají další setball, ale musí se teď bránit servisu, který je ale příliš dlouhý. Dobře to viděli české hráčky, že Alexandra Milenková posílá míč až za zadní čáru, nechali ho spadnout, no a to tedy znamená 25-17 skóre, kterým české volejbalistky ovládly první set a v zápase s Ukrajinou se tak dostávají do vedení.
1: Říká David Nekvinda, za kterým se na Radiožurnálu Sport samozřejmě za chvíli zase vrátíme. Teď se můžeme vrátit k zápasům druhého kola MOL Cupu, protože tam ušly do akce také dva prvoligové týmy, tedy pokud jde o dnešní hrací den, a oba dva splnili roli favorita, i když to tedy kdo ví, jak suverénní vítězství nebyla. Bohemians Praha zvítězili na stadionu Záp 3-2 a Zlín vyhrál v Uničově 2-0. Do třetího kola MOL Cupu postoupila také Jihlava, která vyhrála na Motorletu Praha 3-0, a Dukla Praha, ta zvítězila v Horních Ředicích 5-0. Naopak zaváhalo druholigové Ústí nad Labem, které ve Varnsdorfu, který hraje o soutěž níž, prohrálo po penaltovém rozstřelu. Aktuálně je ještě v plném běhu utkání mezi Hlubokou nad Vltavou a Viktorií Žižkov, 72. minuta, a Viktoria vede stále 1-0.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: A teď také tenis, protože držíme palce Kateřině Siňakové, která po boku s Britem Henrym Pettnem bojuje o postup do semifinále smíšené čtyřhry na Grand Slamovém US Open. Tenhle turnaj, jak určitě z našeho vysílání víte, se hraje tedy neobvyklým formátem. Během pouhých dvou dnů pro 16 dvojic je určený tenhle turnaj, jehož vítězové budou brát milion amerických dolarů. Sety pouze do 4 bodů, potom případně tiebreak a místo rozhodujícího třetího super tiebreak. Kateřina Siňaková společně s tedy Pettnem zvládli otočit duel proti elitním singlistům, světové jedničce Bělorusce Sabalenkové a grandslamovému šampionovi a rekordmanovi Srbovi Djokovičovi. No a teď hrají tedy o postup mezi nejlepší čtyři páry s manželskou dvojicí. Ukrajinka Svitolinová a Francouz Monfils na jedné straně kurtu, a zatím si vedou o trochu lépe, protože Svitolinová s Monfilsem vyhráli první sadu díky lépe zvládnutému tiebreaku. Získali ho poměrem 8-6. Ovšem před pár chvilkami Siňaková s Pettnem získali ve druhé sadě podání svých soupeřů a tak tedy vedou 2-1 a sami se chystají na servis. Ještě připomenu, že Karolína Muchová a Jakub Menšík zvládli osmifinále nebo první kolo soutěže ve smíšené čtyřce na Grand Slamovém US Open. No a teď čekají na to, proti komu nastoupí v souboji o postup do semifinále. To ten duel čtvrtfinálový Menšík s Muchovou odehrají ještě dnes, případně semifinále, a finále se potom v New Yorku bude hrát zítra.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: 19 hodin 29 minut a ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku a nejposlouchanější digitální stanice v naší zemi, děkujeme za to vám, našim posluchačům, se zase můžeme vrátit do Brna, protože tam české volejbalistky hrají základní skupinu evropského šampionátu a věřme, že budou hrát i vyřazovací část. Důležité ovšem je, aby zvládli čtvrtý zápas na turnaji a připsali si třetí výhru, protože pokud by se jim to podařilo, pak už by jim tedy účinkování v playoff nikdo nemohl vzít. Pojďme tedy na zápas Česko-Ukrajina do Brna za naším reportérem Davidem Nekvindou.
0: 25-17, to je stav, kterým české volejbalistky vyhrály úvodní set nad Ukrajinou, trvalo jim to 26 minut, teď tedy začíná sada číslo 2 a začíná ukrajinským podáním a ideálně chtěl jsem říct hned ziskem českého bodu. Musel jsem si na to chviličku počkat, protože smeč Mlejnkové sice dokázala Meliuškinová zachytit ještě ve vzduchu, ale od této ukrajinské hráčky se pak takovým vysokým pomalým obloučkem znesl míč až na českou polovinu, ale do autu, takže je to bod pro české volejbalistky. Do prvního setu vstoupili tak, že se dostali do vedení 5-0, tak kdyby se něco podobného povedlo v setu druhém na Radiožurnálu Sport, kde samozřejmě fandíme českým volejbalistkám, by nám to vůbec nevadilo, ale nestane se to. 5-0 to nebude, protože Milenková teď útočila po levé léně a trefila českou hráčku Šmídovou takovým způsobem, že Šmídová nedokázala míč udržet ve hře. Je tu tedy stav 1-1 ve druhém setu. Míč si bere právě Alexandra Milenková, která teď tedy bude servírovat. Vlastně v prvním setu jsme viděli jenom jediné špatné podání, jedinou chybu, a to bylo při úplně posledním míči, tak uvidíme, co druhý set v tomto směru. Milenková podala v pořádku, hraje se tady v brněnském pavilonu P, teď míč na české polovině, blok dobrý Ukrajinek, ale Češky ještě dokážou udržet balon ve hře a teď je to zase jedna z těch hodně dlouhých rozeher tohoto zápasu, která končí tím, že poslala velkou ránu Anna Artyšuková k zadní čáře a tak Ukrajinky poprvé v tomto zápase vedou 2-1 ve druhém setu, tedy to je důležité samozřejmě především to, že první set vyhrály české volejbalistky, takže to, že teď prohrávají o jeden míč v úvodu druhé sady, není nic extra problematického, ale chce to nenechat Ukrajinky utéct. O což se teď snaží Mlejnková, jenomže libero Lucenková zvládla prudkou ránu a teď se připojí taky posluchači Radiožurnálu. Před okamžikem skončil první set tohoto zápasu, Češky ho vyhráli 25-17 za 26 minut, takže to bylo hodně jednoznačné v té úvodní sadě. Už se rozehrál taky set číslo 2, ten je zatím vyrovnanější, aktuálně 2-2, ale právě poslední míč získali české hráčky a teď půjde Monika Brancuská servírovat. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl vstup pro posluchače Radiožurnálu, z kterého jste se dozvěděli to, že tady stav je 2-2 a Brancuská už nejde servírovat, ale odservírovala, zvládla to, jenomže Ukrajinky taky zvládly ten míč dál udržet ve hře, takže je z toho teď jejich útočná snaha, jenomže je Hlářová skvěle zastavila blokem útok Dimarové, no a pak to hodně mohutně oslavila, Češky v úvodu druhého setu otáčejí skóre z 1-2 na 3-2 a Brancuská jde znovu podávat, ideálně navýšit nebo pomoct k navýšení toho teď těsného českého náskoku. Brancuská po tom, co tady lidi oslavili ten bod z bloku klasický takovým tím zvednutím papírku s nápisem blok nad hlavu, tak zvládla dostat míč na druhou polovinu. Teď byli Češky pod velkým tlakem, ale dokázali nakonec si u sítě poradit, takže dostali aspoň balon na druhou polovinu hrací plochy, no a pak přihrát, nahrát Brancuské na útok, který byl ale nepřesný, těsný míč, ale je tady vidět, že se dostal do autu. Ještě se mi ale zdá, že si trenér českého týmu Janis Athanasopoulos zvažuje výzvu a je to tak. A ta výzva se týká toho, jestli se jedna z ukrajinských blokujících hráček nedotkla míče, což by pak samozřejmě znamenalo bod pro český tým. Zatím tady svítí 3-2, ale v tuto chvíli je to tak, že by Ukrajinky měli získat třetí bod a jestli to teď správně vidím, tak už se objevuje, že výzva je neúspěšná, ale ještě hráčky zůstávají v hloučcích u trenérů, takže ještě to není oficiální. Teď tady nám ukazují v pavilonu P záznam té akce a je to v pořádku z toho pohledu, že se nebude nic měnit. Výzva nebyla úspěšná, skutečně stav 3-3, Ukrajinky tedy vyrovnali a ten úvod druhého setu je podstatně vyrovnanější, než to bylo v sadě první, ve které tedy Češky utekly do vedení 5-0. Teď je to 3-3 a servírovat jde Diana Meliuškinová. Jenomže při podání pochybila a Češky získali míč ještě dřív, než doletěl na polovinu jejich, takže je tu stav 4-3 pro český tým, chyba na servisu Diany Meliuškinové, no a zadarmo tak věnuje českému týmu bod. který navíc jsem chtěl říct, že by mohla SM potvrdit Mlejnková, jenomže z těžké situace se nakonec napřímo dokázali Ukrajinky dostat a teď naopak jejich útok prudký, skvěle si s tím chtěl jsem říct, poradila Brancuska, jenomže nakonec se ukázalo, že její obranný zákrok poslal míč jenom do autu na druhé straně kurtu a tak je to 4-4. Pro nikoho samozřejmě. Stav 4-4 znamená, že je skóre vyrovnané a Anna Artyšuková si bere balon, aby ho poslala do hry. Uvidíme, kdo se dostane do vedení. Budou to Ukrajinky, protože je to ESO. Artyšuková trefila českou Danielu Jancovou, ale od jejich rukou se balon odrazil jenom až skoro k divákům. No a tak je to zase ukrajinské vedení. 4-5, takové je skóre z pohledu českého týmu. Artyšuková si znovu bere míč a ráda by podala znovu tak, aby z toho byl přímý bod z podání. Úkolem českých hráček je toto teď nedopustit. Artyšuková dostává pokyn, protože ještě tam byla potřeba utřít palubovku, ale už je vše připravené. Artyšuková si znovu vybírá Jancovou, ta teď ale zvládla ten balon zpracovat lépe. Útok, který končí nakonec českým bodem, ale bude to těsné. 5-5, byl to úder od Brancuské k levé lajně. Nedivil bych se, kdyby si Ukrajinci nebo ukrajinský realizační tým vzali challenge, ale nedělají to. Naznali nakonec, že balon byl skutečně na hřišti nebo ve hřišti a tak je to 5-5, takže pokračuje to tahání se o každý míč. V úvodu druhého setu připomínám, ten první Češky vyhráli, takže je to 1-0 na sety a 5-5 v sadě druhé, což teď mění ukrajinská hráčka číslo 1, Oleksandra Milenková, dostala balon přímo na střed, mohla si vybrat, poslala ho doleva, kde se Češkám nepodařilo dostat pod balon, no a tak je to zase obod pro Ukrajinu. 5-6, takové skóre ve druhém setu z pohledu českého domácího týmu, který je teď tedy napřímu, zvládá ho a je to útok, ale Negrozer, rána, hřebík do země, na který nemohli Ukrajinky dosáhnout, 6-6, teď by to chtělo, aby zase Češky otočili skóre a třeba při servisu Pavly Šmídové trochu utekli soupeřkám, právě Šmídová podávala v úvodu prvního setu a bylo z tohoto vedení 5-0, teď by byla podobná série od mistryně České republiky z týmu Šelem Brno zase příhodná. Jenomže se nic takového nestane, Ukrajinky slaví, Dorsmanová poslala ránu právě do míst, kde byla sice nejblíž Šmídová, jenomže byla to taková bomba, že Šmídová ani se nesnažila po balonu skočit, viděla, že zkrátka nedosáhne na míč, 6-7 a podávají opět Ukrajinky, je to Dorsmanová, která dokázala míč dostat na druhou stranu, ale chtěl jsem říct, že teď nedokázala zpracovat tvrdou ránu z české poloviny kurtu, jenomže to nakonec Ukrajinky zvládly a vedou o 2 body, protože se dostávají do vedení 8-6 díky úspěšnému bloku. Český tým tam ale zase proti něčemu protestuje. Možná proti tomu, že míč se už dostal z hracího prostoru. On v jeden moment skutečně Ukrajinkám utekl hodně daleko mimo palubovku a sice ho udrželi ve vzduchu, ale je to skutečně míč pro český tým, takže stav 7-7, to tam ukazovali české hráčky i trenér Janis Atanasopoulos, že ten balon už byl mimo vlastně palubovku jako takovou, už se dostal tak, že ho jedna z ukrajinských hráček hrála u takového toho stolku časoměřičů, nebo ve volejbale ne časoměřičů, ale u těch zapisovatelů skóre a tak je tady stav vyrovnaný 7-7 a podává Helena Groze, která to sice zvládla, jenomže Ukrajinky ještě lépe zvládly svůj útok. Diana Meliuškinová zase poslala ránu k zadní čáře a tak je to 7-8. V tuto chvíli ve druhém setu, v tom prvním tedy Češky vedou 1-0. Češky takto vedou po prvním setu 1-0 nad Ukrajinou na sety, ale druhý set je zatím podstatně vyrovnanější než ten úvodní, který skončil stavem 25-17 pro český tým, který teď jsem chtěl říct, že opět vyrovná, ale skvěle zapracovala Lucenková. Ovšem pak jsem chtěl zase, teď se musím opakovat, že jsem chtěl říct něco, co se rychle mění. Vypadalo to na out po ukrajinské smeči, ale bylo tam evidentně přizvednutí jedné z českých hráček, takže je to o 2 body pro Ukrajinu. A teď je to tady vidět, Ela Koulisiány se tam jednoznačně dotkla balonu, nebylo moc co řešit, takže ten stav 9-7 z pohledu týmu, který nyní vede, a to jsou Ukrajinky, se navíc navyšuje. Hned se podařilo z prvního útoku po servisu Ukrajinkám dostat míč na Jancovou takovým způsobem, že tato hráčka nedokázala zahrát. Je tu stav 7-10 a znamená to, že si poprvé v zápase vezme oddechový čas domácí trenér Janis Atanasopoulos, protože zatímco prvním setu Češky od začátku dominovali, tak v tom druhém teď ztrácejí na Ukrajinu 3 body.
1: Tak snad tedy oddechový čas zabere a Češky se zase rozjedou. Budeme na Radiožurnálu Sport u toho. Ještě předtím si ale připomeneme, že slovinský cyklista Tadej Pogačar po 50-kilometrovém sólu ovládl 4. etapu Vuelty. Na 105 kilometrů dlouhém okruhu v Andoře, na kterém jezdci nastoupali téměř 3000 výškových metrů, porazil Pogačar nejbližší pronásledovatele o 2 minuty a 39 sekund. Druhý za ním byl nakonec cíli Belgičan Jarno Vidar. V celkovém pořadí navýšil Pogačar svůj náskok na 2. krajana Primože Rogliče na 3 minuty a 21 sekund. Jediný český účastník Vuelty Jan Hirt byl hodně vidět v úvodu etapy, kdy se zapojil do úniku, do cíle nakonec dojel na 17. místě a v celkovém pořadí se Jan Hirt katapultoval o více než 100 míst na 23. pozici. Vuelta bude samozřejmě další etapou pokračovat zítra. Už za pár sekund pokračuje utkání českých volejbalistek v základní skupině mistrovství Evropy proti Ukrajinkám. Z Brna znovu komentuje David Nekvinda.
0: Velká radost v pavilonu P brněnského výstaviště zajistila jí svým úderem Pavla Šmídová 8-10. Takový je stav ve druhém setu. Z pohledu českého týmu odcházeli jste za stavu 7-10, kdy si bral řecký trenér českého týmu Atanasopoulos oddechový čas. Ten tedy zabral v tom smyslu, že hned následující míč Češky získali. Teď se na to pokusí navázat po servisu Elie Koulisiány, který ale dokážou Ukrajinky udržet ve hře a jejich technické zakončení rozehry zase dokázali přečíst české hráčky. Zkusila útok středem Mlejnková, tam ale byly ruce ukrajinských hráček hned několik, no a od jedné z nich se odrazil balon rychle na českou polovinu kurtu 8-11. To je skóre, kterým teď české volejbalistky prohrávají ve druhém setu tohoto zápasu, který se tady vyvíjí hodně jinak než ten první, který Češky vyhráli 25-17, když od začátku jasně mířili za triumfem v této části zápasu. Teď je tu navíc další komplikace, další úspěšný útok Ukrajiny. Julia Dymarová se o něj postarala, když technickým lobem překonala českou obranu 8-12. To je skóre, tak sice potom oddechovém času první míč dokázali české hráčky získat, ale teď se zase pro ně situace trochu komplikuje. Jenomže pomáhá jim svým servisem Alexandra Milenková, poslala příliš dlouhý balon, znamená to tedy chybu z podání a bod pro české družstvo 9-12, to je skóre ve chvíli, kdy jde ve druhém setu podávat Monika Brancuská, která teď zrovna udeřila do míče a posílá ho na Lucenkovou, která zvládla příjem, ale už nezvládla útok. Meliuškinová poslala balon daleko do autu, ovšem ještě tam bude evidentně řešení, jestli nebyl nějaký český dotyk, tak asi ne, jenom tam mně se zdálo, že Meliuškinová chce proti něčemu protestovat, ale ona volala nebo gestikulovala na ty dívky, které mají utírat hřiště, když je na něm nějaký mokrý flek, takže to byl ten problém, ne žádná diskuse s rozhodčím. 10-12, to je stav z pohledu českého týmu ve druhém setu a navíc se teď navyšuje Šmídová a její blok. Česká nahrávačka teď tedy v pozici blokařky užívá si to, jak na to reaguje hala, protože ve volejbale je zkrátka zvykem, že při podobných situacích, tedy při bodu z bloku, fanoušci zvednou papíry, které mají připravené od pořadatelů a na těch papírech je napsané jednoduše blok a do rytmu s těmi papíry tak kývají. Každopádně 11-12 Češky dokázali stáhnout a teď už je vyrovnat ztrátu Magdalena Jehlářová a hned musí zase ty papíry nad hlavu, protože to byl další přímý bod z bloku, tak Češky srovnávají na 12-12 ve druhém setu. Teď jsou na koni při podání Moniky Brancuské. Chtělo by to dokončit a skóre otočit. Ze stavu 8-12 se Češky dostali na remízu. No a reaguje na to polský trenér ukrajinského týmu Jakub Glušák. Vzal si oddechový čas, protože teď tedy cítí, že jeho svěřenky ně ztrácejí dobře rozehranou sadu a tak tedy za stavu 12-12 zase v Brně chvíli hrát nebude.
1: A tak na Radiožurnálu Sport můžeme zase dodat tenisové informace, protože Kateřina Siňaková by ráda do semifinále smíšené čtyři na Grand Slamovém US Open s Britem Henry Pettnem, mužskou deblovou světovou jedničkou. Siňaková je samozřejmě první hráčkou světa ve čtyřhře mezi ženami. Tak zvládli kvalifikaci, zvládli zápas proti dvojici Sabalenková Djokovic, tedy elitním singlistům, dnes na úvod programu. No a teď stojí proti manželskému páru Ukrajince Svitolinové a Francouzi Monfisovi. Zatím je to velmi vyrovnaný zápas. První set získali Svitolinová a Monfis v tiebreaku, který vyhráli 8-6, a vypadá to, že tiebreak za stavu 4-4 na gemi bude rozhodovat také o osudu druhého setu, protože Siňaková s Pettnem sice prohrávají 3-4, ale při svém servisu vedou 40-15. Jak tenhle duel dopadne, to na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. A teď zase uslyšíte o čtvrtém vystoupení českých volejbalistek ve skupině mistrovství Evropy. Z Brna jejich duel s Ukrajinkami komentuje David Nekvinda.
0: Centimetry teď hráli proti českému týmu a Ukrajinky se dostávají ve druhém setu do vedení 13-12, úder přesně na zadní čáru, ale teď video jasně ukázalo, že balon zůstal ve hřišti, takže poté, co Češky srovnali s 8-12 na 12-12, teď se zase dostávají do vedení Ukrajinky, ale už to opět neplatí. Jehlářová a její smeč z pravé strany bylo to pro Ukrajinu nechytatelné a tak je tady skóre opět vyrovnané 13-13. Česká kapitánka Mlejnková si bere míč a pokusí se tedy pomoct k tomu, aby se domácí tým opět dostal do vedení v tomto setu, což se zatím moc často nedělo. Mlejnková servíruje dobře, ale Ukrajinky si s tím dokážou poradit a je z toho útok, po kterém už to vypadalo na bodový blok Šmídové, ale dobrá práce teď ukrajinské defenzivy. Šmídová už v pozici nahrávačky dává balon na Grozer, která, jsem chtěl říct, zakončí tuto výměnu, ale skvělá defenziva teď ukrajinského týmu, to byla Milenková, která šla rychle na zem, ale jenom tím oddálila to, že Češky se dostávají do vedení, protože další rána Heleny Grozer z levé strany hřiště už byla i pro Milenkovou neřešitelná a tak je tu konečně z domácího pohledu otočka ve skóre a 14-13 stav, kterým české volejbalistky vedou ve druhém setu, když ten první tedy vyhráli jednoznačně 25-17, to už teď si troufnu říct, že podobně jasným výsledkem druhá sada rozhodně neskončí, ale doufejme, že skončí opět tím, že radovat se na jím konci budou Češky. Jenomže je tu ukrajinské srovnání, útok Dimarové z levé strany, sice si tam Mlejnková na míč sáhla, ale to bylo tak všechno, co s ním dokázala udělat, a tak je tu 14-14 skóre ve druhém setu zápasu, když si Anna Artišuková bere míč a chystá se s ním na servis ve velmi slušně, ale tentokrát ne vyprodané, ale v Brně. Artišuková teď zklamaně zakřičela, protože míč poslala jenom do sítě, ne úplně hluboko. Chvíli možná mohla doufat, že jí páska pomůže, ale nakonec se tak nestalo, takže české volejbalistky se teď nemuseli ani pohnout a získali bod 15-14. Jehlářová se ale už hýbat bude, protože servíruje a na rozdíl od Artišukové to zvládá. Ovšem, je tu skvělý ukrajinský útok, ale taky vynikající obrana brancuzské, jenomže Češky jsou pod tlakem, takže Jehlářová už musela hrát přes síť jenom takové odevzdání míče. Teď už ale Češky můžou zaútočit lépe. Grozer, její rána a trošku nejistoty, protože míč šel po lajně a bohužel z českého pohledu vedle lajny. A to tak, že do autu, aby to bylo jasné. Zkrátka 15-15, chvíli to vypadalo, že Češky budou slavit, ale Ukrajinky tam tak rychle jim na českou stranu hřiště ukázali, ne, to byl špatný míč a video to teď jasně potvrdilo. Stav opět vyrovnaný a útok Eli Koulisiány, tentokrát si myslím přesně na čáru. Jsem zvědavý, jestli si vezme ukrajinský nebo polský trenér ukrajinského týmu challenge, a nakonec ani nemusel, protože to automaticky zkoumalo video a míč v autu, mé oko, bylo špatné, přeci jen trenér byl podstatně blíž, myslím tedy Jakuba Glušaka. No a tak teď tedy dvakrát se Češky už radovali, dvakrát z toho byl těsný out a je z toho to, že domácí volejbalistky prohrávají s Ukrajinou 15-16 ve druhém dramatickém setu tohoto zápasu, ve kterém si Ukrajinky dostávají znovu do dvoubodového vedení po útoku z levé strany. Zisk bodu si připíše Dimarová, no a její spoluhráčka Meliuškinová teď se chystá na servis 15-17. Skóre, když se na ně díváme z pohledu domácích, tedy českých volejbalistek. Češky zvládly příjem, ale pak už ne útok, protože je tu přímý bod z bloku od Dorsmanové. No a tak je to zase o tři body, na což teď celkem logicky zareaguje trenér Janis Atanasopoulos, protože tady Češky zvládly srovnat skóre a teď je to 15-18, takže oddechový čas českých volejbalistek, respektive realizačního týmu.
1: A na Radiožurnálu Sport tím pádem v 19 hodin a 50 minut zase prostor na to zmínit Grand Slamové US Open a soutěž ve čtyřhře, tedy té smíšené. Tam Kateřina Siňaková a Brit Henry Petten bojují o to, aby vyhráli tiebreak druhého setu proti dvojici Svitolinová Monfils, tedy ukrajinsko-francouzskému manželskému páru, protože Svitolinová s Monfilsem získali úvodní set právě ve zkrácené hře, a tak jestli Siňaková s Pettenem chtějí do semifinále, tak musí tedy teď ten druhý tiebreak vyhrát a potom uspět také v super tiebreaku. V New Yorku už je na kurtu v souboji o semifinále také ryze český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Tihle dva vyřadili v prvním kole francouzsko-salvadorský pár Mladenovičová a Revalo. Teď stojí proti Muchové s Menšíkem ryze americká dvojice Emma Navarová a Tommy Paul, a Muchové s Menšíkem úvod zápasu vyšel náramně, protože se dostali do vedení 3-0. Takže mají blízko k tomu, aby získali první set. Jak určitě dobře víte, pokud posloucháte Radiožurnál Sport delší dobu, tak se ten první set, vlastně každý set hraje do 4 získaných bodů, anebo případně přichází na řadu tiebreak v případě tedy, že je to 4-4. No a právě tenhle stav je tedy ve druhé sadě utkání mezi Siňakovou a Pettenem a Svitolinovou a Monfilsem, ale v onom tiebreaku v tuto chvíli česko-britská dvojice vede 5-2 a má tedy nakročeno k tomu, aby si vynutila rozhodující super tiebreak.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport můžeme před návratem k volejbalu ještě samozřejmě také připomenout jednu cyklistickou zprávu, a sice, že Tadej Pogačar zase ukázal, jakým je v současnosti cyklistickým fenoménem, protože tenhle Slovinec po 50-kilometrovém sólu vyhrál naprosto suverénně čtvrtou etapu Vuelty. Tadej Pogačar se snaží stát 9. cyklistou, který by vyhrál všechny podniky Grand Tour, právě jen Vuelta mu chybí, no a teď na 105 kilometrů dlouhém okruhu v Andoře, na kterém cyklisté nastoupali takřka 3000 výškových metrů, tak porazil nejbližší pronásledovatele o 2 minuty a 39 sekund. Druhý byl nakonec tedy v cíli v hlavním městě Andory Belgičan Jarno Vidar. Pogačar teď už vede opravdu s velkým náskokem průběžné pořadí Vuelty, protože na druhého krajana Primože Rogliče má náskok 3 minut a 21 sekund. Vuelty se účastní také jediný český cyklista Jan Hirt, který jede už po 7. No a byl hodně vidět v úvodu 4. etapy. Do cíle nakonec dojel Jan Hirt na 17. místě a v celkovém pořadí se katapultoval o více než 100 míst na 23. pozici. Než se vrátíme k volejbalu, tak nesmíme zapomenout také na fotbal, protože už známe i posledního dnešního a 6. tedy postupujícího z toho dnešního programu do 3. kola MOL Cupu. Viktoria Žižkov zvítězila v Hluboké nad Vltavou 2-0. Jen tedy dodám předchozí výsledky. Prvoligový Bohemian zvítězili v zápech 3-2, Zlín v Uničově 2-0 a v souboji týmu, které nehrají nejvyšší soutěž, ale některou nižší, tak Jihlava vyhrála na stadionu Motorletu Praha 3-0, Dukla Praha v Horních Ředici 5-0 a Varnsdorf dokázal jako tým ze 3. ligy vyřadit druhou ligové Ústí nad Labem po penaltovém rozstřelu. Tolik tedy fotbal ze studia Radiožurnálu Sport a teď už živě z Brna 4. utkání českých volejbalistek ve skupině mistrovství Evropy. Jejich duel s Ukrajinkami komentuje David Nekvinda.
0: Druhý set míří do koncovky a zatím to nevypadá moc dobře pro české volejbalistky. 17-20, takový je stav, když jde na servis po českém bodu, a přece jenom snížení. Bára Rejmanová, 18-letá specialistka na tuto činnost, tedy na podání. Co přinese její servis? No, teď jsem se z toho až zakoktal, protože to byla rána, na kterou Ukrajinky nedosáhly. ESO, důležitý bod, 18-20, kdyby na to teď Rejmanová dokázala navázat, ideálně ještě třeba dvakrát, aby srovnala skóre, bylo by to samozřejmě skvělé, ale asi zahrát 3 esa po sobě nepůjde, každopádně snížit teď, dostat se do kontaktu, to by bylo hodně příhodné. Bohužel Rejmanová druhým servisem opět zariskovala, je to součást té její hry a tentokrát trefila pásku a od ní se míč odrazil do země na české polovině, takže místo toho, aby přišel kontaktní bod, tak je to 18-21 a servírovat jde jedna z Ukrajinek, Daria Šarhorodská, která tedy teď se pokusí napodobit ten první servis Rejmanové, což se jí tak úplně nepodařilo, sice to byl servis dobrý, ale ne eso a poté vytlučený blok v podání české kapitánky Mlejnkové, 19-21. Češky stále drží naději na to, že získají druhou sadu, ve které tedy tahají takřka celou dobu za delší konec, nebo za kratší konec provazu právě, když první set vyhráli Češky jednoznačně 25-17. Ela Koulisiany, teď ti páska pomohla, ale ještě se tam po servisu této české hráčky skvěle vrhla na zem Meliuškinová, udržela balon ve hře, takže už jsem chtěl pomalu slavit další přímý bod z podání, jenomže to tak není, naopak je z toho docela dlouhá rozehra, kterou se snažila zakončit Francouzská technickým překvapením ukrajinského bloku, jenomže ten si s tím poradil. No a stav je 19-22. Teď 3 míče dělí české volejbalistky od Ukrajinek, 3 body, to je jejich ztráta, a 3 body naopak dělí Ukrajinu od toho, aby vyhrála druhý set a srovnala skóre čtvrtého zápasu z pohledu obou týmů na mistrovství Evropy. Oba týmy za sebou mají 3 duely s opačnou bilancí, Češky 2 výhry, 1 prohru, Ukrajinky 2 prohry, 1 výhru. Servis Milenkové dobrý, ale chtěl jsem říct, že ještě lepší útok Jehlářové, Ukrajinky však vytáhly skvělou obranu a to teď zvládly znovu, když útočila Orvošová, no a vede to k ukrajinskému bodu, protože je tu vytlučený blok, Jehlářová sice tedy zastavila ukrajinský útok, ale balon se odrazil do autu, 19-23, to už vypadá špatně s českými nadějemi na zisk druhého setu, i když ještě se české volejbalistky tam snaží vyhecovat, aby otočili to skóre, které se pro ně tedy dobře nevyvíjí. Už zvládli v tomto setu srovnat 4-bodovou ztrátu, bylo to ze stavu 8-12, jenomže teď to už tak opravdu nevypadá. Je tu útok Artušíkové, po kterém sice ještě chvíli udržela balon ve vzduchu Jancová, ale dál už Češky nehrály a tak mají Ukrajinky první setball tohoto zápasu 19-24. Predikoval jsem, že to bude drama, druhý set nakonec. Bohužel to vypadá, že ani moc ne, že Ukrajinky celkem pohodlně dokráčí k vítězství v této sadě, což se pokusí servisem potvrdit Alexandra Milenková, to ale ještě nevychází. Jehlářová boduje svou smečí a Češky emotivně slaví, jak jsem říkal, snaží se teď sami sebe přesvědčit, že to ještě není ztracené, první setball tedy Ukrajinky neproměnili a na servis se chystá Gabriela Orvošová, česká tedy hráčka, ještě drobné prostřídání předtím, než tato volejbalistka, univerzálka, pošle míč na, doufejme, ukrajinskou polovinu hřiště. V tuto chvíli tak dělá servis v pořádku, ale Ukrajinky můžou útočit, což dělají z pravé strany a Česky jsou teď pod velkým tlakem, budou jenom přehrávat míč na polovinu, ne, tak nakonec už to vypadalo, že to bude jenom takovéto plásnutí míče na druhou půli, ale Mlejnková si troufla na smeč, i když byl balon celkem dost nízko a bylo to dobré rozhodnutí 21-24. Přeci jen Češky ještě nechtějí odevzdat ten druhý set, no a na to teď reaguje Jakub Glušak, trenér ukrajinského týmu, bere si oddechový čas, protože má ještě jeden k dispozici a je to tedy teď jediný bod, který zbývá Ukrajinkám uhrát ještě ve druhém setu, aby srovnali skóre. Asi teď úplně není nutné vracet slovo do studia, protože za okamžik dost možná druhý set skončí, pokud se teď Glušakovi podaří jeho svěřenkám předat takové informace, které povedou k uzavření té druhé sady. Ale co se mi teď líbí, že české volejbalistky opravdu, přestože jsou stále v kritické situaci, byť na druhou stranu vedou 1-0 na sety, takže není to tak, že by byly v úplné krizi, ale tak se evidentně teď usmívají, baví, nechtějí se dostat do nějakého velkého stresu, co teď provede s servisem Orošová, zvládla podat a je tu ukrajinský útok, který ukončí druhý set, je to tak, Dimarová se trefila přesně k lajně, to byla nechytatelná rána, ještě tam asi zkusí český trenér, nebo řecký trenér českého týmu Janis Atanasopoulos přezkoumání u videa výzvu, která by mohla být tak možná na to, jestli míč nebyl v autu, protože ten balon šel opravdu k lajně, ale teď tedy ne, tak je to výzva na to, že hrály Ukrajinky, nebo jedna z nich přes síť, tedy že měla ruce na české polovině hrací plochy, ale myslím si, že toto je zkrátka taková snaha ještě odvrátit ten konec druhého setu. 21-25 je skóre, které už tady svítí na ukazatelích skóre, ale ještě tedy úplně s jistotou nemůžeme říct, že druhá sada skončila a je to vyrovnané 1-1. Janis Atanasopoulos tam stále dost aktivně gestikuluje, když teď už se taky uchýlil k tomu, že jenom tak čeká na ten verdikt, který já si tady myslím, že bude takový, že druhý set skončil, že to teď prostě český realizační tým zkouší, když tu možnost má. Na druhou stranu přezkoumání trvá docela dlouho, ale teď už je to potvrzené. Ukrajinky slaví, protože druhý set vyhráli 25-21 a tak je skóre vyrovnané. Češky vyhráli úvodní sadu 25-17, skóre druhého setu jste teď slyšeli a stav je tedy 1-1 na sety.
1: Říká David Nekvin.

0: semifinále Grand Slamového US Open v mixu Karolína Muchová s Jakubem Menčíkem, kteří vyhráli první sadu nad americkou dvojicí Emma Navarová Tommy Paul 4-1. Volejbalové utkání mezi Češkami a Ukrajinkami na mistrovství Evropy v Brně mezi druhým a třetím setem nabízí několikaminutovou pauzu, a tak na Radiožurnálu Sport teď Imagine Dragons.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Poslední srpnový úterní večer patří na Radiožurnálu Sport především tenisu a volejbalu. Pokud je o tenis, tak Kateřina Siňaková s Britem Pettnem hrají rozhodující super tiebreak ve čtvrtfinále smíšené čtyřhry grandslamového US Open proti dvojici Svitolinová Monfils. Teď Siňaková s Pettnem v rozhodujícím super tiebreaku vedou 7-6. Hraje se do 10 bodů a samozřejmě výsledek musí být o 2 body. Karolína Muchová s Jakubem Menčíkem začali čtvrtfinále US Open proti Američanům Navarové a Pólovi výborně. První sadu vyhráli poměrem 4-1. No a teď tedy volejbal, Česko-Ukrajina na mistrovství Evropy v Brně a reportér David Nekvinda.
1: Hráčky právě nastupují na hřiště, bude pokračovat zápas za malý okamžik a to za stavu 1-1 na sety. Úvodní sadu vyhráli Češky 25-17, druhou Ukrajinky 25-21, už jsem to zmiňoval v tomto přímém přenosu. Ten zápas zatím hodně připomíná úvodní duel českého týmu proti Řekyním. Ten nakonec skončil 3-1, když Češky taky ovládly pohodlně první set, druhý taky celkem jasně prohráli, tak pak dokázali zvítězit.

0: 3-1, kéžby se tedy z pohledu českého týmu historie v tomto případě opakovala. Šmídová bude hráčka, která zahájí třetí set tohoto zápasu. Bere si míč, zatím nejvíce bodující hráčkou utkání Češka Helena Grozer s 10 body, hned čtyři dokonce, mají shodně po 8 bodech, ale teď už se zase věnujeme tomu, co se děje přímo na hřišti, a to je úspěšný ukrajinský útok. Diana Meliuškinová začíná dobře z pohledu ukrajinského týmu třetí sadu, protože vytloukla bloky a Ukrajinky se tedy dostávají do vedení ve třetím setu, takže 1-1 na sety, 0-1 ve třetí sadě. A je tu podání ukrajinského týmu, konkrétně Šarhorodské, a útok Češek vyrovnává skóre. Francouzská po pravé lajně poslala míč, sice ho Ukrajinky dokázali zpomalit a přizvednout, ale ne už dál zahrát. Takže je to 1-1. Helena Grozer si bere balon, před okamžikem jsem říkal, dosud nejvíce bodující hráčka tohoto zápasu evropského šampionátu. Grozer posílá míč na Milenkovou, ta si s tím dokázala poradit a právě Milenková bude útočit. Úplně jí to nevyšlo, byl to takový slabý útok, Češky hned vrátili míč na ukrajinskou polovinu, Ukrajinky si s tím ale poradili a je tak z toho nakonec zase jedna z těch delších rozeher tohoto zápasu. Lucenková udržela balon ve vzduchu po útoku českého týmu, přihrála nebo poslala míč k Milenkové a ta po levé léně poslala míč na zem, a to takže do hřiště. Jednoduše řečeno, Ukrajinky vedou 2-1, byla to Pavla Šmídová, na kterou letěl ten balón, snažila se ho ještě zahrát, ale bylo to tak prudké a míč už byl natolik u země, že si s tím nahrávačka českého týmu neporadila. A teď se tedy musí Češky postavit na příjem, který zvládli tak, že nahráli míč na střed sítě Ele Koulisiány a ta nedala Ukrajinkám šanci. Skóre 2-2. Češky si teď tedy nenechávají utéct soupeřky na jiný než jednobodový náskok a teď by se taky chtěli poprvé ve třetím setu dostat do vedení. Právě Koulisiány si bere míč a bude ho servírovat na ukrajinskou polovinu, což se jí podařilo, dobrá rána, ale taky dobrý příjem Lucenkové, a tak může přijít útok ukrajinského týmu, který ale dobře dokázala zastavit Šmídová, ovšem musela pak Grozer běžet pro balon hodně daleko za základní čáru, takže z toho bylo jen takovéto přepinknutí českého týmu, ale následný útok Ukrajiny končí blokem a oslavou Moniky Brancuské. Znamená to, že tedy Češky se dostávají do vedení ve třetím setu, ale jsme stále na začátku. 3-2, to je skóre pro český tým. Koulisiány si opět bere míč a pošle ho v ideálním případě na ukrajinskou polovinu, což se děje, a dokonce to bude přímý bod z podání. Lucenková tentokrát nezvládla přijmout tak, aby mohla hrát některá z jejich spoluhráček. Češky uskakují do dvoubodového vedení 4-2. To je skóre v úvodu třetího setu. Reaguje na to samozřejmě brněnský pavilon P, nebo pavilon P brněnského výstaviště, ať jsem přesnější, a po tom nepodařeném druhém setu to teď vypadá zase trochu nadějněji. Koulisiány opět zvládá podání a Češky dokážou ubránit první ukrajinský protiútok, takže je tu prostor pro ránu Brancuské, která vytlouká bloky, a je to tedy 5-2 pro Češky, tak zase čím dál víc to připomíná ten páteční zápas s Řeckem, opravdu ten vývoj hodně podobný, doufejme, že výsledek bude tady taky takový. 5-2 ve třetím setu na ten ztracený druhý set, teď tedy domácí tým dobře reaguje, Koulisiány pokračuje na podání a je to dobrý míč, který ale taky dobře zvládly Ukrajinky. No a přišel tentokrát už nechytatelný útok od Anny Artišukové z pravé strany, křížný míč na levou část u zadní čáry. 5-3 je tady v tuto chvíli skóre pro české volejbalistky ve třetím setu tohoto vyrovnaného zápasu evropského šampionátu v Brně. Pomáhá teď českým hráčkám Diana Meliuškinová, protože nedokázala při servisu dostat míč přes síť. Znamená to tedy bod číslo 6 pro domácí výběr a vedení o 3 body. 6-3, míč si vzala Brancuská, pokusí se podat lépe než soupeřka před okamžikem, což se podařilo, ale přímý bod z podání to nebude. Ukrajinský útok, dobrý blok českého týmu jsem chtěl říct, ale pak přeci jen přišel přišla chyba. Tam Šmídová se vrhala k síti, od které se míč kutálel k zemi nebo klouzal k ní. Vypadalo to, že Šmídová by ho mohla stihnout zahrát. Nestalo se tak. 6-4. Ukrajinky se dostávají tedy na dvoubodový rozdíl a pokusí se to změnit po servisu, který ale Češky dokázali přijmout a Brancuská opět ukázala přesnost a tvrdost své pravé ruky ze středu hřiště. Poslala balon do pravého zadního rohu. 7-4 pro české volejbalistky ve třetím setu za vyrovnaného stavu 1-1 na sety. Balon si bere Mlejnková, kapitánka českého týmu, ještě čeká na pokyn od rozhodčí, ale bude moc hrát, tam teď nebylo, myslím, co řešit u videa a skutečně si tak děje. Mlejnková už dostává pokyn, že může servírovat, je to jedna z těch hráček, které při servisu prakticky se nerozbíhají, podává, dá se říct, ze stoje, přesto to zvládá stejně tak jako teď, ale skvěle zvládá blokovat ukrajinská hráčka, byla to Milenková, která zastavila český útok středem a pak to taky mohutně oslavila. 7-5, to je skóre ve třetím setu, zatím tedy stále pro český tým, který se teď brání ukrajinskému podání. Grozer zvládla příjem, ale pak trefila opět jenom připravený blok a je to o jeden jediný míč už v tuto chvíli. 7-6 pro český tým ve třetím setu, trochu tady stichl pavilon P, je vidět hloučky ukrajinských fanoušků a to proto, že teď...
1: Tak třeba malá přestávka přímém přenosu na Radiožurnálu Sport českým volejbalistkám pomůže, ale nebudou to dobré zprávy z New Yorku, které teď můžeme nabídnout, protože Kateřina Siňaková s Britem Henrym Petnem nepostoupili do semifinále smíšené čtyřhry na Grand Slamovém US Open. Francouzsko-ukrajinské dvojici Monfils Svitolinová podlehli 8-10 v rozhodujícím super tiebreaku, takže cesta světových jedniček v deblu mezi muži i ženami New Yorkským Grand Slamem tedy skončila v mixu. Naopak věřme, že bude pokračovat cesta Karolíny Muchové s Jakubem Menšíkem, protože ti ve čtvrtfinále vyhráli nad Američany Navarovou a Pólem první sadu 4-1. V tom druhém setu, který se také bude hrát pouze do 4 bodů, prohrávají 1-2, ale při svém podání Muchová s Menšíkem vedou 40-15. A teď už zase pojďme do Brna, Česko-Ukrajina na mistrovství Evropy volejbalistek a David Nekvinda.
0: Mám dobré zprávy, co jste tady nebyli, tak Češky získali 2 body, takže vedou 9-6 a ve třetím setu, když tedy skóre je vyrovnané 1-1 na sety, se teď zase zdá, že by se mohly domácí volejbalistky dostat do nějakého příjemného trháku. Pokusí se to podpořit svým servisem. Jehlářová, hráčka, která se sebou má rok strávený ve Spojených státech americké, servis zvládla, jenomže pak právě na ní mířil útok ukrajinského týmu. Prudká rána kapitánky Dorsmanové a Jehlářová si s tím nedokázala poradit, takže ten český náskok se teď trochu snižuje. Je to dvoubodový rozdíl 9-7 pro české volejbalistky ve třetím setu. Právě Dorsmanová si vzala míč a posílá ho přes síť úspěšně. Češky se teď pokusí rychle ukončit tuto výměnu, ale útok Grozer dokázali Ukrajinky ubránit a tak naopak můžou útočit oni a jsou úspěšnější. Jancová si sice na míč sáhla, ale odrazil se od ní jenom mimo dosah spoluhráček a tak je to o jeden jediný bod 9-8 ve třetím setu, který tedy vypadá zatím dramaticky. Ani jednou z týmů se nedaří vybudovat si nějaký výrazný náskok a Ukrajinky se teď pokusí vyrovnat. Možná to teď bylo příliš dlouhé podání Dorsmanové, ale Češky míč raději zahráli. Nakonec toho ale nemusí litovat, protože získávají bod 10-8. Přes ukrajinský blok se balon odrazil až za základní čáru ukrajinského týmu a tak tedy po tomto útoku Moniky Brancuské opět je to dvoubodový náskok českých volejbalistek. Šmídová na servisu, snaží se ještě podpořit to vedení Ukrajinky, ale zvládli příjem a zvládli taky útok. To byla rána Milenkové od levého kůlu, která byla nechytatelná pro české volejbalistky. 10-9 skóre. Stále český tým vede, ale je to tedy těsné a na servisu se teď chystá Daria Šarhorodská, která dokázala poslat míč přesně na českou kapitánku Mlenkovou, která tady neměla takový problém s příjmem. Balon se dostal k Heleně Grozer a ta pak neměla problém ho zatlouct mezi ukrajinské hráčky. Je to tedy 11-9 pro české volejbalistky ve třetím setu, který je velmi důležitý, samozřejmě za stavu 1-1. To, kdo se dostane do vedení 2-1, je často klíčová záležitost. Tak na servis se chystá Grozer, ráda by pomohla k dalšímu zisku bodu. Ukrajinky ale zvládají dobrý příjem a taky prudký útok a ten míč sice trefil Češku Šmídovou, ta poslala balon na druhou polovinu hned zpět na ukrajinskou stranu, ale taky do autu, takže je to opět o jeden jediný bod, 11-10 pro české volejbalistky. Zatím si ve třetím setu nikdo nevybral oddechový čas, protože vlastně nepřišla nějaká delší série neúspěchů, ať už na jedné nebo na druhé straně. Zpravidla trenéři v takový moment si vybírají timeouty. Alexandra Milenková teď nepomohla svému týmu, protože podala míč příliš nízko do sítě a tak Češky zase vedou o dva body, 12-10. Teď tedy se to skóre vlastně vyvíjí tímto způsobem. Vždycky Češky uskočí do dvoubodového náskoku, Ukrajinky stáhnou na rozdíl jednoho bodu a pak zase Češky uskočí. Teď by to tedy chtělo, aby se podařilo odskočit víc. Pokusí se k tomu pomoct Koulisiány, ale její servis naopak nepomohl vůbec, protože míč taky skončil v síti, takže teď špatné servisy na obou stranách a skóre se posouvá do stavu 12-11 ve třetím setu zápasu, po kterém Češky můžou slavit postup do playoff turnaje, ale musí zvítězit. Čemuž by jim teď mohl pomoct útok Jehlářové, to byl skvělý míč, který Jehlářová zasmečovala ze středu sítě k pravé lajně, zase je to tedy o dva body, 13-11. Aktuální stav, už se pomalu blížíme k závěrečným fázím třetího setu, který tedy zatím je od začátku hodně vyrovnaný, ale v posledních minutách o něco lépe na tom jsou české volejbalistky, které se teď pokusí svůj náskok navýšit, protože zvládli ubránit první ukrajinský útok. Brancuská, její rána, ale dobře zapracovala Milenková, takže i ukrajinská defenziva si teď může připsat pochvalu. A Pavla Šmídová chtěla zkusit to, co občas dělá, když naznačí, že bude nahrávat, ale pak dloubne míč přes síť, jenomže tentokrát jí to nevyšlo a trefila tu síť samotnou. Takže stav 13-12 po této chybě české nahrávačky, které nevyšel tento její oblíbený trik, a Anna Artyšuková se pokusí, aby Ukrajinky po delší době srovnali skóre, aby opět Češky neuskočili do toho dvoubodového, no, to chtěl jsem říct trháku, ale to je spíš trháček. A v tuto chvíli se to Ukrajinkám bohužel daří, myslím to vyrovnání. Světlana Dorsmanová mohutně slaví svou prudkou ránu po pravé lajně, kterou Jancová nedokázala udržet ve hře. 13-13, takový je tedy stav ve třetím setu. Zatím hodně zajímavý, napínavý zápas v Brně v rámci evropského šampionátu. Ukrajinský servis úspěšný, český útok brancuské, ne, Milenkové tentokrát zastavený. Ukrajinky zkoušejí odpovědět technickým zakončením, Češky znovu dostávají míč k Milenkové, ta ale opět nedokáže zakončit tuto rozehru, což se nedaří, ale ani po prudké ráně Ukrajince Artyšukové. Jedna z nejdelších a i nejhezčích výměn tohoto zápasu zatím končí dobře pro domácí tým, protože Ukrajinky pak nezvládly poslední útok, když poslala míč prudce přes síť Jehlářová, no a to tedy znamená zase těsné české vedení 14-13 a servis, na který se chystá kapitánka Michaela Mlinková. Můžu taky už říct, že tento zápas sleduje 3121 diváků, drtivá většina samozřejmě fandí domácím a ti se teď radují, protože Světlana Dorsmanová poslala při své snaze o smeč podél sítě balon do sítě, takže je to o dva body pro český tým 15-13, no a protože oba trenéři ještě mají k dispozici oddechové časy, tak Jakub Glušak, polský kouč Ukrajinek, se rozhodl toho využít a tedy za stavu 13-15 z pohledu jeho týmu ve třetím setu si bere oddechový čas.
1: David Nekvinda má tedy také na chvilku timeout. My ze studia Radiožurnálu Sport můžeme jen připomenout, že Kateřina Siňaková vypadla se svým parťákem Britem Henrym Pettnem ve čtvrtfinále soutěže v mixu grandslamového US Open. V New Yorku prohráli se Svitolinovou z Ukrajiny a Francouzem Monfisem, jinak ale partnery v osobním životě 8-10 v rozhodujícím super tiebreaku. Věřme, že mnohem lépe se povede Karolíně Muchové s Jakubem Menšíkem, protože tahle ryze česká dvojice má zatím nakročeno k postupu do semifinále US Open. Nad Američany Navarovou a Pólem vyhráli Muchová s Menšíkem první sadu poměrem 4-1. Ta druhá je zatím vyrovnaná, je to 3-3 a zdá se, že by mohl rozhodovat tiebreak, ale ještě nepředbíhejme. Tolik tedy krátce tenis a teď pojďme ve 20 hodin a 21 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport zase zpátky za volejbalem, za čtvrtým vystoupením českých reprezentantek v základní skupině mistrovství Evropy v Brně. Duel proti Ukrajinkám komentuje David Nekvinda.
0: 15-14, to je skóre ve třetím setu, za stavu 1-1 na sety. Pozorný posluchač teď tedy ví, že Ukrajinky si připsali první bod po oddechovém času jejich trenéra Glušaka a teď se tedy chystají na servis. Konkrétně je to Dimarová, která dokázala trefit místo, kam potřebovala, ale ještě lépe se trefila Jehlářová, ta poslala prudkou bombu na Aliku Lucenkovou a libero ukrajinského týmu se v ten okamžik spíš bránilo, aby nedostalo míčem někam nepříjemně do hlavy, než že by chtělo, nebo určitě chtěla Lucenková hrát lépe, ale zkrátka to nedokázala a tak je to zase o dva body pro Češky. 16-14, ale skvěle. Teď zahrála Šarhorodská, ukrajinská nahrávačka, udělala něco, co se před okamžikem neúspěšně snažila Šmídová, to, že naznačila, že bude nahrávat na smeč, ale najednou rychle změnila pohyb ruky a rychle přeposlala míč na druhou polovinu hřiště, kde to Češky nečekali. Je to obod 16-15 pro české volejbalistky v tomto hodně, hodně důležitém setu, si troufnu říct za stavu 1-1. Skvělý blok Eli Koulisiány, posílá míč na zem na ukrajinské polovině a zase tedy zvedá ty kartony papírové nad hlavy fanoušků. Toto bylo, řekl bych, dost důležité. 17-15, Šmídová jde podávat. Už by to chtělo se urvat o víc než dva body, skutečně ten třetí set se vyvíjí zatím celou dobu tak, že Češky vedou o bod, o dva, ale nedokážou získat nějaký výraznější náskok, na který už by Ukrajinky nemohly reagovat. Třeba se to daří teď! Blok Heleny Grozer, která po té, co úspěšně zablokovala ukrajinský útok, tak dopadla po svém výskoku na zem tak těsně vedle trenéra Janese Atanasopoulose, že ho spontánně objela. Až bych řekl, že to překvapilo řeckého kouče českého týmu, když ho tam najednou Grozer po míči na 18-15, takže ne až tak klíčové situaci, tedy vzala do náručí, tak vtipný okamžik a teď hezký okamžik z pohledu českého týmu, protože je tu ESO Šmídové 19-15 a ten trhák, o kterém jsem mluvil, po kterém jsem tak trochu volal ve vysílání Radiožurnálu Sport, je možná tady. Vnímá to opět i trenér ukrajinského týmu Jakub Glušak, protože si znovu bere oddechový čas před koncovkou třetího setu. To vypadá dobře. 19-15 pro české volejbalistky.
1: A dobře to vypadá také pro Karolínu Muchovou a Jakuba Menšíka, kteří ve čtvrtfinále Grand Slamového US Open v mixu vedou nad americkými tenisty Navarovou a Pólem 1-0 na sety a 4-3 v tom druhém. Jen připomínám, že se hraje do 4 bodů, pokud to není ale o 2 body, tak to může být ještě klidně 5-3. Pokud by to bylo 4-4, následoval by tiebreak. A právě k tomu, aby Muchová s Menšíkem vyhráli druhý set a tím pádem celý zápas poměrem 5-3, mají tedy teď čeští tenisté nakročeno a mohou se dostat do těch zítřejších závěrečných bojů i o milion amerických dolarů. Právě tahle částka je určena pro vítěze mixu na Grand Slamovém US Open. Samozřejmě to hlavní ale vypukne až od neděle, kdy se rozjedou singlové soutěže tohoto posledního Grand Slamu každé sezóny z New York bude informovat náš reportér David Prouza o všem dění živě. No a živě teď zase do Brna na utkání českých volejbalistek v rámci mistrovství Evropy proti Ukrajinkám. Slovo má David Nekvinda.
0: Ukrajinský timeout teď nezastavil český tým 20-15 po dalším úspěšném útoku ve třetím setu stav 1-1 na sady, takže možná teď sledujeme hodně důležitou pasáž zápasu při servisu Pavly Šmídové, která tedy teď nenechává nebo nepůjčuje Ukrajinkám míč, aby si s ním oni mohli vyzkoušet podání. Šmídová opět úspěšná, jenomže tentokrát to nebude přímý bod. Ukrajinský útok, dobrý blok českého týmu a podaří se udržet ale balon ve hře. Je z toho takový teď chaos na hřišti, který vyřešila Ela Koulisiány. Míč chtěli si Ukrajinky nahrát, ale balon zamířil na českou polovinu. Koulisiány to dobře přečetla a dala ránu, na kterou soupeřky nedosáhly. 21-15 ve třetím setu. To už vypadá hodně nadějně s tím ziskem této sady a s tím, že se Češky můžou dostat opět do vedení v tomto zápase. Vyhráli první set, druhý tedy logicky prohráli ze stavu, no a ten třetí vypadá to dobře, ale Šmídová teď už při svém servisu nenavázala na ty předchozí úspěchy a nakonec chybuje, posílá míč do sítě, spoluhráčky přesto děkují, protože podání zkušené nahrávačky teď výrazně pomohlo k tomu, že Češky se dostali do aktuálně pětibodového náskoku 21-16 v koncovce třetího setu. Za Ukrajinu podává Daria Šarhorocká, která si bere hodně dlouhý rozběh, posílá míč na Grozer, ta zvládá příjem a je tu útok Koulisiány, ale taky o něco lepší blok od Diany Miliuškinové a tak je to o 4 body. 21-17, teď Češky ztrácejí ten výraznější náskok 6-bodový, 2 body Ukrajiny v řadě, no a tak zase pro změnu reaguje trenér Janis Atanasopoulos, tedy řecký kouč českého týmu, ještě má k dispozici oddechové časy, tak to taky využívá, takže za stavu 21-17 pro český tým ve třetím setu zase v Brně chvíli pauza.
1: Ale ve vysílání radiožurnálu Sport nikoli a tak můžeme připomenout, že fotbalisté Bohemians Praha 1905 ve druhém kole domácího poháru zvítězili v zápech 3-2. Rozhodující gól dal po změně stran střídající Ladislav Almáši. Poslední celek nejvyšší soutěže Zlín vstoupil do Molkapu výhrou nad jiným třetiligovým soupeřem v Uničově, vyhrál 2-0. V dalších soubojích týmů z nižších soutěží překvapivě třetiligový Varnsdorf vyhrál nad Ústím nad Labem 4-3 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době 0-0. Roli favorita splnili Dukla Praha, která vyhrála v Horní Ředici 5-0, Jihlava, která uspěla na stadionu Motorletu Praha po výsledku 3-0 a také Viktoria Žižkov, která v Hluboké nad Vltavou zvítězila 2-0. Zítra vstoupí do Molkapu dalších 8 prvoligových mužstev. Jen připomenu, že pětice pohárových účastníků, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezóny nejvyšší soutěže Sigma Olomouc, zasáhne do hry až ve třetím kole. Ve hře jsou teď české volejbalistky, jejich duel v rámci základní skupiny mistrovství Evropy v Brně proti Ukrajinkám sleduje a komentuje David Nekvinda.
0: 21-18, skóre ve třetím setu z pohledu českého týmu, takže stále to vypadá dobře, ale Češky vedly o 6 bodů, teď se tedy ten jejich náskok snižuje a Ukrajinky po oddechovém času českého týmu připsali další bod, útok, který českého týmu teď ale skvěle dokázala zastavit Dimarová, je tu hodně dlouhá rozehra, kterou nezakončí ani Koulisiány, Ukrajinky zase dokázali udržet balon na hřišti, pak ale museli odevzdat na českou polovinu a tak je to rána Grozer. Zablokovaná, ale ještě udrželi český míč na hrací ploše. Grozer místo rány teď zkusila technické zakončení, ani tím nevyřešila tuto výměnu, ale pomáhá teď českému týmu Artyšuková, která chtěla poslat ránu po pravé lajně, jenomže netrefila hřiště, balon šel do autu, ještě to asi přezkoumá video 22-18. Ne, toto bylo jasné, tady není potřeba, aby došlo k nějakému speciálnímu přezkumu, jedině snad dotyku některé z českých hráček u sítě, ale ani to si myslím, že tam nebylo, ovšem celkem logicky trenér Jakub Glušák to zkusí, tedy trenér ukrajinského týmu, bere si výzvu a to nakonec ne na dotyk některé z českých blokařek, ale na to, že se některá z českých hráček dotkla při hře sítě. Tam toto zkouší reklamovat ukrajinská lavička. Otázka je, jestli to spíš Glušák nevyužívá jako takový timeout, protože teď samozřejmě hned si zavolal své hráčky k sobě a radí jim do závěru, on už nemá oddechový čas, potvrzené, že dotyk sítě tam nebyl, stav 22-18 ve třetím setu a zase to, co vídáme pravidelně, Bára Rejmanová, nejmladší hráčka týmu, přichází v závěru setu na servis, teď tedy ze toho stavu 22-18, už toho dnes bylo jedno eso v prvním setu, tak kéž by na to Rejmanová teď navázala a zase pomohla tímto způsobem českému týmu. Další rána, kterou Ukrajinky hned vracejí přes síť a tak může útočit český tým, konkrétně Mlejnková od ukrajinského bloku míří balon rychle k zemi, 23-18, to už vypadá velmi, velmi slibně s tím, že se Češky dostanou v zápase opět do vedení. Rejmanová si znovu bere balon, minule to po esu byla pak chyba při servisu, protože Rejmanová dává prostě rány, kterými hodně riskuje, tak uvidí uvidíme, jak naváže. Tentokrát příliš dlouhý míč, o pár centimetrů za čáru, bylo to vidět hned z mého stanoviště, tady pod stropem pavilonu P, není potřeba si na to brát nějakou výzvu. 23-19, takový je stav, čeští fanoušci teď si stoupají a skandují to klasické, kdo neskáče, není Čech, takže ty mobilní montované tribuny se tady trošku houpají s námi, ale snad bude vše v pořádku a snad bude taky v pořádku hra českého týmu, což se děje. Brancuská, útok z pravé strany na střed hřiště, 24-19, set body pro český tým a servis Eli Koulisiány v ideálním případě bude tak dobrý, aby Ukrajinky už ani balon nevrátili a skončil tím třetí set, ale skutečně teď to tedy už je velmi, velmi blízko z pohledu domácích volejbalistek. Koulisiány zvládla svůj servis, ale Ukrajinky zvládají ho přijmout a taky zaútočí právě na Koulisiány, která to ale zvládá. Teď se připojí taky posluchači Radiožurnálu a to po úspěšném setbolu českého týmu, takže 2-1 pro české volejbalistky.
1: Děkujeme Davidu Nekvindovi, protože jsme byli tedy u toho, když české volejbalistky dokázali zase naklonit svůj čtvrtý zápas základní skupině mistrovství Evropy na svoji stranu. Nad Ukrajinkami vedou 2-1 na sety. Máme 20:32 a můžeme na Radiožurnálu Sport dodat dobrou zprávu z New Yorku, protože tam česká dvojice, tedy ta samozřejmě tenisová, Karolína Muchová a Jakub Menšík, postoupila do semifinále mixu grandslamového turnaje US Open. Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem zvítězili nad Američany Emou Navarovou a Tomim Pohlem 4-1 a 5-3. A zítra si tedy zahrají semifinále a věřme, že potom i finále mixu. Bohužel další část turnaje se v New Yorku už nebude týkat Kateřiny Siňakové, která po boku s Britem Henrym Pettnem ve čtvrtfinále prohrála s ukrajinsko-francouzskou dvojicí Svitolinová Monfils 8-10 v rozhodujícím super tiebreaku.
2: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
3: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
2: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Plzeň se pod vedením nového trenéra Radoslava Kováče pokusí o zázrak dohnat v play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě 3gólovou ztrátu, kterou nabrala v úvodním duelu v Bělehradě.
5: Na nás je teď jenom to, aby jsme změnili kompletně, prostě si to říkáme po druhý tuhle sezónu, po třetí nastavení a připomněli si, že prostě doma to zvládnout můžeme a stalo se a musíme stát s tím mindset, takže to prostě můžeme zvládnout.
4: Věří v sílu týmu záložník Lukáš Červ. Zda Viktoria předvede lepší výkon než v Srbsku, uslyšíte ve čtvrtek od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Ve čtvrtek budeme samozřejmě i ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku držet palce i dalším dvěma fotbalovým týmům, protože o postup do ligové fáze konferenční ligy budou bojovat Jablonec a Hradec Králové. Jablonec přivítá v domácím prostředí skotský tým Glasgow Rangers. První duel Rangers doma vyhráli nad Jabloncem 1-0. Ještě lepší pozici budou mít v odvetě fotbalisté Hradce Králové, protože si z Řecka, z Aten, ze stadionu Panathinaikosu z prvního utkání přivezli remízu 2-2. Duel Hradec Králové Panathinaikos začne ve čtvrtek v 19 hodin. Jablonec se proti Rangers postaví už od 18 hodin. Samozřejmě budete u toho v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport anebo nepřerušovaném přímém přenosu, kdy s tam nebudou vstupovat tedy další naši reportéři ze zmíněných zápasů, tak si můžete najít na internetu na stránkách iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz anebo také v naší mobilní aplikaci, kterou jistě všichni už dobře znáte, jmenuje se Můj rozhlas. A tam najdete třeba už také záznam předchozích pořadů, které vám nabízíme s našimi moderátorskými osobnostmi. Dnes byl hostem Martina Procházky v jeho čisté hře dlouholetý kustod českého národního hokejového týmu Zdeněk Šmíd. Jaké má zážitky z kabiny a třeba z broušení bruslí s Jaromírem Jágrem, anebo jaké to je stát na střídačce, když se hraje o světové zlato, tak to jste mohli slyšet tedy v premiéře dnes po 10. dopoledne. V repríze vám nabídneme čistou hru Martina Procházky se Zdeňkem Šmídem po 11. večer. No a samozřejmě, jak jsem zmiňoval, kdykoliv budete mít čas a chuť, si můžete pustit ve všech podcastových aplikacích a třeba i té naší s názvem Můj rozhlas.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Je 20:36 a ve vysílání Radiožurnálu Sport se zase vracíme tedy na volejbal, protože pokračujeme pokračuje utkání českých reprezentantek základní skupině mistrovství Evropy v Brně proti Ukrajinkám. Češky to mají zatím rozehrané velmi dobře, tak doufejme, že to dotáhnou do vítězného konce. Budeme u toho, a to díky našemu reportérovi Davidu Nekvindovi.
0: Čtvrtý set začíná právě teď a začíná dobře z pohledu českého týmu. Koulisiány poslala balon zprava k levé léně, nechytatelné pro ukrajinské hráčky, takže vedení 1-0 ve třetí sadě pro české volejbalistky. Šmídová se chystá na servis. Ta v dnešním zápase předvedla dvě takové dlouhé série úspěšných servisů, no a teď buď zahrála ESO nebo do autu. Slaví oba týmy, jenomže vypadá to, že důvod k tomu mají Ukrajinky, protože balon skutečně neskončil ve vymezeném území, a čekám teď na záznam, který ale nepřichází, tak asi to bylo opravdu jasné, i když tedy ten balon nešel moc daleko mimo hrací plochu. Jenomže na druhé straně teď úplně to stejné. Nepodařený servis v podání Artešukové, tam to bylo, řekl bych, jasnější, že míč skončil za zadní čárou, takže úvod čtvrtého setu teď v podání nepřesných podání, co s tím Helena Grozer udělá, ta už podá tak, že se hrát v Brně bude, a hrát se bude tak, že ne moc dlouho. Julia Dejmarová totiž teď nedala české obraně moc příležitost k tomu, aby zafungovala. 2-2, to je stav čtvrtého setu, 2-1, to je stav na sety, takže Češky vedou a v tomto setu můžou uzavřít zápas a taky oslavit postup do osmifinále tohoto turnaje. Prudká rána teď z české strany, ale dobrá obrana ukrajinského týmu, jenomže od Dimarové zamířil míč znovu hned na českou polovinu po tom jejím skoku po míči, a to už se podařilo na podruhé zakončit úspěšně rozehru českým volejbalistkám, takže vedou 3-2 nad Ukrajinkami ve čtvrtém setu tohoto zápasu evropského šampionátu, který kromě Česka hostí taky Azerbajdžán, Švédsko a především Turecko, které přivítá příští víkend finálové boje. Ale věnujeme se tomu, co se děje na hřišti teď. Je tu docela dlouhá výměna míče, kterou se teď pokusí zakončit Mlejnková, česká kapitánka, ale je z toho úspěšný ukrajinský blok. Daria Šarhorodská slaví s rukama nad hlavou. Ještě se Češky snažili doběhnout ten míč, který od Šarhorodské zamířil k zadní čáře a bezpečně přední, ale byla to snaha marná, takže 3-3, to je skóre čtvrtého setu tohoto zápasu. Světlana Dorsmanová má míč, posílá ho na Mlenkovou, takže se teď kapitánky vyměnili pozdravy. Mlenková útočí, dobrý blok ukrajinského týmu, ale ještě Češky udrželi balon ve hře. Technické zakončení výměny v podání Šmídové, a tak je to stav 4-3, našla tam tato hráčka mezeru v postavení Ukrajinek, pardon, Brancuská to byla, od Šmídové dostala nahrávku. Každopádně zase Češky vedou a Brancuská se teď pokusí svým servisem přispět k tomu, aby se podařilo odskočit do aspoň dvoubodového náskoku, což se může vydařit. Teď už se Češky dostali do krizové situace, ale zvládli to až u těch postranních reklamních hrazení, ale bod z toho stejně nebude, protože sice Češky dostali ještě míč na ukrajinskou polovinu, ale Ukrajinky dostali balon k Oleksandře Milenkové a ta od levého kůlu ten balon zatloukla do země. 4-4, to je stav ve čtvrtém setu, takže teď samé čtyřky tady v zápase Česka s Ukrajinou. Podávala hráčka číslo 14, tedy Šarhorodská podala dobře, Ukrajina teď pod tlakem, ale zvládne se z toho dostat. Útok, který dokázala zastavit Jancová jako české libero, pak smeč Mlenkové úspěch nepřinesla. Mlenková teď v roli blokující hráčky, dobrý blok, ale Ukrajinky ještě udrželi balon ve vzduchu, zase jedna z těch delších rozher, a znovu míč na Mlenkovou, který končí v autu, ale s ukrajinským kontaktem. Ano, je to tak, Češky si připíšou pátý bod tohoto setu, Ukrajinky zůstávají na čtyřech, tak jak to bývá, zkusili nejdřív slavit, i když teď si myslím, že je dost jasně vidět, že tam byl kontakt jedné ukrajinské hráčky, možná takové to matení rozhodčích, kdy zkrátka zkusíte, i když víte, že tam jste tečovali oslavit zisk bodu, ale úspěch to nepřineslo. 5-4 je stav, kterým teď vedou české volejbalistky při podání Mlejnkové ve čtvrtém setu. Opět to podání ze stoje Servis české kapitánky vypadá takto a Ukrajinky si s tím dokázali poradit tak, že hned z prvního útoku srovnávají stav 5-5. Zatím tedy je naprosto vyrovnaný úvod čtvrtého setu, kdy se nedaří uskočit do většího než jednobodového vedení. Co teď ukrajinské podání je příliš dlouhé, Alexandra Milenková se tak dívá za tím míčem, jako by tomu nevěřila, ale hádat se nebude, protože určitě ona viděla, že to bylo snad 30 centimetrů za čáru, naprosto jasně pokažený servis, bod pro český tým zadarmo a Jehlářová se pokusí získat další, už víc vypracovaný za stavu 6-5 pro české družstvo. A je tu ten bod, ne ze servisu Jehlářové, ale úspěšný blok Šmídové v tuto chvíli získává dvoubodový náskok českému týmu. Uvidíme, nakolik to bude důležitý moment v tomto čtvrtém setu a taky v celém zápasu, že se Češky dokázali trhnout do dvoubodového odstupu. Jehlářová tedy bude pokračovat na podání, což se jí daří, tedy daří se jí dostat míč na ukrajinskou polovinu. Ukrajinský útok, skvělá obrana Brancuské. Míč se vznesl hodně vysoko do vzduchu, dopadl na ukrajinskou půlku hřiště, odkud nás vrátila na českou stranu míč Milušinková a udělala to tak dobře, že Češky na balon nedosáhly. Je to zase obod 7-6 pro český tým. Připomínám, 2-1 na sety pro Češky. Hraje se čtvrtá sada tohoto duelu evropského šampionátu, ve kterém výhra Češek by znamenala jejich postup do osmifinále. Ale to je tedy ještě daleko, i když teď skvělý blok českého týmu a i štěstí při českém týmu. Koulisiány zablokovala útok, balonce nesl vzduchem a dopadl přesně na čáru. To nemohla takto přesně naplánovat česká reprezentantka. Teď zkrátka centimetry se rozhodly, že jí pomůžou. 8-6 pro český tým a servis Pavly Šmídové může zase posunout skóre ve prospěch domácích volejbalistek. Šmídová našla svým servisem Lucenkovou, která zvládla příjem. Ukrajinky dostali balon na českou polovinu, Češky útočí, Grozer ale nedokázala tentokrát složit balon k zemi, což se naopak na druhé straně daří Artyšukové, což taky mohutně slaví tato ukrajinská volejbalistka a je to zase jenom obod 7-8 z pohledu Ukrajinek, které teď tedy uspěly díky Artyšukové a právě tato hráčka si vezme míč a bude ho podávat. 25-letá volejbalistka si nadhazuje balon. Dobrý servis, Artyšková už v zápase chybovala, ale tentokrát to zvládla. Útok českého týmu vypadal slibně, ovšem ránu Grozer dokázala zastavit Milenková, jenomže následuje bod z bloku od Eli Koulisiány a je to zase o dva body. 9-7, tak vedou české volejbalistky nad Ukrajinou ve čtvrtém setu tohoto utkání předposledního v základní skupině evropského šampionátu. Češky se ještě ve čtvrtek utkají s Bulharskem, v ideálním případě už půjde v uvozovkách jenom o postavení ve skupině, už ne o postup, protože ten si můžou Češky zajistit dnes. A zatím k tomu mají slušně nakročeno, ještě ale dost kroků zbývá a teď navíc Ukrajinky kontrují. Útok Dorsmanové hned po příjmu podání byl úspěšný. Míč si vezme jí spoluhráčka Dimarová a bude servírovat. Ještě chvíli si počká na pokyn, ale už se tak stalo. Dobrý servis. Měla Milenková problémy, aby udržela balon ve hře, ale dokázala to, takže můžou Češky hrát, respektive hráli přes síť a je tu další blok Eli Koulisiány. Další blok, který posílá balon hned k zemi a tato blokařka českého týmu teď tedy výrazně pomáhá domácím volejbalistkám k tomu, aby se dostali do dvoubodového vedení 10-8. Čtvrtý set tedy se zatím vyvíjí slušně, ale nedaří se zatím dostat se do výraznějšího náskoku. Koulisiány se z blokařky mění na servírující hráčku, jenomže Ukrajinky si s jejím podáním poradili, posílají pak míč do autu, myslím si však, že tam byl kontakt. Ano, jedné z českých volejbalistek, ukazuje to teď rozhodčí, takže míč se, nebo bod se připíše na stranu Ukrajinek. 10-9, to je skóre, kterým teď Češky vedou. Zatím ten čtvrtý set hodně připomíná ten třetí, kdy Češky taky měli stále jedno dvoubodový náskok, což ale teď už neplatí. Skóre je vyrovnané. 10-10 po dobrém servisu Dorsmanové dokázali domácí volejbalistky jenom zpracovat míč takovým způsobem, že hned odletěl na ukrajinskou polovinu, kde ho dokázala zabít Šarohorodská. A tak je to tedy vyrovnaný stav ve čtvrtém setu. Pokusí se to a mění to Brancuská, její útok po pravé straně. Někdy to vypadá hrozně jednoduše, to si říkáte, proč tak to zkrátka nekončí každá výměna, ale samozřejmě tak to si nahrát a pak trefit ten míč tak jednoduché není, ale teď prostě Brancuská dostala míč na pravou stranu a poslala takovou bombu, že se Ukrajinky jenom ohlédli, věděli, že s tímto míčem nic neudělají. A právě Brancuská teď podává, což je samozřejmě situace, se kterou si můžou Ukrajinky poradit jednodušeji, zvládli to a zvládli to tak, že je z toho bod pro hostující tým. Artišuková z pravé strany poslala bombu k levé čáře. Jedna z českých hráček sice balón se pokusila zpracovat, udržet ve hře, ale to bylo tak vše, zůstalo jenom u pokusu. Daria Šarhorodská a její podání. Dobré na Grozer, ta si ale poradila s příjmem a útok Mlejnkové nevytloukl bloky, ale dostal se do bloku Meliuškinové, jenomže od něj zamířil míč na palubovku a to tak, že je z toho ukrajinský bod a otočka ve skóre. Ukrajinky vedou 12-11 ve čtvrtém setu. Češky se tam teď povzbuzují po té, co tedy ve čtvrtém setu zatím skoro neustále vedli, byť těsně, teď jsou v situaci, kdy naopak těsně prohrávají. Co s tím udělá útok Mlejnkové? Změní to vyrovnaný stav. Mlejnková naznačila prudkou ránu na levé straně, ale nakonec si to asi nerozmyslela, spíš už dopředu věděla, co zahraje, poslala takový plachtící míč do zadní části hřiště, no a je z toho tedy to, že je skóre opět vyrovnané. 12-12 v Brně při zápase evropského šampionátu volejbalistek, servis domácí kapitánky Mlejnkové dobrý je taky ukrajinský útok, ale ještě lepší byla obrana Jancové. Rozočí teď viděla kontakt. Některé z Ukrajinek se sítí, protože balon byl ještě ve vzduchu, ale zastavená hra a jasný signál, že bod jde na českou stranu. Takže teď tato chyba ukrajinského týmu, kterou viděla rozhodčí Sonia Simonovská, znamená bod pro český tým, skóre se zase otáčí. 13-12, Michaela Mlejnková servíruje na protihráčku Dymarovou. Ukrajinský útok skvělý, s tím si nemohla poradit Jancová. Meliuškinová dostala dobrou nahrávku na střed, poslala prudkou ránu směrem na české libero. Jancová ten balon jenom prodloužila za sebe a tak je to zase vyrovnané. Nešťastné třináctky teď svítí na výsledkových tabulích tady v pavilonu P brněnského výstaviště, který žene české volejbalistky zatím, aby dokončili tento zápas. Úspěšně vedou v něm 2-1, už jsem to zmiňoval, jsou tady hloučky ukrajinských fanoušků, ale ti moc nemají šanci se prosadit zvukově proti té domácí přesile. Jehlářová teď zautočila dobře po pravé lajně, ovšem skvěle si poradili Ukrajinky v obraně díky Lucenkové. Češky ale dostanou další prostor k útoku. Brancuská si tam naběhla ze zadní části hřiště, dostala přihrávku, nahrávku ideálně proti své pravé ruce a poslala úder k zadní čáře, takže to zase vypadá o něco lépe pro české hráčky. Vedou 14-13 ve čtvrtém setu a vedou 2-1 v zápase. Blokařka Jehlářová si teď bere míč, který pošle servisem na ukrajinskou stranu. Ukrajinky to zvládají a útočí taky skvěle. Byla to Artišuková, která hraje na pravé straně ukrajinské formace. Poslala míč po lajně. 14-14, opravdu přelévá se to ze strany na stranu, to skóre, nebo ani ne tak ze strany na stranu, protože Češky většinu čtvrtého setu vedou, ale žádný náskok si zatím vypracovat nedokázali. Žádné dlouhé série podání, ať už na jedné nebo na druhé straně. Valeria Nudhová se dostává do hry. Posledních dobou jsme tuto Ukrajinku na hřišti moc neviděli, její servis dobrý, Češky se dostali pod tlak a musí jenom odevzdat. Brancuská teď balon na druhou stranu, znovu Češky zvládají složitou situaci. Grozer, její dobrý úder, ale Dymarová skvěle brání, tak teď je tu dobrá a důležitá výměna tohoto zápasu, kterou končí Grozer a Češky vedou 15-14, co nevyšlo na poprvé, prudkou ranou vyšlo na podruhé a Zase tedy o jeden krůček směrem blíž k vítězství ve čtvrté sadě jsou domácí volejbalistky. Šmídová na podání, tak ve třetím setu právě servis Pavly Šmídové za podobného stavu vytvořil výrazný rozdíl, nebo pomohl k vytvoření výrazného rozdílu ve skóre, co přinese teď tato zkušená nahrávačka českému týmu. Bod to bude, protože Ukrajinky zaútočili po dobrém příjmu do autu. Uvidíme, jestli si vezme Jakub Glušak výzvu. Já si tady myslím, že to byl aut poměrně jasný a Glušak si taky nebere výzvu, ale bere si oddechový čas. To bylo to, co tam signalizoval směrem k rozhodčí. Takže stav 16-14 ve čtvrtém setu, když Češky vedou 2-1 na sety. No a teď se tady dostávají do dvoubodového vedení.
1: A my se dostáváme na Radiožurnálu Sport také k tomu, abychom ve 20 hodin a 51 minut zmínili i české volejbalisty, protože ti v přípravném utkání před zářijovým evropským šampionátem prohráli v Bulharsku s domácími vicemistry světa 0-3 po setech 21-25 a dvakrát 19-25. Dodatečnou čtvrtou sadu, kterou zápas po dohodě týmu pokračoval, vyhráli Češi 25-23. Zítra se oba dva celky, které spolu loni na Filipínách bojovali o postup do finále mistrovství světa, utkají ve městě Samokov ještě jednou, tentokrát ale za zavřenými dveřmi. Naopak před hodně hlučným, bouřlivým a početným publikem se hraje v Brně na výstavišti utkání základní skupiny mistrovství Evropy volejbalistek Češky proti Ukrajinkám a reportérem Radiožurnálu Sport je David Nekvinda.
0: 3121 lidí tady v hale, nebo diváků, lidí je tu samozřejmě víc, různě pořadatelů nebo třeba nás komentátorů. To je údaj, který uznáme, ještě neznáme výsledek, ale Šmídová teď zase pomáhá k tomu, aby byl příznivý pro český tým. Je to ESO Universal nahrávačky českého týmu a stav 17-14. Tak právě Šmídová zařídila svým servisem trhák ve třetím setu a teď doufejme, se to opakuje i v sadě čtvrté. Další dobrý servis, tentokrát ale tedy ne, takže by z toho bylo ESO. Ukrajinky útočí, jenomže Češky zvládají obranu, dostávají míč na Grozer a ta posílá balon do míst, kde nikdo není. 18-14 pro český tým, opravdu hodně podobný vývoj jako v tom setu číslo 3. No a doufejme, že to tady taky velmi podobně nebo klidně úplně stejně dopadne. Nakonec to bylo 25-19 ve třetím setu. Teď tedy skóre 18-14. No a krátce, velmi krátce po předchozím oddechovém času si trenér Glušak, trenér ukrajinského týmu, vybírá opět timeout, protože vidí, že jeho svěřenkyně stále nezachytili ten český nástup a tak zase je tu oddechový čas ukrajinského týmu.
1: A tak na Radiožurnálu Sport zase můžeme dodat další dnešní zajímavou událost, konkrétně tedy mistrovství světa ve veslování, koná se v Amsterdamu a dnes do programu zasáhly dvě české posádky a obě postoupily do semifinále. Své čtvrtfinále ovládl dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil a díky času prošla z rozjížděk mezi nejlepších 12 párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal. Zmíněný dvojsky v Neděla Podrazil se tedy zítra představí v semifinále. Platit to bude také o dvojce bezkormidelnice Pavle Flamínkové a Aně Šantručkové, tedy asi největších českých medailových nadějích na ceníkov na světovém šampionátu ve veslování v Amsterdamu. No a své účinkování zahájí na šampionátu skifařka Alice Prokešová. To tedy ale až zítra, samozřejmě díky našemu reportérovi i na Radiožurnálu Sport. Teď zase volejbal, Česko-Ukrajina na mistrovství Evropy a David Nekvinda.
0: 18-15, stav, kterým české volejbalistky vedou ve čtvrtém setu, k tomu 2-1 na sety, takže se blíží vítězství v zápase, ale nechci to zakřiknout. Navíc teď tady si připsali bod Ukrajinky po druhém timeoutu v krátkém časovém sledu a servírovat jde Anna Artyšuková. Sítí pomáhá, zatřepatal se tam míč, ale dostal se na českou polovinu, jenomže bod z toho Ukrajinky nemají, Češky zvládly obranu a díky francouzské taky následný útok. Míč se sice dostal do autu od české hráčky, ale byl tam viditelný ještě kontakt jedné z Ukrajinek, takže stav 19-15 a Helena Grozer si, chtěl jsem říct, vezme míč, bude servírovat, ale mění se to. Trenér Atanasopoulos dělá teď o něco dřív to, co je běžné v koncovkách setů, že posílá na hřiště specialistku na podání, Báru Rejmanovou, ta většinou tady chodí, až když už je skóre za 20, tentokrát za stavu 19-15. Rejmanová si bere míč, opět rozběh až z nejzašího možného místa, rána, kterou dokáže ale Ukrajina udržet na hřišti, jenomže je tu blok Eli Koulisiány, který posílá balon na palubovku. 20-15, je to blízko. České volejbalistky teď utíkají Ukrajině ve čtvrtém setu na pětibodový rozdíl a Rejmanová bude znovu podávat. Myslím, servisem dostala Ukrajinky pod tlak. Teď by třeba mohla ještě přidat ESO, kdyby to tak vyšlo. Určitě bychom se nezlobili na Radiožurnálu Sport. Fandíme českým volejbalistkám a už jsem chtěl říct, že to bude ESO, ale ještě skvělý zákrok Lucenkové, tak ta teď udržela Ukrajinu ve hře. Lucenková znovu v akci a znovu úspěšná při obraně libero ukrajinského týmu. Teď tedy skutečně drží Ukrajinky ještě v zápase, což platí i po útoku Mlejnkové. Češky teď posílají balon Klucenkové a ta dokáže Ukrajinky držet ve hře. Co po útoku Brancuské? To už to nepřijde. Ten končí vytlučeným blokem 21-15. No a v Brně už to pomalu vypadá na začátek oslav. Samozřejmě české volejbalistky si teď užívají to, že se dostávají do výrazného vedení. Taky slaví hráčky, které jsou zrovna mimo hřiště, mají skoro v každém přerušení po vítězném míči nějaký takový taneček, ale teď už se zase dívají na servírující Rejmanovou. Opět skvělý servis této 18-leté hráčky a tentokrát už to je ESO. Milenková se tam natahovala po balonu, ale marně. 22-15, ESO pomáhá českému týmu k tomu, že je to opravdu blízko nejen vítězství v tomto zápase, ale taky postup do osmifinále, které by Češky hráli v pondělí tady v Brně. V pondělí by případně hráli i čtvrtfinále, tedy ne v pondělí, ale v Brně by hráli i čtvrtfinále. No a pak v úplně ideálním případě závěr turnaje v Istanbulu. Ale to je hodně daleko a teď se trošku přeci jenom vzdaluje i to dnešní vítězství, protože Rejmanová, jak to tak bývá, ta skoro buď prostě pošle míč nechytatelný nebo do autu a teď to byl ten out. Takže varianta číslo B, přesto Rejmanová po tom, co pomohla k zisku předchozích bodů, sklízí poděkování od spoluhráček i trenéra. 22-16, to je skóre. Teď Ela Koulisiány, nevím, jestli záměrně nebo omylem netrefila míč, každopádně stav je 22-17, ona tam naskakovala a možná chtěla záměrně pustit balon na spoluhráčku, která čekala za ní, ale ta to nepochopila, takže nedorozumění v české hře a znamená stav 22-17 a ukrajinskou snahu o snížení a teď to podle mě bylo ESO. Balon k čáře od Dimarové, Češky se tam po sobě dívají, ale já jsem přesvědčený, že to bylo ve hřištinu nakonec. Teď spíš milimetry zahráli ve prospěch ukrajinského týmu, ale opakovaný záběr jestřábým okem ukázal, že skutečně balon byl ještě částečně na čáře. 22-18, takový je teď tedy stav a oddechový čas si bere po sérii ukrajinských bodů naopak trenér českého týmu Janis Atanasopoulos.
1: A tak ve 20:58 můžeme přidat jednu fotbalovou aktualitu, ale zůstaneme při ní v Brně, protože Artis posílí obránce Karel Pojezný. Nováček první ligy získal 24-letého levonohého stopera na hostování do konce sezóny z Baníku Ostrava. Součástí dohody je opce na případný přestup. Pojezný v minulých sezónách patřil do základní sestavy Baníku, jenže pod trenérem Romanem Skuhravým se na začátku nového ligového ročníku ani jednou nevešel do sestavy a ještě nenastoupil. Takže teď majitel 120 prvoligových startů Karel Pojezný zkusí své štěstí v Artisu Brno. A věřme, že to štěstí volejbalové budou mít v Brně také české reprezentantky, které si mají šanci připsat třetí vítězství ve čtvrtém utkání základní skupiny mistrovství Evropy. Jejich duel s Ukrajinou dál komentuje David Nekvinda.
0: 22-19 ve čtvrtém setu, out českého týmu, teď tedy znamená, že Ukrajinky zase snižují tu ztrátu, kterou měli, je to třetí ukrajinský bod v řadě, no a tak tady se komplikuje to, o čem jsem mluvil, že už je hodně blízko a to znamená vítězství českého týmu v tomto zápase. Další výměna už je rozehraná, útočí Brancuská, ale toto nebylo pro Ukrajinky až tak problematické, takže oni můžou poslat balon do hřiště a to se jim daří. Velká oslava v podání Svitlany Dorfmanové a taky hloučků ukrajinských fanoušků tady v hale v pavilonu P, který je tedy speciálně přestavěný na volejbalové mistrovství Evropy. No No tak 22-20, bylo to i 22-16 pro české volejbalistky. Teď tedy ukrajinský tlak při servisu kapitánky Dorsmanové, který se pokusí ukončit Brancuská ještě, ale Ukrajinky dokázali vybrat její ránu. Brancuská znovu dostane nahrávku, ale tentokrát už uspěje. Poslala míč proti Artišukové, od které se balon odráží až skoro na tribuny. To nemohla žádná ze spoluhráček ukrajinské volejbalistky zahrát. 23-22 body teď dělí český tým od postupu do playoff na domácím mistrovství Evropy v Brně. Fanoušci už z velké části stojí a skákají, ale Ela Koulisiány se na podání musí teď koncentrovat. Chce to neudělat chybu, je to dobrý servis, ovšem Lucenková si s ním poradila a Ukrajinky útočí a útočí úspěšně. Milenková poslala ránu od levého kůlu, no a tak ještě si musíme

0: případně ještě dostanou české volejbalistky další příležitosti, i pokud teď neuspějí. Je to Válková, která se moc na hřiště nedostala v tomto zápase jako nahrávačka přes Šmídovou, ale teď tedy ona dostává důvěru v tento důležitý okamžik, aby svým servisem pomohla českému týmu. Servis je to dobrý, ale Ukrajinky přece jen dokážou zvládnout příjem a taky zaútočí, ale obrana Grozer úspěšná, přihrávka na Mlejnkovou. Rána Mlejnkové ještě neukončí tento zápas, ale nakonec přece jenom ano, sice ještě ukázala, nebo dokázala Dymarová udržet balon ve vzduchu, ale ten pak od ní zamířil na českou polovinu do autu a tak Češky slaví, poráží Ukrajinky 25-21 ve čtvrtém setu, 3-1 na sety a znamená to, že si v Brně zahrají playoff evropského šampionátu, když tedy podobně jako v pátek s Řeckem vyhráli první set, druhý prohráli, ale pak na to dobře zareagovali svěřenkyně Janisa Atanasopoulose a nakonec tedy vítězí 3-1 na sety a můžou slavit to, že v turnaji zůstanou i po základní skupině.
1: Děkujeme Davidu Nekvindovi z Brna, tedy dobré volejbalové zprávy. Češky se posunují po svém třetím vítězství ve čtvrtém utkání na 9 bodů a na druhé místo tabulky. Mají stejný bodový zisk jako vedoucí Srbsko, které má ale o zápas méně. No a Češky své působení v základní skupině evropského šampionátu zakončí v Brně ve čtvrtek zápasem proti Bulharsku. Ten duel začne v 19 hodin a na Radiožurnálu Sport ho samozřejmě, jak jinak, uslyšíte v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

21 hodin 6 minut a ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme s radostí připomenout, že české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1 na sety, mají ve skupině třetí výhru a zajistili si postup do osmifinále. Základní skupinu jistě svěřenky trenéra Janise Atanasopoulose se uzavřou ve čtvrtek zápasem proti Bulharsku, začne v 19 hodin. My můžeme znovu ještě připomenout, pokud třeba

0: Pa jediné čistě sportovní rádio posloucháte teprve pár chvil, že tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále smíšené čtyřhry na grandslamovém US Open. Domácí dvojici Tommy Paul, Emma Navarová totiž porazili Menšík s Muchovou 4-1 a 5-3. Ve čtvrtfinále naopak dohrála Kateřina Siňaková, která ve dvojici s Britem Henrym Pettnem podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému páru Gael Monfils Elina Svitolina 8-10 v rozhodujícím super tiebreaku.
1: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice bude mít česká výprava dva úřadující olympijské vítěze.
2: Kajakáře Josefa Dostála a kanoistu Martina Fuchsu.
3: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já. Někdy cítím, že oni mě jako berou, že to nejde mě porazit, což je vlastně super pro mě, pro moji psychiku, ale zároveň jako každý člověk na světě se dá porazit, to je úplně jasný, ale doufám, že já to nebudu.
1: Do startu letošního šampionátu Martin Fuchs zatím všechno vyhrál a na tuto příjemnou tradici bude navazovat v polské Poznani.
2: A nejen proti soupeřům bude bojovat na kanále, který dobře zná i další olympijský vítěz na kánoji, Martin Doktor.
4: Obzvlášť, že se rozpouká po směru, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře.
2: Česká výprava má v Polsku přes 20 reprezentantů.
1: Poznaňské jezero Malta je asi 300 kilometrů od českých hranic, ale pokud byste nebyli přímo u kanálu, s radiožurnálem Sport o nic nepřijdete.
2: Budeme pro vás mít přímé přenosy nejen medailových jízd, a také rozhovory s českými reprezentanty přímo od kanálu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnálu Sport se vracíme do Brna, kde české volejbalistky dokázaly po třetí v základní skupině mistrovství Evropy zvítězit. A jednu z českých volejbalistek má teď u mikrofonu David Nekvinda.
1: Je to nahrávačka Pavla Šmídová u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Gratuluji k výhře. Jak těžký to byl zápas proti Ukrajinkám?
2: Díky moc za gratulace. Strašně těžký vítězství. My si toho strašně ceníme, že to bylo za 3 body. První set jsme Ukrajinky přejeli, potom oni začali servírovat, zatlačili nás, vůbec jsme to neměli jednoduchý a myslím si, že jsme prostě silou vůle to utáhli na vítězství za 3 body, takže prostě pochvala pro celý tým, ať už to byly holky na lavičce nebo začínající šestka, prostě je to kolektivní sport a za mě to úplně super, že si můžeme takhle pomoct vždycky na 1 bod, na 2 a prostě zasloužený.
1: Ten zápas vlastně vývojem hodně připomínal ten páteční zápas s Řeckem, kdy jste vyhráli první set, pak ho ztratili. Vzpomněli jste si na to utkání, nebo jste to vnímali jinak?
2: Myslím si, že teda já osobně jsem si na to nevzpomněla. Prostě Ukrajinky změnili styl hry, začali líp servírovat, začali čapat nějaký balóny, tam čapli, měli docela i štěstí. Prostě bylo to v koncovce, myslím, že to bylo 21, ale jsou ráda, že jsme prostě ten třetí set zase na ně vlítli a vyhráli jsme to.
1: Máte už jistý postup do 8. finále, předpokládám, že to byl hlavní cíl základní skupiny.
2: Určitě jsme si dávali cíly od zápasu k zápasu, takže to se nám povedlo, teda se Srbskem jsme klopítli, ale ještě nás čeká další zápas ve skupině a potom se budeme soustředit na to 8. finále, takže si myslím, že super, že jsme v 8. finále, ale ještě je daleko.
1: Jak důležité je, ale že jste přece získali tu jistotu a můžete si jako mentálně minimálně trošku odfrknout?
2: Strašně důležitý to je. Je to strašně dlouhý turnaj, je to jak fyzicky, tak psychicky náročný. Pro nás je hnací motor tady ty lidi, co předvádí v Brně. Prostě já jsem říkala, já jsem Brňačka a toto je úplně pro mě super, jako zažít vlastně po druhý v roce tady takovou událost sportovní a ty diváci jsou neskuteční, takže moc jim děkuju.
1: Zítra volný den, víte už, co budete mít v plánu?
2: Doufám, že bude chvilku volno, že bych mohla taky vidět svoji rodinu, protože je to náročné a super, že jsme v Brně, že aspoň vlastně na 2, na 3 hodinky s nima můžu jít, protože prostě pořád jsou pro mě vším.
1: Říká pro Radiožurnál Sport volejbalistka české volejbalové reprezentace Pavla Šmídová, díky za rozhovor.
2: Jo, díky moc, mějte se, čau.
1: Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport pojďme od volejbalu k dalšímu sportu, kde se používá míč, ale spíše to míček trochu malý a místo rukou se do něj pálí tedy pálkou. Hluboká nad Vltavou je totiž dějištěm výjimečného softbalového turnaje. Pod ikonický zámek dorazili přední evropské týmy. V Supercupu nastupují kvalitní hráči. Jeden z nich dokonce patří mezi nejlepší softbalové nadhazovače na světě.
1: Sportovní ředitelka pořadatelského klubu Eliška Tenklová popisuje kvalitu týmu, které se sešly na jihu Čech.
2: Je to klubový turnaj, to znamená, že tady máme kluby z celé Evropy. Hráči jsou z celého světa. Je to vlastně stejné, jako my máme třeba v extralize hráče z Venezuely, tak tady můžeme najít taky hráče z celého světa. A máme tady třeba jednoho z nejlepších nadhazovačů, Marco Diaz, který háže 142 km za hodinu. Takže určitě přijďte, bude se na co dívat.
3: Kvalitní softbal v Jihočeském kraji celý týden.
2: Finále potom proběhne v Ledenicích v sobotu, takže tam potom se můžeme přesunout a podívat se na to nejlepší, co nám turnaj nabízí.
1: Eliška Tenklová mluvila o přesunu do Ledenic. Celkově se turnaj hraje na třech místech, pokračuje předseda hlubockého klubu David Šťastný.
4: Tak na Hluboké budou dvě hřiště, bohužel nemáme ty ostatní tak dlouhé a tohle baseballové, na tom se softball úplně nedá hrát, ale díky tomu, že jsme Jihočeši a že si dokážeme pomáhat, tak další místo bude v Ledenicích a taky v Sezomově Ústí, kde jsou přece jenom více zaměřeny na ten softball.
1: Softbalové zápasy se hrají celý týden až do zmiňovaného sobotního finále. Do něj by se moc rád probojoval se svým týmem i Vojtěch Šucha z nizozemského klubu Venep Flyers. Fanouškům vysvětluje, v čem je zásadní rozdíl mezi baseballem a softbalem.
5: V softbale máme větší míč a nadazvač nám hází spodem, dělá takový kruh, zatímco v baseballu je míček menší, nadazvač hází vrchem, jak jsme všichni zvyklí. V baseballu je větší hřiště než v softbale, ale softball je větší sranda, no.
1: Říká Vojtěch Šucha, který na jich Čech dorazil s týmem Venep Flyers.
5: Softball je nejlepší sport. Všichni přijďte.
1: Z Hluboké nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Je úterý 25. srpna, no a pokud budete poslouchat Radiožurnál Sport také ve čtvrtek dopoledne, tak samozřejmě se můžete těšit na desítku Pavla Horváta. No a tam nabídne také opravdu velmi výjimečnou soutěž, protože ve hře budou dvě vstupenky na slavné pražské fotbalové derby mezi Spartou a Sláví, které se bude hrát v neděli na Letné. Samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ale nabídneme třeba také už zítra dvě vstupenky na ženskou fotbalovou Champions League, na její kvalifikační kolo. Pražské Spartianky totiž budou hrát se Servet Ženeva. Takže kdo chce vidět ženský fotbal v podání nejlepšího českého celku a jednoho švýcarského, tak prostřednictvím Radiožurnálu Sport samozřejmě bude moci. Teď se ale pojďme v našem vysílání věnovat dalšímu tématu. Jména rodin, jednotlivců i fanouškovských skupin začínají zdobit červenou fasádu nové horácké arény v Jihlavě. Technici na ní začali umisťovat štítky, které mají připomenout všechny, kteří přispěli na její stavbu.
1: Takovou hezkou cedulku, ale ty tam nebudou vidět, kdyby byly černé.
2: Má to být červené.
1: Jo.
2: Vás teda tady nevidím, možná už to umístěný.
1: Nejedno, já jsem tady zepředu až mi a budu dlouho.
2: Na instalaci štítků se jmény se přišel podívat i jeden z donátorů, Vít Holub.
3: Tady nejde ani o cedulku, tady jde spíš o celou tu arénu. Takže já jsem nadšený z toho, že se něco takového vůbec v hlavě podařilo.
2: Sám si vybral místo v koruně celé stavby, úplně nahoře nad hlavním vchodem.
3: Samozřejmě kvůli Dukle, protože Dukla je pro mě srdcová záležitost.
1: Prostřední jo, je Matěj Říha 09 a poslední Myškovi Jihlava.
2: Šimon Jurajda ze země řídí svého kolegu na vysokozdvižné plošině, který umisťuje štítky se jmény donátorů přímo na fasádu arény.
1: Tak. A jdem si nachystat další pole.
2: Štítky leží připravené na stole, rozčleněné.
4: Máme tady přesně plánek, kde je poloha. Na každém štítku je jiný jméno. Jsou očíslovaný.
2: Řídí práci Jakub Čejka z dodavatelské firmy. Celkem musí rozmístit 853 štítků. Jejich donátoři dohromady přispěli na arénu skoro 3 miliony korun, uvedl radní z ODS David Beke.
5: Ty peníze už byly použitý a jsou použitý na dovybavení, jakoby do vyšperkování té arény.
2: Všechna jména dárců budou na aréně do konce týdne. František Jirků, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Sabahu poprvé v historii postoupili do hlavní fáze Ligy mistrů. Azerbajdžánský tým obrátil dvojzápas čtvrtého a tedy posledního předkola s izraelským týmem Hapoel Beer-Sheva. Před týdnem Sabah prohrál na půdě soupeře 1-2, ale domácí odvetu dokázal ovládnout poměrem 5-2 a tím pádem tedy tým Sabahu slaví opravdu historický postup a může se těšit na los milionářské Ligy mistrů. A třeba narazí i na pražskou Slávii.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Dobrý večer, 9:30. Zprávy radiožurnálu a Kateřina Cousirisová.
1: Kamery na stadionech by mohly začít fungovat od podzimní ligové sezóny. V poslanecké sněmovně se na tom dohodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Zavedení kamer by mělo být dobrovolné. Vzniknout by měl zároveň registr problémových fanoušků, který by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Kriminalisté zahájili trestní stíhání záchranáře, který loni v listopadu jel v terénním voze po sjezdovce v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Na mokré trávě se auto převrátilo. Jeho spolujezdec utrpěl vážná zranění a po několika dnech v nemocnici zemřel. Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Ukrajinský prezident naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Kompletní údržby se v těchto dnech dočkal růžový králík v Plzni Lochotíně. Pětimetrová kontroverzní betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Oprava sochy a obnova nátěrů bude stát zhruba 70 tisíc korun. Sport. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. Zajistili si tak postup do osmifinále. Znovu se na palubovce představí ve čtvrtek v posledním zápase své skupiny proti Bulharsku. Fotbalisty Artisu Brno posiluje obránce Karel Pojezný. Nováček první ligy získal stopera na hostování do konce sezóny z Baníku Ostrava. Součástí dohody je opce na případný přestup. Kluby o tom informovali na svých webech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D8 za Novou Vsí a zavřená silnice 2 na Pardubicku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 14. kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. Na D1 z Brna do Ostravy nepřehledněte odstavená vozidla u Kroměříže. U sjezdu na Kroměříž západ na kilometru 258 stojí osobní auto označené šipkou. O kilometr dál pak kamion, ten je označený kužely. Silnice číslo 2 z Pardubic do Přelouče je uzavřena ve valech kvůli nefunkčnímu železničnímu přejezdu. Na místě to řeší policisté. A v Brně Židenicích zasahují záchranáři v Olomoucké ulici. V křižovatce s Tržní se srazila dvě auta, jedno začalo hořet. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu kolem 25 a na horách naměříme většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Pokud posloucháte Radiožurnál Sport už nějakou chvíli, tak dobře víte, že do semifinále smíšené čtyřhry na grandslamovém US Open postoupili Jakub Menšík s Karolínou Muchovou. Domácí dvojici Tommy Paul, Emma Navarová totiž dokázali porazit 2-0 na sety. Ve čtvrtfinále naopak v New Yorku dohrála Kateřina Siňaková, která s Britem Henrym Petnem podlehla francouzsko-ukrajinskému manželskému páru Gael Monfils Elina Svitolinová 8-10 v rozhodujícím super tiebreaku. No a teď se na kurtu Artura Ashe pro 24 tisíc diváků, tedy největším ryze tenisovém stadionu, chystá určitě nejsledovanější utkání prvního kola grandslamového mixu, protože do akce půjde Carlos Alcaraz po boku Siríny Williamsové. To znamená, vracející se tenisová legenda Siríny Williamsová bude mít po boku muže, který poslední 4 měsíce nehrál. Carlos Alcaraz se tedy vrací, chce na US Open nastoupit v singlu a teď tedy to své zraněné zápěstí, které snad už věřme je vyléčené, otestuje Španěl tedy v tomhle mixu. Soupeři na druhé straně kurtu budou Australanka Rutliffová a Brit Glasspool. Jak se tenhle duel bude vyvíjet a jak dopadne, to vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě nezamlčíme.

0: Tak jako každé úterý jsme mluvili na radiožurnálu Sport dopoledne po desáté o hokeji. Čistá hra Martina Procházky tentokrát hostila Zdeňka Šmída, dlouholetého kustoda českého národního týmu. Ono se to nezdá, ale za chvíli je tady konec prázdnin, no a v polovině září odstartuje nový ročník hokejové extraligy a předposlední den zářijový také nejlepší hokejová liga světa NHL. A do ní by se velmi rád dostal také nejužitečnější hráč posledního mistrovství světa hokejistů do 20 let Vojtěch Čiař. A třeba už v té příští sezóně. K tomu ale kromě hokejových dovedností bude potřebovat také kilogramy. Od klubu Los Angeles Kings, který ho loni draftoval, dostal Vojtěch Čiař jasné instrukce.
1: Říkali, že musím ještě pár kil přibrat, pár svalů, což jsem splnil. Přibral jsem asi 6 kilo od minulé sezóny. A samozřejmě, jako by říkali mi, že musím být taková jako větší v tom předbrankovém prostoru, že to prostě v tom dospělém hokeji fakt jako je důležitý. Takže to už se taky trošku snažím, samozřejmě mám rád takový ten hokej, kdy se dostanu jakoby těm hráčům pod tu kůži. Jenže v té Kanadě a v té Americe už si musíme jakoby vytipovat ty hráče, na kterých to můžu a nemůžu dovolit.
2: Zjistil Vojtěch Čihař, kterému se svaly hodí a cítí se díky nim na ledě líp.
1: Určitě jo, vlastně já si myslím, že v těch soubojích jsem zase o něco víc zesílil, něco jsem nabral i na nohách, takže si myslím, že jsem i o nějaký kousíček i rychlejší. Takže je to super, samozřejmě i střela potom trošku cítit jinak.
2: Zhubnout několik kilo není snadné, ale ono není úplně jednoduché kila ani nabrat, pokud tedy máte získat navíc svaly místo tuků.
1: Není to moc lehký, ale já jsem si dohodl výživového poradce a dneska jsme nastoupili na jídelníček a šlo to. Musel jsem jíst víc a ještě k tomu vlastně ty zdravé kalorie, takže ono to je potom jako hodně těžký. Vlastně trošku méně toho tuku, hlavně ty kalorie, ale když potom člověk spálí za ten den prostě 4000 kalorií, tak jako je docela těžký sníst těch 5000 třeba nebo víc. Takže někdy byl problém, ale musel jsem to nějak prostě do sebe nacpat a i když jsem si to třeba nějak rozvrhl v tom dni, tak vždycky jsem to nějak zvládl. Udělal jsem si vždycky oběd, večeři plus několik svačin, musel jsem to prostě nějak vždycky doplnit a bylo to docela náročné, ale nějak jsem to nakonec zvládl.
2: Usmíval se Vojtěch Čihař. Ten není naštěstí v jídle vybíravý, takže se do nového jídelníčku nutit nemusel.
1: Jediný věci, co mi snad vadí, tak jsou ledvinky a nebo koprovka, takže výživově to není asi úplně správný taky, takže tady v tom jsem měl naštěstí jako docela štěstí, takže jsem jedl jenom ty zdravé věci, které jsem i dokonce měl rád, takže je to super.
2: Řekl hokejista Vojtěch Čihař, který se v nové sezóně pokusí probít do kádru Los Angeles Kings. Z Chomutova David Kalvas, Radiožurnál.

0: S legendární skupinou Pražský výběr jsme se na Radiožurnálu Sport prošli naším hlavním městem a teď se bleskově 12 minut před 22. hodinou přesuneme do Ostravy, protože v severomoravské metropoli začne od září fungovat krytá střelnice olympijských parametrů. Zázemí pro sportovní střelbu z dlouhých i krátkých zbraní vybudovalo město. Termíny už si objednávají střelecké kluby z celé střední Evropy. Sloužit ale bude i veřejnosti. No a střelnici si jako první vyzkoušeli také reprezentanti.
1: Výstřely z malorážky do terče vzdáleného 50 metrů. Takhle se ozývají v nové střelnici v Ostravě. Čerstvá mistryně Evropy v této disciplíně Klaudie Kac doteď musela jezdit trénovat až do Plzně.
2: Já jsem přímo z centra Ostravy, mám to vlastně tady na střelnici 10 minut, takže pro mě absolutní paráda.
1: Nezapomeňte na papírové terče na drátech. Přesnost zásahů tady hned vyhodnocují elektronické displeje. Prezident Českého střeleckého svazu Roman Blažíček očekává, že se lepší zázemí projeví i ve výsledcích.
3: Spousta klubů už se připravuje, že sem bude jezdit na zimní soustředění. Rozhodně i mezinárodní závody se tady můžou konat a do budoucna můžeme mít tady nový olympijský medailisty nebo olympijský vítěze.
1: Kalendář už se plní, říká provozovatel střelnice Petr Handl ze společnosti Vítkovice Arena. Ozývají se i střelci z okolních zemí.
4: Jsme moc rádi, že i česká parastřelecká reprezentace už projevila zájem o využití těchto kapacit. Budeme mít co dělat, aby všichni, kdo budou mít zájem se sem vejít, tak se sem opravdu vešli.
1: Dopoledne pro sportovce, odpoledne pro veřejnost. Na střelnici budou pořádat i kurzy pro získání zbrojního průkazu a pod dohledem lektora si budou moct zastřílet i ti, kdo si to chtějí jen nezávazně vyzkoušet. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté pražských Bohemians 1905 ve druhém kole domácího poháru zvítězili v zápech 3-2. Poslední celek nejvyšší soutěže Zlín vstoupil do MOL Cupu výhrou nad jiným třetiligovým soupeřem. V Uničově Zlín zvítězil 2-0.
1: Radiožurnál 22 hodin. Kateřina Sausidisová připravila zprávy.
2: Sněmovna přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Policie na Slovensku překazila útok na továrnu na bezpilotní letouny. České volejbalistky vyhrály nad Ukrajinou a zajistili si postup do osmifinále evropského šampionátu. A zítra bude oblačno, je zataženo místy déšť, postupně se má vyjasňovat, teploty většinou do 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Návrh na změny rozpočtových pravidel budou poslanci znovu projednávat zítra ráno. Debatu dnes po 11 hodinách přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky a poslancům ji vrátil. Zítra bude podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD pravděpodobně zařazené hlasování na pevný čas.
4: Předpokládám, že budeme kolem tak 13.30 hlasovat a tím bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali a potřebujeme, aby jsme mohli sestavit státní rozpočet, protože občané už čekají na to, že budou zajištěné důchody, budou zajištěná podpora zdravotně postižených, stavby nemůžeme zastavit, rozhodně nechceme rozpočtové provizorium.
2: Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
5: Na připravovaný útok upozornila policii slovenská civilní a

0: Společnost Krým přerušila demolici požárem poničené budovy 34 ve zlínském továrním areálu. 11-patrovou budovu chce firma zachovat. Stav proto prověřují statici. Jejich verdikt by mohl padnout do 14 dnů, říká mluvčí firmy Marcel Schmidt.
1: Vlastně jsou v tom zainteresovaní dva statici a pak samozřejmě sekundárně nějaké vyjádření a součinnost stavebního úřadu a případní památkové péče, která ale tu aktivitu podporuje.
0: Sport. České volejbalistky si zahrají osmifinále mistrovství Evropy v Brně. Pomohlo jim k tomu vítězství 3-1 nad Ukrajinou. Pokračuje nahrávačka Pavlína Šmídová.
2: My se toho strašně ceníme, že to bylo za 3 body. První set jsme Ukrajinky přejeli, potom oni začali servírovat, zatlačili nás, vůbec jsme to neměli jednoduchý a myslím si, že jsme prostě silou vůle to utáhli na vítězství za 3 body, takže prostě pochvala pro celý tým a prostě je to kolektivní sport a za mě je to úplně super, že si můžeme takhle pomoct vždycky na 1 bod, na 2 a prostě zasloužený.
0: Na šampionátu se české volejbalistky znovu představí ve čtvrtek, kdy odehrají poslední zápas své skupiny proti Bulharsku. Pokud i toto utkání vyhrají, zajistí si výhodnějšího soupeře pro play-off.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Berouna, překážky na D1 u Kroměříže. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Berouna ve směru do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy pozor u Kroměříže. U sjezdu na Kroměříž západ na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu, už je označené šipkou. O kilometr dál pak nepřehlédněte stojící kamion, jsou za ním kužely, které částečně zasahují do pravého pruhu. A na silnici 48 na obchvatu Českého Těšína vás zastaví omezení mezi kruhovým objezdem a mostem přes Olši. Dlouhé kolony už se ale netvoří, je to jen na pár minut v každém směru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno, je zataženo místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů a v jižní části území až kolem 25. Na horách naměříme většinou kolem 14 stupňů. A v noci dnes čekáme, že se ochladí na 15 až 11 stupňů a bude převážně oblačno, je zataženo. Místy taky počítejte s deštěm. Tolik zprávy.
5: Dobrý úterní večer, 5 minut po 22. hodině. Poslední srpnový týden je samozřejmě nejen závěrečný prázdninový, ale patří třeba také mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. No a tak se právě o téhle události na radiožurnálu Sport a nejen o ní budeme bavit s mužem nejpovolanějším, tedy dvojnásobným olympijským šampionem a dnes také mužem, který je v jedné z nejvyšší pozici v Českém svazu kanoistů, Martinem Doktorem. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
6: a Filip Šedivý.

0: Už zítra začne v polské Poznani mistrovství, ale nikoli Evropy, jak jsem uvedl před chvílí, za což se omlouvám, ale světa. V rychlostní kanoistice to platí. Česká výprava už je na místě, stejně jako náš reportér František Kuna. Ten ovšem ještě před cestou do Polska mluvil v loděnici pražské Dukly s šéfem sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Martinem Doktorem.
1: Pro mě to je nová pozice, i když vlastně ve výkonném výboru sekce jsem byl relativně dlouhou dobu, už vlastně od doby, kdy jsem byl reprezentační trenér kdysi. Je to nová funkce a co je pro mě potěšující, že vlastně tam se mnou nastoupili nové tváře a třeba jedním z nich je Filip Dvořák. Nedávno ještě velice dobře pádloval a teď jsem rád, že prostě dokážeme udržet takovýhle lidi u kanoistiky i vlastně v pozicích, které už té kanoistice pomáhají.
2: Bavíme se, pardon, v loděnici na Dukle. Filip Dvořák myšel otevřít vrata a říkal, že je portýr. Tak jaká je tedy jeho funkce jako mladého?
1: Tak zřejmě to tady vychytal jako nejmladší. Ne, on je člen výkonného výboru sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů. A vlastně my jsme tam prostě doopravdy lidi, kteří tomu sportu rozumějí a kteří prošli reprezentací a vším a práci v klubech, takže myslím si, že jsme dobrý tým na to, abychom tu kanoistiku mohli držet, minimálně držet na těch pozicích, kde je, protože ono se dost těžko posouvá dál, když máte tady dva takový borce, jako je Pepa Zmátil, kde vyhrál olympiádu a ty výsledky jsou i v mladých a tak dále, takže já jsem rád za to, kde jsme a budeme se snažit to udržet co nejdýl a ještě navíc dávat podporu těm mladým a hlavně, co je pro nás důležitý, dávat podporu klubům, protože kanoistika to není jenom tenhle ten vrchol ledovce, který je vidět, jako je Máťa, Pepa, jako jsou další reprezentanti teď na mistrovství světa, ale je to především o práci v klubech a musím říct, že máme teď za sebou mistrovství republiky, kdy to byl čtyřdenní maraton závodů, protože my tam máme od těch nejmenších až po veterány a vlastně můžu říct, že tam bylo, já ty čísla tady mám přesně, takže vám je fakt jako řeknu, že tam bylo 970 závodníků ze 47 oddílů, ale ono ve výsledku to znamená 2177 přihlášených lodí a tohle je úplně neuvěřitelné číslo v 585 jízdách, jo? Takže za ty 4 dny 585 jízd, když si to představíte
2: po 150 za den plus minus.
1: Po 5 minutách no, jezdilo se od rána někdy od 7.30 prostě do večera do 7. Takže i obrovská práce těch rozhodčích a všech organizátorů, není to jednoduchý, ale jsem rád, že tyhle lidi u kanoistiky jsou, zůstávají a pracují pro kanoistiku, protože to přesně nakonec dělá ty výsledky nahoře.
2: Za chvíli se s Martinem Doktorem budeme bavit o blížícím se mistrovství světa v Poznani.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pokračuje rozhovor radiožurnálu Sport s Martinem Doktorem, s šéfem sekce rychlostní kanoistiky v rámci Českého svazu kanoistiky.
1: Ano, je to přesně předseda výkonného výboru sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů.
0: Blíží se mistrovství světa v Poznani. Častokrát zaznělo, víme, kam jedeme, jaký je to kanál, jaké jsou tam podmínky, ale to víte vy. Posluchači to třeba neví. Tak čím je Poznaň specifická?
1: Tak Poznaň je specifická tím, že je to přírodní jezero, nebo ono není úplně přírodní, je tam samozřejmě hráz, ale je to takové jezero uprostřed města. Skvělý je, že to je skoro uprostřed města, že tam prostě přijdou lidi a bude to zajímavý pro diváky. Trošku složitější to je tam občas větrem, protože umí tam hezky foukat a když se to rozfouká po dráze nebo proti dráze, tak vždycky na té jedné straně jsou velké vlny. A obzvlášť, když se rozfouká vlastně po větru, to znamená po směru, kdy se, jak se jede do cíle, tak jelikož v cíli vlastně všechny ty pontony, všechny ty hráze a tak dále jsou tam betonový, tak potom se to vrací zpátky do té dráhy, takže tam to občas vypadá jako moře. Což je samozřejmě velice složitý, když fouká, nebo když jsou tam nějaký větší vlny i třeba od lodí a podobně, jak se to jako vrací do dráhy. To znamená, v tom je ta dráha, řekněme, velice složitá. Na druhou stranu, když tam hezký počasí, tak je to doopravdy hezký závodiště s krásnýma tribunama z obou stran, kompaktní a i pro zázemí, pro sportovce tam je docela dobře udělaný. Takže jo, má to plusy, mínusy, ale občas to tam dokáže být jako skoro mořeno.
0: Český tým tam jede s dvěma úřadujícími olympijskými vítězi, ale samozřejmě jsou i jiné posádky. Tak jaké jsou jejich ambice nebo ve vašich očích, jaké by to mohlo být, když vynecháme stranou na malou chvíli, oni nám to odpustí, Máťu a Pepu, což je Martin Fuchsa a Josef Dostál?
1: No tak my s nimi samozřejmě musíme počítat. Já myslím, že pro nás to mistrovství, že to teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme jako velký důraz. Snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde, snažíme se dublovat, snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil v případě nějaké, nedej bože, nemoci nebo něco podobného, aby zaskočil někdo další. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej, ale věřím, že se to co nejvíc posádkám podaří, nejenom Pepovi s Máťou, ale ať už C2, K2, nebo K4, nebo třeba holky na kánoji, nebo holky na kajaku. Věřím, že prostě se dostaneme co nejvíckrát do finále, tam získáme co nejvíc těch míst blíž těm medailím, nejlépe i medaile, protože za všechno se rozdávají body do olympijského rankingu a ten bude důležitý. A jelikož je hodnocený vlastně víc nebo nejvíc mistrovství světa je hodnocené v tom olympijském rankingu, tak je to obrovský důležité.
0: Čili tohle je nejdůležitější mistrovství světa před olympijskými hrami, nebo i to příští bude tak stejně důležité?
1: No, jak se to vezme, ono bude důležité stejně, ale jelikož ty počty se rozdávají teď od začátku, tak je to trošku složitější počty. A na tohle máme odborníka, našeho šéftrenéra Pavla Hotmara, který tohle má hodně dobře dlouho dopředu spočítaný a vlastně hodně jsme na tom pracovali, dávali jsme na to důraz od začátku, co se tvořil vlastně ten ranking, kdy jsme k tomu dávali připomínky, kde to bylo možné. A prostě víme, co se má dělat. Jde o to, že vždycky takzvaně lepší být. Čím víc dopředu, tím líp, že jo?
0: A tím čím dřív.
1: Ano. Čím dřív. Ano, přesně tak. Dobře, potom už máte nějakou takovou jistotu a vlastně dá se dopočítávat. Já myslím, že potom ke konci, což si možná ani tvůrci toho rankingu nedokázali představit v té době, když ho tvořili, tak potom, když to bude těsně před koncem, tak potom už ta matematika tam bude veliká, protože tam už bude o to, kdo kam pojede, jestli musí jet, nemusí jet, co se sčítá a tak dále. Není to vůbec jednoduchý.
2: Tak to byl rozhovor s Martinem Doktorem, s šéfem sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů. Světový šampionát odstartuje v polské Poznani už zítra ráno rozjížďkami a jako první z Čechů půjde do akce Martin Fuchsa na kilometru, na kterém se stal olympijským šampionem. No a jak se mu povede, o tom vám tedy po 9. dopoledne dáme na radiožurnálu Sport vědět přímo od kanálu. No a teď ve 22 hodin a 20 minut můžeme zase alespoň pohledem zaletět do New Yorku, kde probíhá soutěž ve smíšené čtyřhře grandslamového US Open. Jak dobře už víme, tak do semifinále postoupila česká dvojice Karolína Muchová a Jakub Menšík. Naopak Kateřina Siňaková po boku Brita Petna vypadla ve čtvrtfinále, když tahle dvojice prohrála s Ukrajinkou Svitolinovou a Francouzem Monfisem. Aktuálně na kurtu Artura Eše bojuje asi nejsledovanější pár Carlos Alcaraz, Serena Williamsová. Španělsko-americké spojení dvou opravdu skvělých tenistů zafungovalo v prvním setu prvního kola turnaje smíšené čtyřiny na US Open, přestože Williamsová s Alcarazem prohrávali s novozélandsko-britskou dvojicí Rotliffová Glasspool 1-3, tak první set v tom zkráceném formátu Alcaraz se Serenou Williamsovou vyhráli 5-3. Jestli ten duel dotáhnou do vítězného konce a budou turnajem pokračovat, o tom vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě řekneme. Teď je ale čas pro skupinu Offspring.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Sabahu poprvé v historii postoupili do hlavní fáze Ligy mistrů. Azerbajdžánský tým v odvetě závěrečného čtvrtého předkola zdolal Hapoel Beerševa 5-2 po prodloužení. První utkání vyhrál izraelský soupeř 2-1. Beerševa tak ani na třetí pokus nezvládla závěrečný dvojzápas o postup do nejprestižnější evropské soutěže. Naopak Sabah se může těšit na setkání s elitou. Úřadující mistr Azerbajdžánu se poprvé představí v hlavní fázi některého z pohárů. Aktuálně se hrají ještě další dvě odvety závěrečného předkola Ligy mistrů. Bode Glimt, tedy norský tým, směřuje do skupinové fáze milionářské soutěže, protože nad nizozemským Nijmegenem vede 2-0 v 69. minutě. První zápas Bode Glimt vyhrálo 3-1. Naopak na pořádné drama je zaděláno mezi LASK Linec a Celtic Glasgow. Tenhle rakousko-skotský souboj vypadal poměrně jasně, protože Celtic první zápas vyhrál doma 3-0, jenže v odvetě LASK vede ve 73. minutě 3-1. No a nezapomeneme ještě ani na španělskou La Ligu, tam se dnes hraje jedno utkání v 68. minutě Valencia Betis Sevilla 0-0.
1: Radiožurnál, teď je 10:30. A Monika Chmielová nachystala zprávy.
2: Poslanci budou návrh na změny rozpočtových pravidel projednávat znovu zítra ráno. Debatu přerušili po 11 hodinách. Novelu zákona k veřejným rozpočtům vrátil poslancům prezident Petr Pavel a ti se jí tak museli znovu zabývat. Sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci naboural poslanec Filip Turek za motoristy, se nebude opravovat. Podle mluvčí nemocnice na Homolce Martiny Dostálové by se jim oprava nevyplatila. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Zatím ale nikoho neobvinili. Turek na dotazy neodpověděl. Podrobnosti jsou na zpravodajském serveru iRozhlas. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti. Kvůli obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontáriem. Právě po této kanadské provincii je jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech. A Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli v 80. letech tamní obyvatelé opustit své domovy kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zlína a Bohemians postoupili do třetího kola domácího poháru. Pražský Celek zvítězil v zápech 3-2. Zlínští vyhráli v Uničově 1-0. Z profesionálních celků prošli dál i hráči Žižkova, Dukly Praha a Jihlavy. Vypadli jen fotbalisté Ústí nad Labem, kteří prohráli na trávníku třetiligového Varnsdorfu 3-4 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i v prodloužení branka nepadla.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici u Bělotína, překážka na D11C u Hradce Králové. Na dálnici D48 s Frýdku Místkou, dálnici D1 pozor na nehodu u Bělotína. Před sjezdem na prvním kilometru osobní auto narazilo do předmětu na vozovce a projíždějte kolem opatrně. Na D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Kroměříž západ na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto. Na místě stojí i světelná šipka. O kus dál na kilometru 259 už kamion nepřekáží. Na místě ale zůstaly ještě kužely, které stojí přímo na čáře mezi odstavným a pravým pruhem. Některá vozidla tam vybočují, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženou, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Ze 24 hodin, které jsou vyměřeny každému dni, je z úterý 25. srpna pryč už 22 hodin a 37 minut. Za tenhle čas se toho odehrálo i ve světě sportu opravdu hodně a tak už se chystá poslední dnešní velký přehled všech důležitých výsledků a událostí. Teď ještě skupina Činasky a potom už půjdeme na to.

0: České volejbalistky vyhrály nad Ukrajinkami na mistrovství Evropy v Brně. Češky si tak s předstihem zajistili jistotu postupu do osmifinále. Víc přidáme v pravidelném sportovním přehledu, který připravil František Typovský. Františku, vítej.
1: Hezký večer. Češky přehrály Ukrajinky 3-1 na sety. K vítězství pomohla 21 body univerzálka Monika Brancuská. Domácí hráčky navíc skvěle bránily nad sítí, zaznamenaly 16 bodových bloků. Na evropském volejbalovém šampionátu se Češky znovu představí ve čtvrtek, kdy odehrají poslední zápas své skupiny proti Bulharsku. Pokud i tento zápas vyhrají, zajistí si výhodnějšího soupeře pro play-off. I tento zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
0: Naopak čeští volejbalisté v přípravném utkání před zářijovým evropským šampionátem prohráli v Bulharsku s domácími vicemistry světa 0-3, a to po setech 21-25 a dvakrát 19-25. Dodatečnou čtvrtou sadu, kterou zápas po dohodě týmu pokračoval, vyhráli Češi 25-23. Mužská reprezentace se z Bulharska vrátí na soustředění do tábora, ale ještě po zítřejším přípravném utkání s Bulhary. No a před evropským šampionátem čekají svěřence Jiřího Nováka dva zápasy v Belgii, které tým odehraje příští týden.
1: Tenistka Kateřina Siňáková prohrála ve druhém kole hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička společně s Britem Henry Pettnem podlehla v rozhodujícím super tiebreaku dvojici Monfils Svitolinová do semifinále mixu na newyorském Grand Slamu. Naopak postoupila česká dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová. Ti vyhráli nad domácím párem Paul a Navarová ve dvou setech 4-1 a 5-3.
0: A dodám ještě aktuální výsledek z mixu na US Open, kde v prvním kole uspěla dvojice Carlos Alcaraz, Serena Williamsová. Tohle španělsko-americké spojení dokázalo vyhrát nad Novozélandňankou Rutliffovou a Britem Glasspoolem 2-0 na sety. A teď pojďme na vodu. Obě české posádky dnes na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Dvojskyf Dalibor Neděla s Jakubem Podrazilem vyhrál svou čtvrtfinálovou jízdu a o postup do finále bude bojovat zítra. Se svým výkonem byli oba veslaři po závodě spokojení, říká Neděla.
2: Kvalitním startem jsme odpálili závod a pak jsme si drželi náskok nad Rumunama a Němce jsme předjeli v poslední pětistovce. Dovezli jsme si to na prvním místě a celkově bych to hodnotil kladně.
0: Párová čtyřka Zindulka, Čížek, Ježek a Smejkal skončila ve své rozjížďce čtvrtá. Nakonec ale čeští reprezentanti postoupili díky času. Semifinále je čeká ve čtvrtek.
1: Fotbalisti Bohemians Praha 1905 ve druhém kole domácího poháru zvítězili v zápech 3-2. Rozhodující gól dal po změně stran střídající Ladislav Almáši a výhrou vstoupil do MOL Cupu také poslední celek nejvyšší soutěže Zlín. Ten vyhrál nad třetiligovým Uničovem. V dalších dnešních zápasech domácího poháru vyhrál Varnsdorf po penaltách nad fotbalisty Ústí nad Labem. Pražská Dukla porazila 5-0 Horní Ředice. Jihlava zdolala 3-0 Motorlet Praha a fotbalisté pražského Žižkova přehráli Hlubokou nad Vltavou 2-0.
0: Fotbalisty Artisu Brno posílil obránce Karel Pojezný. Nováček první ligy získal 24-letého stopera na hostování do konce sezóny z Baníku Ostrava. Součástí dohody je opce na případný přestup.
1: Kluby o tom informovali na svých webech. Tým fotbalové Sparty má nového středního obránce, je jim Loïc Mbeso. Bývalý francouzský mládežnický reprezentant přestoupil na Letnou z belgického Saint-Truidenu. V Praze podepsal 25-letý fotbalista blíže nespecifikovanou smlouvu.
0: A záložník Christian Friedek končí v Baníku Ostrava. Vedení klubu se 27-letým fotbalistou dohodlo na předčasném rozvázání smlouvy. Friedek odehrál za Baník poslední zápas v loni v listopadu. Jarní část minulé sezóny strávil na hostování v indonéském týmu Garuda Jaxa FC.
1: A zítra začne v italském Val di Sole mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i dvě desítky českých reprezentantů, včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí pak bude obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami Barbora Bukovská.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Dodal nám je František Typovský. František, díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Je 22 hodin 49 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Pokud nás budete poslouchat i dál, tak samozřejmě v 11 večer dojde na zprávy a potom vám nabídneme reprízu dnešní čisté hry Martina Procházky, olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa. Tentokrát do studia pozval dlouholetého kustoda českého hokejového národního týmu Zdeňka Šmída. Takže o zajímavé historky a také nějaké ty pikošky, jak se říká, ze zákulisí nebyla nouze. Po 11. hodině se tedy můžete těšit na reprízu. Teď ještě ale do vysílání Radiožurnálu Sport pozveme jednu z nejvýraznějších osobností MMA. Jiří Procházka se jako první Čech stal šampionem UFC, nejprestižnější světové organizace smíšených bojových umění. 33-letý zápasník má za sebou řadu titulových soubojů a dál patří ke světové špičce polotěžké váhy. V poslední době ale vedle sportovní kariéry poznává také úplně novou životní roli. Nedávno se totiž Procházkovi narodila dcera.
1: Zatím je to takový malý plišáček, co se prostě zatím nechá jenom chovat, jo, už se občas se překulí, tak ji prostě občas pohlídám nebo zabavím, když potřebuji, aby přítelkyně měla trošku víc času, a užívám si to.
2: Říká Procházka, který má za sebou náročné období v kariéře. V dubnu bojoval o titul v UFC polotěžké váze s Carlosem Ulbergem. Český zápasník ale neuspěl. Novozéland Jano v prvním kole poslal levým hákem k zemi a po sérii dalších úderů rozhodčí zápas v čase 3 minuty a 45 sekund ukončil. Procházka říká, že bolestivou porážku už nechal za sebou.
1: Tyhle ty věci člověk musí mít jasně v sobě uzavřený, protože nemůže potom udělat čistě krok dál. Tomu jsem udělal nemálo kroků, na které se teď soustředím, abych se mohl posunout dál. Nenarodil jsem se proto, abych zápasil nějak, ale abych ukazoval to nejlepší, absolutně to nejlepší, co ve mně je.
2: Mluvil Jiří Procházka o svém dubnovém neúspěchu proti Ulbergovi. Teď už vyhlíží další zápas. Konkrétního soupeře ale zatím potvrzeného nemá. Několik možných men se podle něj objevilo, k dohodě ale nakonec nedošlo.
1: Nemůžu být konkrétní, protože ještě nemám nic přesně potvrzeného, protože byly tady už nějaké spekulace, už tady byly nějaké jména, která vlastně tam mohly být. Ne úplně se to povedlo ze stran soupeřů, protože ti ze začátku mě vyzývali, pak zase od toho opustili.
2: Ve spekulacích se objevuje taky jméno bývalého šampiona v polotěžké váze Alexe Pereiry. S Brazilcem se Procházka v UFC utkal dvakrát a oba titulové zápasy prohrál. Pereira ale teď působí v těžké váze.
1: Ať si jde kam chce, ať klidně jde do té polotěžké, ale to, co jsem viděl teď naposledy a to, jak ho znám, tak zůstane v těžké váze.
2: Procházka se tak soustředí především na vlastní návrat do klece. Podle svých slov chce zápasit už do konce tohoto roku.
1: Soupeře já doufám a věřím, že potvrdíme co nejdřív, abych ještě v listopadu nebo prosinci měl termín a šel do zápasu.
2: Říká na závěr český MMA zápasník Jiří Procházka. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmielová pro vás má zprávy.
1: Ukrajina dostala podle prezidenta Zelenského menší počet střel Patriot. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center, kteří v červenci obrali více než 50 lidí o celkem 10 milionů korun. Volejbalistky na Euro zdolali Ukrajinu a postoupili do osmifinále. A zítra bude oblačno i zataženo, místy s deštěm. Postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Počet dodaných střel neupřesnil, ale prohlásil, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje víc. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských raketových systémů protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident v předchozích dnech naléhal na spojence, aby mu dodali střely na obranu proti ruským raketám. Dvojici červnových zemětřesení v jihoamerické Venezuele nepřežilo více než 6,5 tisíce lidí, informovali o tom venezuelské úřady. Agentura AFP píše, že v oblastech zasažených katastrofou se stále pátrá po obětech. Počty pohřešovaných ale místní úřady neuvádějí. Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Na sociálních sítích o tom informovala její rodina. Parton byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Za svou kariéru prodala přes 100 milionů desek. Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
3: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu.

0: A samozřejmě jako není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem prostě docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
1: Stejný postup zvolili v Olomouckém kraji také obce z oblasti Nízkého Jeseníku nebo Ptení na Prostějovsku. Ministerstvo pro místní rozvoj o připravovaných žalobách zatím žádné informace nemá. Sport. České volejbalistky si zajistily postup do osmifinále domácího mistrovství Evropy. V Brně porazili Ukrajinu 3-1 na sety. O výhodnější pozici pro play-off budou reprezentantky hrát ve čtvrtek večer proti Bulharkám. A v Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. Šestice českých reprezentantů vynechala týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková, která je už na svém třetím šampionátu a věří, že letos by toho mohl být nejlepší výsledek.
2: Zatím se ty moje dva předchozí ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita je určitě, ale že by byla nějak vyšší než na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D2 před Hustopečemi a taky na D7 před Chomutovem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na nehodu před Hustopečemi. Na kilometru 25,5 osobní auto narazilo do dopravního značení. Je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za odbočkou na Hrušovany auto srazilo lišku. Na 74. kilometru to vyšetřuje policie. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova buďte ve střehu za Mladou Boleslaví. A v okolí parkoviště na 51. kilometru se v bezprostřední blízkosti vozovky pohybují srny. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Velké Popovice. Na 16. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Brna do Ostravy podobná překážka u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto. Na místě už je šipka. A v Praze před chvílí začala noční údržba v tunelu Mrázovka. Tentokrát neprojedete ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, v jižní části území až 23, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: Je úterý a s ním souvisí na Radiožurnálu Sporty pořad Čistá hra Martina Procházky, takže olympijského vítěze z Nagana a čtyřnásobného mistra světa vítám ve studiu. Martine, dobrý den.
7: Dobré dopoledne.
6: Tak Martine, vítáme tě taky v den, kdy slaví svátek Radim. Tak si říkám, že nějaký Radim tě možná napadne třeba. Mě napadlo Radim Vrbata, Radim Nič, taky tatínek našeho vlastně nedávného ještě kolegy moderátora Davida. A tebe možná napadne ještě jeden takzvaný RR, ne?
7: No samozřejmě Radim Rulík, že jo, bývalý trenér národního týmu, který získal 2024 titul mistru světa. A ještě mi napadne jiné Radim Tesařík, s kterým jsem zažil skvělé dva roky ve Vsetíně a rád na něho vzpomínám, je to takový zvláštní týpek.
6: Jsme ale vlastně, myslím, fanoušky i zvláštních týpků a ve sportovním prostředí myslím, že jich je dost.
7: Ano.
6: Ale o to nemůžeme ochudit posluchače. Dneska to tak neprezentuji, že bychom tady měli nějaké zvláštní týpky, ale máme tady speciálního hosta. Je tu kolega, který taky určitě dobře zná dost hokejových Radimů, Petr Kadeřábek. Petře, vítej.
8: Dobré dopoledne ještě a myslím si, že to, co si tady udělal jako ten úvod, ten oslý můstek, tak se ti to bude docela hodit, protože teď budeš představovat našeho hosta. A to si myslím, že je týpek.
6: Ano, já o to poposím Martina přece jenom. Tak
7: já
6: je to
7: bych to nedůl říct právě takhle, ale samozřejmě rád se to zhostím. No, dnešní pozvání přijal samozřejmě můj kamarád Zdeněk Šmíd, takzvaná předíka Šmíďák. Já jsem s ním zažil samozřejmě dlouho a spousta let u národního týmu, takže jsem rád, že přišel. A vážím si toho.
9: Děkuju za pozvání a krásné dopoledne.
6: Martine, prosím tě, já jsem četl, že Zdeněk Šmíd je u nároďáku od roku 2011 a ty si říkal, že jste spolu prožili teda léta u nároďáku, tak jestli bys to mohl osvětlit trošku.
7: No tak osvětlit, já jsem tam byl v pozici asistenta tiskového mluvčího, bylo to rok 2000.
9: Myslím, že to bylo obráceně.
6: Jakože tam byl jako

0: tiskový mluvčí?
1: Já snad nebyl, jak tiskový mluvčí jsem nebyl, jsem byl asistent tiskový mluvčí, měl jsem na starosti Jaromíra Jágra, takže jsem té práci moc tolik neměl, protože Petr Kadřáč by k tomu měl potvrdit, Jaromír Jágr nešel ani jeden rozhovor po zápasech, takže měli jak píšící novináři, tak samozřejmě i televizní, tak měli klid, protože Jaromír Jágr nechodil na rozhovory, já jsem tím pádem také neměl tolik práce, protože jsem všem stanicím, které ho chtěli, tak jsem říkal, že Jaromír Jágr nepřijde. Ale my jsme tam strávili spoustu času, protože jsme tam samozřejmě byli na všech soustředěních, byli jsme i vlastně v té Praze ty tři týdny toho mistrovství světa a já musím říct, že to bylo skvělý, rád na to vzpomínám, protože ta parta, nejenom ta hráčská, ale i ta parta v realizačním týmu musí fungovat a myslím si, že fungovala, že jsem do ní docela zapad i z té pozice té hráčské.
2: To asi může Zdeněk Šmíd potvrdit, Zdendo, ale když nešel Jaromír Jágr na rozhovory, tak u tebe jako kustoda asi na rozhovory byl, minimálně pro Tatranku.
3: No tak já jsem měl tu čest, že jsem se o něj staral de facto 24/7, takže já jsem těch rozhovorů s ním měl požehnaně. A jak tady říká Martin, bylo to s ním teda úžasný, což já ho obdivuju, obdivoval jsem ho jako hokejistu, co dokázal a naprosto výborný kluk a do té party zapad, jak kdyby tam patřil od jak živa. A musím říct, že nám i jako pomohl, co se týče, jako jsme potřebovali vzít bednu do ruky a to tak to on jako poradil, kde to má madlo a tak. No.
0: Ale tak předpokládám 24/7, že jste absolvoval ty pak i proslavené na sociálních sítích tréninky někdy o půlnoci, nebo prostě kdy takzvaně tělo řeklo, že potřebuje.
3: Já jsem s ním jako prožil hodně, já si vybavím historku, kdy bylo volno v Praze a bylo domluveno, že vlastně kluci nebo celý tým půjde na zápas na fotbal a jsem se těšil, protože hrála Sparta z Plzní. No a Jarda mi vysvětlil, ty nikam nepůjdeš, my půjdeme trénovat. Já jsem říkal, aha, tak to jo, takže vlastně jsem byl ve dne v noci a my jsme vlastně v té době bydleli u Vildy Sivka v Selském dvoře, že tam to bylo celý pro nás a takže tam on se trénovalo na pokoji, na chodbě, takže já byl furt připravený jednou nohou, oblečený, kdy se co bude dělat. No.
0: Martin Procházka zažil vlastně dvě pražská mistrovství, jedno v roli tedy asistenta tiskového mluvčího a osobního tiskového mluvčího Jaromíra Jágra a to druhé jako kolega na Radiožurnálu Sport. Když to porovnáš, ty zážitky asi hodně rozdílné, dá se něco z toho jako vypíchnout, protože asi předpokládám, že být vedle svého dlouholetého spoluhráče z repre, velké hvězdy, na druhé straně pak být tady vedle hvězdných kolegů Kadeřábka Kuny a sledovat a komentovat zlaté medaile, to taky něco. Jako je.
1: Řekl jsem to naprosto přesně, v každém případě to byli vždycky hvězdní kolegové a doufám, že ještě budou. No tak v té pozici, když jsem byl v tom národním týmu, tak tam opravdu jsem byl součástí toho týmu, to znamená, že s těma hráčema, se všema v kontaktu, já jsem se tam cítil úplně skvěle. Samozřejmě neměl jsem takový ten žádný stres, oni museli hrát ty výkony podávat, já jsem opravdu to měl hodně jednoduchý, protože jsem opravdu neměl nic víc za práci, než se starat o toho Jardu Jágra. A nebylo to tak náročný, ale s klukama se realizačního týmu právě se Zděnkem a s Vondrcem a tady s těma ostatníma, to byla parádní atmosféra vždycky. No a potom, když vlastně jsem byl tady s klukama, vlastně s Frantou Kunou a s Petrem Kadeřábkem, to bylo vlastně úplně jiná trošku záležitost, ale ta úžasná atmosféra, kterou vlastně v Praze vytvořili ty fanoušci, tak já si to do dneška pořád pamatuju, prostě ten finálový zápas mě to tam úplně rozsekalo. Já jsem nemohl mluvit. Opravdu jsem to tak prožíval, že vlastně od toho čtvrtfinále, semifinále, finále to tak gradovalo, ta atmosféra, že jsem si to užil úplně, jako kdybych jsem byl v té pozici toho hráče. Takže vlastně na každý té pozici jsem byl součástí toho národního týmu, jsem to tak cítil a aspoň mi to takhle vzalo a bylo to naprosto skvělý, takže já na to rád vzpomínám a doufám, že ještě takovýhle zážitky některé zažiju.
0: No a vlastně stejná otázka z Zdeňka Šmída teď, protože ten byl vlastně předpokládám ve stejné profesi.
3: Já byl ve stejné profesi a ve stejné kabině, ve stejné hale, myslím, že ve stejné atmosféře, co se týče jako vyprodané haly, ale teď, jak o tom povídal Martin, já když se na to vzpomínám, tak mám husí kůži a to je něco
0: Na ten rok 24,
3: ano. To je něco nepopsatelného, to nejde vyslovit, to člověk musí prožít, jak to tam žije. Ještě vlastně v tom smyslu, že jsme hráli tu evropskou tour v Brně, kdy jsme tam prohráli, co se dalo, a teď jsme jeli s tím materiálem, s tím vybavením do té Prahy z toho Brna a na tom rádiu posloucháš v tom autě, jaký to bylo tohle a nebudu jmenovat, co to bylo za
0: rádio.
3: Za rádio Beťovi těle.
1: Kdo to říkal
3: Beťo. No to je jedno, ale takže to poslouchají, jaká si ježiš, to bude. No nic, no, tak udělat to musíme. Ale vždycky my pracujeme s tím, že děláme věci na 100%, ne-li víc, a děláme to s vidinou toho, že chceš vždycky vyhrát, chceš všechny porazit, chceš být ten mistr světa. Tady se to prostě povedlo, sešla se parta a bylo to něco úžasného. A ten zážitek pak jet s tím autobusem na ten Staromák, to je, já mám normálně husinu, to je něco nepředstavitelné, když tam přijdeš, vlezeš a vidíš to davový šílenství, to prostě nejde popsat.
1: No, my jsme s někým měli s Káďou, s Petrem Kražábkem, měli úplně stejnou možnost, protože jsme byli na tom staroměstském náměstí, já si to dneska pamatuju, protože jsme tam živě vysílali. Takže my jsme byli od tebe kousek. Ty jsi byl na tom pódiu, ty jsi tam polejval tím pivem a pil to pivo a my jsme byli naproti tobě, koukali jsme na vás, samozřejmě na všechny ty hráče, jak jste přijížděli, čekali jsme na vás. A ta atmosféra prostě, to je, jak říkáš, to je prostě neuvěřitelná bomba. A zase mě se to pokoušně vrátilo to ty doby, kdy jsme tam přijížděli. Dříve my, což už je hodně dávno, ale ta atmosféra, přesně říkáš, ten příjezd na ten Staromák, kde je tam prostě úplně narváno, je tam plný to náměstí, tak jako já jsem teďka zase zažíval z té pozice, právě jsem měl možnost z druhé strany vidět vás, jak přijíždíte. No a my jsme to asi s Petrem užívali taky, ne?
2: Myslím, užívali, že trošku mi jako bylo líto, když Zdenda Šmíd běžel s tím pivem po pódiu a teď mi tam zahlíd v rohu a ahoj Peťo, chceš pivo? A já pracuju. Tak ne. A zase odběh.
1: To jsou vzím mě, no.
3: My jsme pracovali všichni, no. A já si ještě vzpomenu na tu historku, kdy za námi do kabiny přišel pan prezident Petr Pavel a bylo to něco úžasného, jako takovýhle člověka potkat a poznat ho, a když pověděl, teď ten národ vypustil všechno a stmililo to národ a sleduje jenom ten hokej a fandí tomu hokej, tak to je něco jako úžasného. No.
0: Chci se zeptat, sportovní prostředí je tak protkáno různými pověrčivými lidmi, v hokeji to asi taky platí. Jestli kustod ve své práci, profesi něco mění, když se daří nebo nemění, jestli taky má tyhle zvyky, protože předpokládám, že když ten tým prochází na domácím mistrovství světa do finále třeba, takže si leccos člověk uvědomí a napadne ho. Jak jste to měli vy v Praze?
3: Tak my jsme to tam měli. Udělali jsme si zázemí jako nádherný, aby jsme se tam cítili v pohodě. Byl si doma, takže nejlepší servis, nejlepší podmínky. A i ty kustodi spojený s doktorama a s fyzio, tak si udělali nějaký rituály, takže nějaký rituály tam byly, takže to jsme třeba se nechali pomazat alpou a nalili na cukr a dali si šťopičku slivovice, ale jenom tak symbolicky.
1: Jako ten rituál, no.
3: Ten rituál je jako to, no. Takže za tebe to bývalo víc než šťopička, ale...
0: Tvá šťopka, jo? No.
2: Podle mě Zdenek by asi pak už nemohl nabrousit brusle, kdyby si dal víc než šťopičku.
3: No. To je pravda. Máme nějaký zásady, že fakt jenom malinko toho alkoholu, ale jsme tam od toho, aby jsme těm klukům byli k dispozici a udělali 100% servis, ne 100%, ale ještě 120%, aby oni mohli podat ten výkon. No.
0: Je vás tam víc? Liší se ta vaše třeba i činnost, já teď říkám práce, protože je to pak asi hodně individuální, co kdo ještě děláte navíc, protože to děláte strašně moc navíc. Podle osobnosti, protože my jsme tady měli zase v jiném pořadu ve fotbalovém dlouholetého kustoda české fotbalové repre Eduarda Poustku, který je známý tím, že říkal motivační básničky a vlastně často velmi oblíbené byly. Tak jestli třeba někdo z vás i během mistrovství světa takhle úspěšného takhle vystoupí, anebo máte prostě nějaké jiné úkoly, jak třeba ty hráče uklidňovat a smilovat?
3: To je, stmelujeme, uklidňujeme na pokoji u nás. Se potřebuji vyspovídat. Ale ne, to ne. Co se týče jako profesně, pracovně, tak my jsme tam vlastně tři. Já Petr Šulan, Olda Kopecký. My se de facto jako zastoupíme ve všem, že jsme jako sobě nahraditelný, že ten zastoupí toho druhýho a víme, že se můžeme na sebe spolehnout stoprocentně, že když řekneme já jdu zabalit tady to, tak víme, že je to stoprocentně zabalený a takže my jsme jako, že se tam prolínáme, každý děláme chvíli to, to a to, my se dokážeme zastoupit ve 100% všude. No. A pak ještě jenom, pardon, po zápase vítězným, tak se křičí nějaký pokřik, takže to mám na starost já.
2: Jaký pokřik?
3: Já už se to teď ani nepamatuju. My jsme dlouho nevyhráli.
2: Ne, ale ty vlastně, když jsi přišel k národnímu týmu, to byl rok 2011, tvoje první mistrovství světa bylo Bratislava s hlavním trenérem Alojzem Hadamčíkem, tehdy z toho byl bronz, za mě asi nejvěznější tým.
3: No, já musím říct, že to byl hvězda mezi hvězdama a bylo to něco úžasného to zažít vlastně tady tu éru těch kluků.
2: Které... Já jenom pro posluchače, Jágr, Židlický,
3: Eliáš,
2: Plekanec, Hejdu, Michálek, prostě, Michálek, oba Michálkové. To bylo opravdu Ondra Pavelec Brance. To byl opravdu hvězdný tým 2011, nakonec toho byl tedy ten bronz. Ale já jsem se chtěl dostat k tomu, že 2011 a 2025 nebo 4, to je jedno, tak Kustodů bylo míň. Bylo míň realizačního týmu. Jak se to proměnilo za těch 15 let vlastně, co si u národního týmu?
3: Já teda musím říct, že jako extrémně. My, když jsme tam začínali s Vondracem, tak vlastně těch věcí jako vozili jsme, ale nebylo toho tolik. Těch požadavků nebylo tolik.
2: Současný Kustod Pardubic Vondráček.
3: Od těch hráčů. A ta doba jde prostě dopředu, ty kluci dneska už ty nože se dají vyměnit, dají se to, takže si berou hodně nožů sebou jako náhradních, máme pro ně připraven, takže to je materiálově jako strašně hodně. A ta doba se změnila, že ty kluci používají prostě víc věcí, že dřív to tak nebejvalo, že měli dvoje, troje rukavice na zápas, dneska už je to jako normální, dvoje, troje brusle si vozí. A ten materiál, jde to dopředu všechno a ty požadavky jsou čím dál tím větší a větší a ty nároky jsou větší a větší a to znamená i ty nároky na nás jsou větší a větší. No. A včetně vlastně realizačního týmu, kdy těch trenérů je víc, k tomu jsou videokoučové, videoanalytici, kondiční trenér, takže strašně se to zvětšilo. My, když jsem tam já začínal, vlastně, tak jsme byli dva kustodi, fyzio, doktor, hlavní trenér, asistent trenéra. Neměli jsme trenéra golmanů, vlastně já nevím, tiskový mluvčí, generální manažer, takže do 10 lidí. No a dneska už je to 15-16 lidí standardně.
0: Martine, ty když jsi jezdil vlastně na repre, tak si zatěžoval v úzovkách kustody taky třeba hodně velkou výbavou bagáží, nebo jak tohle probíhalo třeba?
1: Já jsem zatěžoval většinou na těch pokojích, když hlazdínek na začátku.
0: Byly tvoji spovědnici
1: no,
0: takový.
1: No, tak samozřejmě, tak co tam máte potom dělat, jako když jako dohrajete zápas a máte večer volno, tak všechno se to směřovalo právě do toho pokoje kustodů, kde bylo i to občerstvení.
0: Jasně, ale jako můžeš si tam i vypovídat.
1: Takže my se nepotřebovali, no jasně, my se nepotřebovali žádný nože navíc, my jsme měli jedny brusle, jedny rukavice. Vzali jsme si na turnaj, já nevím, 6 hokej, nebo 7, aby jsme vydrželi ten turnaj, nebo možná do 10, možná víc ani ne. A to bylo všechno, takže my jsme neměli právě takovýhle potřeby. Každopádně teďka, jak říkal Zinek, ta doba se obrovsky změnila, což je v pořádku, všechno jde dopředu. Ale my jsme prostě byli, když jsme hráli jako my hráči, tak jsme chodili jako za kustodama právě přesně na ten pokec, na tu pohodu, na masáže samozřejmě, že jo. Na tu rehabilitaci, v dnešní době to je úplně jinak, myslím, že tam určitě máte, nebo tam mají kluci k dispozici úplně jako jiného, to už neděláte vy masáže.
3: Děláme taky masáže.
1: Kromě těch nožů a kromě toho
0: fyzioterapeutové asi. No.
3: Ale taky ty masáže kluci furt vyžadujou, takže je děláme. No. Ale teď jsou vlastně fyzioterapeuti, k tomu jsou ty přístroje, různý lymfokalhoty a to, takže tady to kluci hodně využívají, takže masáží malinko ubylo, ale samozřejmě pro nás ta práce s tím materiálem je víc a víc. No.
2: Pro tebe asi moc masáží neubylo, dokud bude Roman Červenka v národním týmu, tak masírovat asi budeš, protože jo. Co já vím, tak vyžaduje pouze tvoje ruce.
3: Jo, to vyžaduje, no. To on vždycky vyžadoval. A je pravda, teďka na olympiádě, co byla olympiáda v Miláně, takže to chodil Pasta, Neči, Palič, Červus, takže ty si to vyžadovali, ale to bylo tak stísněný, že já byl kabina velká, jak tady to, možná půlku větší ještě. A bylo to stísněn, takže já tam mezi klukama stůl, takže to bylo něco hroznýho, ale furt ty kluci si to vyžádají, tu masáž, je to ničím nenahraditelný, no. Já jsem prej šikovnej, říkali.
2: Brousíš brusle, masíruješ, taháš bedny, připravuješ kabinu, seš spovědník, zapomněl jsem na něco?
3: Já si myslím, že asi ne. Práce všeho druhu.
2: No, ale furt v dobré náladě.
3: Stále.
0: No, ale jak se dá teda na tu profesi připravit takhle? Jo? Jenom trošku nás vezměte, Zdeňku. Je tady Zdeněk Šmíd, abychom to posluchačům, kteří se připojili do Čisté hry později, kustod a dlouholetý tedy příslušník české hokejové repre. Jak se k tomu člověk vlastně jako dostane, že to pak začne dělat a asi to se postupně nabaluje, co všechno musí umět?
2: Jeden den bourá prase jako řezník, že
3: ano,
2: jo?
3: Ano, ano. A druhý den už...
2: Protože to je původ, ten Kašmída, jenom ano. Abych to...
0: Vy jste řezník.
3: Ano, já jsem původně řezník.
0: Ano, tak to jsou ale velcí umělci. Antonín Dvořák pocházel z řeznícké rodiny a náš kolega Pavel Horvát taky, že jo?
2: No, ten je vystudovaný. Do každého
3: no to pořadu. Já jsem taky vystudovaný.
0: Jste vystudovaný, vystudovaný.
3: S Pavlem se velmi dobře známe, takže...
0: Oni jsou vyučení řezníci a pak jsou vystudovaní, to je třeba no. Pavel Horvát a z něj.
3: Já taky. Jo. Maturita.
0: Výborně.
3: Řeznická maturita. Jo.
0: Takže v rukou jste to měl takzvaně.
3: V rukou jsem to měl, musí člověk mít vztah k práci, to za prvý, mít vztah ke sportu a k danému sportu a být manuálně zručný a chtít to dělat. No. Na začátku je to wow, hezký, ale nikdo nevidí zatím ty hodiny, čas strávený na cestách, na hotelích, na letištích, na zimácích. No, kolikrát mi ty lidi říkali, tyjo, ty se někam podíváš, říkám, jo, já jsem viděl letiště, viděl jsem hotel a viděl jsem zimák. No a ty
2: bedny.
3: Ty bedny a ty práce toho nočního makáče, tak to je nepředstavitelný. Kolikrát ty lidi spí a kluci taky, jak jim chystáme po nocích ty šatny, přesouváme se po nocích, aby ta logistika, aby to bylo všechno nachystané na ty zápasy. Jo. To člověk musí se naučit, to se naučí tou dobou, tou praxí, tím daným obdobím, co kdo potřebuje už.
2: Je pravda, že kdykoliv jsem kontaktoval kustody na ať už na šampionátech, nebo na těch Eurohockey Tour, nebo na přípravě, vlastně teď třeba v Říčanech, když zavolám Zdendovi, že bych se za ním rád stavil, a zeptám se ho, kdy mám přijít. On říká, kdykoliv, já jsem tady pořád.
1: To můžu potvrdit.
2: No ale i ve vaší době to muselo být. I když jsi byl Nagano, Vídeň, Zlatý hat-trick, tak prostě tam ty kustodi přece museli být taky pořád prostě v té šatně od rána do večera, ale večer už museli být na tom pokoji, abyste se tam mohli přijít, dát si tatranku, kafe a poklábosit asi.
1: V tom je to se to asi trošku změnilo. Samozřejmě v těch dřívějších dobách, když jsme tam byli my, tak my se si ještě, když to řeknu, tu výstroj nosili. Normálně klasicky z autobusu, baťoch na rameno, hokejky, odnesli se to do kabiny, tam se si to prostě rozprostřeli podle sebe, podle každého, kdo jak to chtěl. Ještě nefungovalo ani to, takový to, že byla ta kabina úplně stejná. To až postupem času začali dělat kustodí, ať tam byl Václav Šašek s Amédem, s Pavlem Kříčkem, tak ty už to tak jako trošku začali dávat jako po takovém tom NHL stylu, že už to ti hráči někteří chtěli mít, aby to bylo stejný, ale my jsme si vlastně tu kabinu dělali sami, takže my jsme si vlastně tohleto všechno obstarali bez, řeknu, práce kustodů, ty měli na starosti svoje věci, tady se odnesli ty nějaký ty svoje krabice, prostě ty brusky a nářadí tady to, ale každý ten hráč měl tu svoji přihrádku udělanou podle sebe, jak byl zvyklý třeba z klubu. Teď je to úplně jinak, teď právě zase kustodí všechno dělají, takže mají ta kabina je komplet vybavená, úplně všichni mají hráči stejnou tu svoji koji, vybavenou úplně stejně. On to vypadá samozřejmě perfektně, ale o to je to víc práce pro ty kustody. Ty hráči v dnešní době přijdou a vůbec vlastně nic nemají na starosti, jenom přijdou, sundají si boty někde před nějaký
2: suché před zóně,
1: v nějaký suché šatně, aby nechodili ve špinavých botech v kabině. Ale oni se nestarají, mají úplně kompletní jiný servis a to je všechno práce právě kustodů, který mají tohleto na starost a to je úplně jiná doba.
2: Ale já když jsem to viděl, tak tam člověk přijde do té kabiny a tam prostě jsou tři mravenečci. oni si neřeknou jediné slovo. Zdeněk se svými dvěma kolegy teď prostě a chodí těmi místnostmi, není to nikdy, to není jedna místnost. Je to víc místností pro trenéry, suchá šatna, když je prostor a takhle, tak jak vy tam přijdete a co? Vy se dohodnete, tady bude televize, tady bude stůl na to a pak už prostě každý dělá, protože vy si, já jsem toho svědkem, prostě oni si neřeknou jediné slovo, pak možná kafe, bagetu, to je tak jediné, co tam člověk zazní. Teď už bagetu ne, ale k tomu se asi dostaneme.
3: Ale tak je pravda, jak já jsem říkal na začátku, každý víme, co máme dělat a samozřejmě prvně, když přijedeme do té kabiny, jdeme se podívat, ty bágly, bedny, je to všechno venku dan, podíváme se, co, kde, jak, tady posadíme golmany, tady je nejvíc místa, tady trenéři nároďáku vyžadovali, aby obránci seděli u sebe nebo vedle sebe a pak jako útočníci, ne, aby to bylo rozházen, kdo jak. Takže to tak bejvalo, že ten se zná tady s tím, jestli to je obránce, útočník, tak to bylo jedno a teď chtěl Marek Židlický, aby obránci seděli u sebe, takže už se to dělalo podle, jak chtějí trenéři. My jsme tam k tomu, aby jsme udělali servis klukům i těm trenérům a tady v tom jsme to vždycky se přijdeme podívat do té kabiny, co a jak, kdo si kde sedne, tady uděláme suchou, tady bude masérna, tady fyzio, tohle. A pak už jedeme, natáháme bágly a už víme každý, co máme dělat. Vybalíme brusky, sušáky, prostě připravit to, trenéry, všechno. Takže my už si nemusíme říkat, hele, teď udělat dneska tohle, teď je tamto, každý si chopíme ty naší práce, víme, co máme udělat a jak říkám, dokážeme zastoupit, jestli vybalit brusku nebo vybalit bágl nebo vybalit trenéry, takže to.
2: Většinou v tuhle tu chvíli je celý tým na večeři na hotelu a prostě mají odpočinek, ale kustodi ne.
0: Vy jste někdy kustodům posílali do kabiny nějakou odměnu potom třeba turnej, nebo bylo to nějak zohledněno, že pro vás makají pořád a je to třeba dneska, to je pak otázka na Zdeňka Šmída.
1: Já si teďka zapamatuju.
0: No ne, tak když se tak staví s vámi kustodi, to předpokládám, no, jasně, že nějaká typová večeře se jich možná taky týká.
1: No to
0: ne?
1: Samozřejmě, jo. To je jeden tým, to všechno patří pro všechny, to je jasný, ale podle mě dostávají odměnu potom od svazu, nebo dostávali.
0: Jo, já myslím, že by jako dostávali. Speciální, že byste
1: speciální, byli dort, nemyslím, no dort, asi to bychom mohli potěšit dortem, ale...
0: Tak doktorům se občas nosí bomboně.
1: No, spíš to byla ta společná večeře potom, i když už nebyla jako řízená tím svazem, ale byla už řízená. Hráči a
0: ústodí
1: to měli na starost
2: náma. Zřízená, ale zřízená.
3: tohle musím
1: říct. Myslím, že to všechno patřilo dohromady. Pak už.
3: To musím říct, že ty hráči pak se na nás jako ne, v uvozovkách nevykašlou. Je prostě vidět, že ty hráči si cení ty naší práce a dopovažují nás jako odměnit tady těm, vemou nás na večeři, vemou nás někam a takže hodně často jsme v té situaci, že nás zvou, ať přijedeme za nima do Ameriky nebo do toho, aby jsme se podívali, co a jak a zatím jsme to nevyužili a budeme to chtít využít, ale jak říkám, ty hráči si váží ty naší práce a dokážou ji ocenit. No.
2: Máš medaile doma, protože ty jsi byl u tří. Ty jsi byl v Bratislavě, pak v Tampere a teď v Praze.
3: A ještě ve Stockholmu.
2: A ještě ve Stockholmu vlastně, ano, 2012.
3: Takže mám tři medaile, tři bronzy, jedno zlato.
2: Máš je doma, protože je doma. Byla doba, kdy vlastně realizační tým ty medaile nedostával. Za Martina vlastně realizační tým Zdeněk Cíglebauer, doktor národního týmu v Naganu, medaile nemá, protože prostě tam to bylo na hráče. Teď už tedy jsou ve vitrínce.
3: Jo, mám to ve vitrínce a občas se s tím pochlubím, je to... Je to hezká vzpomínka, připomene mi to ty hezké chvíle, a což já si myslím, že ještě budou ty hezké chvíle, ale že člověk zaspomíná na to, jaký to bylo fajn a jaký ten úspěch se udělal, protože každá medaile v dnešní době je cena a je to vykoupený strašně úsilím, strašně náročnou prací, co se týká jako naší práce, takže strašně si toho vážím. No.
2: Nějaké fopa bylo? Ta nějaká vylitá svěcená voda nebo něco?
3: Jo, to si na to taky vzpomínám.
0: A to bylo zrovna
3: ve 2.15 tady v Praze. No.
0: Jako vylitá svěcená voda, jo? Nebo?
3: No, já jsem ji omylem vyhodil a...
0: Počkejte, vy máte svěcenou vodu jako... V...
3: No to bylo pro jednoho nejmenovaného...
1: To bylo pro jednoho nejmenovaného hráče, který jsem měl na starost. Celý mistrovství světa.
3: Na starost já i Martin. No a já mu tu lahev...
0: Co jste jí měl v lahvi, jo?
3: Já ne, on ji tam měl a jak uklízíš po zápase ty věci a tu kabinu, a aby to bylo hezký, vyšperkované, aby to bylo hezký, aby si tam přišel, no tak já ji vyhodil a to jsem se zlou potázal.
0: Tak jste mazal pak do,
3: já tam, ne, já ne,
0: do kostela
3: on,
0: někam pro jinou.
3: On tam měl řidiče, chudák řidič. Šána, ten dostal tak vyhubováno, ten sednul do auta a jednu nohu měl ještě v hale, druhou už měl v autě a letěl po osvěcenou vodu, to...
0: A odkud používá Jaromír Jágr svěcenou vodu, kdyby náhodou jsme chtěli přivést více lidí do kostela?
3: Nevím,
2: on kam. On je tady jediný pravoslavný kostel. Ne?
0: Takže, jo, on vlastně chodí do pravoslavného. No tak ona je stejná, že osvěcená, to máš jako jednoho pána nahoře, tak to je jedno, že jo, ale...
2: To je čistá hra Martina Procházky tohle, jo.
0: No ne, ale jde o to, že jako teda nemáme nějak specifikovaný, kam by to bylo.
3: Ne. To zaplať pánbu, já jsem jako to neměl, ale já byl ten, který jsem tu vodu vyhodil. Takže já jsem mu pak říkal, ne, smíš to tam nechávat, kdybys to popsal nebo něco. Ne, ty to tam necháš jak vodu, a to byla voda v PET lahvi a úplně stejná jako co kluci pili, takže...
0: Je vlastně tady nevýhoda, že pro spoustu fanoušků by byla ta voda, kterou pije Jaromír Jágr svěcená vlastně, a to by stačilo. Jaromír Jágr to má duchovně ještě pak třeba trošku povýšené. No, hostem čisté hry Martina Procházky je Zdeněk Šmíd, tak myslím, že můžeme za chviličku pokračovat, že to bude ještě velmi výživné.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
0: Posloucháte úterní čistou hru Martina Procházky a vítáme prvního z posluchačů, kteří se k nám dovolali. Jenom pro ostatní připomenu, že můžou také volat s otázkami na dnešního hosta, kustoda české repre Zdeňka Šmída, i na našeho kolegu Martina Procházku, tak na to číslo 221 552 222. Dobře ho zná tenhle respondent, který tady je ve vysílání. Dobrý den, kdo je to?
5: Dobrý den, zdravím, Petr Vervák, a po další době zase se ozývám a zdravím Martina Procházku a i hosta Zdeňka Šmída. Bavím se, že vaším dnešním dnešním pořadem, takže jsem zapomněl, co jsem se chtěl zeptat, ale asi krátce. Může kustodovi, nebo respektive kolik má času kustod sledovat hokej, a co si říká kustod, když mu zrovna uteče nějaký, nevím, gól, kdy bouří celá hala a on je zrovna v zázemí, kdy třeba přebruše zrovna v brusle. Tak to by mě zajímalo, a pak jsem se chtěl zeptat, co se týče broušení bruslí, tak funguje opravdu nějaký automatický stroj, nebo se najde i čas, že si vezmete ty brusle do teplejch a přebrousíte to ručně. Moc vám děkuju.
0: My vám taky děkujeme za skvělé dotazy. Zdeňku, nejprve tedy k tomu prvnímu dotazu. Jak sledujete hru vlastně, jestli máte vůbec tu možnost?
3: Tak to je historka s Jardou Jágrem. Když jsem vždycky u něj stál na té střídajce, jestli kdekoliv seděl vpravo, vlevo u něj, a mi říká jednou, já jsem tady, jestli si ty nemáš lístek zaplacený, tak si ho zaplať a jdi se dívat do hlediště. Já tam sledoval ten hokej a on, já potřebuju teď tady něco, proklepnou nohy, a já tam chvíli, než takhle do mě bouchal, a pak mi říká, jak si zaplať lístek a jdi se dívat. Takže tam není úplně ten čas sledovat, protože tam sledujete ty hráče, jestli něco nepotřebují, vyměnit nůž, něco, hokejka zlomená, že mám na starosti jaké hokejky, podávání, protože tam stojíš u toho a sleduješ hru ve smyslu toho, že jestli někdo zlomí hokejku nebo nezlomí, občas se taky stane, že to nevidíš, protože jak je chumel hráčů a ty střídačky, jak jsou dělan, tak tam kolikrát není vidět ani na ten let. No.
0: No a teď tedy, protože se asi dostaneme ještě k těm dalším tématům, a přece to broušení bruslí, ptal se pan posluchač, jestli to je kompletně teď na strojích, nebo jestli to taky děláte rukama někdy.
3: Stroj používáme na profilování toho nože, co se týče jako, jaký tam chtějí profil, když to zjednoduším jako kolíbku, jakou chtějí, tak to uděláme na tom automatu, ale jinak je to výhradně, nebo za mě a za mý kolegy můžu říct, že to je pro nás nejlepší práce, když je máme v těch teplejch a a můžeme to my ovlivnit a myslím si, že v dnešní době to je nejlepší, co může být. No.
0: Já se chci zeptat na to, zda kustodi řeší třeba nějaké výstřelky hokejistů, co se týče třeba oblékání, ale přímo té výbavy hokejové, nemyslím teď jako, že by někdo chodil v křiklavých barvách do kabiny, což se taky asi stane, ale jestli prostě existuje vůbec v té hokejové výstroje něco, co třeba je určité tabu a někdo to občas překročí a je zablázná, nebo třeba trošku udělá humoru do kabiny, jestli žluté tkaničky nebo takovéhle, myslím, někdo má hodně tejpy, jo, nějaká specifika prostě.
3: Nám už to ani vlastně v dnešní době nepřijde, to...
0: Zdeňku, můžete prosím trošku blíž tomu mikrofonu, to, přece to
3: není... Ty žlutý kaničky používal Jarda Jágr a Petr Zámorský a Richard Jarušek, ale jinak asi... Nic takového nebylo, to většinou se podíváme, co ty kluci používají třeba z NHL, něco dovezou novýho, my se podíváme, jak to v NHL vyřešili, jak bychom to vyřešili my, takovýhle debaty si tam mezi sebou vedeme, ale není to nic, co by nás někde mohlo překvapit, nebo s někým, někomu říct, ty ježiš, ty používáš tady to, ty to už tady dávno není.
2: No, Honza vlastně utek z toho normálního oblečení hokejistu, ale to vy přece řešíte, když přichází na sraz, v čem přicházejí. Tak kdo byl největší módeman za tu? Já vím, že jste hodně řešili třeba, když Aleš Hemský byl v národním týmu, tak ten se, a vlastně i Roman Červenka, on se určitě neurazí.
3: Ne, ten určitě ne, Románek. Ne. Já si myslím, že dneska už jak ty kluci chodí na ten sraz, tak pak mají jakoby nějaký stejnokroj při mistrovství světa, by to nějak vypadalo, a myslím si, že pak jsou tam kluci, kteří jako hodně řeší módu, pasta, neči, rádi se oblíkají a tady to, jak si vzpomínal Aleše Hemskýho, takže to bylo Jirka Hudler, takže ty nešli přehlídnout, no.
2: A za vás, Martine?
1: Za nás, já nevím. Podle mě jsme to neřešili vůbec nějaký...
2: Podle mě Martin.
1: No, já určitě. Ne, to až teďka je, že jo, v poslední době ty, za nás tady nějaký módu se nikdo nic neřešil. Prostě, když se vidíme ty fotky, když jde a kde se stráčou, když přijeli na nějaký srazy, tak že jo, všichni víme, jaký měli džíny a jaký měli trička. Tam nebyla žádná moc velký výběr, v dnešní době je to úplně jinak. Tam samozřejmě ty kluci mají k tomu určitě jiný vztah a mě to i líbí, protože když vidíme ty záběry třeba z NHL, že jo, jak tam chodí hráči se na oblíkaní a pasta je v tom, myslím si, že hodně extravagantní, že dokáže právě mít velké modely, takže tak to mají v sobě a tomu sportu to patří a není to, myslím, že u hokeje, je to i u jiných sportů.
0: Ještě než přejdeme k dalšímu tomu tématu, které se ještě vrátí k té určité zpovědnici, tak na Martina otázka, výbava, ten materiál, to porovnání třeba Zámoří, české prostředí, kdy se to pak v tom nároďáku potká. Za tvých dob byl to jako velký rozdíl, když přijeli kluci z NHL a prostě já nevím, tak si člověk trošku představuje, že jako rozlišujeme Ferrari a Škodovku, jo, ale asi to takhle úplně křiklavé není.
1: Nebylo to tak křiklavé, asi pokud vzpomínám dobře, tak když přijeli za nás ty hráči z NHL a my jsme byli tady v Evropě na začátku, tak že by přijel Robert Lang najednou s nějakým jinou výstrojí, to prostě nebylo. Prostě přijel tak, jak jsme měli oblečený my, možná měli jiný kaničky teda z jiného materiálu, ale jinak brusle to všechno bylo podobné, už si myslím, že tady v Evropě a nebyly tam žádné výstřelky, že to bylo úplně standardní a myslím, že to mají kluci teďka, že tady není přece rozdíl mezi Evropou a hráči z NHL. Já myslím, že tam nic nového nemají, nebo jestli tam mají
2: nějaký nový. Martin hrál ještě v tom koženém.
1: Já jsem dal ještě, no přesně, no. Takže,
3: s mazlou žábou. Ale ne, samozřejmě ta NHL je trošku odskočená od té Evropy, co se týče jako materiálu nebo lepšího vybavení, co se tam používají, novinky. K nám to třeba dojde o rok pozdějiš, co se týče hokejek, co se týče tý výstroje jako helmy, že to jde prostě strašně dopředu a ta NHL pro ty firmy je pro ně top a pak je až Evropa. Jo, takže ty kluci kolikrát přejedou a u nás v Evropě to ještě není, že to je až následující sezónu. Takže ty kluci přijedou jako s novinkama, že se na ně podíváš, co a jak. Ale víceméně ta výstroj je de facto furt stejná a ty kluci používají tu výstroj 5, 8, 10 let, že člověk se na ní bojí šáhnout, aby se nerozpadla a pospravovaná různě, různýma chráničema, takže tady v tom asi ten rozdíl není, ale to, co jako helmy, rukavice, designově, hokejky, brusle, tak to je třeba v NHL, je to o rok dřív než tady u nás v Evropě. No.
2: Hele, a vy když jste na mistrovství světa, třeba teď i v Miláně na olympijských hrách, kde jste byli přes slovenskou kabinu hned vedle kanadské, tak komunikujete s těmi kustody? Třeba kdyby přišlo něco z NHL jako novinka, tak kanadští kustodi mně nepřišli teda úplně příliš takový, dejme tomu příjemní, to slovenští, čeští, vlastně i ti švédští mi přijdou, že jste jako všichni na té jedné vlně. Jak je to s těmi zámořskými?
3: Tak a teď, jak jsi zmínil to Miláno, my jsme měli vlastně kabinu, vedle nás byli, myslím, Lotyši, pak byli Slováci, se Slovákama v pohodě, pomáháme si, někdo něco potřebuje. A teď naproti nám v tom Miláně tak byli Američani, my jsme se tak s nima zpřátelili, jsme si udělali přátelský vztah s kustodama a my jsme teďka byli s klukama s Oldou a s Peťou jsme byli na veletrhu na Floridě, teďka v létě, takže jsme tam potkali, vzali nás na večeři a ještě nás tam vzali kustodí z Bosnu, takže jsme si udělali strašně s nimi přátelský vztah a oni na nás jako vzpomínají, píšeme si do dneška, takže jsme furt ve spojení a oni vlastně Američani vyhráli olympiádu, že jo, takže tam slavili tam s českým pivem, což bylo vidět. Samozřejmě nevím, kde ho koupil.
1: Kde jinde by ho vzali.
3: Kde by ho vzali, což jsme se podivovali i my. Ale my jsme se tam navázali tak přátelský vztah, že samozřejmě, když všichni odešli, šli jsme k ním, oni přišli k nám, tam jsme si sedli, popovídali, dali jsme si tu šťopíčku, pivíčko, ochutnali jejich uzeninu, ochutnali naši uzeninu, takže tam to bylo fajnový, takže jsme měli vždycky s nima klukama Američanama ráno snídani, pak byla svačina, pak v oběd, dáme si večeři, takže ty
2: ještě odpolední svačina mohla být.
3: Byli jako připravený, no, ale těšili se.
2: Vyměníte si i zkušenosti, jo, dejme tomu zašívání lapačky nebo něco takového, oprava helmy.
3: Jo, tohle jako si vyměníme, i si vzájemně pomůžeme, potřeboval bych tady to půjčit, nebo tady to nemám, plexisko poškrában něco, tohle nemám teď zrovna, ten by ho chtěl, takže tady v tom si strašně pomůžeme, jak oni nám, tak my jim. A vlastně, co se týče Finů, Švédů, Slováků, Švýcarů, tak je to prostě fajnový. Dřív, když tam byli Rusáci, tak to byli jako namistrovaný a nepřístupný a my jsme víc než vy. Takhle to na mě působilo a my jsme někdy s nima jako nějaký vztah dobrý neměli, bo ani jsme ho nenavazovali.
0: Máme tady dalšího volajícího do Čisté hry Martina Procházky, jímž hostem je reprezentační kustos Zdeněk Šmíd a ten volající nám to bohužel položil. Tak pokud jste to vzdal nebo vzdala, tak to můžete zkusit ještě jednou. My pochopitelně tady máme Zdeňka Šmída ještě nějakých 12 a půl minuty.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
0: Tak já se zeptám, protože jsem se chtěl vrátit k tomu, když k vám chodí ti hráči samozřejmě na pokec, když to řeknu takhle lidově. Přece jenom někteří možná cítí, že v té repre, když se skládá, když jsou ty přípravné kempy, nemají úplně tak pevnou pozici. Často se pak mluví o tom před velkým turnajem, koho ten trenér vynechal. Řešíte i tohle nějakým způsobem, abyste zachoval tu atmosféru chemii v týmu? Vlastně máte zodpovědnost možná, nevím jak to je, aby prostě ti hráči, kteří se necítí a pak třeba se do toho týmu nedostanou, aby to tam takzvaně netrošku jako nedělali prostě dusno. Jestli tohle je v tom popisu práce v rámci té zpovědnice, nebo jestli to fakt týká čistě individuálně prostě toho, že někdo potřebuje si s vámi trošku povídat tak, o svých problémech třeba.
3: Tak chodí ty kluci jako na pokec, že jo, ale aby samozřejmě si u nás úplně vylejvali srdíčko v tom, že je ten trenér mě nechce vzít a zeptejte se ho, to my jsme nikdy nedělali, aby jsme šli za trenérama a zeptali se ho, ale proč nechci vzít tady toho, to není jako v naší gesci a myslím si, že by to ani nedělalo dobrotu.
0: No, protože předpokládám, že máte třeba blízký vztah s někým a může se stát, že ten, s kým máte blízký vztah, prostě nejde. Jo, a že to pak to třeba je, cítíte to v tomhle ohledu?
3: To je pak samozřejmě jako v sobě to cítíte, že mu to strašně přejete, ale někdy říkám, za mě se to nestalo, že bychom šli za trenérem, já bych se chtěl, aby tady byl, to vůbec nám nepřísluší tady v tom, ale říkám, ty kluci jako přijdou, postěžují se a teď nevíš, neveme mi, tak samozřejmě někdy tu sestavu víme a jestli budu hrát, nebudu hrát, takže my jim to jako neřekneme, protože říkám, nedělalo by to dobrotu, že bychom vůči trenérům něco vyzradili jako těm klukům, že ten bude hrát a zase ty kluci, aby za tebou nechodili a hele, dojdi mu říct, jestli bych to
1: jestli musí... mě dal třeba do druhé lény, že bych chtěl hrát přesilovku, že by si učil přesilovky. No,
3: takže my musíme jako fakt tady v tom vědět, co si můžeme dovolit a nesmíme dovolit. Opak je lepší tu sestavu nevědět a je to lepší věnovat se té své práci a kluci, ale přijďte na masáž, bojte, pustíme ten okresní přebor a něco takovýhle karty, teď se nám strašně rozjeli, hrajeme prší, takže to si tam nedáváme mezi nás třema plus videokouč Denis Havel, tam si nedarujeme nic a tam se jí poštěkáme, pohádáme do krve a že jsem byl já schopný, já mám na to kašlu, teď jsem to řekl jako spisovně, já mám na to kašlu, už vás šel jsem spát, já jsem se zbalil, šel jsem a druhý den dobrý a zase tak jdeme hrát.
2: Ale s těmi hráči, to ale ve většině případů se nebavíte o hokeji, si myslím.
3: Ne.
2: Na tom pokoji. Ne. A co se řekne v kabině kustodu, to tam také zůstává.
3: To tam také zůstává. Bavíme se samozřejmě, jakým doma roste plevel v jahodách. A
1: Jak často seká zahradu
3: a tak.
1: Já když jsme u té sestavy, jak říká Zdeněk, tak já právě v tom roce 2015, když jsem byl v té pozici asistenta toho tiskového mluvčího, tak jsem seděl v autobuse za Vláďou Růžičkou. A jeli jsme na ten zápas z toho velkého dvora, když už kustodí byli nám v kabině, už tam připravili ty, a Láďa mi za sebe takhle dával papírek, tam byla celá sestava napsaná. Jsem si to přečet, říkám, dobrý, to vypadá dobře. On mi tak další papírek, ta jsi mi ukázal další papírek. A já jsem třeba takhle viděl 3 sestavy, 4 sestavy před tím zápasem. A říkal jsem, a s kterou budeš hrát? Říkal, to ještě nevím. Takže on ještě, Láďa Růžička, šel na zápas, ještě si úplně nebyl jistý, jak to tam poskládá přesně.
3: No jo, jenomže ty jsi měl tu výhodu, že ty jsi to hrál, něčeho si dosáhl, takže ten si mohl dovolit jako se zeptat.
1: No, on se mě neptal, on mi to jenom ukázal.
3: Tvůj názor.
1: Tak, on nechtěl žádný názor, mi to jenom ukázal, jenom říkal, co
3: no,
1: to říkáš.
3: Tak on tě možná dal, aby si mu vrátil jednu, jenom s kterou začneš, že jo. To je...
2: Jako, tady to máš zpátky a ty 3 ostatní zmuchlej.
0: Ty pošli do médií.
1: Co na to říkáš? Říkám,
2: ty řekni
1: dobře,
2: kustodu, Maťko, ono, čem mluvit.
1: Ono to bylo jedno, která se stala, tam byla na vyberle, že dobře, akorát to byly prohozený některý pozice, že někdo byl ve třetí, někdo byl ve druhý plenině. Ale bylo to hrozně fajn.
3: Vlastně,
1: no, tam jsme skončili čtvrtý, no. Tam to bylo skvělá, bohužel nevyšly 2 zápasy, no.
0: No, vezmeme dalšího z posluchačů do vysílání, do čisté hry, tak dobrý den, zdravíme vás.
6: Dobrý den, tady je Dan. Já se omlouvám, já jsem předtím ten, co nevydržel, protože jsem si trochu neporozuměl se s tím telefonem, tak když to konečně vyšlo. Já bych se chtěl zeptat, jak jsem předtím se dozvěděl, že tam Jarda Jäger měl tu kostelní vodu. On to tam měl jakoby takové, jak se říká, jak mají někdy hráči pro štěstí, nebo to pil, nebo si s tím něco mazal, nebo k čemu to tam měl. A druhá otázka na pana kustoda, kolik času on stráví svou prací tím, jak poslouchám, co má všechno na starosti, tak to tak jako vypadá, že z těch 24 hodin, co má jeden den, je tak jako 16, 18, 20 hodin jakoby v jednom kole, jo, plus samozřejmě nevím, co rodina, cestuje všude možně po světě, tak jako rok má 12 měsíců, tak kolik je z toho doma, jakoby, jo, jeden měsíc, nebo jo, jak to má v tom prvném čase, v tom kalupu, jak to má vůbec tady s tímhle s tím? Děkuju.
0: Moc děkujeme za dotaz. No tak to jsem zvědavý, co s tou svěcenou vodou Jaromír Jágr teda prováděl.
3: Tak Jarda s ní prováděl, že si ji dal do dlaní a otřel si nohy a obličej. A, takže to takhle.
2: Ještě jeden poddotaz tam byl, to byly ty hodiny. Kolik denně z těch 24 hodin věnuješ při té akci, té práci toho kustoda? Já odhaduju 21.
3: Já tak nikdy jsem to nějak úplně nepočítal, ale těch 20 hodin za den se pověnuješ nějaký 4-5 hodin spíš, něco sem tam se to plní, že těch 20 hodin, protože vybalování, zabalování, přesuny, masáže, takže hodně času trávíme po zápase, na další zápas, na brousek, kdy to bylo teďka extrémní v tom Švýcarsku, kdy jsme hráli první dva zápasy, ty pozdní 20-20, takže to jsme skončili v 11 hodin, skončí zápas.
2: A jeli jste z Friburgu do Bílu?
3: Na brousy na druhý den, takže jsme tam skončili ve 3 ráno, sedli jsme do auta, jeli jsme těch půl hodiny do Bílu a do Bernu. Do Bernu jedeš těch půl hodiny, že jo, teď přijdeš, to už ani...
1: Už svítá
3: a občas ani nestihneš tu večeři, takže si jdeš lehnout. Já jsem si vzal sebou tvaroh, takže já jsem v klidu.
0: Jo, tvaroh, dostáváme se k tomu, no kolikrát Martin Procházka byl takhle v péči kustoda, který byl vysportovanější než on.
1: No.
0: Nebylo to asi úplně, nejde to úplně obvyklé, ne?
1: Ne, tak já jsem zažil tu kariéru vlastně toho národního týmu, když tam byl Ada Bílek, předtím byl, jak jsem zmiňoval, Vince Šašek, a tak ty byl, měli postavu jako já, Vince Šašek s Pavlem Křížkem, takže to bylo na pohodu. A ty udělali vždycky pár hráčů, odmasírovali, to bylo všechno. No a pak, když tam byl Ada Bílek, tak ten už měl trošku takovou razantnější postavu, to já si myslím, že to bylo celkově, to bylo jinak trošku, tam bylo víc času, tam přece ty kustody. Lidi si nemyslím, že měli tolik práce právě se všema, bylo to víc takový, hráči se hodně starali o sebe, víc sami, podle mě. Jo. A v dnešní době to je úplně naopak, oni, ne že by se nestarali o sebe, ale mají k tomu kompletní servis všech těch lidí.
0: Ale Zdeněk Šmíd, pokud posloucháte, koukněte na YouTube na to video, protože Zdeněk Šmíd vypadá, že na sobě taky teda hodně pracuje. Jak dlouho takhle, protože to jsou neuvěřitelné svaly.
3: Já se snažím pracovat na sobě, protože už mám 4 roky umělou kyčel, díky Tondovi Chocholovi, tomu moc děkuju, ale tak se jsem...
2: On to operoval, ne, že by mu to zapříčinil.
3: Zredukoval váhu a když jsem viděl Peťu Kadeřábka, jak ten taky na sobě zamakal, tak jsem říkal, to já musím taky na sobě zamakat.
1: Já když jsem dneska čekal, až Petr Kadeřábek právě Zdeňka Šmída přivede, tak už čel, máš tady hosta. Já jsem říkal, že to není on, to je někdo úplně jiný. Ten nemá takovouhle postavu a musím říct teda, že klobou dolů smekám, jak je opravdu na sobě zapracoval, vysekaný. No dobře. Tak.
0: Ale asi si to chce teda vozit svoji stravu na ty akce, protože tam úplně člověk, aby...
3: Jo.
0: To spočítané.
3: Hlídat stravu, je škoda, že jsem skoro v 50 letech na to přišel, ale cítím se fajn a postaral jsem se teď o sebe a myslím si, že je to fajnový, jak do dalšího toho profesního života, aby člověk tohle všechno zvládnul. No.
2: Mně se hrozně líbí, jak Zdenek vždycky připraví na stůl ty banány, tatranky, jablka, nějaké ty tyčinky, pak odejde a přijde s jogurtem.
3: Ne, tvarohem.
2: Tvarohem.
0: A tučný asi, ne?
3: Ne, polotučný.
0: Polotučný, dobře.
3: S ním ho 3/4 kila za den.
0: Dobře, no taky preferuju teď jogurty tvarohy, ale teda tolik asi ne. Zdeněk Šmíd každopádně nás potěšil, že přišel do Čisté hry, že se rozdělili i o své know-how takhle ohledně tvarohu, že jo, Martine, tak budeme taky užívat. Zdeňku moc děkujeme, ať se vám daří z reprezentací v životě.
3: Já děkuju moc za pozvání a bylo to strašně fajn tady s vámi strávit takhle dopoledne.
0: Ano, jsou tady samý dobří kluci, Petr Kadeřábek, kolega Martin Procházka, tak děkujeme taky vám, kluci.
1: My taky děkujeme Zinkovi.
2: Naslyšenou.
0: Krásný den, milí posluchači, poslouchejte dál Radiožurnál Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A s novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Poslanci se dnes vrátí k projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Debatu večer po 11 hodinách přerušili. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Parton. České volejbalistky slaví díky výhře nad Ukrajinou postup do play-off evropského šampionátu. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní. Teploty většinou do 21 stupňů. Je středa 26. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci večer přerušili debatu ohledně prezidentského veta novely k rozpočtům. Vrátí se k ní v 9 hodin dopoledne. Ke slovu se zatím dostal jen předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Zhruba 10 hodin zabrala diskuse a navrhování bodů na program schůze.
3: Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zařadit chtějí podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD hlasování na pevný čas.
4: Předpokládám, že budeme kolem tak 13:30 hlasovat, ať bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali.
3: Podle vlády není možné bez změny rozpočtových pravidel připravit návrh státního rozpočtu na příští rok. Opoziční poslanci ale kritizují, že umožní čím dál větší zadlužení státu.
5: To opravdu jednou bude muset někdo zaplatit a bohužel to budou naše děti a naši vnuci.
3: Říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Opozice také kvůli novele připravuje ústavní stížnost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. V poslanecké sněmovně se na tom shodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost ve fotbale. Novelu zákona, která má posílit ochranu sportovního prostředí, chce koalice předložit v září.
6: Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech. Podle ministra pro sport Boris Šťastného z motoristů o zpřísnění trestů za pyrotechniku a zahalování požádali přímo zástupci fotbalových klubů a organizací.
7: Ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubů.
6: Změny by podle Šťastného měly platit od příští podzimní ligové sezóny. Zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů na stadionech. Podle poslance Jiřího Havránka z ODS ale na takzvaném face recognition není shoda napříč poslaneckými kluby a čeká proto dlouhou debatu.
8: Nemá jako cenu slibovat vzdušné zámky fotbalovému prostředí, že to prostě bude od příští nebo před příští sezóny. Je před námi prostě celá řada práce.
6: Registr problémových fanoušků by měla vést Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.

0: Tok mohl podle policie ohrozit asi 70 zaměstnanců a majetek za desítky milionů eur. Výroba bezpilotních systémů se na východním Slovensku před 2 lety rozšířila o nový závod. Jeho stroje se využívají například ke kontrole hranic, mapování nebo monitorování potrubí a požárů. Jestli právě tento závod měl být terčem útoku, policie zatím neuvedla. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Zpravodajský server iRozhlas byl zneužitý v desinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
2: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
3: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
2: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
4: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
2: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se prohlubuje. Kanadská vláda oznámila v úterý odvetná cla na více než 700 amerických produktů. Reagovala tak na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Nová opatření se dotknou americké oceli, hliníku, mléčných výrobků i spotřebičů. Mají začít platit 8. září.
5: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariff dollar for dollar.
6: Kanadský ministr financí Champagne řekl, že Ottawa reaguje přiměřeně a cíleně. Kanadská cla na americkou ocel a hliník se zdvojnásobí na 50%. Americký prezident Trump mezitím pohrozil zdvojnásobením cel na kanadská auta a navrhl přejmenovat jezero Ontario na jezero Amerika. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
1: Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume zahájil turné po Německu. Zaměstnance v 9 továrnách automobilky při něm chce přesvědčovat o nutnosti úspor. Na první shromáždění ve Wolfsburgu přišlo asi 10 tisíc zaměstnanců.
7: Lídrině zaměstnanců ve Wolfsburgu a dcera italského gastarbeitera Daniela Cavallovi tkla vedení, že špatně komunikuje. Zaměstnanci se podle ní dozvídají jen různé zkazky z televize a nevědí, co je pravda. Blume zopakoval, že se kvůli klesající poptávce a vysokým nákladům bude muset v následujících letech zrušit asi 50 tisíc pracovních míst, polovina z toho v Německu. Uzavírání celých závodů ale označil za krajní a nejdražší řešení. Situací se bude je září zabývat dozorčí rada koncernu, složená na půl ze zástupců akcionářů a zaměstnanců. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
1: Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Informaci potvrdil její synovec Brian Seaver.
8: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anabelio, Radiožurnál.
1: Sport. České volejbalistky postoupily s předstihem do play-off evropského šampionátu v Brně. Jistotu jim dala výhra 3-1 nad Ukrajinou v předposledním duelu základní skupiny. Česká smečařka Helena Grozer mluvila o tom, že potvrdit proti Ukrajinkám roli favoritek nebylo snadné.
9: Hrozně nás potrápili, už několikátej prostě zápas a já myslím, že první set super, druhý set oni začali tlačit trošku servisem a odtáhli nás od sítě, takže jsme začali trošku mít problém, ale skvěli jsme to opravdu skvěle.
1: Základní skupinu zakončí české volejbalistky ve čtvrtek proti Bulharsku. A fotbalista Krištof Daněk bude v barvách Lince hrát hlavní fázi Ligy mistrů. Rakouský celek v odvetě smazal v součtu 4brankový náskok Celticu Glasgow a po výhře 5-1 po prodloužení postoupil mezi elitu. V Lize mistrů

0: Budou nastupovat i hráči Sabahu Baku, kteří zdolali Berševu 5-2 po prodloužení, a fotbalisté Bode Glimt. Norský tým v domácí odvetě zdolal Nijmegen 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na D1 za Vyškovem a taky na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za Vyškovem. Na kilometru 233,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Je označené šipkou a kužely, kolem se ale pohybují lidé. Podobná situace na D1 z Brna do Ostravy, také u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto a na místo upozorňuje světelná šipka. Na dálnici D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba bude blokovat průjezd až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
3: Kdy budeme znát slibovanou novou koncepci armády? Potřebujeme v zemi čtvrtou vojenskou nemocnici a díky čemu vojsku přibývá nad očekávání nových rekrutů? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč. Dobrý den.
4: Dobrý den a dobrý den i posluchačům Českého rozhlasu.
3: Rozhovor natáčíme po 16. hodině. Pane generále, proč ještě nebyla dokončena nová koncepce výstavby České armády do roku 2040? Kde to vázne?
4: Já chci říct v zásadě, že nevázne to, my na ní pracujeme, my už ji v zásadě máme dokončenou. Ta současná, já chci říct, že to je aktualizace koncepce výstavby armády České republiky. My nezačínáme bílým papírem, my navazujeme na ty předchozí dvě. Já jsem byl shodou okolností vedoucím pracovních týmů, který ty předchozí dvě připravovali a nechávali schvalovat. A tak my vlastně na naší straně, my máme, dá se říct, hotovo. Koncepce prošla vnitrorezortním připomínkovým řízením, což znamená, že na ministerstvu obrany my jsme ji dali našim kolegům, aby ji posoudili, aby se k ní vyjádřili. My jsme zpracovali připomínky a teď bude následovat ten další krok, což je vlastně mezirezortní připomínkový řízení, protože naši kolegové ze sekce obraného plánování civilní části ministerstva obrany budou připravovat ten druhý proces. Tak teď se zvažuje, jakou cestou, jestli to půjde mezirezortním připomínkovým řízením, anebo to půjde cestou Bezpečnostní rady státu, ale v zásadě my s koncepcí máme připravenou tak, aby byla schopná vlastně ji předložit vládě a aby byla vládou schválena. Ten náš původní termín, když jsme začali s tou aktualizací, byl skutečně, že bychom ji předložili ke schválení vládě v říjnu, listopadu. Po volbách tam došlo k nějakému uspíšení, ale pak se všechny věci, ty procesy nějakým způsobem řešily a v zásadě jsme se vrátili k tomu původnímu termínu, takže já nevidím žádné nějaké zpoždění. My skutečně tak jsme to i plánovali a já si myslím, že nic neohrožuje to, aby vlastně ta koncepce byla včas schválena a my jsme mohli potom budovat schopnosti tak, jak potřebujeme.
3: No ale ta původní nebo ta dosud platná byla schválená minulou vládou v prosinci 2020. Proč bylo potřeba ji takto aktualizovat?
4: Tak nová vláda má svoje představy, je to její legitimní právo a tak samozřejmě my s tím jako nemáme problém, tak jestliže ta vláda vlastně ona i při tom posuzování pan minister nám nedal žádné limity. On řekl, řekněte si, co chcete, co potřebujete k budování schopností, které potřebujeme k zajišťování obrany České republiky. To my jsme udělali a teď samozřejmě bude následovat proces jako posuzování ze strany vlády.
3: No, co potřebujete? V první řadě jsou asi peníze. Příští rok by měl resort obrany hospodařit se 191 miliardou korun, což tedy odpovídá, zdá se, 2% HDP. To ale stačit nebude, nebo ano?
4: Tak na to, aby my jsme budovali ty schopnosti, tak samozřejmě my bychom potřebovali větší obnos peněz. My teď v současnosti, protože pro nás to je vlastně čerstvá informace, my jsme se ji dozvěděli minulý týden.
3: Pro všechny je to čerstvá informace.
4: No, takže my teď budeme muset všechno spočítat, protože my už některé projekty vlastně máme zavázané, tam ty peníze musíme dát. Uvidíme, kolik nám zbyde na investiční peníze, tak aby jsme posoudili, které schopnosti jsme schopni budovat. A samozřejmě, až to budeme mít spočítaný, tak já potom půjdu za panem ministrem a představím to i vládě, jaké jsou limity, anebo jaké limity, do kam můžeme ještě investovat.
3: No, váš předchůdce Karel Řehka prohlásil, že pokud půjdou na obranu pouze 2% HDP, takže modernizace armády se zastaví. Jak tedy chcete přesvědčit politiky, že je potřeba investovat víc?
4: Tak to je moje role, já určitě budu využívat ty argumenty, které budu mít k dispozici, tak jak to vidím z toho vojenského hlediska. Já vládě budu dávat vojenské doporučení a nějaké další možnosti, ale já už jsem v některém tom rozhovoru zdůraznil, že vlastně generálové neřídí stát, rozhoduje vláda a já potom, až padne politické rozhodnutí, tak budu muset pracovat v rámci toho politického rozhodnutí.
3: Podle senátorů Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany a senát vyzval vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování obranných výdajů do roku 2035. Co to znamená konkrétně pro vás, pro velení armády?
4: Já bych chtěl zdůraznit, že v těch posledních letech nám se podařilo poměrně velmi významné modernizační projekty, ať už je to u vzdušných sil, ať už je to u pozemních sil. My samozřejmě budeme muset pokračovat dál, zejména u pozemních sil. Nám se podařilo prakticky na zelené louce postavit informační a kybernetické síly. My navyšujeme schopnosti teritoriálních sil. Takže v těch posledních letech já bych řekl, že došlo k významnému posunu schopností armády při zajišťování obrany. Samozřejmě armáda byla dlouhodobě několik dekád podfinancovaná a to neodstraníte za jeden rok, to neodstraníte ani za 4 roky. Ta investice do zajišťování bezpečnosti musí být dlouhodobá, musí být stabilní. A na to i můj předchůdce generál Řehka na to upozorňoval, že my potřebujeme stabilitu a musíme mít jasný výhled, kolik peněz do armády dostaneme, aby jsme věděli, na čem jsme a jaké schopnosti jsme schopni jako vybudovat.
3: Krátce po nástupu do funkce jste řekl, že za jednu z priorit považujete posílení protivzdušné obrany, včetně pořízení systémů na sestřelování balistických raket, proti kterým je Česko aktuálně bezmocné. Jak tedy chcete posílit protivzdušnou obranu?
4: Tak my budeme pořizovat další systémy Shorad. Tam se nám už podařilo celkem významný krok, že budeme pořizovat další 4 baterie. Ale co chci říct, že Česká republika nebuduje svoji protivzdušnou obranu a balistickou obranu samostatně. To nemůže žádná členská země aliance. My jsme v nějakém aliančním systému a ten alianční systém schopnosti má. Samozřejmě můžeme se bavit, jestli nepotřebuje ještě větší, ale to už bychom se dostávali do jakéhosi utajeného režimu a skutečně aliance nějaké schopnosti má, ale povinností každé země je právě se na tom aliančním systému podílet. A my potřebujeme právě i tu balistickou, teda schopnost proti balistickým raketám.
3: No, vybrané evropské země spolu s Ukrajinou spolupracují v rámci takzvané antibalistické iniciativy, což je projekt, o který v červenci v Paříži projevil zájem premiér Babiš a také se divil, že o projektu nevěděl. Už se Česko na té iniciativě podílí?
4: tak tato iniciativa je otevřená iniciativa. My jsme měli právě včera jednání tady k této iniciativě. Já si myslím, že Česko se do toho zapojí. Je to i zájem českého obranného průmyslu a my sledujeme, my participujeme na různých iniciativách, které se zabývají třeba s protivzdušnou obranou nebo proti balistickou obranou. Takže my jsme někde aktivní účastníci, někde jsme jako pozorovatelé a samozřejmě až přijde ten čas, kdy my budeme rozhodovat, jaký systémy pořídíme, tak budeme mít přehled jednak o těchto iniciativách, ale i o těch systémech, které bychom mohli pořídit.
3: Generál Miloslav Hlaváč, náčelník generálního štábu, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Letos armáda podle ministra obrany Jaromíra Zuny splnila náborový cíl na 133% a do konce roku přijme 2997 nových vojáků. Kolik jich za stejnou dobu vaše řady opustí?
4: My v řádově teď víme, že zhruba opustilo armádu zhruba několik kolem 520 vojáků z povolání. Náš předpoklad do konce roku, že bychom se pohybovali v řádově v číslech kolem 850 až 900 příslušníků. Což při tom počtu, který nám letos do armády přišlo, což je zhruba včetně studentů Univerzity obrany nějakých 3200, což je abnormálně rekordní číslo v letošním roce. Takže i vlastně to, že nám odejde 800-850 vojáků z povolání, je taková přirozená obměna, která je žádoucí. Samozřejmě já si dokážu představit, že bychom ten odchod měli ještě o něco nižší, aby se nám právě podařilo naplňovat vlastně ty všechny volné pozice, tak aby jsme naplnili tu strukturu, kterou potřebujeme. A já si myslím, že skutečně teď ta situace zájmu o armádu, zejména o tu službu vojáka z povolání, je velice výrazná.
3: A jak si to vysvětlujete, že mezi Čechy a Češkami roste zájem o službu v armádě? Dá se říci, nebo připsal byste tu zásluhu té minulé nebo současné vládě?
4: Já asi nechci hodnotit ani minulou, ani současnou vládu, to už se dostávám na tenkej let a to mi nepřísluší, abych hodnotil vlády.
3: Dobře, ale jinak je to tím, že jsou tam lepší platové podmínky, nebo co lidi do armády láká?
4: Já bych řekl, že to je kombinace jakýchsi opatření, možná i vlivů, tak díky tomu, že se v uvozovkách, díky tomu, že se zhoršila bezpečnostní situace, tak když Rusko zahájilo agresi na Ukrajinu, tak tam byl enormní zájem o vstup do armády, enormní zájem o vstup do aktivní zálohy. No a samozřejmě tak, jak ten čas se vyvíjel, tak přišly opatření, jako je navýšení platů. My už 2 roky máme takzvanou pracovní skupinu personál, která se zabývá opatřením, aby vlastně jsme získávali lidi do armády, ale zároveň, aby jsme přijímali opatření, které udrží ty stávající vojáky, kteří mají zkušenosti, kteří prošli nějak vzděláním, kteří prošli přípravou a který chceme taktéž udržet. Takže to, já bych řekl, že to je kombinace různých opatření, ale co bych chtěl zdůraznit, že my chceme mít nastavený systém a systém práce s personálem, protože to je živej systém a my nemůžeme teď se radovat, že letos máme takovýhle vysoký nábor, ale my bychom potřebovali, bychom ho kontinuálně drželi a ten nábor se nám dařil i v tom střednědobým horizontu.
3: Seznam zprávy citoval bývalého tedy šéfa generálního štábu Karla Hřehku, že armáda bude potřebovat téměř 40 000 vojáků, aby zvládla zabezpečit všechny úkoly, které dostala od Severoatlantické aliance. S tím souhlasíte?
4: Tak generál Hřehka, já vím, že o tom mluvil, o tomto číslo. My jsme o tom uvažovali právě na začátku, když jsme zahajovali úvahy, jak by měla do budoucna vypadat struktura armády, jak by měly vypadat její schopnosti. My v současné době, když se bavíme zhruba o tom horizontu 2030, tak se bavíme, že o zhruba 32 tisíc vojáků z povolání, ale dochází nám k tam výraznému navýšení počtu u aktivní zálohy, kde bychom to chtěli navýšit zhruba z těch 10 tisíc na 15 tisíc. A my taky musíme vnímat demografickou křivku v České republice, takže my musíme taky zvažovat ty různé čísla. A samozřejmě jsou tady i různé další věci, jako je zavádění nových technologií, které nám vlastně mají, jakoby vytváří prostor, aby ten náš požadavek na ten nárůst toho personálu nebyl tak významný.
3: Premiér v sobotu řekl, že nelze konsolidovat veřejné finance dřív, než budou mít vojáci vysoké platy. Je to pro vás, jako pro vedení armády, uklidňující?
4: Tak uklidňující určitě je. Tak jestli vláda má záměr navýšit platy, tak nám u nás došlo k výraznému navýšení platu k 1. letošního roku. Co já vím, tak samozřejmě vláda uvažuje o dalším navýšení, o nějaké valorizaci těch platů. Zřejmě už to nebude tak výrazné, jako to bylo na začátku toho letošního roku, ale samozřejmě řekněte mi, kdo nechce, aby měl navýšený plat, takže určitě je to jedno z opatření, jak udržet vlastně personál, nabírat personál a jak být konkurenceschopní na trhu práce.
3: Prohlásil jste, že povinná vojenská služba není téma. Myslíte, že to tak může zůstat i v budoucnu?
4: Tak já nechci říkat, jako, co bude v budoucnu, nikdy neříkej nikdy, ale za současné situace a za současných potřeb já si nemyslím, že to je aktuální.
3: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s generálporučíkem Miroslavem Hlaváčem. Potřebuje armáda novou vojenskou nemocnici na Pražských Vinohradech, když má jednu fungující už desítky let v pražských Střešovicích?
4: Já bych chtěl říct jednu věc. Armáda v případě vnějšího ohrožení a v případě krizové situace, která bude vojenská situace, tak armáda bude potřebovat další infrastrukturu. A je jedno, jestli jsou to nemocnice, nebo jestli jsou to další potřeby, které bude potřebovat, ať už jsou to některé prostory pro armádu, pro naše alianční partnery, kteří budou přijíždět přes Českou republiku, a nebo zde budou dočasně působit. Samozřejmě ať už vojenský nebo ostatní nemocnice, které jsou veřejné, tak budou potřeba nejenom pro armádu, ale budou potřeba pro zajištění i zdravotní péče obyvatelstva. Takže já teď úplně nedokážu zhodnotit, jestli potřebujeme další nemocnici, a navíc já v tom procesu nejsem, protože vojenské nemocnice nejsou součástí struktury armády České republiky. Oni jsou součástí ministerstva obrany a já skutečně teď nejsem zapojen do toho rozhodovacího procesu, takže já ani nevím, jaké jsou kapacity, k čemu ta vojenská nemocnice bude, takže já vám nejsem schopen v současné době odpovědět, jestli je to dobře nebo špatně.
3: Další dvě jsou tady v Brně a Olomouci, možná teda čtvrtá vznikne tady na Vinohradech, čili i ta by byla pravděpodobně řízená ministerstvem obrany.
4: Zřejmě ano, ale skutečně já v tom procesu nejsem, tak já nejsem schopen teď posuzovat ano či ne, nebo odpovídat na otázku.
3: Přesto se zeptám, jestli tedy si myslíte, že by náklady na její případnou výstavu byly započítávány do výdajů na obranu?
4: Znova říkám, já nevím skutečně, jak to asi dopadne. Teď ten nějaký záměr je. Samozřejmě posuzování, jestli to je vojenský nebo obranný výdaj nebo není. Zase není na armádě, ale tohle řeší civilní část ministerstva obrany, sekce obranného plánování, která to posuzuje primárně, a samozřejmě pak to posuzuje aliance, jestli to je obranný výdaj.
3: A tato sekce tedy rozhoduje, které objekty bude armáda vlastně ta provozovat? Rozumím tomu správně?
4: Já chci zdůraznit, že armáda nevlastní žádný objekt. My jsme uživatelé. Všechny ty objekty, které jsou kasárna, různý další sklady a další věci, tak to je majetkem ministerstva obrany a ministerstvo obrany ty dané objekty dává k dispozici k užívání armádě České republiky. A my vlastně v zásadě dáváme požadavky, jestli ten daný objekt potřebujeme nebo nepotřebujeme. Takže tady je to pro veřejnost potřeba ujasnit.
3: No ale provozní náklady, předpokládám, jdou tedy z rozpočtu armády.
4: Ano, my si platíme elektřinu, my si všechno vlastně, tak jako si každý z nás platí, když je doma v bytě nebo má dům, tak ty si platí a hradí armáda.
3: Já mířím k tomu, že stát převezme do správy Karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády, jenže ta ho v minulosti opakovaně odmítla, jednou přímo vaším prostřednictvím. Dokážete pro něj teď najít uplatnění?
4: Já bych se vrátil k té předchozí odpovědi. Jestliže my se dostaneme za situace, že dojde ke stavu ohrožení státu a k vojenskému ohrožení, tak my budeme potřebovat mnohem víc prostorů a objektů, než v současné době užíváme. Navíc je tady vlastně rozhodnutí vlády, že Armáda České republiky bude zajišťovat leteckou záchrannou službu v Plzeňském a Karlovarském kraji. My teď vlastně už tyto dva kraje zabezpečujeme, i když to zabezpečujeme z Líní. A právě protože to je v Líních, tak ten náš dolet a ta reakční doba je prakticky na hraně, pokud zasahujeme v těch vzdálenějších části Karlovarského kraje. Takže to je jedna věc. A druhá věc, tady se hovoří, že my když budeme přebírat, takže za to budeme platit. My to přebíráme bezúplatně. To letiště, nebo my ne, to přebírá opět zdůrazní ministerstvo obrany. Takže toto přebírá bezúplatně a tam zatím žádný výdaje. Já teď požadavky na to, abych jako já, jako výdajový blok armády, jsme na to vyčlenili peníze, tak zatím nejsou.
3: No ale pokud vím, tak se počítám s provozem letecké záchranné služby na letišti v Líních jenom do roku 2028, pak už ne?
4: Ne, tady je rozhodnutí vlády. Teď je, myslím, že měsíc nebo dva měsíce staré, že ano, že my budeme zabezpečovat tyto dva kraje, Plzeňský a Karlovarský. Takže tady to rozhodnutí platí, že to bude i po roce 2028.
3: Já se na to karlovarské letiště ptám proto, že už, jak jsem řekla, vy to víte, třikrát armáda odmítla, ale armáda bude muset teď provést rozsáhlou rekonstrukci toho letiště. Nebude to pro vás zbytečná zátěž, nebo takhle, nejde o to, že je to pouhé markírování obranných výdajů na infrastrukturu, která není vojensky využitelná prakticky?
4: Já úplně teď nevím.
3: Musí se předělat třeba příletová dráha, pokud vím.
4: Nevím o tomhle požadavku. Tam je Karlovarský kraj měl záměr rozšířit a prodloužit tuto dráhu. Samozřejmě my o tom záměru Karlovarského kraje víme. Teď je otázka, jak to posoudíme my. Je ty potřeby toho letiště, jestli to je relevantní nebo nerelevantní. Každopádně chci zdůraznit, že vlastně Karlovarský kraj se zavázal k tomu, že tam vybuduje to stanoviště letecké záchranné služby ze svých prostředků, až ho vybuduje a my budeme vlastně tam vlastně působit tou leteckou záchrannou službou jako ministerstvo obrany, tak vlastně to bezúplatně převezmeme i toto stanoviště pro ten náš úkol, který jsme dostali od vlády.
3: Když jsem o tom letiště mluvil s generálem Jiřím Šedivým, někdejším náčelníkem generálního štábu, tak mimo jiné řekl, že ani pro potřeby Severoatlantické aliance není toto letiště využitelné. Vy to vidíte jinak?
4: Pan generál Šedivý pracuje s nějakýma informacema. Já bych chtěl zdůraznit, že bezpečnostní situace se vyvíjí, bude se vyvíjet a já teď nemůžu predikovat, že za 3, za 4 roky my jsme to naše rozhodnutí dávali v nějakém čase, v nějakém prostředí a uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet do budoucna, jestli to zahrneme do našich obranných plánů, do našeho obranného plánu České republiky a nebo bude i využito pro obranné plány aliance.
3: A nemůže být v případě Karlových Varů na překážku, že má být spolu s vojenským provozem, a tedy, jak jsem se od vás dozvěděl, i tou záchrannou službou, zachována i civilní doprava? Půjde to všechno dohromady?
4: Tak my už ty zkušenosti s tím kombinovaným využitím letišť máme. Máme ho v Pardubicích, že ho budeme mít v Přerově, nebo máme ho v Přerově. Takže ty zkušenosti z tohoto smíšeného provozu máme a v tomhle bych problém neviděl.
3: Od 1. srpna převzal Ostrahu právě letiště v Líních, o kterém jsme mluvili, podnik, státní podnik, Vojenské lesy a statky. Civilní provoz pro malá letadla tam tedy zatím zůstává zachován?
4: Ano, tam ten civilní provoz pro ty malé letadla tam zůstává. Zatím nás to nějak neomezuje, takže uvidíme do budoucna.
3: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus s Miroslavem Hlaváčem, náčelníkem generálního štábu armády. Moc děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
4: Děkuju a děkuji za pozvání, naschledanou.
3: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
5: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3 minuty po 12:30. Monika Chmilová a krátké zprávy.
0: Americké námořnictvo podle prezidenta Donalda Trumpa odminovalo Hormuzský průliv. Podle něj odstranilo nebo zničilo všechny miny v mezinárodních vodách průlivu. Trump zároveň varoval Irán, že Spojené státy okamžitě zničí jakoukoliv loď, která by v průplivu umisťovala nové miny. Hormuzský průliv je podle Trumpa otevřený. Navzdory tomu v něm ale doprava zůstává kvůli americko-iránské válce minimální. Polské soudy vydaly příkazy ke vzetí do vazby 14 ruských soudních lékařů. Jsou podezřelí z nesrovnalostí při pitvě obětí letecké katastrofy u Smolenska v roce 2010. Jde celkem o 63 nesrovnalostí o záměně 8 těl. Informuje o tom polský rozhlas. Při pádu polského vládního letounu u Smolenska v roce 2010 zemřelo 96 lidí, včetně tehdejšího polského prezidenta Lecha Kaczyńského. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. A Češi za letošní půlrok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech. Rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky a nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun. Sport. Fotbalisté pražské Sparty mají dvě nové obranné posily. Na Letnou přišel stoper Loïc Mbesso a krajní bek Kiana Hufr. Bývalý francouzský mládežnický reprezentant Besso hrál naposledy za belgický Sint-Truiden. Nizozemec Hufr do Sparty přestoupil z anglického Wolverhamptonu, kde byl spoluhráčem kapitána českého národního týmu Ladislava Krejčího.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D6 na Kladensku a překážka na D1 za Rohlenkou. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu před sjezdem na Unhošť. Na 12. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Zvíře leží v jízdním pruhu, vybočuje se tam náhle tak opatrně. Na D1 z Brna do Vyškova zvyšte pozornost za Rohlenkou. Na kilometru 208 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na D1 z Brna do Ostravy podobná překážka u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdný osobní auto, na místě je světelná šipka. A v Praze pokračuje noční uzavírka v tunelu Mrázovka. Nedá se projet ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 6 minut po půl jedné začíná dnešní noční radiožurnál. Je tu středa, polovina pracovního týdne, tak snad nám ta druhá půlka bude rychle utíkat, abychom si užili ještě poslední prázdninový víkend, který nás ještě čeká. Počasí v následujících dnech, jak už jste slyšeli, má být stále ještě celkem letní, a to zejména ve čtvrtek by měly být příjemné letní teploty, takže ideální zakončení prázdnin. Užívejte tedy možná posledních letních dní a pojďme na úvodní téma dnešního vysílání. Lidé mohli přispět na stavbu Horácké arény v Jihlavě a teď na červenou fasádu začali technici umisťovat štítky s jejich jmény. Kolik jich je a jakou částku fanoušci dohromady poslali, to uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: To byl John Bon Jovi v nočním radiožurnálu a míříme do Jihlavy. Jména rodin, jednotlivců i celých skupin fanoušků začínají zdobit červenou fasádu nové horácké arény v Jihlavě. Technici na ní umisťují štítky, připomínající všechny, kteří přispěli na její stavbu.
1: Takovou hezkou cedulku.
2: A ty tam nebudou vidět, kdyby byly černé.
3: Má to být červené. Vás teda tady nevidím, možná už to umístěný.
1: To je jedno, já jsem tady zepředu až mi a budu dlouho.
3: Na instalaci štítků se jmény se přišel podívat i jeden z donátorů, Vít Holub.
1: Tady nejde ani o cedulku, tady jde spíš o celou tu arénu. Takže já jsem nadšený z toho, že se něco takového vůbec v hlavě podařilo.
3: Sám si vybral místo v koruně celé stavby, úplně nahoře nad hlavním vchodem.
1: Samozřejmě kvůli Dukle, protože Dukla je pro mě srdcová záležitost.
4: Prostřední jo, je Matěj Říha 09 a poslední Miškovi Jihlava.
3: Šimon Jurajda ze země řídí svého kolegu na vysokozdvižné plošině, který umisťuje štítky se jmény donátorů přímo na fasádu arény.
4: Tak. A jdem si nachystat další pole.
3: Štítky leží připravené na stole, rozčleněné.
5: Máme tady přesně plánek, kde je poloha. Na každém štítku je jiný jméno. Jsou očíslovaný.
3: Řídí práci Jakub Čejka z dodavatelské firmy. Celkem musí rozmístit 853 štítků. Jejich donátoři dohromady přispěli na arénu skoro 3 miliony korun, uvedl radní z ODS David Beke.
6: Ty peníze už byly použitý a jsou použitý na dovybavení, jakoby do vyšperkování té arény.
3: Všechna jména dárců budou na aréně do konce týdne. František Jirků, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přibeze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
9: Moskva označila finského prezidenta Alexandra Stuba za válečného jestřába kvůli jeho podpoře Ukrajiny. Policie zahájila trestní stíhání v případu tragické nehody horských záchranářů na sjezdovce v Koutech nad Desnou. Český dvojsky Fipárová čtyřka postoupili na veslařském mistrovství světa do semifinále a dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm, postupně se vyjasní, teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Podle Kremlu se finský prezident Alexander Stubb i britský premiér Andy Bernem řadí k válečným jestřábům, když schvalují ukrajinské útoky na ruské území. Stubb a další západní lídři taky podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova své voliče klamou tvrzením, že Rusko jde strategicky porazit. Moskva s kritikou přišla poté, co Stubb ocenil ukrajinské zásahy ruských rafinérií a logistických zařízení. Ty podle něj Kremlu zvyšují válečné náklady a mohly by ho donutit zasednout k jednacímu stolu. Kriminalisté zahájili trestní stíhání záchranáře, který loni v listopadu jel v terénním voze po sjezdovce v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Na mokré trávě se auto převrátilo, jeho spolujezdec utrpěl vážná zranění a po několika dnech nemocnici zemřel.
10: V daném případě bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Případ je nyní ve fázi vyšetřování a v současné době s ohledem na stále probíhající úkony v trestním řízení nebudeme sdělovat bližší informace.
11: Říká mluvčí krajského policejního ředitelství v Olomouci Miluše Zajícová. Náčelník Horské služby České republiky René Mašín potvrdil, že posádka vozu nebyla připoutána bezpečnostními pásy.
12: Došlo k pochybení zaměstnanců, kteří řídili vozidlo a hrubě porušili interní předpisy horské služby.
11: Nehodu se smrtelným zraněním před 9 lety způsobil taky člen horské služby na Ještědu. Na čtyřkolce srazila lyžaře. Soud mu za to vyměřil podmínku. Z Jeseníků Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
9: Tramvaje mezi IP Pavlova muzeem a Italskou v centru Prahy by po rekonstrukci trati mohly znovu začít jezdit v sobotu 5. září. Potvrdilo to vedení dopravního podniku hlavního města. Opravená trať bude součástí nové tramvajové křižovatky mezi Václavským náměstím a Vinohrady. Na provoz musí ještě získat povolení od dopravního a energetického stavebního úřadu, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
13: Pokud řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu dopadne bez komplikací, vrátí se sem provoz linek 11 a 13. Úsek stavby tramvajové tratě Muzeum v tzv. Muzejní oáze, který navazuje na tramvajovou trať Václavské náměstí, uvedeme do provozu společně s budovanou tratí na Václavské náměstí, a to na konci června 2027.
0: Sport.
9: Obě české posádky v úterním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu prošly do semifinále. Dvojsky v Dalibor Neděla Jakub Podrazil dojel ve čtvrtfinále první. O další postup budou reprezentanti veslovat dnes odpoledne. Se svým výkonem byli po závodě oba veslaři spokojení, říká Neděla.
14: Kvalitním startem jsme odpalili závod a

0: naší cestu.
1: Nehody na D5 s žebrákem a na D6 na Kladensku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na nehodu za žebrákem. Na 35. kilometru osobní auto srazilo muflona. Průjezd je omezený, na místě to vyšetřuje policie. Na D6 z Karlových Varů do Prahy je omezený provoz po nehodě se zvěří za odbočkou na Unhošť. Na 12. kilometru srážka osobního auta s divokým prasetem, i tam doporučujeme zpomalit. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí osobní auto v odstavném pruhu označené šipkou. Na dálnici D11 zpomalte u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Až do 5 hodin ráno je tam v plánu údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku výjimečně i polojasno, jinak převážně oblačno a zataženo, místy déšť nebo přehánky. Postupně začnou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 5,5 minuty po jedné pokračuje noční radiožurnál s datem 26. srpna a v létě jsme sledovali výpadek léku tamoxifen na rakovinu prsu. Ukázal na problém, který je na českém trhu téměř u poloviny léků, stejně jako tamoxifen totiž mají jediného dodavatele. Co to znamená pro pacienty, tak nejen o tom budeme mluvit za okamžik.
0: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.
5: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Poslouchali jste Miraj v nočním radiožurnálu a tématem nočního vysílání radiožurnálu teď budou výpadky léků na českém trhu.

0: Dle údajů České asociace farmaceutických firm hrozí hlavně u těch přípravků, které užívá jen malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby pak léky při výpadcích třeba nemuselo dovážet ze zahraničí podobně, jako to teď v létě dělalo s lékem Tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. A bude to nejspíš potřeba, protože stejně jako v případě Tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele téměř polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
1: Problém sehnat Tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
2: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
1: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firm Filip Vrubel.
3: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
1: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
4: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
1: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firm většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný Tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
5: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. SÚKL vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
1: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
1: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Vícepruhové kruhové objezdy jsou v Česku docela vzácné, ale třeba v Itálii je to standard. Víte, jak se na složitější okružní křižovatce chovat a jak z ní třeba správně vyjet? Reportér Václav Drážek vám poradí v dalším díle Letní autoškoly Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 13:00. A vysíláme zprávy s Monikou Chmělovou.
3: Odpalování pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech to v poslanecké sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Trestné by nově bylo taky zahalování obličejů na stadionech a zavést by se mělo i dobrovolné rozpoznávání obličejů. Změny by podle Šťastného měly platit od příští sezóny. Ta začne na podzim 2027. Kurdské syrské demokratické síly SDF budou rozpuštěny. V televizním projevu z prezidentského paláce v Damašku to oznámil jejich velitel Mazlum Abdi. Podle něj se SDF začlení do syrských státních institucí. Agentura AFP poukazuje, že tak kurdské síly naplnily dohodu s prozatímním prezidentem Sýrie Ahmadem Šarou. Ten za to Kurdům naopak slíbil právo na vzdělání v jejich mateřském jazyce. Předchozí režim prezidenta Bašára Asada výuku v kurdštině neumožňoval a tisícům Kurdů odebral občanství. Praha zaplatí za porušení vyhlášky regulující hazard méně, než původně měla. Místo skoro 2,5 milionu korun půjde o 1 a 300 tisíc korun. Rozhodl o tom předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Podle něj hlavní město i přes zákaz povolilo na vybraných místech hazardní hry. Ostatní provozovatele tím ale znevýhodnilo. Při určování výše pokuty úřad zohlednil, že Praha zákaz porušovala kratší dobu a v menším rozsahu, než se původně předpokládalo. A na Masarykově náměstí v Napojedlích na Zlínsku otevřel Červený český kříž charitativní šatník. Lidé do něj mohou darovat čisté a nepoškozené oblečení i obuv. Vše poslouží lidem, kteří pomoc potřebují. Otevřeno bude každé úterý odpoledne. Sport. Dalších 8 prvoligových fotbalových týmů se zapojí do druhého kola domácího poháru. Po úterních triumfech Zlína a pražských Bohemians se představí taky Pardubice, Artis Brno, Liberec, Ostrava, Zbrojovka Brno, Mladá Boleslav, Teplice a Slovácko. Pardubice budou hrát v Písku, Artis v Uherském Brodu, Liberec v Přeperích, Baník nastoupí na hřišti Sparty Brno, Zbrojovka Brno se představí ve Friedlandu nad Ostravicí, Mladá Boleslav v Praze proti Meteoru, Teplice v plzeňských Křimicích a Slovácko ve Velké Bíteši. Středeční program českého poháru začne v 17 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D5 za Žebrákem a na D6 u Úhošti. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se uklízí po nehodě za Žebrákem. Na 35. kilometru auto srazilo muflona. S opatrností už místem projedete plynule. Na D6 z Karlových Varů do Prahy ještě překážejí následky kolize se zvěří za odbočkou na Unhošť. Na 12. kilometru auto srazilo divoké prase. V místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Na dálnici D11 opatrně u Hradce Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Kukleny na kilometru 88,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Podobná situace i na D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Kroměříž západ. Na kilometru 258 stojí nepojízdné auto, na místě je i šipka. A v Praze připomínáme uzavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Údržba bude blokovat průjezd až do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně oblačno a zataženou, místy déšte nebo přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Necelé 4 minuty po 14:30 si v nočním Radiožurnálu pustíme Killers s písní Human. Přeji příjemný noční poslech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hledal potopenou loď starou přes 300 let. Místo ní nacházel kola, kamna nebo vánoční stromky. Pak ze dna vytáhl kus černého dubu. Právě tak před 70 lety začal příběh objevení vraku historické lodi Vasa. Připomeneme si ho v nočním radiožurnálu, a to už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Měla být chloubou švédského námořnictva, jenže po několika minutách plavby se naklonila, nabrala vodu a zmizela pod hladinou. Loď Vasa se na dno stockholmského přístavu potopila v roce 1628 a na své objevení čekala déle než 300 letí. Od jejího nalezení uplynulo včera přesně 70 let.
1: Nemáte sonar, podvodní dron ani GPS. Máte jen staré dokumenty, loď a trochu zarputilosti. Právě tak v 50. letech hledal švédský námořní inženýr Anders Frazén vrak lodi Vasa. Několik let studoval archivní materiály a snažil se zjistit, kde přesně se loď mohla potopit. A pak začal prohledávat dno stockholmského přístavu. Pomáhalo mu jednoduché zařízení, které ze dna vytahovalo vzorky. Dlouho to nevypadalo příliš nadějně. 25. srpna roku 1956 ale přišel zlom. Pomocí sondy vytáhl ze dna kus černého dubu. O několik dní později se tak pod hladinu spustil potapěč Per Edvin Felting. Ve vodě byla téměř nulová viditelnost. Musel se tak orientovat hmatem, až narazil na dřevěný bok lodi.
2: Vasa je jenom jedna. Netroufáme si použít jiné než osvědčené metody.
1: Vysvětloval potapěč v dobové reportáži. Nakonec vyhloubili za dva roky pod lodí několik tunelů, aby mohli na dně natáhnout lana. Zrekonstruovaný originál válečné lodi Vasa teď najdete v muzeu ve Stockholmu. Tam zavítá kvůli této expozici zhruba 1,5 milionu lidí ročně. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Sněmovna přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Nejméně jeden člověk zemřel při výbuchu v Dněpropetrovské oblasti. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1. A dnes bude oblačno i zataženo, místy s deštěm. Postupně se vyjasní, teploty většinou do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Návrh na změny rozpočtových pravidel budou poslanci znovu projednávat dnes ráno. Debatu večer po 11 hodinách přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky a poslancům ji vrátil. Dnes bude podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD pravděpodobně zařazené hlasování na pevný čas.
3: Předpokládám, že budeme kolem tak 13.30 hlasovat a tím bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali a potřebujeme, aby jsme mohli sestavit státní rozpočet, protože občané už čekají na to, že budou zajištěné důchody, budou zajištěná podpora zdravotně postižených, stavby nemůžeme zastavit, rozhodně nechceme rozpočtové provizorium.
1: Rozpravu včera poslanci otevřeli kolem 20. hodiny poté, co opoziční zástupci navrhovali zařadit na program další body týkající se mimo jiné situace ohledně sucha nebo zadlužování země. Přímo prezidentskému vetu se tak věnovali zhruba hodinu. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 lidí je zraněných, uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím nezveřejnili, podle nich se ale jedná o válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři evakuovali místní obyvatele. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tendr vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by 2 nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo i Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo. Vamberk na Rychnovsku nechá z městských ulic odstranit téměř 70 dopravních značek. Nadbytečné nebo duplicitní značky vybralo město společně s dopravní komisí, policií a krajskou správou silnic. Nejvíc změn se týká centra, kde některé značky zůstaly po vybudování silničních obchvatů. Příliš mnoho značek může odvádět pozornost řidičů, vysvětluje změny starosta Vamberku Jan Rejzl z Hnutí STAN.
4: Některá místa, a to není jenom otázka Vamberka, ale obecně českých měst, připomínají takový les značek a v podstatě ten řidič by se měl soustředit jenom na to, co je opravdu jako pro tu bezpečnost zásadní. Pokud jedete a máte za sebou 5, 6, 7 různých značek, tak v tom provozu to prostě nestíháte všechno vyhodnocovat.
1: Sport. České volejbalistky zvítězily na evropském šampionátu v Brně nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny tak mají Češky jistý postup do osmifinále, ve kterém se v Brně utkají s některým z týmů ze skupiny hrané ve Švédsku. Smečařka Pavla Šmídová zatím nad variantami soupeřů pro play-off nepřemýšlí.
5: Ještě před náma jeden zápas ve skupině s Bulharkama, ten budeme chtít taky vyhrát a potom osmifinále uvidíme, koho nám los přiřadí nebo oni jak tam dopadnou. Vůbec přiznám se, že moc nesleduju tu skupinu, takže nevím, kdo tam na nás případně připadá.
1: Základní skupinu evropského šampionátu uzavřou české volejbalistky čtvrtečním soubojem s Bulharkami. A v polské Poznani začne mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Česká výprava má v Polsku i 2 úřadující olympijské vítěze. Kajakáře Josefa Dostála a kanoistu Martina Fuchsu. Právě Fuchsu čeká po 9. hodině ranní rozjížďka na kilometrové trati. Závod uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.